V našich výletech do rozhlasového archivu se dnes vydáme s Vondrovými mezi posluchače, neboli poslechněte si sestřih setkání herců z populárního rozhlasového seriálu Jak se máte, Vondrovi, na besedě s posluchači.

0: posloucháte seriál Jak se máte, Vondrovi?
1: Ne tak doslova. Posloucháte mimořádně záběry ze setkání rodiny Vondrových s tvůrci tohoto seriálu a především s jeho rozhlasovými posluchači. Příležitostí k tomu je malé výročí. 5 let od chvíle, kdy rodina Vondrových začala v Československém rozhlase existovat.
2: A hned první otázka. Jak se zrodil ten nápad?
3: Jak se zrodil nápad? Ten se nerodil lehce. Já si myslím, že má rodiče, matku.
2: Jste vy?
3: Ano, za to považují mě. A co se týče ty rubriky otců, tam se musí vyplnit několik jmen. Je to možné vůbec? No, vyplnit?
2: Když to připouštíte.
3: Já bych jmenovala na prvním místě ředitele Hrabala, ano. Protože nebýt jeho, nebyl by seriál asi tak brzo vzniknul, nebo nebyl by vzniknul vůbec. Soudruh ředitel velice často kritizoval, upozorňoval na to, že v oddělení rozhlasových her pracujeme málo a liknavě. A tím se stalo, že ten seriál vznikl. Takže to by byl jeden otec.
2: Po jedné takové
3: ano,
2: ráně
3: ano,
2: dostal.
3: Ano. Za druhého z otce bych považovala tehdejšího vedoucího oddělení rozhlasových her Vladimíra Remeše. Ten se s temperamentem, co by vlastním, ujal tohoto úkolu, zajistil podmínky pro seriál a zkrátka obouval tohleto dítko, ten seriál, skoro rok. 53 dílů. Další otcové jsou Jiří Marek a Jan Očenášek. S těmi jsme vytvořili, řekněme, všechny postavy, pojmenovali je, dali jim zázemí, životní, dali jsme jim určité povahové vlastnosti. A za posledního otce, za toho otce, který věnuje seriálu nejlepší své síly, je Vladimír Gromov. On je adoptivní otec. Dostal to dítě do své péče, už když umělo chodit. Ale myslím si, že mu dal všechno, co je takovému malému dítěti, k dobru.
2: Já bych snad možná jenom jednu otázku, která vždycky stojí v úvodu každého toho pokračování, trošku pozměnil a pozeptal se, jak se máte, Vondrovi, v této společnosti a s vašimi posluchači.
4: No, je to velice nezvyklé a musím říct, že je to docela příjemné a jsem na průběh dnešního odpoledne velice zvědavá. Dá se říct, že se dokonce i těším.
1: Setkání s posluchači předcházela výzva. Vymyslete jeden příběh rodiny Vondrových. A aby myšlenky měly na čem ulpět, pište na téma Vondrovi v roce 2000, Vondrovi na pustém ostrově nebo Stříbrná svatba manželů Vondrových. Sešly se tedy nejprve náměty, povídky, scénky a dokonce scénáře a dnes i někteří jejich pisatelé.
2: Jak jste si to představoval, to dnešní odpoledne tady?
5: Já jsem předpokládal, že se tady budou že se nás budete ptát, ne? Proč se nám seriál líbí? V čem je dobrý, v čem není dobrý? Kteří představitelé se nám líbí a podobně.
6: No já celkem myslím to též, zejména jaký význam má tento seriál z hlediska společenského a z hlediska jednotlivců, nás teda posluchačů. A myslím z toho hlediska společenského je to skutečně výborné, poněvadž se tam setkáváme s řadou jaksi nedostatků v naší společnosti, které by skutku neměly být a které rozhodně socialistické společnosti čest nedělají. A z toho hlediska jednotlivců, nás tady, posluchačů, bych řekl, že má velký význam a sice, že to nějak vtahuje člověka, posluchače, do toho prostředí celé rodiny Vondrových a že s nimi jaksi žije a má to význam zejména, řekněme, lidi, kteří nežijí v nějakém, řekněme, společenství rodinném, jsou třeba osamělí a podobně, tak pro takové lidi je to určitá, bych řekl, náplň životní.

0: a skutečně se zájmem tuto rodinu jako součást této rodiny, jak si to poslouchá a je zvědavo vždycky, jak se to bude vyvíjet dál. A proto témata, které mají jaksi tento smysl, které mohou podchytit ty posluchače, má opravdu veliký význam.
1: My jsme vás samo sebou dnes chtěli také trošku zatáhnout do rodiny Vondrů, abyste poznali její zákulisí a život, který ji, tedy tu rozhlasovou rodinu, nějakým způsobem provází. Pamatuje si někdo na díl, ve kterém byla řeč o tom, že Mirek hraje v nějaké kapele?
2: Já si to pamatuju.
1: To je představitel Mirka, Marek Eben, který v tuhle chvíli se vám představí v trošku jiné podobě, možná než jak ho znáte ze seriálu Jak se máte, Vondrovi. On má totiž dva bratry, dva skutečné bratry a dělají docela pěknou muziku, o které jsme se domnívali, že by vůbec mohla doprovodit naše dnešní setkání.

0: Mirek se nám tady ukázal v takové, nebo vlastně Marek, v takové civilní podobě. Co bych mohl očekávat od ostatních členů rodiny Vondrů?
1: No, já myslím, že ani hudební nadání Marka není tajemstvím, tak jako není tajemstvím, že Karel je herec, já že hraju v divadle na Vinohradech, že dělám funkce politiku, co ještě všecko děláme. Prostě herec je do veliké míry osobnost veřejná, takže už snad bychom neměli prozrazovat víc, aby nějaké tajemství zůstalo.
0: O Miloši Hlavicovi se všeobecně ví, že je malíř.
2: No tak někdo mě furt říká, hele, dej mi obrázek, já toho času mám tak málo, takže těch obrázků nemám tolik, jak je zájmu, ale myslím si, že zase není to tak hrozný. Tak je to taková pěkná věc vedle. Bohužel s tím Vondrou to nesouvisí, protože ten Vondra, možná, že tam taky maluje někde na té chalupě, kde on je teda v těch Krkonoších, a docela by bylo zajímavý, kdyby náhodou se třeba projevil jako takovej inzitní malíř podivnej, protože on byl podivnej, od začátku je takovej vlk, že jo, samotář, on už na to moři teda malovat, že jo. Já to zkusím nějak propojit do té figury, třeba i v podtextu někdy.
0: František Hanus, kde je ještě nějaká vaše skrytá možnost?
3: Neexistuje.
4: Protože ten můj strejček už byl vším.
0: A děda?
5: Já jsem v důchodu zrovna jako děda Vondra, jsem spokojený.
0: Akorát nebydlíte na Kladně.
5: Ne.
0: Jarmila Krulišová.
6: Já jsem babička Mánková a já nevím, jaký mám tajemství. No, ve skutečnosti jsem už taky babička. Mám 14-měsíčního vnoučka Jakoubka. To je moje velká láska.
0: Takže vlastně tady už zbývá Jana. Ta už se hlásí o slovo.
7: Mě paní Kočová prozradila, že mě čeká něco těžkého, tak už se těším.
0: V seriálu.
7: Ale ne, nebudeme nic prozrazovat.

0: Vážení posluchači, Vondrovi nejenom jsou a budou, ale Vondrovi také byli. Abyste mi dobře rozuměli. Mezi příspěvky, které jsme k jubileu rodiny Vondrovi obdrželi, je také obšírná vědecká práce literárního historika, profesora doktora Aloise Vobra, kandidáta věd, který nám mimo jiné napsal. Poprosil bych Miloše Hlavicu, aby se toho ujal.
1: Má exkurze do světa literatury nebude dlouhá. Svůj, dá-li se to tak nazvat, literární objev jsem učinil, aplikuje metodu profesora Pittigrilliho. Této metodě, někdy též nazývané peripatetická, odpovídá předpokládání něčeho, kde zdánlivě nic není. Z tohoto hlediska jsem prošel českou literaturu od dob nejstarších a všude. A všude jsem nalezl nějakou zmínku o rodině Vondrů. Tak ku příkladu Kosmas ve své kronice píše na straně 654.
2: A aj tam z jeskyně vyskočí jechu Vondra, které věru jest náramně dobrá.
1: Jak hluboko proniklo povědomí o této rodině mezi náš lid, dokazuje nejlépe hra známého loutkaře Matěje Kopeckého Don Vondra na chlumu.
3: Prosil bych ukázku.
4: Kašpárku, teď jdi do kuchyně a oznam mou vůli, že chci medle míti všeho dostatek.
5: Dobrá, věru nemohu neříci, že se sám nejprve nenajím, abych pak hlady nepískal.
4: Toť hosté přicházejí už také. Kašpárku, kašpárku, vezmi světlo a jdi našim hostům posvítit. Bez toho to budou brázda, stará Štefanová a růženka s kuklínem.
5: Co mi, Done Vondro, tak poroučíte, že tak křičíte? Všeho jsem musel nechat a sousta jsem dosud nepozřel.
4: Kdyby hosté rač vás zlomili, bez toho všechno snědí, co by mě zajisté nejlépe chutnalo.
0: Obávám se, že profesor Vobr nezvolil tu nejvhodnější ukázku, avšak nechme jej pokračovat.
1: Rozšíření a oblibě rodiny Vondrů nemohl se, a jistě ani nechtěl, ubránit sám Alois Jirásek. V první a ještě nekorigované verzi starých pověstí českých jsem našel tuto načrtnutou scénku. Poznamenávám, že byla psaná obyčejnou tuškou a po 27. replice už bylo písmo nečitelné.
0: Buďte tak laskavý, prosím.
6: O, pust mě do komnaty koupelní, muži můj a drahý manželi. Nebýnak spozdím se a do práce pozdě přijdu.
7: Jen co si krzno navléknu Halenu Hrubou a nazují krpce.
6: Ale proč si opět bereš krzno staré, Halenu Hrubější vyrudlou a krpce zděřelé.
7: Vždyť do kovárny jedu, kde mě dělníků 4 mecítmo očekává. Nic tedy svátečního.
6: Navlékni si ještě hace, pane a veliteli můj.
7: Co jste říkal?
6: Kalhoty.
7: Jo, ta kalhoty, aha. A toto též není již žiletka chotimilená. Spíše se bradatici neostré podobá. A ani nevím, nastartují-li svoji sveřepici v tomto nehrubě útulném počasí.
6: Co jestli nastartuje?
7: Sveřepici. Aha. Klisna neboli kobila. Pozor, mileno moje, šlojíř ti padá, tuším, do mydelnice. Kdo to jen muž, býti?
6: Jaké si poselstvo.
7: Ajta.
6: Máš prý nechat své voly a jít na Vyšehrad za nějakou libuší. Ale pamatuj si, že jestli to uděláš, nemusíš se již vracet. Choď můj a pane milený.
0: Osudy rodiny Vondrovy se odrážejí v díle mnoha českých spisovatelů a dramatiků. Například Jaroslav Hašek ve svém románu Osudy dobrého vojáka Švejka v prvním díle píše, a to na straně 298, prosím.
1: Poslušně hlásím, pane oberleutnant, že je to těžký případ. Ve Vojtěžské ulici před 2 lety se nastěhovala k čalouníkovi Vondrovi nějaká slečna a on ji nemohl vypudit z bytu, a musel otrávit ji i sebe svítiplynem a bylo po legraci. Ženský má je v obtíž, já do nich vidím.
0: Mezi tou řečí nadporučík Lukáš seděl již dlouho na židli a dívaje se na Švejkovy boty, myslil si.
8: Můj bože, vždyť já často stejně mluvím takové blbosti a rozdíl je jen ve formě, kterou to podává.
0: Ale zastavme se u dalšího velkého českého autora, u Frání Šrámka.
9: Odpust mi, mileno. Kdybys jen maličko pootevřela, poprosil bych tě 1000krát za odpuštění, než odejdu. Kde jsi, mileno? Nevidím tě. Ach.
6: Čeho se spolekal?
9: Jsem zmaten. Nevím, snad. Stávaj si tam v měsíci a venku tak hučelo.
6: Ach ty, hučelo. Okno z pokoje vede přímo na jez. Hlupáčku, pojď se podívat, je to krásné. Měsíc nad řekou. A odlož to pivo, co svíráš v ruce, milý.
8: I tak odtud vidím.
6: Nic nevidíš, vždyť. Vždyť máš zavřené oči.
8: Už. Už jsem je. Už jsem je otevřel. 3 na 1.
3: Obrátiv se k oknu, zahrozí k měsíci.
8: Ech, bývávalo, bývávalo. Směj se jen, posměváčku zelený.
0: Oba kříží pohledy, zadívávají se. On o krok k ní, ona o krok k němu. Ještě krok a krok. Opona.
1: Profesor Wobr pokračuje. Vážená redakce, což se rodině Vondrů mohla vyhnout česká poezie? Což se jí mohla vyhnout česká dramatická poezie? Což se jí mohl vyhnout Vítězslav Nezval?
0: Slečno?
10: Jsem Jana.
0: Jana.
10: Jsem Jana Vondrová.
0: Jana Vondrová.
10: A to je Mirek, nese mé košíčky.
0: Mirek, košíčky, klaním se. Ach, umřít pro krásu.
10: Čím to, že já, Jana, tak šťastná jsem. Čím to, že já, Jana, se líbím všem.
11: Jana, krásná, sladká, něžná, nevinná.
10: Je mi až skoro líto mého jména. Už nebudu Jana, ta Jana nezvedená, ta Jana nezbedná, ta Jana Vondrová.
11: Ach, umřít, umřít, umřít pro krásu.
5: Jiný hoch, jiný Mirek takového rodu by myslel jenom na to, co kde užije. Byl by marnivý, by pěstoval jen módu, by hazardoval s odvahou. Jen já, Mirek, jsem jen tak cnostný celou povahou.
11: Ach, umřít, umřít pro krásu.
8: Já jenž jsem žal, jak kopřivy svou ctnost.
11: Vy rozpláčete nás, prosíme, ne, už dost.
3: Děkuji hercům za přednesené ukázky a ještě naposledy... A ještě naposledy dejme slovo profesoru Alojzi Wobrovi z dopisu.
1: Dílčí průhledy do života a do osudů oblíbené rodinky se v posledních 5 letech staly nedílnou součástí našeho každodenního života. A je tudíž jen logické, že se to nemohlo stát jinak nežli vrcholnou uměleckou disciplínou dneška, tedy rozhlasovým seriálem, jenž je dnes vrcholem evoluční pyramidy veškeré kultury a civilizace. Proto, vážená redakce, uzavírám svou stručnou literární exkurzi ukázkou z připravovaného seriálu Jaroslava Dítla Odysea rodu Vondrů na kraji města. 56. díl, noc ze čtvrtka na pátek.
10: Nejprve vás, vážení posluchači, seznámíme s dějem předchozích dílů. Milena už ví, že Vašek opustil své nové zaměstnání, ale ještě neřekla Růženě, že jí dosud nic nezařídila. O to lépe je na tom Karel, který se konečně dostal k Filipovi, ale když tam našel Jiřinu, vrátil se zase zpátky. A Ondřej? Ten se ještě také neodvážil a nic Robertovi nepověděl. To však staví ředitele Cicvárka do nepříznivého světla a proto odjíždí do Prahy, aby se tam setkal se svou bývalou dcerou Marií, jež se však nečekaně provdala za nám dobře známého inženýra Ervína Kodeše. Koneše. Havárie, kterou zavinil Lukeš, se ukázala jako neškodná, takže nic nebrání Janě, aby si šla po svém. I dědeček už něco tuší, ale přesto se ještě naposledy pokusí přemluvit Junka, aby se vrátil do Tlumočan. Jistě jste už zvědaví, jak se v téhle situaci zachová Zuzanka.

0: škoda, že rozhlasoví posluchači jsou ochuzeni o zajímavý děj, který není provázen dialogem. Snad tedy v příštím pokračování, které uvedeme opět za týden na stejné stanici. Naschledanou. Vrátíme se teď znovu mezi posluchače a tvůrce seriálu.
1: No já si myslím, že každý už se teda těší a že už se s tou rodinou tak zžil, že už tak do ní patří.
2: To mě zajímá, co to znamená, že se zžil?
1: Mám je ráda.
2: Jo?
1: No.
2: Pardon, teď se budu muset protáhnout.
3: Zpozně ze Škodovky a u nás to vypadá v práci tak, jako kdyby ty Vondrovi mělo být nový sčítání obyvatelstva, že by tam měli taky patřit ještě navíc na republiky. Tak se prostě jste jako součástí, jako kdyby patřili mezi nás. No, jsou to jedny z nás.
4: Je to fakt asi, že to nějaká dlouhodobá záležitost. Já myslím, že i televize k svým seriálem dostává daleko víc odezev, než k jednorázovým programům. Že se to stane prostě skutečně součástí myšlenkového světa člověka.
0: Bylo tu řečeno, že seriálové postavy vstupují do běžného života posluchačů lidí. Jenom jednou je to, uvědomujete si odpovědnost toho, co děláte?
5: Až příliš, když nás poslouchá 3 miliony posluchačů. Teď třeba projektoval 7 dílů zde přítomný autor Roman Ráš. Teďko to půjde na jaře příštího roku.
6: No já bych řekl tak, že mě otcové seriálu prostě zahnali teď do elektráren, sjezdil jsem jich několik, protože dalších těch 7 dílů, o kterých mluvil soudruh Gromov, se má odehrávat právě v elektrárně. Kam jsme tedy umístili některé členy rodiny Vondrů, a to tedy Karla především, potom dědu, dále Mirka, takže nakonec nám tam pak prakticky scházejí zase všichni. Samozřejmě je, že všichni doufáme, kdo píšeme, že ty naše díly budou také inspirativní pro posluchače a že aspoň trošičku mu pomohou třeba řešit některé jeho problémy.
0: Ano, Zuzana Kočová.
7: No já bych to nechtěla tak otrhovat strašně, jak to tady vypadá, protože z čeho my píšeme? My nepíšeme z nějakých svých iluzí, z nějakých svých představ, my píšeme z toho, ze života, který vidíme kolem sebe, z lidí, které známe, které máme rádi a buď to se nám líbí nebo nelíbí a vyjadřujeme tedy svým způsobem opravdu jejich život nějakým svým viděním, ale není to tak daleko. A já myslím, že v tomto smyslu nás ta odpovědnost nemusí tížit samotné, protože když je život takový, jaký je, a my ho pochopíme správně a ukážeme bez něho to, co je pro lidi zajímavé, no tak potom je to vzájemné působení.
8: Já bych řekl ještě jeden moment, bych potrhl, který tady už řekla právě Zuzana Kočová. My bychom měli jak vlastně vytvořit sociologicky nějaký prototyp člověka současné etapy. Jo. Samozřejmě Balzac, když napsal lidskou komedii, tak to udělal s velikým geniem a patrně nenapodobitelně. My to děláme v daleko malých a menších a skromných dimenzích. Ale v podstatě je stejný ten, že nastavujeme zrcadlo tomu současnému člověku a některé jeho rysy, pokud se nám to podaří, tak chceme zachytit.
0: Dnes mají, jak už jsem říkal, slovo posluchači. I jako autoři scének. Vedle historické studie profesora Vobra samozřejmě přišla řada prací, zabývajících se dalekou budoucností členů rodiny Vondrů.
9: Dobrý den, já jsem... Ajeje.
10: Pojďte dál, posaďte se. Tak jaký máte problém, paní?
9: Broučková.
10: Já jsem Vondrová.
9: Vondrová?
10: Ano, proč je vám to divné?
9: Totiž, nezlobte se, já jsem nevěděla, že vás tu najdu. Opravdu jsem to nevěděla, kdybych to byla věděla, nebyla bych přišla.
10: Nevzbuzuji snad vaši důvěru, nebo jak si to mám vysvětlovat, paní Broučková?
9: Totiž před 20 lety a vy vypadáte pořád stejně. Kdepak stejně mladší, o mnoho mladší. A pořád jste ještě v zaměstnání, to přece není možné. Vám už přece musí být přes 60.
10: Taky, že mi je?
9: A vypadáte na 30. No, ne, zkrátka na míň, než vypadám já a mně je 40. Ne, vy vypadáte o moc mladší než tenkrát.
10: Kdy tenkrát?
9: Já se jmenuji Eliška.
10: Eliška? Vy jste...
9: Aha. A vy jste tenkrát svým mužem.
10: No, to jsem já.
9: Co ke mně tenkrát? Váš muž odešel. Já jsem netušila, že vás tu najdu. Myslela jsem, že jste dávno v důchodu.
10: Gerovitel, omlazovací prostředek profesorky Aslanové, varianta D3. Vy to neberete, že?
9: Ne. Já jsem lajda.
10: Je to vidět, chyba. Jednou se vám to může vymstít.
9: Ano, už se vymstilo.
10: Jak to?
9: Proto jsem tady, ale že bych s tím měla jít zrovna na vás.
10: Jsem sociální pracovnice a jsem tady na to, abych vám pomohla, paní Broučková. To, co bylo před 20 lety, na to jsme už s manželem dávno zapomněli.
9: Jak se má Karel?
10: Zrovna dnes má narozeniny, 72, ale nevím, jestli přijde na oslavu, totiž jestli do večera přistane.
9: Jak to přistane?
10: Začal se ve svazarmu učit řídit sportovní letadlo. Ale k věci, tak co pak se s vámi děje, paní Broučková?
9: Paní Vondrová, já jsem na pokraji zhroucení, já mám nervy úplně na vranc.
10: No co pak?
9: Představte si tu drzost. Můj muž si našel 20 a odešel z domu.

vodní hladina, samá řasa. Oko oprostlé rákosem.

0: hladina sama řasa. Oko obrostlé rákosem. Když spíš na rybách, to je krása. Když spíš na rybách, to je sen, to je sen, to je sen, to je sen.
1: Seriál Jak se máte, Vondrovi, podobně jako všechny seriály, má rozsáhlou posluchačskou obec. Množství příznivců a také kritiků. Vondrovi jsou všední rodina s všedními radostmi a problémy. A na jejich řešení nalézáme každý svůj klíč, o něm se domníváme, že je ten nejlepší.
2: Myslím, že bylo celkem naším úkolem ty lidi divákům přiblížit, protože byli přece jenom nositeli takových těch pozitivnějších rysů současného člověka, že bylo naším úkolem, jak si skrzevá toto, divákům je přiblížit, aby si je oblíbili. A myslím si, že to není jako žádný nedůstojný úkol a že doplňovat tyto postavy drobnostma, jestli chodí na ryby nebo sbírá známky nebo jestli prostě má nějakého koníčka, o tom nelze hrát každý díl, protože tyto postavy, nebo nemůže se to promítnout v každém dílu. Každý díl přináší jiné prostředí, jinou tematiku, celou řadu nových osobností a nových problémů. Čili tyto detaily by se nutně z toho seriálu za těch 5 let stejně vytratily a myslím, že by to nedokázal ani kdyby to byl jeden nebo dva autoři, kteří by se tomu 5 let věnovali. Natož teda, když je to autorů celá řada. My jsme dokonce měli s naší rodinkou dost co dělat, abychom ty základní povahové rysy rodiny Vondrových uhájili. Protože se nám stávalo taky, že prostě přišel autor, a bylo to tak na přelomu 2. a 3. roku, a té své anekdotě chtěl podřídit charakterové vlastnosti Vondrových. A byly to někdy teda i prudké jako debaty a hádky, kdy jsme museli uhájit prostě, aby ta Vondrová byla ženská, která může udělat chybu ve věce, který nerozumí, která se pohádá s Karlem Vondrou, která udělá botu, ale která není nečestná, která není nepoctivá, která neudělá prostě závěrný nějaký podvod nebo potrh. Protože to bychom potom už jaksi v tomto seriálu pravděpodobně nepokračovali a nechtěli teda především pokračovat dál.
3: Je to 5 let, co jsme se tady setkali dneska. Před 5 lety jsme dostali takový vizitky a tam jsme se dočetli, že Vondra je tenhle, Vondrová je todle. Se stejnou režisérkou jsme to začali dělat, dostali jsme, kolik je nám let, jaký zaměstnání, to nám všechno vybrali. A řekli nám, že si tak 20 dílů budeme zvykat teprve na to, že Jiřina je maminka, já jsem tatínek, máme tyhle děti a máme takovou a takovou rodinu. Fakt je, že si do dneška pamatujeme ty díly, které byly o tom člověčím, o tom, že tam byly nějaké povahové rysy, že tam bylo něco ze života. Mně to taky chybí, víte? Ne, je to hodně dílů, ale chtěl bych tu člověčinu tam mít. To volám na ty dramaturgy naše, protože myslím si, že nemůžou být Vondrovi jenom takový andělé, ale že musí mít taky problémy s klukem, s holkou, všechno. Jako důkaz dávám, jednou jsem měl Markovi dát facku. Bylo to předepsané ve scénáři. V rozhlase se to ovšem dělá tak, že jsem si ji dával skoro sám sobě, protože nemůžu tlouct Marka. Přišla spousta dopisů, co to je za uličníka ten táta Vondra, že bije svého vlastního kluka a tohle. Jestli mám vůbec taky děti a jestli je takhle tluču, takže to musí mít utrpení a tak. Těm bych chtěl říct, že doma děti netluču, i kdybych měl, furt se k tomu nemůžu dostat. Možná, stalo se nám... Ztratil se nám Marek na dlouhou dobu nakladně. Jana taky byla trošku tak jaksi nezvěstná. Já si myslím, a diváci o tom začali mluvit a začali potom volat, aby to neznělo z mých úst, že bych chtěl všechny díly, aby jsme tam byli my. Samozřejmě je to dobrý, ty seriály v seriálu a to všechno. Ale myslím si, že diváci chtějí tu problematiku té rodiny Vondru, kterou už důvěrně znají, tak ty problémy, co je samotný potýkají, nějak v jiným vidět v této rodině. A za to bych se přimlouval. To je to, čemu já říkám, ta člověčina v těch našich postavách.
4: Vy samo sebou ty postavy už důvěrně znáte za ta léta. Přemýšlíte jistě o těch mladých, kteří se čas od času objeví. Která z těch postav je vám tak nejbližší? Což zpravidla nemusí být záležitost herců, ale řekněme i těch autorů.
5: Já myslím, že to je otázka trošku nespravedlivá, poněvadž ty postavy se tam některé objeví jen epizodně a jsou třeba velmi sympatické a jiné postavy se tam objevují pravidelně, že je to vlastně rodina Vondrova, ten základ. Já bych teda skutečně nejvíc fandila té postavě Mileny Vondrové, poněvadž ta představuje takový prototyp české ženy, bych skoro řekla.
4: Máte týž názor?
6: No já bych brala oba dva a myslím si, že tak, jak to tady řekli, že je to člověčí rodina, tak si myslím, že je to úžasně krásná věc.

0: Vážení pracovníci rozhlasu, chtěli jste, abychom napsali, jak si představujeme Vondry v roce 2000 na pustém ostrově, nebo aspoň jak mají stříbrnou svatbu. Z toho soudím, že byste rádi slyšeli nějakou legraci. Tak vám posílám jednu veselou scénku, která by se mohla jmenovat Antivondrovi. Neb u vás jsou většinou pořád kladné povahy, zatímco v mojí scénce právě naopak. Představuji si to asi následovně. Vondra chrápe. Vondrová. Vstávej, Karle, víš, jaký je dneska den? Vondra.
1: Jestli musím do práce, tak špatný.
2: To jsem si mohla myslet, ty pacholku. Ty ani nevíš, že máme stříbrnou svatbu.
1: Neříkej, prosím tě, jak jsem to mohl s tebou tak dlouho vydržet.
2: To ti povídám. Večer ať si doma. Upeču dort, cukrový, taky přijede. Jana a Mirek, jeden děda, druhý děda, babka Mánková a taky Václav Vondra z Krkonoš.
0: Dál to pak bude až večer.
2: Tak jsem upekla dort a cukrový a ten můj moula nikde. To jsem si mohla myslet. To už zas někde chmelí jako sládek.
3: Víš co, mami? Já se za ním půjdu podívat. Hned to přivedu.
2: Tak běž, Jano.
0: Dál to pak bude zase až za chvíli.
2: To jsem z toho jelen. Tak jsem upekla dort a cukrový a teď už i ta Jana je pryč.
4: Víš co, mami? Se za nima půjdu podívat za oběma a hnedka je přivedu.
2: Běž, Mirku.
0: Tak postupně půjdou všichni hledat ty, co už jsou pryč, až doma zůstane sama Vondrová. Ta pak dostane podezření, veme dort a odejde taky do nedaleké hospůdky. Už je v hospůdce.
2: To jsem si mohla myslet, sebranko, že vás tady najdu.
3: Nezlob se, mami. Pivíčko tu mají jako křena, tak nás to sovedlo.
2: Karle, co je to za blondýnu, co ti sedí na klíně?
1: Ale jdi, mami, no ty hned naděláš, prosím tě. Vždyť jsem si s ní teprve dneska začal tykat.
2: Znači já jsem se pekla s dortem. Můžeš mi říct? Já už vím. Abych ti měla co napařit na hlavu. Tu máš.
0: A napaří mu dort na hlavu. Pak je chvíli melan, ale když po chvíli přestane, tak si všichni dají pivíčko a klobásky a jiné dobrůdky a mají se dobře. Tak si nakonec všichni libují, jak se ta stříbrná svatba pěkně vyvedla. To je moje scénka. Když budete chtít, můžete si ještě vylepšit všelijak po svém. To už nechám na vás. S pozdravem, váš posluchač.

0: Po zpracování profesionálním scénáristou.
1: Haló? Milena Vondrová?
2: To jsem já, Karel. Milo, prosím tě, nezlob se, malér, jo. Jeden člověk tu z lehdáctví zavařil frézu, tak to teď musíme dát do pořádku. Jmenuje se Šťovíče.
1: Karle, co s tebou mám dělat?
2: Mileno, prosím tě, pochop. Můžu to dát buď bezpečnosti, nebo do pořádku. Řekni mi, co bys dělala ty na mým místě? Chlap mi tady brečí a vůbec, když se to nedá do pořádku, ranní směna nevyjede.
1: A já vím, Karle, já tomu rozumím. No já tak... že Jana taky nejde. Počkej, teď někdo zvoní. To by mohla být ona.
2: Ano, vidíš. A ty z toho hned naděláš. Tak já tu sebou hodím, abych byl co nejdřív doma. Mileno, tak ahoj. A nezlob se na mě.
1: Ahoj, to víš, že se nezlobím, že si ta Jana zřejmě zapomněla klíče.
3: Dobrý večer. Já jsem Šťovíčková. Nemohla bych, prosím vás, mluvit s paní Vondrovou.
1: Jestli chcete mluvit s Milenou Vondrovou, tak to jsem
3: ano,
1: já.
3: Ano, ano, s Milenou. Paní Vondrová, prosím vás, nezlobte se, já jsem o vás tolik slyšela. Já jsem úplně bezradná. Mně se hroutí manželství.
1: Ale no tak, paní Šťovíčková, uklidněte se. Musíte mi nejdřív povědět, jak se vám to manželství hroutí. No tak, no.
3: Manžel pije. Bije. Děti i mě. Nenosí domů žádné peníze. Doma ho skoro nevidím. Dnes například už zase nepřišel. A nejhorší je, že to všechno svádí na mě, že jsem mu byla nevěrná.
1: Říkáte, že dnes už zase nepřišel?
3: Ne, nepřišel.
1: Tak víte co, paní Šťovíčková, já tu nechám dceři vzkaz a my dvě se půjdeme podívat, proč vám to manželství neklape. To by v tom byl čert, abychom nenašli nějaké řešení. Tak. Tady máte svého manžela, paní Šťovíčková. Vidíte, že není v žádném hostinci, ale v továrně.
4: Ahoj, Mileno, snad si nejdeš pro mě.
1: Ale kde pak, Karle? Spíš si chci promluvit tady s panem Šťovíčkem.
4: Prosím.
1: Pane Šťovíčku.
4: Prosím.
1: Vy si opravdu myslíte, že je vám vaše paní nevěrná?
4: To si teda myslím. Proto jsem taky zavařil tady tu frézu.
1: No, vidíte. No, vidíte. A ona vám zatím vůbec není nevěrná. Jenom jednou byla, ale to už je strašně dávno.
4: Je to pravda, Jiřino?
3: Je. Zdeňku.
4: Tak já ti teda slibuju, že už se tě ani nedotknu. A peníze už taky budu nosit tobě a ne do hospody.
1: No, vidíte. Já věděla, že všechno bude zase dobré.
5: Totož toču, Mileno, Karte, my vás hledáme doma, vy jste zatím ve fabrice.
1: Tati, mami, kde se tu berete?
5: Ale Deno, jak se tak můžeš ptát, děvčí, což ať přece jdem slavit svatbu, ne?
4: Jakou svatbu?
1: Čí svatbu?
5: Vašu přece. Co? Tu stříbrnu.
1: Je, no to se tady povedlo. Ty jsi, Karle, věděl, že dnes máme výročí?
6: No musím se ti přiznat, Mileno, že taky ne.
5: No to je vám podobné. No pro samou prácu nestačíte ani umřít.
6: No bodeť, ale tady Zdenda Šťovíček zavařil frézu. No tak to dáváme do pořádku.
5: Ukáž.
6: No.
5: Co? To jste teda pěkně zavařil.
6: No, tento zavařil.
5: Ale Šťovíček, no to už se do toho dáme, ne? Podej mi tu montajs.
6: No, jo. Tak já to trochu tak našponuju.
5: No.
6: A vy to tam budete, oče, pakovat, jo?
5: Jo.
6: Tak pakujete. Pakujete. Jo, tak fajn. Tak teď ještě tenhle ten simerink. Jo. Je. A je to.
5: Zapíju. Šlápe.
1: Podívejte se, kdo to sem jde. Jana. Jano, kde jsi byla tak dlouho?
7: Paní Štefanovou už zas přijelo auto, tak jsem jí vezla do nemocnice.
1: A já div neuschnula strachem.
3: Paní Vondrová, já bych vám chtěla poděkovat za sebe, i za manžela, i za tu jeho frézu, že jste nám zachránili manželství a vůbec všechno.
4: A taky, že jsme vám tak pokazili stříbrnou svatbu.
1: Pokazili? A víte, že já jsem si svou stříbrnou svatbu vždycky představovala právě nějak takhle?
5: A tož mládeží, ať se to díš. A to i na tu zlatou svatbu tak pěkně sejdem.

0: A konečně při realizaci.
1: Tak vážení, pozor, jedeme.
2: Kdo začíná?
3: A jo, začínám, pardon.
1: No tak začínej.
2: Začínáš ty.
3: Tak, tady máte svého manžela, paní Šťovíčková. Vy si opravdu myslíte...
2: Ahoj, Mileno.
1: Stop, Karle, prosím tě.
2: Co je?
1: Ahoj, Mileno, to jsme přece škrtli.
3: Proč si to neškrtneš, když se to...
2: No tak jsem zapomněl, no. No tak... Teď já mám svůj...
4: Můžu,
2: no,
3: ticho.
2: Tak už to škrtli.
3: Vy si opravdu myslíte, pane Šťovíčku, že je vám vaše paní nevěrná?
4: To si teda myslím. Proto jsem taky zavařil tady tu frézu.
1: Ale ne, to ne. Chce zavilost. Pojď vidíte, uvědomte si, že to je zlej, vzpůrnej alkoholik, který se neštítí ničeho ani zavaření frézy. Co?
4: Jo, moment, jo.
2: Málo piješ, to peče.
4: To si, proto jsem taky zavařil tady tu frézu jsem zavařil.
3: No vidíte, a ona vám zatím vůbec není.
4: Není?
3: Nevěrná, akorát no. Jednou byla, ale to už je strašně dávno.
1: Stop. Tohle bylo výborný, potom máme následující dvě repliky škrt, jasný je to, jo? Navazuje rovnou Šťovíček, tak já ti teda slibuju.
4: Tak já ti teda slibuju, že už se tě ani nedotknu a peníze už taky budu nosit tobě a ne do hospody.
5: Moment, jenže mně se zdá, že když já jako Šťovíčková jsem vypadla, tak to teď vypadá jako, že to říká Vondrový. No jako, že se jí nedotkne a že jí bude nosit peníze.
1: Ano, tak si nelámte hlavu.
5: No tak dobře.
3: Ale počkej, když už se to přerušilo, tak já bych si změnila tu repliku, ta je taková nadraka. Já bych tam radši řekla, no vidíte, nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř, místo toho, že všechno bude zase dobré. Jo, můžu. No vidíte, nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.
1: No tak dobrý, takhle to může být.
6: No toď sůn, no jej, my vás hledáme doma, vy jste zatím ve fabrice.
1: Moment, stop.
3: To nenatočí.
1: Víte, mě teďko napadá, tadyhle bychom mohli dát předíleček, to ušetříme spoustu času, navážeme a Šmánková replikou. Ukaž, jo.
2: Dobře, ale to vypadne ten for. Počkej, Aleno, to vypadne ten for, že Vondrovi nevěděli, že mají tu stříbrnou svatbu.
1: No. Aha, no tak počkej, to máš pravdu, no. Karle, sakra, tak. No tak zas dobrý to není, takže... Hele, pojďte tak, jak jsem říkala, jo?
3: Se to snad kvůli tý stříbrný svatbě točí, ne? Počkej, počkej. Ford nebo tak, nefort.
2: Máne.
6: To si dáme do tého, ne? Půjde mi tu multaj z houba.
7: Podám. Tak já to trošku našponuju a vy to tam budete pakovat oče, jo?
6: Tak
7: ještě tenhle simmering. No a je to.
6: No a včilju zapni. No a šlape.
7: Šlape, ale...
3: Jano, kde jsi byla tak dlouho?
8: Ale paní Štefanovou zas přejelo auto, tak jsem jí vezla do nemocnice.
6: No jo, tož Marino, nezdá se ti, že došel čas na štamprdu?
7: To došel.
6: Tož mládeží, ať se aj na tu zlatu zas pěkně zejdeme jako v Chile.
7: Tak už jenom ten smíš nebo...

dost, když tu spatřím proti sobě prvotřídní kost. Neuvažoval jsem příliš nad jejím jménem, neboť mě hned omámila silným parfémem. A ten parfém se za ní táhl 10 stop. A ten parfém se za ní táhl 20 stop. A ten parfém se za ní táhl 30 stop. Já už byl u Reduty a on se pořád táhl.

si pod má kolena. Výstřih štědře nabízel přehršel jejich krás. Na svět svůdně koukala spod nekonečných řas. A ty řasy byly dlouhý 10 stop. A ty řasy byly dlouhý 20 stop. A ty řasy byly dlouhý 30 stop. Sahaly až k redutě a možná ještě dál.

se, hele vole, nandej mi tam víc tý hořčice. V zádech mrazilo mě ještě 10 stop, v zádech mrazilo mě ještě 20 stop, v zádech mrazilo mě ještě 30 stop. Já už byl u reduty a mrazilo mě dál.

0: Řekněte mi, jak si představujete budoucnost Vondrových. Ve vašich hlavách se to rodí.
1: Jedině velice krásně, ale především si myslím, že aby to vypadalo přirozeně, takže samozřejmě další a další díly se budou odehrávat v dalších a dalších rodinách dalších a dalších Vondrových potomků. Protože já myslím, že by zase bylo trošku smutné, kdybychom tedy šli jenom s touto rodinou a za chvíli bychom my autoři museli psát takové ty díly, kde by Vondrová říkala, a co jsi to říkal? On říkal, a co jsi se ptala? A takový prostě, kde by šlo o sklerotické Vondry.
2: Takže větší, delší čas vysílací, tak by to bylo možné.
1: Takže já doufám, že štafetu převezmou mladí a že tedy se vystřídají i ty postavy, ale i posluchači mezi tím. Takže zase další generace posluchačů bude mít další sérii Vondrovských potomků.
0: Jak ty si představuješ budoucnost své postavy?
3: No, protože postava Mirka je vlastně o 4 roky mladší, než je můj věk skutečný.
0: To tě dožene.
4: Tě nechci strašit, ale půjde na vojnu.
3: Tak já jsem měl vlastně možnost vždycky všecko, o čem jsem ty díly točil, zažít dopředu v osobním životě. Já bych hrozně rád si někdy ve Vondrových něco zkusil na nečisto, protože je to vlastně takový obrázek života. Já třeba jsem svobodný, já bych se moc rád oženil nejdřív ve Vondrovi.
5: Mně se ten seriál strašně líbí a chtěla bych, aby trval ještě hodně, hodně moc dlouho.
6: Já jsem třeba velice šťastný a vážím si toho, že jsem Karel Vondra. Víte proč? Já dělám rozhlas od 45. roku. Zažil jsem v rozhlase mnoho, ale vím, že Vondrové se nikdy nesmažou z historie rozhlasu. A ověřil jsem si to i u kolegů v divadle. Když začal ten seriál, tak říkali, Ježiš, ty Vondrovi, a člověče, nám se to nelíbilo, ten první díl a ty druhý díly a tohleto. Přešlo tohle období, začali být v tom taky obsazování, začalo se to poslouchat a od té doby mě každý kolega v divadle hlásí, člověče, dělám zase v těch Vondrovejch a tohle dělám tam tohle a tohle. Chci říct, že seriál má své opium. A to si přiznejte všichni, jak tady s námi jste. I vy jste tady proto, protože pro vás seriál, jak se máte Vondrovi, je taky trochu opiem. Jste zvědaví, jaký tam budou. A i když na to někdy nadáváte a říkáte si, no tak tohle se mi nelíbilo. Zase příště, když máte možnost, si třeba vyladíte tu stanici a posloucháte to. Je už to tak. A jestli jsme vám ve Vondrech někdy něco dali příjemného nebo zpříjemnili a třeba i poučili tu půl hodinu, tak jsme rádi. A myslím si, že to je takové posvěcení všech těch spolupracovníků, kteří na tom těch 5 let dělali a kteří na tom budou ještě dál pracovat.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to

0: Pokud si vůbec uděláte, že ta knížka vyjde, já si myslím, že to bude dobrý a snad to bude fungovat tak, jak chceš a možná, že na tom nějakou tu kačku vyděláš. No. Vidím, že jsi se vrátil k tomu, co jsi vždycky rád dělal. Když jsi to dělal, že ti to komunisti nedovolili, tak jsem rád, že děláš knížky, protože jsi to měl vždycky vztah a tak to má asi být. To je právě ta krása toho, že si člověk může dělat, co chce. No. Mně se proto v Americe strašně líbí, protože Amerika v tomhle jsem jako opravdu je strašně volná a nechá tě opravdu dělat, co chce. A když chceš dělat v neděli nebo o svátek...
1: Je to něco jako telefonát kamarádovi nebo zvukový dopis na diktafonu. Mistr světa ve vodním slalomu Karel Třešňák volá mistru světa ve vodním slalomu Milanu Svobodovi. Nebo lépe, kamarád se ozval kamarádovi. Jeden žije na Havaji, druhý v Praze a ten druhý vydal o mušketýrech v Peřejích knížku. O velkých závodech, o skvělých chlapech, o vítězstvích i o příbězích absurdních a dnes už leckomu nepochopitelných. Také o podvlékačkách vedle státní vlajky a sportovní rebelii na programu jednání nejvyšších pohlavárů komunistické říše. Vypráví Milan Svoboda a z kazety občas poslouchá Karla.
2: No, nevím dost dobře, když jsem Karla poprvé zaregistroval, když jsem ho zaregistroval opravdu, skutečně poprvé, tak to bylo v roce 1968, kdy jsme byli na předmistrovských závodech Bourg-Saint-Maurice a když jsme procházeli s trenérem trať, tak jsme se koukali, zrovna jel Karel, ten se tam prostě namotal, tam se začal topit, vyskočil Petr Sodomka, který ho vyrval z té lodi, on byl napůl utopený. No potom jsme se spolu bavili, nebo společně, že jo, jsme ho tlačili na vodu a on začal znova prostě jezdil, absolvoval závody. Podle mýho názoru Karel se dostal do náraďáku právě v období těch let 67-68. On působil v Dukle, fakt je jedno, že ten 68. rok, všechno to, co se stalo potom 68. roce, takže nás to, nedá se říct, ty lidi rozdělili a že jsme se spíš spojili do sebe, do toho ještě teda přišlo to mistrovství světa v tom 69. roce, kdy jsme víceméně startovali, nechá se říct, proti vůli strany a vlády. Tak jsme se vydali na závodech, na soustředních, bavili jsme se, kamarádili jsme se tak jako kompletně ze všema, ale já bych řekl, že k nějakému užšímu kontaktu mezi náma došlo, právě po tom roce 1979, nebo já nevím, v kterém roce to bylo, kdy ho vyhodili z Dukly, kvůli tomu, že teda byl na stáži v Kanadě na závodech, potom tam zůstal na nějaké stáži a při cestě zpátky se zastavil v Americe. No, okamžitě ho za to vyrazili z Dukly. Já dneska si pamatuju, kdy prostě jsem byl na zimním tréninku v Radlicích a Karel najednou přišel a řekl, hele, mě vyhodili z Dukly, já bych chtěl ještě zkusit nějak jezdit nebo něco dělat, vemeš mě do oddílu. Já jsem v té době byl vedoucím oddílu motorletu, no tak samozřejmě jsem ho vzal. Byl jsem v té době šéf-trenérem juniorského národního manšaftu, čili okamžitě jsem tam Karla vytáhl jako trenéra. Potom nastoupil na Český ústřední výbor ČSTV na oddělení talentované mládeže. Já jsem tam v té době byl taky zaměstnaný, když jsem byl jako metodikem svazu kanoistiky, ale právě ve spolupráci s Karlem a s Honzou Uchytilem jsme dělali všechno možné, jsme v tom kličkovali, jak se dalo, protože vodní slalom tehdy byl takzvaný neperspektivní sport na odpis. No a my jsme dělali všechny možné věci, aby jsme tohle všema způsobama obcházeli. Vyrcholení tohohle bylo, když jsme teda startovali na černo s juniorským národním manšaftem na mistrovství Evropy juniorů ve Špitálu v roce 1981, protože už jsme tušili, že z toho bude asi nějaký průšvih. My jsme tam odjeli jako tematický zájezd pod sportturistem na trénink. Podotýkám, že ty lidi si všechno platili. Karel to domluvil s Československým sportem. Okamžitě po závodech jsme telefonovali výsledky. Ty závodníci získali asi 8 zlatých medailí. No a samozřejmě, když jsme se vrátili, tak místo nějaké pochvaly, tak jsme šli oba dva s Karlem na kobereček. Co jsme si to dovolili, že jsme startovali na takovýchhle závodech. No a to už se to se mnou začalo táhnout. No a o půl roku později, najednou z ničeho nic jsem dostal, kopačky mě vyhodili z UVČ STV pro ztrátu důvěry. No a teď se jednalo o okamžitý odvolání ze všech funkcí, které jsem v tělovýchově měl. Jako metodik jsem byl členem trenérské

0: tady metodický komise, já nevím, všechno možný. Ve federálním svazu jsem byl šéf trenérem juniorského národního manšaftu a takový. No a protože se tušilo, že s tím bude nějaký dusno. Prostě, když se o tomhle mělo jednat na předsednictvu svazu kanoistiky, kam jsem já samozřejmě nebyl pozvaný, tak protože stejně jako Karel byl taky zaměstnancem ČUV, ČSTV, toho oddělení talentované mládeže, jak si pozvala soudružka Lebedová, která mu sdělila, že stranická skupina, podotýkám, že jsem v žádnej partii nebyl, stranická skupina se rozhodla o tom, že já bude prosazovat mý odvolání ze všech funkcí v kanoistice a Karel jako zaměstnanec orgánu je povinný pro toto rozhodnutí stranické skupiny hlasovat. No, načež Karel říká, když si to stranická skupina rozhodla, tak si to taky odhlasuje. A na toto jednání nešel. Mezitím on si právě vyřizoval tu stáž na tu Havaj, do Ameriky na 3 roky tam odjel, po 3 letech se vrátil. A jak dneska se pamatuju, když najednou jednou přišel na loděnici, na motorle, tam jsme spolu seděli, bavili jsme se a tak, no a vlastně tehdy jsem netušil, protože ani on, to se neříkalo, tak on se přišel rozloučit, protože o měsíc nebo 6 neděl později jsem se dozvěděl, že emigroval.
1: Když jsem pak přijel z Ameriky, tak jsem nějak ty havajský fotky vydal přes nějakého kamaráda ve stadionu, vyšly a o surfingu a windsurfingu, víš, jak to je doma populární, nebo bylo a no a nějak se to dostalo k těm papalášům v Dukle a ty zjistili, že jsem byl v Americe, tam nemám co dělat, a jako voják, že jsem špion. A bylo to ošklivý, chtěli mě prostě vzít byt, který nám v tu dobu ČSTV dalo a vyhodit a všecko. Tak jsem si říkal, tak co budu dělat, že? A teď, když vlastně máš děti, že, který tady odsaď si přijel ve zpátky a ještě do toho komunistického Československa, tak jsem jako sám sobě, tak já v zrcadle jsem se viděl, si říkal, ty vole, co jsi to udělal? 2 děti si přivez do tohohle průšvihu, no to přece není možný. No a pak byl ten Černobyl, tak prostě jsem si říkal, no tak já se musím otočit a jet zpátky, to prostě nejde, že jo. Víš, byl člověk už jaký, přes 30 a to. Teď věděl jsem, že to venku je těžký, že jo, já jsem tady neměl, my jsme tady neměli na Růžíku zdláno, že jo, když jsme tady ty 3 roky byli, ale dejchalo se tady lehčejc. No a když ty malý děti vidíš a tam tu možnosti tady, tak jsem si říkal, tak když ne pro sebe, aspoň pro ty děti to musím udělat. Když jsme pak vlastně i ty děti malý přivezli zpátky, tak třeba jsme si uvědomili, že opravdu i ty děti mají jiný pohledy. My jsme jeli do... To je příhoda pravdivá. My jsme jeli po mostě Klementa Gottwalda, Nuselský, já nevím, jak se jmenuje dneska. A Marcela říkala, jako, že už jsme si zvykli na to, že kolem 6. se bude zavírat, že ještě musí něco koupit k jídlu. A Kája, který mu tenkrát snad bylo 4 roky, nebo 5 let, tak prstem ukázal na ten palác kultury a řekl, tamhle je grocery store jako potravinová prodejna. To, když si to představíš, tu logiku toho dítěte, který prostě žil v Americe a najednou přijelo sem a teď ti takhle porovnává ty věci a píchá komunistického státu palác kultury, čo, normální stavba, co si budeme povědět. Nechci do toho, prostě víš, co chci říct. Tak mě to úplně prostě ve mně hrklo a říkal jsem si, no tak Tochu, ty jsi na špatném místě, to prostě nejde. No a tak jsme usnovali plány, že jo, a otvrčeli jsme.
0: Samozřejmě 69. rok, všechno byly dozvuky roku 1968. Jako sportovci, i když jsme se neměli rádi, ale se závodníkama NDR jsme běžně kamarádili. Samozřejmě nás mrzelo jejich obrovský zázemí, který měli i z hlediska státní podpory a takový, o čem se nám ve skutečnosti nikdy ani nesnilo. Ale přesto s lidma od vody jsme udržovali přátelský styky. No, do toho přišel 21. srpen 1968, různý diskuze, debaty a všechno možný. A podotýkám, že my jsme jako Československo, jako nároďák, jsme pravidelně rok od roku, vždycky v květnu, začátkem května, v horce odjíždělo na velký mezinárodní závody do NDR, do Cvikavy. No a teď bylo první hádání na soustředění ve Spálově, nepojedeme do Cvikavy. Jakým způsobem to udělat? Teď my jsme se jako dohadovali s naším vedením, že jak tam pojedeme, takže tam uděláme průšvih, já nevím, co všechno možný. tak se to nakonec hodilo nějak na to, že tady se uspořádal ve stejném termínu taky mezinárodní závod na Kořenově a tím pádem jsme neodjeli do Cvikavy. Potom následovalo takový velký turné, takže my jsme jeli se svojí partěčkou akorát Tacen a Špital, což byly Jugoslávie a Rakousko. Když jsme tam přijeli vlakem do Tacenu, naši už tam byli, tak nějak jsme se bavili a mezi řečí jsem říkal, co enderáci. No a já nevím, kdo to byl, někdo říkal, jsou to blbci. Říkají, že u nás byla kontrarevoluce, nebavíme se s nima. No v Turánu teda jsem držel partu, všichni, tak jsme okolo sebe chodili, nezdravili jsme se jako prostě, jako naprosto cizí lidi. No, najednou skončili závody, nevím, kdo s tím přišel, jak to bylo, no a najednou prostě bylo, nebudeme na bedně nastupních vítězů, nebudeme podávat enderákům ruce. Jsme se domluvili, bylo to strašně jednoduché a můžu říct, že i mě překvapilo, že všichni jsme to dodrželi. My jsme byli s partěčkou na třetím místě a za svoji osobu akorát říkám jedno, že to byl takový trapas, že jsem byl rudej, když mě ta grábovka podávala ruku, já jsem jí odstrčil, jak jsem byl rudej až na zadku. Rozhodně to nebylo nic příjemného. No ale prošlo to, že jo, teďka ty zahraniční nám aplaudovali za to na tom závěrečným večírku na loděnici a tak podobně. No o týden později byly závody ve Špitálu, kde naše vedení, hlavně teda vedení Dukly, nás pozvalo a říkají, kluci, neblbněte, podejte jim ty ruce, nebo z toho bude průšvih. No a teď tam začalo strašné hádání. My jsme se tam začali dohadovat, no a nakonec jsme vedení řekli, my jim ty ruce nepodáme a jestli nás k tomu budete nutit, buď to nepřijdeme na vyhlašování vítězů, anebo pojedeme tak, aby jsme na té bedně nebyli. No a nějak se to stlumilo. Samozřejmě ve Špitálu už bylo vyhlašování výsledku, to bylo nádvoří zámečku, ten už byl plný novinářů, no a podobně. A my jsme jim prostě ty ruce zase nepodali. O tři neděle později jsme odjížděli na mistrovství světa do Burgu, a už byly to dva autobusy a už při cestě v autobuse tehdejší prostě vedoucí výpravy, tak zase tam začala diskuze podávat nebo nepodávat ruce. My, protože jsme byli gerojové, že jsme vyhráli tyhle dvě akce, jak jsme jednoznačně se hádali, že jim prostě ty ruce nepodáme za žádnou cenu. My to chápeme, že oni nemůžou nic dělat, že jsou zrovna takový figurky, jako my, ale kdyby aspoň přišli a mezi čtyřma očima řekli, hele, my za to nemůžeme a my tohle, tak to bylo všechno úplně jinak. Ale oni jednoznačně drillově vystupovali v tom Tacenu a takovým způsobem. No, přijeli jsme do Burgu a Francouzi, který ovšem jako věděli, tak jako mazaný diplomati, tak dali okamžitě prostě, kde bylo ubytování, že ho podotýkám, tehdy se bydlelo všude ve stanech, tak na tábořišti bylo vyhrazené místo pro Československo a hned vedle toho bylo NDR. No, když jsme přijeli, NDRáci už tam byli, no tak první, co udělali, že na hranice tábora pověsili vlajku svoji. Načež naši kluci, nevím, myslím, že to byl Emil Pollert a Boris, Janoušek a Horina, vzali takový rozervaný podlikačky a proti té vlajce pověsili ty podlikačky. No, okamžitě ty tam udělali zase humbuk, ale Češi mají novou vlajku, ty tam zavolali nějaký reportéry a takový. Já nevím, z jakých důvodů. Francie prostě v té době neuznávala NDR, tak byla dohoda, že při slavnostním nástupu se půjde pod autoznačkama. Že se nepůjde pod vlajkama, ale pod autoznačkama, protože tehdy bylo Dčko měli NDRáci a Dčko měli západní Němci. Jenomže tam začalo být dusno, zase chodili jsme okolo sebe, jakože se neznáme, v zásadě byli jsme asi ten týden, 8 dní před mistrovstvím světa, trénovali jsme, vokukovali jsme samozřejmě bystře jeden druhýho, no a najednou jsme odjeli, to pořadatele udělali v nějakým horským středisku, asi 3000 metrů vysoký v té tyni, tak tam byl takový sezení jako banket, no a přijeli jsme večer do tábora. Květajech jako šéf trenér říká v autobuse, převlíknou do repretepláku za 20 minut nebo za jak dlouho nástup, odjíždíme na slavnostní zahájení. No a nebo přijde otahalý a říká stop, nikam se nejde, pojďte sem. Jsme šli a říká, v 10 hodin odstoupilo ze závodu NDR, ve 3 hodiny odpoledne odstoupili Poláci. V nás ve všech, nebo já teda budu mluvit jenom za sebe, prostě ve mně zatrnulo. Skutečně zatrnulo, protože jsme měli za sebou 2 roky pekelnej makačky a nejenom já, všichni, jako té přípravy na to mistrovství světa, nebudu mluvit o tom, že jsme tehdy jsme nedostali nějaký státní lodičky a takový, všechno jsme si dělali sami a podobně. Vystoupil Zdeněk Valenta, který byl určitým způsobem jako nejlepší závodník, takový nemenovaný kapitán toho reprezentačního družstva, říká, hele Otto, my jsme tady na závodech, my jsme sem přijeli na závody, na to makáme 2 roky, nás prostě nějaký problémy s praporkama, těch, kterých nám jezdí s tankama, nezajímají. A já ti tady chci říct, že buď to normálně v závodě setrváme, anebo jestliže nás odvoláte, tak všichni do jednoho se nevracíme domů a stejně tady zůstaneme na tom závodišti a uděláme tady průšvih. No, ten začal řvát, jděte do hajzlu, co myslíte, tady nikdo vás nechce odvolávat, tady jde o to, aby jsme se domluvili, co budeme dělat, jak lidově řečeno Praze zavřít hubu. Čili dohoda byla, slavnostní zahájení není povinný, nepůjdeme na to slavnostní zahájení. Ale nikdo neodejde z tábora, všichni budeme v táboře a nikdo nebude podávat nikomu žádný informace, co a jak. Tak jsme tam zůstali v táboře. Po slavnostní zahájení během chvilky ten tábor byl obklopený novinářem. Obklopený, já nevím, jestli tam bylo 10 nebo 15, jo? Samozřejmě to nebyly stovky a tisíce, pořád jsme byli malým sportem, ale jakmile člověk odcházel na toaletu nebo někam, tak jsme tam chodili a dělali jsme němý.
1: No a tady jsem začal znova, že jo, bylo to těžký, ale vytvořil jsem si postupně svoji firmu a já jsem 3 roky dělal vlastně každý den. Sobotu, v neděli, furt, co? Někdy tam v neděli jsem si jenom tak oddách, ale v podstatě jsme makali jak šrouby, až jsme teda tu firmu tak nějak postavili na nohy, že jo, no a dneska to běží a máme 3 zaměstnance vlastně, že jo, no a už to prostě běží, takže nechci říct, že tam nemusím být, samozřejmě tam musím být, ale prostě je to zaběhnutá firma, lidi o nás vědějí a jde to, že jo. A to zase musím přiznat zpátky k tomu sportu, protože ten sport mě dokázal být tvrdý, že jo? Nebo ukázal, jak má být člověk tvrdý, že jo? Protože kdybych neměl to, co jsem měl ve sportu, tak bych to dneska možná nedokázal. Tak u nás třeba v tom klubu, jo? Když třeba před tím závodem, všichni kluby to dělají taky, to nejenom my, tak si stoupnou všichni kolem té lodi. Držej se za ruce a teď se všichni na tu loď nahnou, si představte, jak třeba ráno, že jo, já myslím všichni, ale je tam třeba 200 lidí, že? A ty do té lodi se do toho dřeva prostě, který je živý, tak jak to teda, to je kahuna, že jo, havajský kněz, který vždycky tam jako k tomu něco říká, tak se do toho prostě, do té lodi se zařve ta mána, prostě dá si ta mána, zařve se do toho třeba to jméno toho klubu nebo jméno té lodi. Každá havajská loď musí mít jméno. Nesmí jít na vodu dřív, než má jméno. To jsou věci strašně zajímavé, které jsou v tradici, s kterými ty lidi tady vyrostly a ty je musíš akceptovat, to nemůžeš se tomu smát. Mně se to totiž líbí. Já nechci říct, že začnu věřit v Boha, nebo že začnu věřit v to, že čím víc zařvu do lodi, že ta loď mě odveze. Ne, čím víc budu trénovat, ta loď mě odveze. Ale ta mána, to spirituální dohromady, týmový takový, to je ta mána. To je to, kdy ti narostou křídla a ti tam doletíš dřív než někdo jiný.
0: Vím akorát, že jsme do půlnoci seděli, sledovali jsme zprávy našeho rozhlasu a někdy o půlnoci hlásil náš rozhlas, že v Burksan Morris na mistrovství světa, že odstoupili závodníci NDR a Polska a českoslovenští reprezentanti, že ze solidarity s nimi odmítli se zúčastnit slavnostního zahájení. No, ta noc nebyla jednoduchá, vedle nás kousek byli Poláci, ty se ožrali, ty tam udělali strašný bugr. Ráno, když jsem stával, tak jsem se šel umýt, jdu na tu umývárku, tak najednou vidím svoje soupeřky z NDR, Grábovku a Ulrigovou, jak jdou, a viděl jsem ty krvavý oči ubrečený. Tehdy jsem dostal takovej stek, že si to nikdo nebude představit. Tehdy se to ve mně začalo tak nějak jako v duchu vařit, protože já jsem teda samozřejmě mohl být rád, oni byli tvrdá, opravdu tvrdá konkurence. Ale ne, jsem si říkal, ježišmarý, ty holky, ty lidi zrovna tak na to makali jako my a teďka najednou nějaký blbec něco rozhodne a najednou jsem si, skutečně v tu ránu jsem si uvědomil, že jsem vlastně jenom figurkama na šachovnici, který za nás stahají ty moskevský carové. Teďka začala tréninková jízda, oni tam porábili ty dva autobusy a takový, my jsme z toho byli nervózní, protože jsme nevěděli, co se bude dít, jo, nikdo nic nevěděl, akorát si pamatuju, já někdo za mnou přišel, někdo z kluků, jestli to byli měšťané, nebo někdo říká, ale kdyby ti někdo dával jakoukoliv poštu nebo něco pro naše vedení, nic nepřebírej. Nějak jsme si ani nevšimli, že celý naše vedení s výjimkou trenérů se ztratilo z tábora. Všichni se prostě zdejchli. Potom někdy okolo poledního nebo kdy v době, kdy běžely tréninkové jízdy, tak najednou mě potkal Tonda Pípal s Jardou Mouchou z rozhlasu a říká, Milane, teď jsme mluvili s Bosákem, jsme volali do Prahy, mluvili jsme s Bosákem. Bosák řekl, to byl tehdy předseda UVČ STV, nejvyšší papaláš, jako Bosák řekl, že ze závodu v žádném případě neodstupujeme, že problémy NDR nás nezajímají. Rozšiř to mezi klukama. Čili v Turánu to okamžitě jelo. V Turánu jsme se všichni prakticky jako uklidnili. Byla to pohoda odpoledne nebo na večer, nevím ani kdy. Ty NDRáci odjeli s Polákama. Závody běžely normálně, výsledky jsme měli poměrně všichni docela dobrý. Pro mě to bylo moje neúspěšné, nebo pro nás, já říkám pro mě, ale vlastně jsme byli dva s Partiačkou, s Jitkou Traplovou, Legátovou. To bylo nejúspěšnější mistrovství světa, protože jsme tam získali 2 zlaté a 2 stříbrné medaile. Moje partnerka, s kterou jsem vyhrál mistrovství světa 2 roky předtím, Jarka Krčálová, ta se provdala a startovala proti nám za Francii. Tím pádem my jsme byli první a ona byla druhá. Když jsme se vrátili nic, snad asi o měsíc později, nebo jak dlouho přijela Jarka z Francie, seděli jsme někde v restauraci, jsme se bavili, no a Jarka říká, hle, to v době mistrovství světa za mnou přišel pan Besson, což byl jeden z francouzských funkcionářů a hlavní organizátor závodu, a dá mě do ruky telegram, abych to přečetl. Tam byl napsaný pro Otu Halího, pro vedení výpravy, okamžitě volat v 18 hodin mezinárodní oddělení UVČ STV. Pan Besson se tak zarazil a říká, to asi není důležitý. A hodil telegram do Izery, do řeky. Snad o další měsíc nebo 6 neděl později jsem přišel na svaz kanoistiky a otahalý mě ukázal, říká, podívej se, něco ti ukážu, jaký jste blbci. No a teď mě ukázal papír, přísně tajný, ministerstvo vnitra, vyšetřit ze jakých okolností, jak se mohlo stát, že jsme nedrželi basu s enderákama a polákama, že jsme setrvali v závodě. Údajně Husák za to dostal, protože tehdy bylo v 69. bylo nějaký výročí založení NDR, no tak když tam byl nějaký ten mejdan v NDR, tak Husák za to měl dostat od Ulbrichta, šéfa NDR, nějak po rypáku. Dlouho nebyla vyhlašovaná 10 nejlepších sportovců a potom se tam s bídou někde do pozadí dostala Lejda Polesná, která na tom mistrovství světa získala asi 4 zlaté medaile.
1: Když jsem říkal o tom v tom sportu, že hodně děláš a makáš a proto seš dobrý, tak to samý platí v práci. To je zajímavý, čím víc pracu, tím větší se mi zdá, že mám větší štěstí. No není ta paralela úplně jasná, to jenom jako se říká, protože právě ty líní lidi říkají, ty máš štěstí. Hovno máš štěstí, ty zatím jdeš a na konci to potkáš, to tvoje štěstí, protože jsi za něm šel.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Mach! Milan chladil nás v Evansově melodii s českým textem, Deňka Borovce naladil na léto plné kopretin, Vlčích máků zkrátka nám nabídl jeho vyhřátou variantu a není důvod, abychom v ní nepokračovali. Budeme zakrátko potkávat dívky s červenými náušnicemi a vzpomínat na to, jaké to bylo tehdy, když začínaly prázdniny a my si trhali první dozrávající třešně do nahých úst. Kde je těm stromům podél polních cest konec? Já vám teď dám ochutnat jedny voňavé čerešně, které pro Hanu Hegerovou natrhal Milan Lasica.

Léto je v písničkách zastoupeno v mnoha podobách. Tuláka Michala Tučného přistihl Vladimír Poštulka, jak si blaženě spí v obilí. Inu proč ne, když je horký letní den. Jen nepřeslechnout ty kosy.

Srdce se stočilo pozvolna k návratu. Noc je však potěuchlík a přemluvit se nedá. Dva stíny osleplé na trávě nechá tu, ta luna otrhánek, už lásky hrou tak bledá. Už vyšlo, padlo do rosy, sneslo se na víčka čeřenem pavučin. Sekáčům ruce vrostly do kosy, širokým rozmachem pak pohřbili ten stín.

0: Léto je doba nejrůznějších nečekaných dobrodružství. Sluníčko láká k vodě, my nadáváme na sražené plavky a pokud si myslíte, že třeba na nudistické plovárně vám nic tak ponižujícího nehrozí, poslechněte si pravdivý příběh, který zaznamenal zpívající pan doktor práva obojího Ivo Jahelka.
1: Poslyšte příhodu Bedřicha Šulisty, jak se chtěl prosadit pomezi nudisty, co bolí více než spálený pozadí, to obsah soudního spisu vám prozradí. Zajásal Šulista nad zprávou v novinách, že účast na pláži bez plavek povinná, taky u rybníka za obcí Hradiště, slabou půl hodinu od jeho bydliště. Na pláže, pojďme na pláže, tam se všechno ukáže. Sobotu spatřit pak bylo lze Šulistu, kráčeti po pláži jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám v jistém byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak Šulista taktiku, k očím si přiložil aparát praktiku, obrázky nahých žen výhodně zpeněží, nemravným dědečkům v hospodě podvěží. Na pláže, pojďme na pláže, tam se všechno ukáže. Přítomné nudistky nesly to z nevolí, jenomže nadávky ty Béďu nebolí. Tak dlouho cvakal spoušť a hrál si na lovce, až na něj dívenky poslali svalovce. Hromotluk Béďovi bez dlouhých cirátů odebral aparát po vzoru pirátů. Začal s ním utíkat, přičemž měl za lubem schovat ho Béďovi do houští za dubem. Na pláže, pojďme na pláže, tam se všechno ukáže. Útok na majetek podráždil Bedřicha, vyskočil z osušky s rukama u břicha, rozběh se do houští tam mezi jalovce, získat zpět aparát, dohonit svalovce. Tu chvíli věci spát dostali při pouštím, přijížděl autobus po cestě za houštím a v něm si jeptišky zastavit nechali.

Péda šulista honící zloděje proběhnul skrz houští a vstoupil do děje. Chlupatý, hambatý, překvapen nemile, odstnul se tváří v pád dřepící přes sile. Tak na tom palouku pod smrčky bez šišek omdlelo v turánu na 30 jeptišek. Na VB dlouho pak zkoumán byl šulista, zda není úchylný deviant sadista.

U vody vykřikne vyděšená manželka na manžela, který je po krk ve vodě. Pro pána Josef, kde máš našeho Pepíčka? Nic se neboj, držím ho za ruku. Inu, není divu, že někdy v létě stačí jiskřička a emoce vzplanou. Krásný, emotivní a poetický popis léta podle Jana Skácela zhudebnil Prohradišťan Jura Pavlica.

Nastává doba, kdy budeme odpočítávat letní dny. Rangers to udělají na český text Milana Duvka za nás. A to také jedním, pro mě velice překvapivým, mluvnickým tvarem. Jestli pak víte, že se chudíte, když nevidíte sluníčko ve vlasech své partnerky, pánové.

Věřím, že závěrem to Václav Neckář poví i za nás. Já už vám jen nabídnu vůni letních jablek, která na nás čeká, a ještě také poděkování za vaši milou společnost. Buďte blaženi a požehnané léto vám všem přeje František Novotný. To všechno nejspíš zdá se mi. Nespím a na den zapomínám. Na křídu píšu sa zemi a kopretinám stonky stínám. Koš letních jablek na zemi vonavý je až po okraji. Kdo si mi náhle řekl hraj, a já se rozběh stráněmi. To je můj kraj, mé zázemí, studánky tajných lásek skrývá. Nabereš vodu dlaněmi a na dně vidíš, kolik zbývá. Hrdlo se semře, oněmí, a o to víc to v srdci zpívá.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják

A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví všechny Jan Rosák. Doufám, že jste se na naše společné setkání opět těšili, že jste zvědaví, kdo k nám dnes do Tandemu přišel. A já jsem rád, že pozvání přijal herec, jehož můžeme klidně nazývat jednou z legend českého divadelního umění. Vítám Karla Urbánka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já myslím, že jsme připraveni ponořit se do zákrut vašeho života.
3: V Tandemu s Janem Rosákem.
0: Karel Urbánek je pražský rodák, jestli se nepletu.
2: Ano, sanatorium Sanops.
0: Vy jste se narodil v Sanopsu?
2: V Sanopsu, kde později umírali státníci. Ano. A dokonce jsem se na to i styděl, protože když jsme byli v obecní škole a byly básničky o rodném kraji a rodné chalupě, tak já jsem napsal básničku o rodné chalupě a když se mi paní učitelka zeptala, kde jsem se narodil, tak jsem říkal v sanatorium Sanops na Smíchově.
0: Rodný Sanops.
2: Ano. Zaslouženě se mi všichni začali hrozně smát. A já jsem byl tak

0: chvíle, kdy my rádi vzpomínáme na to ano. dětství. To dětství se předpokládám neprožíval tam někde na těch Malvazinkách, tam se asi jenom narodil.
1: Ne, my jsme se stěhovali a dokonce v 38. roce jsme utíkali z Jablonce nad Nisou, Gáblonc an der Neisse, do Hradce Králové, tehdy Königgrätz taky, jo. Ano. A tam jsem začal. Ještě dodělával tu mateřskou, teda obecní školu a státní klasické gymnasium. Tenkrát se muselo říkat s S.
0: Gymnasium?
1: Ano, no kdybyste měl pana profesora Lukáše, který uměl asi 12 jazyků, tak vám dal 2 nedostatečné. Jak se stalo, jeden chlapec řekl gymnázium a Lukáš běsnil a říkal Barbare. Říká se S a krátké a pamatujte si.
0: Gymnasium.
1: Je to tak.
0: No a kam až vaše paměť sahá, vzpomenete si, pane Urbánku, čím pak jste jako kluk chtěl být? To já se dost často svých hostů ptám, protože někdy vyjde najevo, že se to potom strašně rozešlo od toho přání k opravdové profesi.
1: Já opravdu nevím a absolutně jsem si nemyslel, že bych byl herec, to ne. My jsme tenkrát začínali v rozhlase. To neříkám, že abych se tady zalíbil, ale opravdu v Hradci Králové v rozhlase a tam byli 3 zaměstnanci v takové vile a my študáci ještě s jedním kolegou jsme tam dělali všechno, četli jsme tam, teď na tom hlase to není poznat, ale tenkrát jsem měl znělej krásný hlas, jsme tam četli všechny pořady, točili se tam činohry, živě, nic se nenatáčelo, rekvizity pod tím, tohle.
0: V tom už jste účinkoval v těch činohrách?
1: Ano.
0: A vy jste měl nějakou průpravu třeba z nějakého ochotnického souboru?
1: Ne. Já měl 2 průpravy. Jednu na zámku Miletíně u Stýblu, kam jezdili za války konzervatoristi a přijel tam Václav Lohnický, tehdy velice mladý, a Láďa Ryšling a tam jsme se seznámili a oni mě vzali na jevišti a v té jevišti jsem byl jako měl být porubaný kancem, tam mě oblíkli, dali mi takový tepláky nebo co a oni v místech, o kterých jsem mluvil, měli díru. Nikdo to nevěděl, jenom všimli si toho v publiku a já dostal první potlesk na otevřené scéně. No, ale já jsem opravdu začal v rádiu a mám na to strašně krásnou historku. Tam se tenkrát vydělávalo tím, že se rodinným příslušníkům, ale dělá se to, myslím, i teď, listy do památníků a takový ty přání.
0: Ano.
1: Za 50 korun. A bylo Pepíka a my jsme byli s tím kolegou a neprozřetelně jsme si koupili lahvičku modrého Portugalu, protože jsme věděli, že tam budeme do půlnoci. A tak jsme si popíjeli a furt to šlo, až přišel text a tam bylo, že babičku zdrabí její 3 trapiči ze Žiželic. A teď jsme si to podávali pod tím mikrofonem, až jeden to konečně vybreptal a dostali jsme se. Druhý den jdu po mostě a proti mě latinář a už z dálky na mě takhle ukazoval prstem, říkal, Urbánku, co to včera bylo? Já jsem říkal, co se stalo? No v tom rádiu. Já jsem říkal, vy jste to slyšel, pane profesore? On říkal, jo, slyšel. Já říkal, máte chodit dřív spát, to víte, byli jsme unavení.
2: Tandem Jana Rosáka.
0: Tak sourozenci ze Žiželic.
1: Trapiči
0: ze Žiželic, tak to bylo to, čím se zapsal jako prvním nesmazatelným dojmem Karel Urbánek do dějin Českého rádia, tehdy Československého v Hradci Králové. No, to už jste nějak tušil, že by to mohl být základ pro vaši budoucí hereckou kariéru, nebo pořád ještě nikde nic?
1: No, my jsme spáchali takovou věc s Karlem Petrem, který je a byl členem Národního divadla, operní pěvec ze třídy a tenkrát byla soutěž na zpívání a recitaci. My jsme se přihlásili a oba dva jsme se dostali až sem do Prahy, do ústředního kola a oba dva jsme byli druzí. Takže od té doby jsem měl prostě pouvoir na to říkat básničky. Začal jsem recitovat a začal jsem hrát v tom rozhlase hry. A nějak mě někdo říkal, že bych mohl jít na konzervatoř z těch kolegů. No a tak jsem si z těch 2 her připravil takový monology s tím režisérem Blahníkem. Jsme to naštudovali a jel jsem do Prahy na konzervatoř. To bylo v roce 49. Přihlásilo se asi 350 lidí a stal se zázrak.

0: Poprvé vůbec v historii konzervatoře brali 60 lidí do prvního ročníku. A já jsem byl mezi nimi. Takže maminka, která měla pro mě připravený už bílý plášť, že chtěla, abych byl doktor medicíny.
1: Jo, ona začala hned bílý pláště?
0: No jo, to si nakoupila, pak mi to ukázala, tohle. A já jsem říkal, já jdu dělat zkoušky. Říkal, no dobře, no tak, kdyby si je náhodou udělal, tak si buď tím komediantem, ale já
1: chci doktora.
0: Já chci doktora. No tak jsem to udělal a stalo se zase zázrak. My jsme udělali zkoušky na konzervatoř, přijeli jsme po prázdninách do Prahy a byli z nás vysokoškoláci. My jsme první ročník Akademie muzických umění.
1: Aha.
0: A my jsme první ročník. Můj ročník je Alenka Vránová, Jana Štěpánková, Láďa Brabec, Pepík Zima, Petr Haničinec, já, dokonce Renáta Olárová, ta potom odešla do Vídně a byla v Národním divadle v Dibě, snad tam hraje do dneška.
1: Ve Vídni.
0: No. A mezi náma byl taky rarita, se přihlásila, nevím, proč to udělali, Ivan Daskalov z Bulharska. Tak to víte, učil se, ale s hraním to nemohlo mít nic společného, takže dostal jako absolventskou roli cizince, ne velikou, ale byl spokojený, šťastný. Jinak to byl výborný klub.
1: A které bylo vaše první angažmá? Pardubice?
0: Ano. Východočeské divadlo Pardubice. Tam jsme přišli s Péťou Haničincem. Tenkrát bylo řečeno, že musíme jít na 2 roky mimo Prahu do angažmá a pak se můžeme teprve vrátit.
1: Abyste se zakalili takhle.
0: No, já myslím, že to bylo dobrý.
1: Jo, jasně, tam se ohrál člověk. To,
0: no a pouštěl nás do života pan profesor Otmar Krejča. A tak mluvil a řekl, a teď do Pardubic půjde Haničinec, protože se tam narodil, tak aby se po letech vrátil zase domů. A doprovodí ho Urbánek, protože je z Hradce Králové, aby na vlastní kůži poznal, co je to lokální patriotismus.
1: A poznal jste?
0: Poznal jsem, ale byla to strašně krásná éra, my jsme totiž měli štěstí, protože od našeho příchodu tam byl jmenován ředitelem Karel Novák. Známý režisér, který byl potom v Olomouci a potom v Dečku, dělal krásné divadlo a dokázal to, co se nám zdalo, prostě, že mluví z cesty. V tu dobu tam moc lidí nechodilo do divadla a my jsme měli na začátku sezóny školení, on tam měl projev a říkal, do 3/4 roku tady bude vyprodáno a budou fronty diváků u pokladny. Tak jsme se s Péťou na sebe podívali a říkali jsem si nepřímo, ten se snad nezbláznil. Do 3/4 roku byly fronty a bylo vyprodáno.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj dnešní host, herec Karel Urbánek, začal svou kariéru ve Východočeském divadle v Pardubicích. Myslím si, že to byla docela hezká éra, hlavně výborný rozjezd. Zahrál jste si tam spoustu rolí, což by asi, kdybyste se dostala rovnou do Prahy, se vám nepovedlo.
2: Ne.
1: Ale nicméně do té Prahy jste se potom obloukem dostal. A víte, co mě zajímá? Ta zajímavá éra vaší kariéry, a to bylo v divadle Paravan, protože to nebylo jen tak normální divadlo. To bylo takové hodně novátorské. Víte?
2: To bylo jedno z těch malých forem a stalo se to náhodou. Já jsem v podstatě z Pardubic odcházel, budete divit, my jsme se domluvili s Janem Očenáškem, že v Praze založíme divadlo poezie. A tak já jsem dal výpověď a šli jsme do Prahy. Udělali jsme všechno, měli jsme dokonce pětiletý plán, ale nějak se to zvrtlo, já jsem se nechtěl Honzi ptát, proč a jak, někdo do toho zasáh a tohle. A divadlo prostě nebylo. A najednou jsem se ocitl, tak říkajíc, na volné noze. A šel jsem takhle Národní třídou a někdo mě potkal a říkal, co děláš? A pak nedělám nic. Ty už nejseš v Pardubici. A říkal, ne. A nechceš jít k nám do divadla, do divadýlka? A to byl Paravan. Takže předtím jsem hrál v Pardubicích Ruy Blase. A to bylo jeviště 16 metrů dozadu, široký, že jo, dlouhá vlečka, všechno tohle. A najednou jsem přišel do Paravanu, který byl asi široký, jeviště bylo asi široký takhle jako to vaše studio, takže když jste rozpřáh ruce, tak jste si vozeď odřel klouby. Ale byl tam J.R. Pirk tenkrát, jak jsem mu říkal, J.R. Pirk, satirik, napsal Trafikanta Jana a nalákali mě na to, že já jsem tam hrál 10 postav. 9 mužů a jednu dokonce ženu. A šlo to tak daleko, že jsem na to získal i nabídku a dostal jsem velkou roli v prvním filmu takovým to. A ten Paravan byl
1: krásný. Který to byl film?
2: Neobyčejná třída, tak to nějak vyšlo a já jsem tam hrál takovýho zlýho profesora a když to viděla moje dcera už před lety, tak říkala, táto, ty už v těchto letech si hrál ty syčáky. No a v tom Paravanu byla Inkognito kvartet, Škvorecká, Pepík Škvorecký dělal, Ivan Vyskočil tam dělali text epíly, že jo, Jakoubek psal muziku, měli jsme tam orchestr, hráli jsme a režírovali jsme. A taky napsal hru, jak jsem byl zavražděn. A já jsem tam hrál ředitele a Jirka Hálek, který je teď končinou herním klubu, tam hrál takového vedoucího. A mně se podebral prst. A Liška, Martin Liška povídá, pojď, večer máme představení, to vypadá blbě, pojď, půjdeme do nemocnice. Tak mi to řízli a udělali mi takovou bandáž takhle. Já jsem musel mít to, jak když se, no já nemůžu říct.
1: Jako když přísaháte takhle.
2: Ano, no, to je dobrý, protože poenta je trošku jiná. A takhle jsem hrál, odehrál jsem první půlku, nic. Druhá půlka začala naší vzájemnou hádkou s tím Hálkem. Ten mě nechal půl druhý minuty hrát a pak prásknul do stolu a povídá, a vůbec jsou družiteli, proč se pořád hlásíte? Půl druhý minuty se nehrálo, já jsem byl odbouraný, pak jsem ho představil, říkal, ty, já bych, ty jsi vypočítal teda chvilku, tuhle jsem mu to říkal, tak se smál zase on. No. Ale bylo to 5 let krásný.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Mezi klasiky českého humoru nás dnes zavede Karel Urbánek svým výběrem. Vzal to hned ze začátku abecedy skoro. Josef Beck. Pepíček to byl opravdový, to byl démon, to byl...
2: Ale výborný člověk.
1: Fantastický herec a výborný člověk.
2: Výborný člověk.
1: Výborný vzpomínáte?
2: No ohromně. Všech 5P mu dávám. A byl rozkošný a my jsme měli několik zážitků. Naposledy, když jsme se viděli v Karlínském divadle, byla premiéra, on seděl u kraje uličky a já jsem šel a on z dálky na mě volá, Karle, ahoj, držíš pohromadě? Já pám, držím. Tak na to nešahej, člověče. To bylo jeho úsloví. Držíš pohromadě, tak na to nešahej. Ale krásná historka byla a myslím, že se to tady v nějakém studiu stalo. Bylo 2. ledna a my jsme byli tři pozvaní na nějaký pořad, Pepík Beck, František Filipovský a já. A já jsem přišel dřív a Pepa už tam byl a Filipovský, ten chodil už vždycky na poslední chvíli a Pepa říká, počkej, jak já mu dám, že přijde pozdě, jak já mu dám. František vešel do studia a Pepa na něj, Franto, neukazuj se mi, ty jsi mě zkazil celýho Silvestra. A on říká, proč? Co jsem ti udělal? Člověče, já jsem si na tebe vzpomněl a celý večer jsem přemýšlel, jestli už ti bylo 80 nebo teprve bude.
1: Ano, to byl celý Pepíček. Tak si ho teď poslechneme.
2: Ano.
3: Víte, když třeba dneska nemůžu spát, tak mě jde tak hlavou takový album vzpomínek, probírám, říkám si, co jsem prošvihnul, co ne, jak jsem se choval, co všecko kolem a tak dále. Někdy taky tápu. Jednou se mi stalo po jednom představení, za mnou přišla taková starší, příjemná dáma, já nevěděl, kam ji mám posadit. A tak jsem brusil v tom, až pak jsem jako z řeči pochopil, že snad někdy něco jako tak bylo, no ale nebyl jsem si jistý. A pak vyšlo najevo, že vlastně k ničemu nedošlo tenkrát, že ona dáma by jaksi po letech byla ochotná to třeba vyspravit. A tak já jí ze slušnosti povídám, no svá paní, už to necháme být. To jsou podzimní manévry a sice se říká, že ze staré slepice silná polévka, ale necháme to odpočívat. Takže víte, člověk může jako si říct, že láska je ohromná věc. Láska, když byl člověk mladý, tak sbíral takový ty ženský, já měl rád takový ty silnější ženský, takový, když měl pozadí jak volební urnu, tak to se mě tajil dech. Prostě ženy krásných tvarů a žádná řídka, takový hubený žingle jako Twiggy, tak to nebyl, jsem klidně mohl taky, to jsem mohl klidně taky chodit s klempířským učedníkem, že jo. A ženská má mít prostě prsa, všecko na správný místě a pak to se pro mě stává tedy jako zajímavější. Rád jsem měl vždycky blondýnky, ale teď už v tom směru nejsem vybíravý na starý kolena, to i teď člověk musí už udělat nějaký ústupky. Ale mám pořád rád ženský, který mají i humor. Pak když jako ten sex vzpomíná, teď by měla začít sranda, protože jak to není, no tak když odpovídá jednu slabičně, jo, ne, no tak to byste nejradši chytil a vyhodil oknem ven. Je to marný, že člověk prožil těch lásek hodně, že jo. Já jako mladý jsem dělal milovnický role, tak jsem měl úspěch a tak člověk, aby nejprve jako pitomej nebo homosexuál, no tak musel vyhovět a no tak dneska, když se tak člověk kouká zpátky, no tak bylo to nádherný.
4: Český rozhlas Pohoda.
5: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
4: Český rozhlas Pohoda.
5: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herecká kariéra, myslím tím divadelní hereckou kariéru Karla Urbánka vrcholila, mám takový pocit, potom divadle SK Neumanna, kde jste v 65. jste tam zakotvil, že jo? A na dlouhou dobu.
2: Já jsem tam byl 26 let a moje žena 25. Já neznám druhý pár, který by v jednom divadle byl 51 let.
1: Byli to Skopečkovi?
2: No, Skopeček, jo, možná,
1: Stěpánkovou.
2: Ano.
1: Vidíte to.
2: Honza na mě nezapomeňte. Ne, tak, no tak jo.
1: Tak jste dva.
2: Jsme druhý. To je taky hezký. Jsme na bedně.
1: To je stříbrná, to je krásný. Ale pozor, myslím si, že stejně bohatá kariéra vaše nese tučný, podtržený nadpis Rozhlas. Rozhlas, myslím, pro vás, pane Urbánku, hodně znamená, že jo?
2: Znamená. A představte si, že první pohádku v Rozhlase jsem slyšel v roce 1938. Bylo to o zatoulaném medvíďátku. A dokonce znám melodii. Smutně chodím po lese, maminko, čekám, jestli odvze se, maminko. Rozkošný to bylo, rozkošná pohádka. Hudbu určitě napsal Vilém Prokop.
1: Ano, ten psal vždycky pohádka.
2: A o něm je ta krásná historka, jak v šestce seděli u studia a někdo tam měl zapnutý a byl to muzika Dvořáka nebo Smetany a pili kafičko a říkal, ježiš, to je krásná muzika. To už jsem napsal nebo teprve napíšu. A tahle pohádka měla nakonec obsazení. A do dneška si pamatuju, ať se nikdo neurazí. Kráva Lída Holmanová. Kanec Antonín Zíp. A od té doby v naší rodině byl Zíp tím, a já jsem mu to ovšem stačil ještě říct, protože jsme se tady setkali při práci, tak se smál podobně jako vy. A k tomu Rozhlasu. To víte, Rozhlas byl všechno tenkrát. Nebyla televize. Tenkrát jsme v 38. Někdo mi říkal, že v Americe mají malý kino, který budou mít doma, budou se moc na to dívat. A my jsme v Rozhlase poslouchali hokej. Pamatuju si, že tenkrát bylo veliký utkání Československo-Švýcarsko. My jsme u toho seděli asi ty 2,5 hodiny a dopadlo to, že jsme vyhráli 1-0. Josef Laufer, vynikající ten. Potom byly Černý hodinky. Myslím, v 5 hodin odpoledne byly takový pořady krásný. Ve 14:15 byl Vladimír Dvořák uváděl Karla Vlacha. Rozhlas byl všechno. A byly básničky. A právě Kanec recitoval často v poledne, v neděli.
1: Kanec Zíp.
2: Ano, Kanec Zíp se recitoval.
1: No ale vy jste potom začal aktivně v Rozhlase taky, to, když přeskočím pár let samozřejmě, hrát a taky režírovat, ale...
2: Ano, a taky jsem udělal hlasatelskou zkoušku.
1: Jako hlasatel?
2: Jo. Já když jsem šel do Prahy, tak jsem byl takový nenasytný. No. Tak byl nějaký konkurs, tak jsem se přihlásil a pak mi došlo, ještě to mám skovaný, že jsem udělal ty zkoušky a že se můžu přihlásit.
1: Jako hlasatel?
2: Jako hlasatel.
1: A nedělal jste to?
2: Ne, no, protože jsem už byl na škole a tohle. No, když jsem právě přišel do toho paravanu, tak jsem se při nějaký příležitosti pozval s lidma z Rozhlasu, z mládežnického oddělení. Jirka Kafka byl autor pohádek, tomu jsem točil pohádky o Hopsálkovi a Hvízdálkovi. To byly krásné pohádky a kdo to uváděl, byl Dáda Hrubý. Pamatujete si na ně?
1: Jistě.
2: A o něm jde nejhezčí vtip. Příhoda. Dáda Hrubý byl takovej, to mluvil, šumloval někdy a tohle, ale to ohromný kluk. A on byl v Holešovicích a tam na té křižovatce jsou 2 hospody. A on to střídal. Jednou šel do té po představení, jednou do té druhé. A najednou začal chodit do té jedné, jediný. A Hostinský mu říká, pane Hrubý, teda nezlobte se, mě do toho celkem nic není, ale proč vy chodíte najednou pořád ke mně? Proč to nestřídáte, jak bylo vaším zvykem? A on říká, neptejte se. Já jsem tam jednou byl u toho druhého a pohádali jsme se a já jsem se neudržel, já jsem mu dal facku. A ten se na ní tak chodil a říkal, ale pane Hrubý, tu facku jste dal mně.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Rozhlasové pohádky, rozhlasové hry, to je velice významná kapitola, nejenom tedy historie rozhlasu, ale taky v životě mého dnešního hosta Karla Urbánka. Ale pozor, taky seriály. Vy jste byl u toho, když se tvořil, myslím, že to byl vůbec první seriál v historii rozhlasu, Jak se máte Vondrovi. A to mělo renomované autory taky.
2: Ano.
1: Už zmíněného pana Očenáška třeba.
2: Pan Očenášek a pan Marek, ty dělali první 20 dílů. Sešli jsme se tady dole pro rozhlase, dávali nám francouzský koňak, já jsem neviděl vůbec, o co jde, přišlo mě to podezřelý. A Honzovi přišla ta paní sekretářka, přinesla mu rejstra, říkala, pane Očenášku, mohl byste mi podepsat tu smlouvu na těch 20 dílů? On říkal, samozřejmě, máte pero, ono škrábnul tohle. Sekretářka odešla, já povím, Honzo, a ty už víš něco, o čem budeš psát? On říkal, nevím, ale to přijde, neboj se, teď se napijeme a to přijde. Přines snad za čtvrt roku těch 20 dílů a jeden hezčí než druhý, rovněž u pana Marka, že jo, ten jako scénarista byl vynikající.
1: Vzpomenete si na to obsazení ještě Vondrových?
2: No, samozřejmě, že si vzpomenu. Manželka Jiřina Švorcová, Marek Eben, můj syn, Slávka Špánková, můj dcer.
1: Slávka je Hozová.
2: No, Hozová Špánková tenkrát. Bylo to moc krásné točení, hodně se to poslouchalo a mám z toho zase historku, ale mimo rozhlas. Mám chalupu v jižních Čechách a Franta, můj soused, přijel a říkal, hele, nejel by sem s náma do Mutěnic na Miruňky. My to máme slíbený, přivezeme si, budeme mít Miruňky. Tak jsme vyjeli, šofér, on a já. Přijeli jsme do Mutěnic, šli si nech, který paní nebudu jmenovat. A ona najednou poslouchala a říká, Ježíši Kriste, máte podobný hlas, jak má ten Vondra. Já jsem pál, kdybyste se nezlobila, to jsem já. Ježi, tak začala slivovicí. My jsme šli na ty stromy, ona stála pod náma s demižonem bílého vína. Já jsem říkal, prosím, paní, nechte to, teď mi spadneme, než to natrháme. Ne, to vydržíte. Tak jsme vydrželi, natrhali, přišli jsme k ní, přišel manžel a říkal, tak co jsi jim dala na uvítanou? A ona říkala, no slivovičku. Ježiši Kristi, ty nevíš, máme tu světovou Meruňkovici. Byli jsme tam 3 dny. Bylo to tvrdý. Vrátili jsme se s demižonem, lehli jsme si na náves, všem, kdo šli kolem, jsme dávali a Franta na rozloučenou řekl větu vět. Pane Bože, děkuji ti, že u nás ty Meruňky zrajou jenom jednou do roka.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ještě chviličku bude hostem dnešního tandemu herec Karel Urbánek, ale možná bych jedním dechem mohl říct vlastně taky autor, spisovatel. Vy jste napsal knihu Vyznání o životě.
2: Ano, ano.
1: Ano, ano.
2: Ano.
1: Tak zatím jenom jedna. Ale už jste za ní získal nějakou cenu.
2: Ne, já
1: chystáte se psát něco dalšího?
2: No, tak musím psát, protože si musím něco k důchodu velikému přivydělat, jinak prostě, jak mám heslo, stárnu, blbnu a chudnu. Takže píšu, to je poslední věc, která mi zůstala. Já jsem v těch jižních Čechách, už jsem se odstěhoval z Prahy, ale jestli můžu, já bych vzpomněl pár lidí ještě kolem rozhlasu. S Karolínou Slunečkovou jsme hráli vždycky tatínka a maminku. A jednou přišel, byl pozvaný bulharský režisér. A měli jsme dialog s dítětem, holčičkou byla takováhle. Teď to dávali všechno takhle dohromady, jak dají ty mikrofony tohle. A já jsem šel za asistentkou a povídám, poslouchej, řekni panu režisérovi, ať dá jenom jeden mikrofon a spustí to. Tak byla vyděšená. My jsme si oba dva klekli. Holčičku jsme si vzali vedle sebe a otočili jsme to. A bulharský režisér byl v sedmém nebi, protože s něčím takovým se nesetkal. Jednou jsem dělal tady v rozhlase s panem profesorem Nedbalem a byla to hra o dvou hercích, takže po pauze jsme šli, dali jsme si kafíčko a já říkám, pane profesore, ale vy jste za ten svůj život měl těch žáků, vidíte? A on říkal, no, Karlíčku, a co už je jich mrtvejch? A pak František Kovářík. Bylo mu 90. Konečně herec, na který vzpomínám, který byl starší, než jsem teď já. Přišli jsme na Vinohrady do rádia, bylo mu 90 let a obrátil se na mě, když jsme zůstali sami dva ve studiu. Říkal, pro boha, pane kolego, abyste si nemyslel, já jsem si o tu roli neřekl, víte, ale oni mě zavolali. A když je vám 90 let, no, tak to přece nemůžete odmítnout, to je prostě vyznamenání. Jenom bych vás prosil, kdyby až bude zelená, jste mi mávnul, já už tam tak špatně vidím. No a tak jsme to odehráli a nakonec se mnou rozloučil taky s větou věd. Povídá, říkejte vždycky pravdu. Lež se těžko pamatuje.
1: Jo? To je chytrý.
2: A poslední, Bohoušek Záhorský. Točili jsme Vondrovi a byl nějak po mrtvičce a přišel. Tam dole jsem seděl, většina Vondrů se točila tady.
1: V Karlíně.
2: Jsem seděl a najednou jde pan Záhorský, chudák trošičku táh jednu nohu za sebou, došel až ke mně a říká, to je pohled, viď. Já, který jsem vždycky byl takovej nobl, tady jsem měl vždycky nějakou kytičku, teď táhám za sebou tu nohu. Chlapče, kdybych měl odvahu a sílu, tak snad spáchám sebevraždu.
1: Ne, vážně. Tak, abychom ale neskončili tak
2: ne,
1: smutně.
2: Ne, tak smutně,
1: ne. Já si myslím, že tahle ta vaše poslední slova svědčí o tom, že jsme se vrátili k tomu rozhlasu, že rozhlas je opravdu vaše veliká láska, pane Urbánku.
2: A abychom neskončili tak smutně.
1: No, no.
2: Tady byl pan režisér Červinka, s tím jsme točili jednou 20 dílů něčeho. Na těchhle schodech on šel z hora, já šel nahoru a nechal jsem ho přejít a pak povídám, pane režisére, prosím vás, já mám jednu prosbu, můžu to říct nahlas? On říkal, jo, Karle, řekněte, co jsem vám udělal, že u vás nedělám? On chvilku zůstal stát a pak řekl, Ježíši Krist, tohle mě řekne a já ho mám 5 neděl před očí.
1: Takže, jak říkám, vidíte z toho, že rozhlas je opravdu velká láska Karla Urbánka a dneska jste byl tedy v rozhlase jako host,
2: ano.
1: Nikoli jako herec, spíš jenom jako herec, který vzpomíná. Děkuju vám za vaše vzpomínání, za váš čas, za vaše...
2: A já se musím omluvit, vždycky jsem měl dyšný hlas, ale to, co ze mě jde teď, to je žalovatelný, ale je to jenom proto, že už neskouším ráno, nehraju, mlčím, poslouchám, no a pak to takhle vypadá. A to jsem si na vás koupil i takový pastilky, říkal jsem té paní magistře ve Strakonicích, říkám, dejte mi něco, já mám v rozhlase mluvit a já se obávám, že budu prostě, že ten hlas ze mě vůbec nevyjde.
1: Já myslím, že paní magistře můžete klidně říct, že pastilky zabrali. Jo. Docela to šlo vážně.
2: Tak děkuju.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: V tandemu s Janem Rosákem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

posluchači. Srdečně vás vítám u rozhlasových přijímačů. Správně jste usoudili, že skladba, která před malou chvílí dozněla, vás měla upozornit na to, že zahajujeme vysílání pravidelného pořadu U muziky. Je naplněn od začátku do konce dobrou lidovou a dechovou hudbou. Však jsme zahájili hezkou písničkou neznámého autora s názvem Zpěv skřivana. A ta právě přesně zapadala do našeho pořadu. Takže, vážení, pokud tento žánr máte rádi, neváhejte a věnujte nám v následující hodince svůj čas. Výběr je pestrý a interpreti špičkoví. Ostatně to potvrdila už na začátku kapela Milana Bašty. Byli to pražští muzikanti. Pokud jste se rozhodli s námi zůstat, příjemný poslech vám přeje Pavlína Filipovská. Pokračujeme polkou Antonína Borovičky, kterou otextoval Jiří Voldán. Skladbu vyhrávala kapela, zpívají Jiří Jína, Hynek Jína, Jana Jírová, Vlaďka Jínová a Antonín Jína. Hraje Táboranka. Pavla Pěnkavu zaujal lidový text, ke kterému připsal půvabný valčík. Jmenuje se Ach, cestičko ušlapaná. A poslechneme si jej v podání krajanky Václava Hlaváčka a zpěváků Brigity Hlaváčkové a Vratislava Velka. Dramatické tango Víc už mě nečekej je dílem skladatele Aleše V. Nováka. Text napsal Milon Čepelka. S Veselkou Ladislava Kubeše zpívá Milan Černohous.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Na řadě je lidová pochodová písnička. Okolo Hradce. No ano, ta je velice známá. A tak si do pochodu můžeme i zaspívat. Podpoří nás zpěváci Vratislav Velek a Petr Krista spolu s květovankou, kterou řídí Miroslav Císař. Dále si dopřejeme svižnou polku Ady Siegla Až koníčky osedlám. Zpívá a hraje květovanka pod vedením Miroslava Císaře. Valčík Panenko modrooká napsal slavný autor Karel Vacek. Zpívají Brigita Hlaváčková a Jiří Škvára. Hraje krajanka Václava Hlaváčka.

0: Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou.
1: Moravští přátelé nás jako vždycky přivítali pěknou muzikou. Tentokrát to byla známá lidová písnička Nedaleko od Trenčína. Zpívá Joška Černý, hraje studiová dechová hudba pod vedením Václava Maňase mladšího. Další písnička je dílem českých autorů Josefa Švehly a Milně Čepelky. I interpret je český, ano, totiž, promiňte, jsem to já. Ale ta výtečná kapela, která mě doprovodila, je čistě moravská. Vždyť je to Moravanka Jana Slabáka. A výsledkem této spolupráce je valčík. Proč říkáš, mám tě rád? No a ještě jedna moravská, lidová, zpívají Eliška Maďarová, Jana Minaříková, Grňáková a Josef Malina hraje Vlčnověnka Pavla Nevařila. Ta písnička se jmenuje Bílé ránko.

0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Jsme doma z krásného výletu a očekávají nás další písničky, další hudba, která nás hladí po duši. Bude to bohatá směs, zdobená oblíbenými, většinou všeobecně známými skladbami. Je třeba říci i známými autory. Vždyť to jsou Václav Bláha, Karel Waldauf, Miloslav Mečíř, Miloš Vacek, Karel Vacek, Ada Rulíšek, Jaromír Vejvoda, Vladimír Fuka a Míla Cink. A teď už směs, až nás cesty svedou. Zpívat bude sbor z Otrokovic, hrát šestka Slávy Kunsta.

už je tu loučení. Zas. Těm, kteří by si ještě rádi dopřáli další písničky pro radost nebo vzpomínání, mohu říct jen jedno jediné. Totiž, když si naladíte svůj rozhlasový přijímač na správnou vlnu, ve správný čas, můžete se s pořadem U muziky opět setkat. Dneska ale už vám, vážení, stačím jenom poděkovat za pozornost a věřit, že se brzy opět sejdeme. Všechno dobré, hlavně pevné zdraví, přeje všem Pavlína Filipovská. Loučíme se samozřejmě hudbou. Dneska zazní polka Hořovická muzika Miloslava Gháze s textem Martina Heniše. Zpívají Jaroslava Fialová, Jana Henišová a Martin Heniš. Hraje Hořovická muzika Bohumila Vojíře. Nádavkem ještě lidový valčík. Zasvítil měsíc. Hraje Doubravanka pod vedením Václava Bárty. Zpívají Ivana Štelnerová a Jaromír Schneedorfer.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: V našich výletech do rozhlasového archivu se dnes vydáme s Vondrovými mezi posluchače. Neboli poslechněte si sestřih setkání herců z populárního rozhlasového seriálu Jak se máte, Vondrovi, na besedě s posluchači.

0: posloucháte seriál Jak se máte Vondrovi?
1: Ne tak doslova. Posloucháte mimořádně záběry ze setkání rodiny Vondrových s tvůrci tohoto seriálu a především s jeho rozhlasovými posluchači. Příležitostí k tomu je malé výročí. 5 let od chvíle, kdy rodina Vondrových začala v Československém rozhlase existovat.
2: A hned první otázka. Jak se zrodil ten nápad?
3: Jak se zrodil nápad? Ten se nerodil lehce. Já si myslím, že má rodiče. Matku.
2: Jste vy.
3: Ano, za to považují mě. A co se týče ty rubriky otců, tam se musí vyplnit několik jmen. Je to možné vůbec? No, vyplnit?
2: Když to připouštíte.
3: Já bych jmenovala na prvním místě ředitele Hrabala, ano. Protože nebýt jeho, nebyl by seriál asi tak brzo vzniknul, nebo nebyl by vzniknul vůbec. Soudruh ředitel velice často kritizoval, upozorňoval na to, že v oddělení rozhlasových her pracujeme málo a liknavě. A tím se stalo, že ten seriál vznikl. Takže to by byl jeden otec.
2: Po jedné takové
3: ano,
2: ráně
3: ano,
2: dostal.
3: Ano, ano. Za druhého z otce bych považovala tehdejšího vedoucího oddělení rozhlasových her Vladimíra Remeše. Ten se s temperamentem, co by vlastním, ujal tohoto úkolu, zajistil podmínky pro seriál a zkrátka obouval tohleto dítko, ten seriál, skoro rok. 53 dílů. Další otcové jsou Jiří Marek a Jan Očenášek. S těmi jsme vytvořili, řekněme, všechny postavy, pojmenovali je, dali jim zázemí, životní, dali jsme jim určité povahové vlastnosti.

0: Velice nezvyklé a musím říct, že je to docela příjemné a jsem na průběh dnešního odpoledne velice zvědavá. Dá se říct, že se dokonce i těším.
1: Setkání s posluchači předcházela výzva. Vymyslete jeden příběh rodiny Vondrových. A aby myšlenky měly na čem ulpět, pište na téma Vondrovi v roce 2000, Vondrovi na pustém ostrově nebo Stříbrná svatba manželů Vondrových. Sešly se tedy nejprve náměty, povídky, scénky a dokonce scénáře a dnes i někteří jejich pisatelé.
2: Jak jste si to představoval, to dnešní odpoledne tady?
3: Já jsem předpokládal, že se tady budou že se nás budete ptát, ne? Proč se nám seriál líbí? V čem je dobrý, v čem není dobrý? Kteří představitelé se nám líbí a podobně.
4: No já celkem myslím totéž, zejména jaký význam má tento seriál z hlediska společenského a z hlediska jednotlivců, nás teda posluchačů. A myslím, z toho hlediska společenského je to skutečně výborné, poněvadž se tam setkáváme s řadou jaksi nedostatků v naší společnosti, které by skutku neměly být a které rozhodně socialistické společnosti čest nedělají. A z toho hlediska jednotlivců, nás tady, posluchačů, bych řekl, že má velký význam a sice, že to nějak vtahuje člověka, posluchače, do toho prostředí celé rodiny Vondrových a že s nimi jaksi žije. A má to význam zejména, řekněme, lidi, kteří nežijí v nějakém, řekněme, společenství rodinem, jsou třeba osamělí a podobně, tak pro takové lidi je to určitá, bych řekl, náplň životní a skutečně se zájmem tuto rodinu jako součást této rodiny, jak si to poslouchá a je zvědavo vždycky, jak se to bude vyvíjet dál. A proto témata, které mají jaksi tento smysl, které mohou podchytit ty posluchače, má opravdu veliký význam.
2: My jsme vás samo sebou dnes chtěli také trošku zatáhnout do rodiny Vondrů, abyste poznali její zákulisí a život, který ji, tedy tu rozhlasovou rodinu, nějakým způsobem provází. Pamatuje si někdo na díl, ve kterém byla řeč o tom, že Mirek hraje v nějaké kapele?
5: Já si to pamatuju.
2: To je představitel Mirka, Marek Eben, který v tuhle chvíli se vám představí v trošku jiné podobě, možná než jak ho znáte ze seriálu Jak se máte Vondrovi. On má totiž dva bratry, dva skutečné bratry a dělají docela pěknou muziku, o které jsme se domnívali, že by vůbec mohla doprovodit naše dnešní setkání.

0: Mirek se nám tady ukázal v takové, nebo vlastně Marek, v takové civilní podobě. Co bych mohl očekávat od ostatních členů rodiny Vondrů?
1: No, já myslím, že ani hudební nadání Marka není tajemstvím, tak jako není tajemstvím, že Karel je herec, já že hraju v divadle na Vinohradech, že dělám funkce politiku, co ještě všecko děláme. Prostě herec je do veliké míry osobnost veřejná, takže už snad bychom neměli prozrazovat víc, aby nějaké tajemství zůstalo.
0: O Miloši Hlavicovi se všeobecně ví, že je malíř.
2: No tak někdo mě furt říká, hele, dej mi obrázek, já toho času mám tak málo, takže těch obrázků nemám tolik, jak je zájmu, ale myslím si, že zase není to tak hrozný. Tak je to taková pěkná věc vedle. Bohužel s tím Vondrou to nesouvisí, protože ten Vondra, možná, že tam taky maluje někde na té chalupě, kde on je teda v těch Krkonoších, a docela by bylo zajímavý, kdyby náhodou se třeba projevil jako takovej inzitní malíř, podivnej, protože on byl podivnej, od začátku je takovej vlk, že jo, samotář, on už na to moři teda malo. Že jo? Já to zkusím nějak propojit do té figury, třeba i v podtextu někdy.
0: František Hanus, kde je ještě nějaká vaše skrytá možnost?
3: Neexistuje.
4: Protože ten můj strejček už byl vším.
0: A děda?
5: Já jsem v důchodu zrovna jako děda Vondra, jsem spokojený.
0: Akorát nebydlíte na Kladně.
5: Ne.
0: Jarmila Krulišová.
6: Já jsem babička Mánková a já nevím, jaký mám tajemství. No, ve skutečnosti jsem už taky babička. Mám 14-měsíčního vnoučka Jakoubka. To je moje velká láska.
0: Takže vlastně tady už zbývá Jana. Ta už se hlásí o slovo.
7: Mě paní Kočová prozradila, že mě čeká něco těžkého, tak už se těším.
0: V seriálu.
7: Ale ne, nebudeme nic prozrazovat.

0: Vážení posluchači, Vondrovi nejenom jsou a budou, ale Vondrovi také byli. Abyste mi dobře rozuměli. Mezi příspěvky, které jsme k jubileu rodiny Vondrovi obdrželi, je také obšírná vědecká práce literárního historika, profesora doktora Aloise Vobra, kandidáta věd, který nám mimo jiné napsal. Poprosil bych Miloše Hlavicu, aby se toho ujal.
1: Má exkurze do světa literatury nebude dlouhá. Svůj, dá-li se to tak nazvat, literární objev jsem učinil, aplikuje metodu profesora Pittigrilliho. Této metodě, někdy též nazývané peripatetická, odpovídá předpokládání něčeho, kde zdánlivě nic není. Z tohoto hlediska jsem prošel českou literaturu od dob nejstarších a všude. A všude jsem nalezl nějakou zmínku o rodině Vondrů. Tak ku příkladu Kosmas ve své kronice píše na straně 654.
2: A aj tam z jeskyně vyskočí jechu Vondra, které věruje snáramně dobrá.
1: Jak hluboko proniklo povědomí o této rodině mezi náš lid, dokazuje nejlépe hra známého loutkaře Matěje Kopeckého Don Vondra na chlumu.
3: Prosil bych ukázku.
4: Kašpárku, teď jdi do kuchyně a oznam mou vůli, že chci medle mítí všeho dostatek.
5: Dobrá, věru nemohu neříci, že se sám nejprve nenajím, abych pak hlady nepískal.
4: Toť hosté přicházejí už také. Kašpárku, kašpárku, vezmi světlo a jdi našim hostům posvítit. Bez toho to budou brázda, stará Štefanová a růženka s kuklínem.
5: Co mi, Done Vondro, tak poroučíte, že tak křičíte? Všeho jsem musel nechat a sousta jsem dosud nepozřel.
4: Kdyby hosté rač vás zlomili, bez toho všechno snědí, co by mě zajisté nejlépe chutnalo.
0: Obávám se, že profesor Vobr nezvolil tu nejvhodnější ukázku, avšak nechme jej pokračovat.
1: Rozšíření a oblibě rodiny Vondrů nemohl se, a jistě ani nechtěl, ubránit sám Alois Jirásek. V první a ještě nekorigované verzi starých pověstí českých jsem našel tuto načrtnutou scénku. Poznamenávám, že byla psaná obyčejnou tuškou a po 27. replice už bylo písmo nečitelné.
0: Buďte tak laskavý, prosím.
6: O, pust mě do komnaty koupelní, muži můj a drahý manželi. Nepinak spozdím se a do práce pozdě přijdu.
7: Jen co si krzno navléknu Halenu hrubou a nazují krpce.
6: Ale proč si opět bereš krzno staré, Halenu hrubější, vyrudlou a krpce zděřelé.
7: Vždyť do kovárny jedu, kde mě dělníků 4 mecít mu očekává. Nic tedy svátečního.
6: Navlékni si ještě hace, pane a veliteli můj.
7: Co jste říkal?
6: Kalhoty.
7: Jo, ta kalhoty, aha. A toto též není již žiletka, chotimilená. Spíše se bradatici neostré podobá. A ani nevím, nastartují-li svoji sveřepici v tomto nehrubě útulném počasí.
6: Co jestli nastartuješ?
7: Sveřepici. Aha. Klisna neboli kobila. Pozor, mileno moje, šlojíř ti padá, tuším, do mydelnice. Kdo to jen muž, býti.
6: Jaké si poselstvo.
7: Ajta.
6: Máš prý nechat své voli a jít na Vyšehrad za nějakou libuší. Ale pamatuj si, že jestli to uděláš, nemusíš se již vracet. Choď můj a pane milený.
0: Osudy rodiny Vondrovy se odrážejí v díle mnoha českých spisovatelů a dramatiků. Například Jaroslav Hašek ve svém románu Osudy dobrého vojáka Švejka v prvním díle píše, a to na straně 298, prosím.
1: Poslušně hlásím, pane oberleitnant, že je to těžký případ. Ve Vojtěžské ulici před 2 lety se nastěhovala k čalouníkovi Vondrovi nějaká slečna a on ji nemohl vypudit z bytu, a musel otrávit jí i sebe svítiplynem a bylo po legraci. Ženský má je v obtíž, já do nich vidím.
0: Mezi tou řečí nadporučík Lukáš seděl již dlouho na židli a dívaje se na Švejkovy boty, myslil si.
8: Můj bože, vždyť já často stejně mluvím takové blbosti a rozdíl je jen ve formě, kterou to podávám.
0: Ale zastavme se u dalšího velkého českého autora, u Fráni Šrámka.
8: Odpust mi, mileno, kdybys jen maličko pootevřela, poprosil bych tě 1000krát za odpuštění, než odejdu. Kde jsi, mileno? Nevidím tě. Ach.
6: Čeho se spolekal?
8: Jsem zmaten, nevím, snad... Stávaj si tam v měsíci a venku tak hučelo.
6: Ach ty, hučelo. Okno z pokoje vede přímo na jez. Hlupáčku, pojď se podívat, je to krásné. Měsíc nad řekou. A odlož to pivo, co svíráš v ruce, milý.
8: I tak odtud vidím.
6: Nic nevidíš, vždyť máš zavřené oči.
8: Už. Už jsem je... Už jsem je otevřel. 3 na 1.
3: Obrátiv se k oknu, zahrozí k měsíci.
8: Ech, bývávalo, bývávalo. Směj se jen, posměváčku zelený.
0: Oba kříží pohledy, zadívávají se, on o krok k ní, ona o krok k němu, ještě krok a krok. Opona.
1: Profesor Wobr pokračuje. Vážená redakce, což se rodině Vondrů mohla vyhnout česká poezie? Což se jí mohla vyhnout česká dramatická poezie? Což se jí mohl vyhnout Vítězslav Nezval?
0: Slečno?
9: Jsem Jana.
0: Jana.
9: Jsem Jana Vondrová.
0: Jana Vondrová.
9: A to je Mirek, nese mé košíčky.
0: Mirek, košíčky, klaním se. Ach, umřít pro krásu.
9: Čím to, že já, Jana, tak šťastná jsem. Čím to, že já, Jana, se líbím všem.
10: Jana, krásná, sladká, něžná, nevinná.
9: Je mi až skoro líto mého jména. Už nebudu Jana. Ta Jana nezvedená, ta Jana nezbedná. Ta Jana Vondrová.
10: Ach, umřít, umřít, umřít pro krásu.
5: Jiný hoch, jiný Mirek takového rodu by myslel jenom na to, co kde užije. Byl by marnivý, by pěstoval jen módu, by hazardoval s odvahou. Jen já, Mirek, jsem jen tak cnostný celou povahou.
10: Ach, umřít, umřít pro krásu.
8: Já jenž jsem žal, jak kopřivy svou ctnost.
10: Vy rozpláčete nás, prosíme, ne, už dost.
3: Děkuji hercům za přednesené ukázky a ještě naposledy... Ještě naposledy dejme slovo profesoru Alojzi Wobrovi z dopisu.
1: Dílčí průhledy do života a do osudů oblíbené rodinky se v posledních 5 letech staly nedílnou součástí našeho každodenního života. A je tudíž jen logické, že se to nemohlo stát jinak nežli vrcholnou uměleckou disciplínou dneška, tedy rozhlasovým seriálem, jenž je dnes vrcholem evoluční pyramidy veškeré kultury a civilizace. Proto, vážená redakce, uzavírám svou stručnou literární exkurzi ukázkou z připravovaného seriálu Jaroslava Dítla Odysea rodu Vondrů na kraji města. 56. díl, noc ze čtvrtka na pátek.
9: Nejprve vás, vážení posluchači, seznámíme s dějem předchozích dílů. Milena už ví, že Vašek opustil své nové zaměstnání, ale ještě neřekla Růženě, že jí dosud nic nezařídila. O to lépe je na tom Karel, který se konečně dostal k Filipovi, ale když tam našel Jiřinu, vrátil se zase zpátky. A Ondřej? Ten se ještě také neodvážil a nic Robertovi nepověděl. To však staví ředitele Cicvárka do nepříznivého světla a proto odjíždí do Prahy, aby se tam setkal se svou bývalou dcerou Marií, jež se však nečekaně provdala za nám dobře známého inženýra Ervína Kodeše. Koneše. Havárie, kterou zavinil Lukeš, se ukázala jako neškodná, takže nic nebrání Janě, aby si šla po svém. I dědeček už něco tuší, ale přesto se ještě naposledy pokusí přemluvit Junka, aby se vrátil do Tlumočan. Jistě jste už zvědaví, jak se v téhle situaci zachová Zuzanka.

0: škoda, že rozhlasoví posluchači jsou ochuzeni o zajímavý děj, který není provázen dialogem. Snad tedy v příštím pokračování, které uvedeme opět za týden na stejné stanici. Naschledanou. Vrátíme se teď znovu mezi posluchače a tvůrce seriálu.
1: No já si myslím, že každý už se teda těší a že už se s tou rodinou tak zžil, že už tak do ní patří.
0: To mě zajímá, co to znamená, že se zžil?
1: Mám je ráda.
0: Jo?
1: No.
0: Pardon, teď se budu muset protáhnout.
2: Zpozně ze Škodovky a u nás to vypadá v práci tak, jako kdyby ty vodrovy mělo být nový sčítání obyvatelstva, že by tam měli taky patřit ještě navíc na republiky. Tak se prostě jste jako součástí, jako kdyby patřili mezi nás. No, jsou to jedny z nás.
3: Je to fakt asi, že je to nějaká dlouhodobá záležitost. Já myslím, že i televize k svým seriálem dostává daleko víc odezev, než k jednorázovým programům. Že se to stane prostě skutečně součástí myšlenkového světa člověka.
0: Bylo tu řečeno, že seriálové postavy vstupují do běžného života posluchačů lidí. Jenom jednou je to, uvědomujete si odpovědnost toho, co děláte?
4: Až příliš, když nás poslouchá 3 miliony posluchačů. Teď třeba projektoval 7 dílů zde přítomný autor Roman Ráš. Teďko to půjde na jaře příštího roku.
5: No já bych řekl tak, že mě otcové seriálu prostě zahnali teď do elektráren. Sjezdil jsem jich několik, protože dalších těch 7 dílů, o kterých mluvil soudruh Romov, se má odehrávat právě v elektrárně. Kam jsme tedy umístili některé členy rodiny Vondrů, a to tedy Karla především, potom dědu, dále Mirka, takže nakonec nám tam pak prakticky scházejí zase všichni. Samozřejmě je, že všichni doufáme, kdo píšeme, že ty naše díly budou také inspirativní pro posluchače a že aspoň trošičku mu pomohou třeba řešit některé jeho problémy.
0: Ano, Zuzana Kočová.
6: No já bych to nechtěla tak otrhovat strašně, jak to tady vypadá, protože z čeho my píšeme? My nepíšeme z nějakých svých iluzí, z nějakých svých představ, my píšeme z toho, z života, který vidíme kolem sebe, z lidí, které známe, které máme rádi a buď to se nám líbí nebo nelíbí a vyjadřujeme tedy svým způsobem opravdu jejich život nějakým svým viděním, ale není to tak daleko a já myslím, že v tomto smyslu nás ta odpovědnost nemusí tížit samotné, protože když je život takový, jaký je a my ho pochopíme správně a ukážeme z něho to, co je pro lidi zajímavý, no tak potom je to vzájemné působení.
7: Já bych řekl ještě jeden moment, bych potrh, který tady už řekla právě Zuzana Kočová. My bychom měli jak vlastně vytvořit sociologicky nějaký prototyp člověka současné etapy. Jo. Samozřejmě Balzac, když napsal lidskou komedii, tak to udělal s velikým geniem a patrně nenapodobitelně. My to děláme v daleko malých a menších a skromných dimenzích. Ale v podstatě je stejný ten, že nastavujeme zrcadlo tomu současnému člověku a některé jeho rysy, pokud se nám to podaří, tak chceme zachytit.
0: Dnes mají, jak už jsem říkal, slovo posluchači. I jako autoři scének. Vedle historické studie profesora Vobra samozřejmě přišla řada prací zabývajících se dalekou budoucností členů rodiny Vondrů.
8: Dobrý den, já jsem... Ajeje.
9: Pojďte dál, posaďte se. Tak jaký máte problém, paní?
8: Broučková.
9: Já jsem Vondrová.
8: Vondrová?
9: Ano, proč je vám to divné?
8: Totiž, nezlobte se, já jsem nevěděla, že vás tu najdu. Opravdu jsem to nevěděla, kdybych to byla věděla, nebyla bych přišla.
9: Nevzbuzuji snad vaši důvěru, nebo... Jak si to mám vysvětlovat, paní Broučková?
8: Totiž před 20 lety a vy vypadáte pořád stejně. Kdepak stejně mladší, o mnoho mladší. A pořád jste ještě v zaměstnání, to přece není možné. Vám už přece musí být přes 60.
9: Taky, že mi je?
8: A vypadáte na 30. No, ne, zkrátka na míň, než vypadám já a mně je 40. Ne, vy vypadáte o moc mladší než tenkrát.
9: Kdy tenkrát?
8: Já se jmenuji Eliška.
9: Eliška? Vy jste...
8: Aha. Vy jste tenkrát s mým mužem.
9: To jsem já.
8: Co ke mně tenkrát? Váš muž odešel. Já jsem netušila, že vás tu najdu. Myslela jsem, že jste dávno v důchodu.
9: Gerovitel, omlazovací prostředek profesorky Aslanové, varianta D3. Vy to neberete, že?
8: Ne, ne. Já jsem lajda.
9: Je to vidět, chyba. Jednou se vám to může vymstít.
8: Ano, už se vymstilo.
9: Jak to?
8: Proto jsem tady. Ale že bych s tím měla jít zrovna na vás.
9: Jsem sociální pracovnice a jsem tady na to, abych vám pomohla, paní Broučková. To, co bylo před 20 lety, na to jsme už s manželem dávno zapomněli.
8: Jak se má Karel?
9: Zrovna dnes má narozeniny, 72, ale nevím, jestli přijde na oslavu, totiž jestli do večera přistane.
8: Jak to přistane?
9: Začal se ve Svazarmu učit řídit sportovní letadlo. Ale k věci, tak co pak se s vámi děje, paní Broučková?
8: Paní Vondrová, já jsem na pokraji zhroucení, já mám nervy úplně na vranc.
9: No co pak?
8: Představte si tu drzost. Můj muž si našel 20 a odešel z domu.

vodní hladina, samá řasa. Oko oprostlé rákosem.

0: To je sen, to je sen, to je sen, to je sen.
1: Seriál Jak se máte, Vondrovi, podobně jako všechny seriály, má rozsáhlou posluchačskou obec. Množství příznivců a také kritiků. Vondrovi jsou všední rodina s všedními radostmi a problémy. A na jejich řešení nalézáme každý svůj klíč, o něm se domníváme, že je ten nejlepší.
2: Myslím, že bylo celkem naším úkolem ty lidi divákům přiblížit, protože byli přece jenom nositeli takových těch pozitivnějších rysů současného člověka, že bylo naším úkolem, jak si skrzevá toto, divákům je přiblížit, aby si je oblíbili. A myslím si, že to není jako žádný nedůstojný úkol a že doplňovat tyto postavy drobnostma, jestli chodí na ryby nebo sbírá známky nebo jestli prostě má nějakého koníčka, o tom nelze hrát každý díl, protože tyto postavy, nebo nemůže se to promítnout v každém dílu. Každý díl přináší jiné prostředí, jinou tematiku, celou řadu nových osobností a nových problémů. Čili tyto detaily by se nutně z toho seriálu za těch 5 let stejně vytratily a myslím, že by to nedokázal ani kdyby to byl jeden nebo dva autoři, kteří by se tomu 5 let věnovali. Natož teda, když je to autorů celá řada. My jsme dokonce měli s naší rodinkou dost co dělat, abychom ty základní povahové rysy rodiny Vondrových uhájili. Protože se nám stávalo taky, že prostě přišel autor, a bylo to tak na přelomu 2. a 3. roku, a té své anekdotě chtěl podřídit charakterové vlastnosti Vondrových. A byly to někdy teda i prudké jako debaty a hádky, kdy jsme museli uhájit prostě, aby ta Vondrová byla ženská, která může udělat chybu ve věce, který nerozumí, která se pohádá s Karlem Vondrou, která udělá botu, ale která není nečestná, která není nepoctivá, která neudělá prostě závěrný nějaký podvod nebo potrh. Protože to bychom potom už jaksi v tomto seriálu pravděpodobně nepokračovali a nechtěli teda především pokračovat dál.
3: Je to 5 let, co jsme se tady setkali dneska. Před 5 lety jsme dostali takové vizitky a tam jsme se dočetli, že Vondra je tenhle, Vondrová je todle. Se stejnou režisérkou jsme to začali dělat, dostali jsme, kolik je nám let, jaký zaměstnání, to nám všechno vybrali. A řekli nám, že si tak 20 dílů budeme zvykat teprve na to, že Jiřina je maminka, já jsem tatínek, máme tyhle děti a máme takovou a takovou rodinu. Fakt je, že si do dneška pamatujeme ty díly, které byly o tom člověčím, o tom člověčím, o tom, že tam byly nějaké povahové rysy, že tam bylo něco ze života. Mně to taky chybí, víte? Ne, je to hodně dílů, ale chtěl bych tu člověčinu tam mít. To volám na ty dramaturgy naše, protože myslím si, že nemůžou být Vondrovi jenom takový andělé, ale že musí mít taky problémy s klukem, s holkou, všechno. Jako důkaz dávám, jednou jsem měl Markovi dát facku. Bylo to předepsané ve scénáři, ale v rozhlase se to ovšem dělá tak, že jsem si ji dával skoro sám sobě, protože nemůžu tlouct Marka. Přišla spousta dopisů, co to je za uličníka ten táta Vondra, že bije svého vlastního kluka a tohle. Jestli mám vůbec taky děti a jestli je takhle tluču, takže to musí mít utrpení a tak. Těm bych chtěl říct, že doma děti netluču, i kdybych měl, furt se k tomu nemůžu dostat. Možná, stalo se nám... Ztratil se nám Marek na dlouhou dobu nakladně. Jana taky byla trošku tak jaksi nezvěstná. Já si myslím, a diváci o tom začali mluvit a začali potom volat, aby to neznělo z mých úst, že bych chtěl všechny díly, aby jsme tam byli my. Samozřejmě je to dobrý, ty seriály v seriálu a to všechno. Ale myslím si, že diváci chtějí tu problematiku té rodiny Vondru, kterou už důvěrně znají, tak ty problémy, co je samotný potýkají, nějak v jiným vidět v této rodině. A za to bych se přimlouval. To je to, čemu já říkám, ta člověčina v těch našich postavách.
4: Vy samo sebou ty postavy už důvěrně znáte za ta léta. Přemýšlíte jistě o těch mladých, kteří se čas od času objeví. Která z těch postav je vám tak nejbližší? Což zpravidla nemusí být záležitost herců, ale řekněme i těch autorů.
5: Já myslím, že to je otázka trošku nespravedlivá, poněvadž ty postavy se tam některé objeví jen epizodně a jsou třeba velmi sympatické a jiné postavy se tam objevují pravidelně, že je to vlastně rodina Vondrova, ten základ. Já bych teda skutečně nejvíc fandila té postavě Mileny Vondrové, poněvadž ta představuje takový prototyp české ženy, bych skoro řekla.
4: Máte týž názor?
6: No já bych brala oba dva a myslím si, že tak, jak to tady řekli, že je to člověčí rodina, tak si myslím, že je to úžasně krásná věc.

0: Vážení pracovníci rozhlasu, chtěli jste, abychom napsali, jak si představujeme Vondry v roce 2000 na pustém ostrově, nebo aspoň jak mají stříbrnou svatbu. Z toho soudím, že byste rádi slyšeli nějakou legraci. Tak vám posílám jednu veselou scénku, která by se mohla jmenovat Antivondrovi. Neb u vás jsou většinou pořád kladné povahy, zatímco v mojí scénce právě naopak. Představuji si to asi následovně. Vondra chrápe. Vondrová. Vstávej, Karle, víš, jaký je dneska den? Vondra.
1: Jestli musím do práce, tak špatný.
2: To jsem si mohla myslet, ty pacholku. Ty ani nevíš, že máme stříbrnou svatbu.
1: Neříkej, prosím tě, jak jsem to mohl s tebou tak dlouho vydržet.
2: To ti povídám. Večer ať si doma. Upeču dort, cukrový, taky přijede. Jana a Mirek, jeden děda, druhý děda, babka Mánková a taky Václav Vondra z Krkonoš.
0: Dál to pak bude až večer.
2: Tak jsem upekla dort a cukrový a ten můj moula nikde. To jsem si mohla myslet. To už zas někde chmelí jako sládek.
3: Víš co, mami? Já se za ním půjdu podívat. Hned to přivedu.
2: Tak běž, Jano.
0: Dál to pak bude zase až za chvíli.
2: To jsem z toho, jelen. Tak jsem upekla dort a cukrový a teď už i ta Jana je pryč.
4: Víš co, mami? Se za nima půjdu podívat za oběma a hnedka je přivedu.
2: Běž, Mirku.
0: Tak postupně půjdou všichni hledat ty, co už jsou pryč, až doma zůstane sama Vondrová. Ta pak dostane podezření, veme dort a odejde taky do nedaleké hospůdky. Už je v hospůdce.
2: To jsem si mohla myslet, sebranko, že vás tady najdu.
3: Nezlob se, mami. Pivíčko tu mají jako křena, tak nás to sovedlo.
2: Karle, co je to za blondýnu, co ti sedí na klíně?
1: Ale jdi, mami, no ty hned naděláš, prosím tě. Vždyť jsem si s ní teprve dneska začal tykat.
2: Znači já jsem se pekla s dortem. Můžeš mi říct? Já už vím. Abych ti měla co napařit na hlavu. Tu máš.
0: A napaří mu dort na hlavu. Pak je chvíli melan, ale když po chvíli přestane, tak si všichni dají pivíčko a klobásky a jiné dobrůdky a mají se dobře. Tak si nakonec všichni libují, jak se ta stříbrná svatba pěkně vyvedla. To je moje scénka. Když budete chtít, můžete si ještě vylepšit všelijak po svém. To už nechám na vás. S pozdravem, váš posluchač.

0: Po zpracování profesionálním scénáristou.
1: Haló? Milena Vondrová?
2: To jsem já, Karel. Milo, prosím tě, nezlob se malér, jo? Jeden člověk tu z lehdáctví zavařil frézu, tak to teď musíme dát do pořádku. Jmenuje se Šťovíče.
1: Karle, co s tebou mám dělat?
2: Mileno, prosím tě, pochop. Můžu to dát buď bezpečnosti, nebo do pořádku. Řekni mi, co bys dělala ty na mém místě? Chlap mi tady brečí a vůbec... Když se to nedá do pořádku, ranní směna nevyjede.
1: A já vím, Karle, já tomu rozumím. No já jen, že Jana taky nejde. Počkej, teď někdo zvoní. To by mohla být ona.
2: Ano, vidíš. A ty z toho hned naděláš. Tak já tu sebou hodím, abych byl co nejdřív doma. Mileno, tak ahoj. A nezlob se na mě.
1: Ahoj, to víš, že se nezlobím, že si ta Jana ze mě zapomněla klíče.
3: Dobrý večer, já jsem Šťovíčková, nemohla bych prosím vás mluvit s paní Vondrovou.
1: Jestli chcete mluvit s Milenou Vondrovou, tak to jsem
3: ano,
1: já.
3: Ano, ano, s Milenou. Paní Vondrová, prosím vás, nezlobte se, já jsem o vás tolik slyšela. Já jsem úplně bezradná, mě se hroutí manželství.
1: Ale no tak paní Šťovíčková, uklidněte se, musíte mi nejdřív povědět, jak se vám to manželství hroutí. No tak, no.
3: Manžel pije. Bije. Děti i mě. Nenosí domů žádné peníze. Doma ho skoro nevidím. Dnes například už zase nepřišel. A nejhorší je, že to všechno svádí na mě, že jsem mu byla nevěrná.
1: Říkáte, že dnes už zase nepřišel?
3: Ne, nepřišel.
1: Tak víte co, paní Šťovíčková, já tu nechám dceři vzkaz a my dvě se půjdeme podívat, proč vám to manželství neklape. To by v tom byl čert, abychom nenašli nějaké řešení. Tak tady máte svého manžela, paní Šťovíčková. Vidíte, že není v žádném hostinci, ale v továrně.
4: Ahoj, Mileno, snad si nejdeš pro mě.
1: Ale kde pak, Karle? Spíš si chci promluvit tady s panem Šťovíčkem.
4: Prosím.
1: Pane Šťovíčku.
4: Prosím.
1: Vy si opravdu myslíte, že je vám vaše paní nevěrná?
4: To si teda myslím. Proto jsem taky zavařil tady tu frézu.
1: No vidíte. No vidíte. A ona vám zatím vůbec není nevěrná. Jenom jednou byla, ale to už je strašně dávno.
4: Je to pravda, Jiřino?
3: Je. Zdeňku.
4: Tak já ti teda slibuju, že už se tě ani nedotknu. A peníze už taky budu nosit tobě a ne do hospody.
1: No vidíte. Já věděla, že všechno bude zase dobré.
5: Totož to jsou, Mileno, Karle, my vás hledáme doma, vy jste zatím ve fabrice.
1: Zatím, mami, kde se tu berete?
5: Ale Deno, jak se tak můžeš ptát, děvčí, což ať přece jdem slavit svatbu, ne?
4: Jakou svatbu?
1: Čí svatbu?
5: Vašu přece. Co? Tu stříbrnu.
1: Je, no to se tady povedlo. Ty jsi, Karle, věděl, že dnes máme výročí?
6: No musím se ti přiznat, Mileno, že taky ne.
5: No to je vám podobné. No pro samou prácu nestačíte ani umřít.
6: No bodeť, ale tady Zdenda Šťovíček zavařil frézu. No tak to dáváme do pořádku.
5: Ukáž.
6: No.
5: Co? To jste teda pěkně zavařil.
6: No, tento zavařil.
5: No, Šťovíček, no to už se do toho dáme, ne? Podej mi tu montajs.
6: No, jo. Tak já to trochu tak našponuju a vy to tam budete, oče, pakovat, jo?
5: Jo. Tak
6: pakujete.
5: Pakujete.
6: Jo, tak fajn. Tak teď ještě tenhle ten simmery. Jo. Je. A je to.
5: Zapíju. Šlápe.
1: Podívejte se, kdo to sem jde. Jana. Jano, kde jsi byla tak dlouho?
7: Paní Štefanovou už zas přijelo auto, tak jsem jí vezla do nemocnice.
1: A já div neuschnula strachem.
3: Paní Vondrová, já bych vám chtěla poděkovat za sebe, i za manžela, i za tu jeho frézu, že jste nám zachránili manželství a vůbec všechno.
4: A taky, že jsme vám tak pokazili stříbrnou svatbu.
1: Pokazili? A víte, že já jsem si svou stříbrnou svatbu vždycky představovala právě nějak takhle?
5: A tož mládeži, ať se to díš. A to i na tu zlatou svatbu tak pěkně sejdem.

0: A konečně při realizaci.
1: Tak vážení, pozor, jedeme.
2: Kdo začíná?
3: A jo, začínám, pardon.
1: No tak začínej.
2: Už začínáš ty.
3: Tak, tady máte svého manžela, paní Šťovíčková. Vy si opravdu myslíte...
2: Ahoj, Mileno.
1: Stop, Karle, prosím tě.
2: Co je?
1: Ahoj, Mileno, to jsme přece škrtli.
3: Proč si to neškrtneš, když se to...
2: No tak jsem zapomněl, no tak... Teď já mám svůj...
3: Ticho.
2: Tak už to škrtli.
3: Vy si opravdu myslíte, pane Šťovíčku, že je vám vaše paní nevěrná?
4: To si teda myslím. Proto jsem taky zavařil tady tu frézu.
1: Ale ne, to chce zavilost. Pojď vidíte, uvědomte si, že to je zlej, vzpůrnej alkoholik, který se neštítí ničeho ani zavaření frézy. Co?
4: Jo, moment, jo.
2: Málo piješ, stopeči.
4: To si, proto jsem taky zavařil tady tu frézu jsem zavařil.
3: No vidíte, a ona vám zatím vůbec není.
4: Není?
3: Nevěrná, akorát jednou byla, ale to už je strašně dávno.
1: Stop. Tohle bylo výborný, potom máme následující dvě repliky škrt, jasný je to, jo? Navazuje rovnou Šťovíček, tak já ti teda slibuju.
4: Tak já ti teda slibuju, že už se tě ani nedotknu a peníze už taky budu nosit tobě a ne do hospody.
5: Moment, jenže mně se zdá, že když já jako Šťovíčková jsem vypadla, tak to teď vypadá jako, že to říká Vondrový. No jako, že se jí nedotkne a že jí bude nosit peníze.
1: Ano, tak si nelámte hlavu.
5: No tak dobře.
3: Ne, počkej, když už se to přerušilo, tak já bych si změnila tu repliku, ta je taková nadraka. Já bych tam radši řekla, no vidíte, nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř, místo toho, že všechno bude zase dobré. Jo, můžu. No vidíte, nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.
1: No tak dobrý, takhle to může být.
6: No toď sun, no jej, Mileno, my vás hledáme doma, vy jste zatím ve fabrice.
1: Moment, stop.
3: Vy to nenatočíme.
1: Víte, mě teďko napadá, tadyhle bychom mohli dát předíleček.
2: Kam?
1: To ušetříme spoustu času, navážeme až Šmánková replikou. Ukaž, jo.
2: Dobře, ale to vypadne ten for. Počkej, ale no, to vypadne ten for, že Vondrovi nevěděli, že mají tu stříbrnou svatbu.
1: No. Aha, no tak počkej, to máš pravdu, no. Karle, sakra, tak. No tak zas dobrý to není, takže... Hele, pojďte tak, jak jsem říkala, jo?
3: Se to snad kvůli té stříbrný svatbě točí, ne? Že to je nebo nefod.
2: Máne.
6: To si dáme do tého, ne? Půjde mi tu montaj z houba.
7: Podám. Tak já to trošku našponuju a vy to tam budete pakovat oče, jo?
6: Tak
7: ještě tenhle simerin. No a je to.
6: No a včilu zapni. No a šlape.
7: Šlape, ale...
3: Jano, kde jsi byla tak dlouho?
8: Ale paní Štefanovou zas přejelo auto, tak jsem jí vezla do nemocnice.
6: No jo, tož Marino, nezdá se ti, že došel čas na štamprdu?
7: To došel.
6: Tož mládeží, ať se aj na tu zlatu zas pěkně zejdeme jako v Chile.

Když tu spatřím proti sobě prvotřídní kost, neuvažoval jsem příliš nad jejím jménem, neboť mě

ten parfém se za ní táhl 10 stop. A ten parfém se za ní táhl 20 stop. A ten parfém se za ní táhl 30 stop. Já už byl u Reduty a on se pořád táhl.

si pod má kolena. Výstřih štědře nabízel přehršel jejich krás. Na svět svůdně koukala spod nekonečných řas. A ty řasy byly dlouhý 10 stop. A ty řasy byly dlouhý 20 stop. A ty řasy byly dlouhý 30 stop. Sahaly až k redutě a možná ještě dál.

10 stop, v zádech mrazilo mě ještě 20 stop, v zádech mrazilo mě ještě 30 stop, já už byl u reduty a mrazilo mě dál.

0: Řekněte mi, jak si představujete budoucnost Vondrových. Ve vašich hlavách se to rodí.
1: Jedině velice krásně, ale především si myslím, že aby to vypadalo přirozeně, takže samozřejmě další a další díly se budou odehrávat v dalších a dalších rodinách, dalších a dalších Vondrových potomků. Protože já myslím, že by zase bylo trošku smutné, kdybychom tedy šli jenom s touto rodinou a za chvíli bychom my autoři museli psát takové ty díly, kde by Vondrová říkala, a co jsi to říkala? On říkal, a co jsi se ptala? A takový prostě, kde by šlo o sklerotické Vondry.
2: Takže větší, delší čas vysílací, tak by to bylo
1: takže já doufám, že štafetu převezmou mladí a že tedy se vystřídají i ty postavy, ale i posluchači mezi tím. Takže zase další generace posluchačů bude mít další sérii Vondrovských potomků.
0: Jak ty si představuješ budoucnost své postavy?
3: No, protože postava Mirka je vlastně o 4 roky mladší, než je můj věk skutečný.
0: Tě dožene.
4: Tě nechci strašit, ale půjde na vojnu.
3: Tak já jsem měl vlastně možnost vždycky všecko, o čem jsem ty díly točil, zažít dopředu v osobním životě. Já bych hrozně rád si někdy ve Vondrových něco zkusil na nečisto. Protože je to vlastně takový obrázek života. Já třeba jsem svobodný, já bych se moc rád oženil nejdřív ve Vondrovi.
5: Mně se ten seriál strašně líbí a chtěla bych, aby trval ještě hodně, hodně moc dlouho.
6: Já jsem třeba velice šťastný a vážím si toho, že jsem Karel Vondra. Víte proč? Já dělám rozhlas od 45. roku. Zažil jsem v rozhlase mnoho, ale vím, že Vondrové se nikdy nesmažou z historie rozhlasu. A ověřil jsem si to i u kolegů v divadle. Když začal ten seriál, tak říkali, ježiš, ty Vondrovi, a čověče, nám se to nelíbilo, ten první díl a ty druhý díly a tohleto. Přešlo tohle období, začali být v tom taky obsazování, začalo se to poslouchat a od té doby mě každý kolega v divadle hlásí, čověče, dělám zase v těch Vondrovejch a tohle dělám tam, tohle a tohle. Chci říct, že seriál má své opium. A to si přiznejte všichni, jak tady s námi jste. I vy jste tady proto, protože pro vás seriál, jak se máte Vondrovi, je taky trochu opiem. Jste zvědaví, jaký tam budou. A i když na to někdy nadáváte a říkáte si, no tak tohle se mi nelíbilo. Zase příště, když máte možnost, si třeba vyladíte tu stanici a posloucháte to. Je už to tak. A jestli jsme vám ve Vondrech někdy něco dali příjemného nebo zpříjemnili a třeba i poučili tu půl hodinu, tak jsme rádi. A myslím si, že to je takové posvěcení všech těch spolupracovníků, kteří na tom těch 5 let dělali a kteří na tom budou ještě dál pracovat.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Žmolíkem.
2: A já vás moc zdravím, vážení a milí posluchači. Naším pohodářem bude už za chvíli skladatel Zdeněk Zahradník, který zhudebnil třeba Máchův máj anebo složil operní pohádku Popelka. Na začátku června se totiž dožil 90 let a tak bych mu dnes moc rád pogratuloval. Určitě spolu budeme vzpomínat. A vzpomínkám patřil i včerejšek na Vyšehradském hřbitově v Praze, kde byly do hrobu uloženy ostatky tanečníka, kterého jsme asi všichni obdivovali a měli rádi. Ano, Vlastimila Harapese. Byl jsem tam a tak vám o tom povím. A taky od nás uslyšíte, že na plátna kin se vrací slavný limonádník. Ano, film Limonádový Joe, ovšem v nové digitalizované verzi. A k tomu nám zaspívají Karel Gott, Lenka Filipová, Hana Zagorová, Josef Laufer a teď Ivone Přenosilová. No a tak ať je nám společně pohodově.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: A teď už mám na telefonu hudebního skladatele, pedagoga a režiséra, předsedu Společnosti českých skladatelů Zdeňka Zahradníka. Dobré ráno, Zdeňku.
3: Dobré ráno.
2: A dovol, abych ti pogratuloval k tvým naprosto neuvěřitelným devadesátinám, které si oslavil před pár dny. Všechno nejlepší.
3: Děkuju, to se vždycky hodí.
2: No, a protože se známe díky mé dceři, zpěvačce Karolině Cingrošové, nějaký ten rok, tak mohu našim posluchačům prozradit, že se z toho požehnaného věku dočkal v neuvěřitelné tělesné i duševní kondici a svěžesti. A tak pověz, to jsou geny anebo léta práce?
3: Já si myslím, že to je obojí. Že mi pánbu nadělil a že mám pořád co dělat. Takže nemůžu stárnout.
2: Mně by teda ledacos napadalo, jak jsi zmínil, nebojíš se stále práce, nebojíš se pohybu ani v tomto věku a byl jsi a stále jsi štíhlý. Žádná přebytečná kila nenosíš.
3: Myslím, že vždycky do ty 50 se vejdu.
2: Do 50 kilo?
3: Tak.
2: Jsi štíhloun. Pověz, jak se vyvedl gratulační koncert 31. května v Praze?
3: No, bylo to moc hezké, bylo hezký publikum a měl jsem i hezký interprety báječný, takže jsem mohl prezentovat dvě takové své stěžejní kompozice. Oratorium na Khalila Gibrana, libanonského básníka Při slunci a jeho jasu. Původně to oratorium se jmenovalo Prorok, ale protože bylo pak nahráváno i na gramofonu,

0: telefonu, tak jsem to nemohl nazývat prorok, ale vymyslel jsem si jiný název, a sice modlitbu orientální při slunci a jeho jasu. Tehdy to byla nahrávka právě, jak jsem říkal, pro suprafon, ještě zpívala moje bývá žena Eva Děpoltová, skvělý Václav Zítek a skvělý František Vajnar to dirigoval. No a pak to bylo další, a sice máj, který mě provází celý život. Už na máchu jsem komponoval, abych tak řekl, od raného dětství, a jak jsem stvořil celovečerní takovou kantátu. I tak na základě toho jsem pak studoval u Václava Dobijáše.
1: Na Akademii muzických umění.
0: Ano.
1: My bychom dlouho mohli vzpomínat na studia u Václava Dobijáše, na působení ve vydavatelství Suprafon, na spolupráci s FOK, s Českou filharmonií, ale taky s Lyrou Pragensis. Co ti všechno hudba dala a případně vzala?
0: No, vzala nějaký ty večery, což už tak bývá, ale samozřejmě...
1: Hodně večerů.
0: Samozřejmě to poslání, poněvadž díky Milanu Friedlovi, který byl ředitelem té Lyry Pragensis, jsem se poznal s mnoha skvostí světové poezie, takže to bylo nesmírně obohacující, a já jsem k těmto pořadům buď to hrál, většinou to bylo v kostele u svatého Martina ve Zdi na Varhany, kde byly báječné hejstříky, dalo se krásně improvizovat, anebo jsem přímo nakomponoval.
1: Já si tak říkám, že hlavou i ušima ti jako hudebnímu režisérovi a dramaturgovi prošla spousta cizí muziky. Jak potom ještě dokážeš komponovat svoji vlastní hudbu?
0: Nevím, někteří, teda jeden takový kolega říkal, já vůbec žádnou hudbu neposlouchám, protože mě to ovlivnilo. Mě to naopak obohacovalo. Já jsem vždycky jako si říkal, bože můj, tohle je nádhera a tak, a zase jsem toužil se seznámit ještě, ať už to byly díla barokní, nebo prostě lačnil jsem, abych tak řekl, po všem.
1: Já z tvých vlastních děl připomenu melodrám Na slova Mákova máje, anebo pohádkovou operu Popelka. Na čem teď pracuješ, anebo co chystáš? Prozradíš?
0: Se nemám moc vyprávět o tom, co chystám, ale musím říct, že mě nesmírně zaujala pohádka o Šťastném princi a přemýšlím o tom, ale budu mít teď několik premiér nových věcí, jednak písnového cyklu Daniely Sedláčkové, nesmírně zajímavá osoba s krásnými verši. No a tak pořád mám co dělat. No a pokud jde o tu Popelku, no to bylo něco nádherného, poněvadž jsem měl radost se seznámit s tvojí dceruškou, tehdy s Mojíkovou ještě, která mi zpívala báječně Popelku po všech možných koutech v Čechách i na Moravě.
1: Je to pravda. A ještě nám pověz, co ti dokáže udělat největší radost?
0: No, já bych řekl, že těch radostí je hodně, zaplať vám za ně. Třeba když se nějaké to představení zvlášť vyvede, že pak mě lidé říkají, no bylo to skvělý. Takže to je taková radost.
1: Tolik čerstvý devadesátník, hudební skladatel Zdeněk Zahradník. Já přeji, Zdeňku, hodně radosti, zdraví, štěstí, pohody a hlavně taky krásných melodií ve tvé hlavě.
0: Děkuji, to je potřeba. Děkuji moc a všechny posluchače zdravím a všechny vás objímám.
2: Kup mi den, kup mi noc.

Vlastimil Harapes byl bezesporu hned pro několik generací populární a nepřehlédnutelnou osobností a taky doslova zosobněním klasického tanečního umění, baletu. I když tento nesmírně talentovaný a všestranný umělec sbíral uznání i jako herec anebo zpěvák a známý byl také jeho smysl pro humor. Bez úsměvu a vtipných odpovědí si Vlastíka, jak mu říkali kamarádi a známí, bylo těžké představit. Když 15. května před 2 lety odešel, byl to pro mnoho lidí šok. I pro mě. Ještě den anebo dva předtím jsme si volali a domlouvali besedu, ke které potom už bohužel pochopitelně nedošlo. Právě včera, 24. června 2026, by se Vlastimil Harapes, tento fenomenální a charismatický tanečník, choreograf a 13 roků také šéf baletu Národního divadla v Praze, dožil 80 let. A právě v tento den se událo cosi, co by Vlastíka, jsem o tom přesvědčen, jak jsem ho znal, jistě potěšilo, protože to vypovídá o tom, jak ho lidé měli rádi, jak si ho vážili a jak na něho nezapomínají. Všechno to hovorově řečeno spískala jedna dáma. Za vším hledej ženu, říká se, a je to moudré rčení. Tou ženou je bývalá baletka, Vlastíkova blízká spolupracovnice, dnes první dáma českého pilates a mecenáška Renata Sabongi. Ta, když si něco umane, tak to i zrealizuje. Inu žena. Když stála před 2 lety čestnou stráž u rakve Vlastimila Harapese na pódiu Národního divadla v Praze, napadlo ji, že tento výjimečný umělec by měl snít svůj věčný sen na místě vyhrazeném těm nejvýznamnějším Čechům a Češkám. Ano, na Vyšehradském hřbitově, v sousedství tamního Slavína. A začala na tom pracovat. Umíte si představit, jak to bylo těžké. Získat jedno z posledních 2 volných míst na tomto velmi exponovaném hřbitově, k tomu povolení od magistrátu, projednat to s památkáři, dostat stavební povolení a tak dále a tak dále. Zkrátka měsíce práce, starostí a výdajů. Ledacos zaplatila i z vlastní kapsy. Leč paní Sabongi se povedlo přesvědčit magistrát, Národní divadlo, kamarády i rodinu. Vlastík byl totiž svými blízkými pohřben v rodných Drouškovicích u Chomutova. Nicméně od včerejšího obřadu na Vyšehradě spočívá polovina popela v novém hrobě právě tam. Náhrobek vytvořil Vlastíkův kamarád, akademický sochař Jaroslav Urbánek. Dočtete se o tom na webu vlastimilharapes.cz. A na uložení ostatků se včera, byť bylo děsné horko, sešly stovky lidí, zejména kolegové a kamarádi, ti, co měli Vlastíka rádi a vážili si ho. Mimochodem, Vlastimil Harapes je první tanečník, který na Vyšehradském hřbitově spočinul. Má teď hrob poblíž malíře Maxe Švabinského anebo spisovatele Jana Nerudy. A jak podotkla Renata Sabongi, je rozhodně v dobré společnosti a může s nimi třeba zajít na víno.

tedy zůstaň, moje ústa ti to poručím. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi zbývá.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Zdali bude i dnes takové horko jako včera, to nám jistě poví meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno přeju.
1: A jak tedy bude?
2: 29 až 34 stupňů Celsia, taková by v Česku dnes měla být maxima. Pokud bychom byli na horách v 1000 metrech, bude to snesitelnější kolem 25. A na nebi jasno během dne místy, přechodně až polojasno, ale určitě bez srážek a foukat bude jen slabý proměnlivý anebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Nabízí se otázka, jak dlouho nám ta horka vydrží?
2: Minimálně do neděle. Dokonce se dál teploty budou zvyšovat, bude kvůli nim vydaná bez pochyby i série výstrah. I dnes platí pro Česko výstrahy v místech, kde se teploty dostanou nad 31 stupňů. No a vrcholem téhle extrémní vlny veder by měla být pravděpodobně neděle. Poprvé v předpovědi počasí historii Českého hydrometeorologického ústavu se objevuje maximální hodnota mezi 35 a 40 stupňů Celsia. V ohrožení je bez pochyby červnový rekord a dost možná, nebo je možné, že padne i ten absolutní pro Česko z Dobřichovic roku 2012, kdy bylo 40,4 stupně Celsia.
1: Předpovídá Alena Zárybnická. No co, koupíme si opalovací krémy. Tak děkujeme a přejeme pěkný den, naslyšenou.
2: I vám všem pěkný den.

0: Také Jiří Štědroň nám zpíval v pohodovém ránu s datem 25. června, ale pojďme dál. Bylinka šrucha zelná, zvaná také portulák, je doma v Asii a v Africe, ale v současné době se už pěstuje po celém světě. A protože je nabitá vitamíny a minerály, tak ji používali už naše prababičky. Víc už Eva Bucharová a její bylinková lékárna. Poslouchejte pozorně.
1: Někteří považují šruchu zelnou nebo taky portulák za jakýsi exotický plevel, ale naše prababičky ji pěstovaly jako oblíbenou zeleninu. Šrucha má plazivý stonek a okrouhlé lístky. Dužnaté šťavnaté lístky mají velice dobrou, svěží a malinko kyselější chuť. Lístky můžete přidat do pomazánek, špenátu i smažených vajíček. Jestli je budete připravovat v kuchyni, sbírejte je vždycky čerstvé a vždycky před rozkvětem, potom už jsou hořké. Šrucha zelná je nejenom chutná, ale taky plná vitamínů skupiny B, provitamínu A a minerálů, jako je vápník, hořčík, fosfor, zinek, železo. Obsahuje i koenzym Q10. Omega-3 mastných kyselin má víc než rybí tuk. No a díky všem těmto prospěšným látkám je šrucha zelná významnou léčivkou. Povzbuzuje funkci střev, zlepšuje trávení, podporuje léčbu zánětu žaludku, pomáhá při potížích s ledvinami a přináší klidný spánek. Čerstvě vylisovaná šťáva ze šruchy hojí rány, popáleniny i hmyzí bodnutí. Tradiční čínská medicína využívá sušenou nať k odvarům ke zlepšení imunity a dobré kondice. I v kosmetice najde šrucha využití. Je součástí osvěžujících krémů, pleťových masek a omlazujících emulzí. No a dřív lidé dokonce věřili, že šrucha zelná odhání zlo, proto ji nosili v různých amuletech. No vidíte, a pak, že je to plevel.

To byly Eva Pilarová a Jaromír Majer. A co pro vás chystáme dál? Pistolník, který místo whisky pije kolaloku. Ano, legendární limonádový Joe se vrací na filmová plátna v digitálně restaurované podobě. Jak složité bylo obnovit barvy a proč snímek teď dostal nový anglický název? Tak to uslyšíte u nás na Pohodě už za chvíli.

0: České Stetson City až na jeden z nejprestižnějších festivalů klasického filmu na světě. Limonádový Joe režiséra Oldřicha Lipského měl včera světovou premiéru v digitálně zrestaurované podobě na festivalu Il Cinema Ritrovato v italské Bologni. Národní filmový archiv tak vrací na plátna jeden z nejslavnějších českých snímků.
1: Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
2: Karel Fiala, Miloš Kopecký, Valdemar Matuška nebo Vladimír Menšík. Před více než 60 lety si Oldřich Lipský a scénárista Jiří Brdečka vystřelili z amerických westernů. Vznikla komedie, kterou dnes znají generace diváků.
3: Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina.
2: Film dostal také nový anglický název. Zatímco v minulosti byl v zahraničí známý jako Lemonade Joe, nově se bude uvádět pod názvem Soda Pop Joe, říká ředitel Národního filmového archivu Michal Brgant.
4: Očekáváme, že ten film se nejen vrátí k těm, kteří ho už znali, ale hlavně se otevře těm, kteří ho zatím ještě neměli možnost poznat. A díky tomu, že film je restaurován tak, aby se mohl hrát ve velkých kinech, na velkých plátnech, tak jak se to Limonádový Joe zaslouží, tak věřím tomu, že to bude jeho další život a další úspěch.
2: Jedním z důvodů restaurátorských prací byly i slavné barevné efekty. Film totiž záměrně napodobuje postupy rané kinematografie a jednotlivé scény střídají různé barevné odstíny. Restaurátoři proto pracovali s dobovými kopiemi, aby co nejvěrněji obnovili podobu, kterou diváci viděli při premiéře v roce 1964.
3: Noci jsou chladné!
5: Jo, jo, to abych si vzal teplé prádlo.
2: Po premiéře v Bologni zamíří digitálně restaurovaný Limonádový Joe do českých kin. Boloňský festival uvede také film Varhaník u svatého Víta režiséra Martina Friče z roku 1929. Ten je považovaný za jeden z nejambicioznějších němých filmů natočených v Československu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Byť mě k tomu Naďa Urbánková nabádala, tak já sticha nebudu, přátelé, protože bych se s vámi rád rozloučil. Máme 8 hodin 52 minuty a to znamená, že dnešní pohodové ráno s datem 25. června pomalu končí. Ještě bych rád pogratuloval k svátku všem Ivanům, kteří právě dnes slaví, tak pánové, všechno nejlepší a taky bych vám rád pověděl, že po 9. hodině je pro vás nachystaný tandem Jana Rosáka, jehož hostem bude velká dáma české populární hudby a velká hvězda Českého rozhlasu Pohoda, paní Iveta Simonová. Vrátíme se do roku 2019. No a to už je víceméně všechno, co jsem měl na srdci. Mějte se krásně, opatrujte se a těším se zase někdy naslyšenou.
1: Pohodové ráno a Václav Žmolík.

0: chceš.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
3: Tandem.
4: Hezký den a dobrý poslech Tandemu vám opět přeje Jan Rosák. Práce člověka drží. Neumím si vůbec představit, že bych přestala pracovat, to říká můj dnešní host. No, když si tohle řekne někdo v 50, tak to není nijak výjimečné, ale v 90? No, vdala jsem se za publikum, říká. Hostem Tandemu je totiž dneska zpěvačka s nezaměnitelným sametovým hlasem. Iveta Simonová. Vítám vás, paní Simonová.
5: Dobře. Ano, děkuji mnohokrát. Jsem ráda tomu pozvání a přeji všechno nejkrásnější do dnešního dne a našim posluchačům, nebo mým posluchačům.
4: Správně, i našim, ano. Tu 90 oslavila paní Iveta loni, ale jak říká, jede dál, jako by se nechumililo. Denně mimochodem zpívá u klavíru, aby byla pořád v kondici. A o tom, že opravdu je v kondici, vás přesvědčí i dnešní Tandem, ke kterému všem přeju hezkou chvilku u rádia.
3: Tandem.

0: něco takového, ne, to je naprosto v pořádku, ale nechci slavit, já jsem nikdy to neslavila.
1: Nevím, jestli to máte tak jako já taky nemám rád, když se to točí kolem mě.
0: Ne,
1: jako,
0: já taky.
1: Jo, že jo, no.
0: Když slaví druhý, jsem šťastná, ale sama něco slavit a ono teda ten můj věk slavit, to už jako...
1: No,
0: ten už se slaví sám.
1: To nechte na nás, my si myslíme, že to je obdivuhodný. Ale víte, co mě teda opravdu hodně zaujalo, že nevím, jestli jste to fakticky řekla, že prý jste i vlastně po, já nevím, 70 letech vystupování měla z toho vystoupení narozeninového obavy. Je to možný, že máte pořád nějakou trénu?
0: No, měla jsem příšerný obavy, protože já jsem ten den, nebo den předtím, ale myslím ten den jsem přišla z nemocnice. Takže, jako znáte to, ono, týden v nemocnici a to, takže to jsem nebyla ve svý kůži vůbec. Já jsem to nechtěla nějak...
1: Prý jste to chtěla zrušit dokonce.
0: No, chtěla jsem to zrušit, protože jsem se opravdu necítila dobře a tak, ale dali mě dohromady a zase trochu funguju, no.
1: Dali vás fantasticky dohromady, protože fungujete úžasně a vypadáte, no, prostě senzačně. Ale to si myslím, že teď to je nošení dříví do lesa a sov do Aten říkat vám, že jste opravdu pořád kočka a to naši posluchači dobře vědí.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Iveta Simonová, ta by mohla vyprávět, co to je mít nádhernou kariéru. Je to pravda, že jste naspívala za tu dobu, co teda stojíte na jevišti a taky ve studiích přes ano. 500 písniček?
2: No, tak to bylo jistě přes 600. Pan Miloslav Ducháč, ten měl prostě měl křestní listy od každé skladby, která se nahrála tady, nebo v televizi, nebo v gramofonech. Ale to se nám ztratilo a tak nějak... prostě už to nemám. Ale jo, natočila, bač, já jsem tady byla od roku 60.
1: Myslíte...
2: V roce 60 tady v rozhlase jsem poprvé
1: tady
2: zpívala.
1: Ve studiu A už tady, jo.
2: Ano, to ve studiu něco. A nahoře. A to byl ten pořad, který moderoval Vladimír Dvořák. Posloucháte ano. Orchestr Karla Vlacha. Bylo 14 hodin v neděli, vždycky se to vysílalo. A tak. Ano. A sem jsme to chodili točit. A mě tenkrát Vlach pozval. A byl to pátek, dneska je taky pátek. Já jsem si určila je sama prostě, že pátek je můj šťastný den. Poslíšte? A od té doby pátek je...
1: A vzpomínáte si, paní Iveto, která to byla třeba písnička,
2: ale
1: kterou jste tady začínala?
2: To se nedá zapomenout. Byla to z Bílé srpnové neděle. Václav Trojan a František Hrubín. Mám ráda měsíc bílý, až Kránu chodí spát. Líbí mě ještě chvíli. A měj mě taky rád. Já si ty texty pamatuju. Nepamatuju se, co jsem měla předevčerem k obědu, až když dám kuchaři volno, tak už mám chleba s máslem. A to si pamatuju, ale jinak si pamatuju docela všechno.
1: Počkejte, vy chcete říct, že když říkám, že jste natočila 600 písní, že si pamatujete všechny texty?
2: No tak všechny taky to bych si vymyslel. Vidíte, teď jsem potřebovala název písničky, která se mi strašně líbí. Je to duet, ale já myslím, že ho najdem.
1: No to nepochybně, ale dejme tomu, já nevím, zapátráte v paměti třeba písničky, které jste zpívala před těmi, já nevím, dejme tomu, 50 lety, na ty pořád ještě?
2: No, tak to ještě
1: to naskočí.
2: Moje srdce housle jsou, to bylo druhý natáčení, co jsem zpívala a to bylo s houslema a to bylo krásný slovo Monkere, ten violon, no. A teď ty housle, jo, a já po něm to opakovala, nebo oni po mně, já už nevím, no prostě je to krásná, Lisie Mboje to zpívala, ta nahrávka se mi tenkrát líbila, takže Vlach,
1: no,
2: a hlavně Malásek to dovolil, že a přišel taky hrát na klavír solo nějaký tam k té skladbě, takže jsem byla šťastná, no.
1: A vzpomenete si třeba, kterou písničku jste poprvé zpívala v televizi?
2: No, tak to asi ne, tak to nevím.
1: To ještě nebyly.
2: To byly písničky na zítra.
1: To
2: byly ty písničky.
1: To ještě nebylo s Milanem Chladilem, že jo?
2: No, to už dělal Milan, jo, to už dělal.
1: Vy jste rovnou začali zpívat ty duety?
2: No, Milan tady byl už v tom 60. A byl rok přede mnou angažovaný u Vlacha, tedy samozřejmě nepsaná smlouva na celý život, zrovna jako já, to jsem nevěděla, jak to skončí, já jsem měla utéct tý smlouvy.
1: Proč pro Boha?
2: Nevím, no tak jako muzikanty mít doma a v práci si myslím...
1: Asi si neodpočinula od nich
2: toho
1: teda.
2: Všeho je příliš, je příliš, toho je moc.
1: No, tak o spolupráci s Milanem Chladilem a s Karlem Vlachem si určitě popovídáme, protože my jsme tandem a to je vlastně tandemová spolupráce, ale neměla jste třeba před muzikanty, tenkrát se natáčelo totiž dohromady s muzikanty.
2: To jsme měli, já jsem vlastně první duet měla s Richardem Adamem, to musím připomenout, a to byl Příběh naší lásky.
1: Adam.
2: Nejkrásnější byl s Richardem Adamem a to bylo právě s kapelou, živě, když někdo se splet, buď v kapele, nebo ve zpěvu, tak se řeklo sorry a celý se to točilo, ne, že by se nastavila od poloviny, nebo ten text, ten.
1: No.
2: Celá věc se musela zase znovu předehrát a tohle. Bylo to jako náročný, ale natočili jsme to. Příběh naší lásky nejkrásnější byl, jako by její básník pro nás vymyslel. Vsadě kvetej růže. Zpívan skříval, zpíval tam skříval. No, tak taky mi nenaskakuje.
1: Ale dneska já slyšel, že prý někteří zpěváci zpívají, nebo respektive nahrávají ty písničky i po slovech. Že třeba jako po větách to je běžný, jo, ale že je dokonce slova. Jako,
2: no jo, pak, no jo, no tak.
1: To nebejvalo.
2: No tenkrát to nebejvalo, no ale teďka jsou ty snímky dokonalý a krásný a tak, no.
1: Jo, ale ty vaše snímky, ty mají duši. Však poslechnem si to zrovna teď zase.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tandemu mám dneska mimořádně milého hosta, zpěvačku Ivetu Simonovou. A já bych docela rád teď z vás vytáhnul takovou zajímavou informaci. Vy jste oslavila 90. Mnozí si vůbec nedovedou představit před těmi 90 lety, kdo tenkrát byl, dejme tomu, ve Flóru, takže...
2: Salačová, Inka Zemánková, no to byly hvězdy, ano.
1: Jste k ním zhlížela taky?
2: No samozřejmě, Inka Zemánková byla nádherná a ještě mě říkala, hele, pojď se mnou do Polska, ale já jsem se bála, ta Inka, tak jako slunečnice, každý den a teď utrhla celý publikum, tak jsem se neodvážila. Vůbec jsem, já si mi říkala, já ti děkuju, ale nepojedu.
1: Vy jste se bála vedle ní vystupovat?
2: Jo, já jsem se bála, no tak Inka opravdu to měla v krvi, Svinka to, Vlasta Průchová, no to bylo jako později, jako to ne, ta byla mladší.
1: Hodně, když jste byla malá holčička, hrála jste si na to, že budete zpěvačka? Já se pamatuju, moje manželka, i když to jako nechtěla být zpěvačka, ale si hrála, že je zpěvačka. Se švihadlem. Do toho držet,
2: no tak to byly naše pomůcky sportovní, kde by jsme vzali. Já měla taky švihadlo.
1: A taky jste si hrála na to, že budete zpěvačka?
2: No ani ne, já jsem chtěla být tanečnice. Tak jsem vždycky tančila, když dědeček pustil nějakou dechovku, nebo já nevím, co se to poslouchal. A chtěla jsem, aby ho hodně tleskali.
1: Jo, jako babička
2: jako
1: zjedeč,
2: publikum, jo. Babička z dědňáka, teta, jo.
1: Čili nebo ten potlesk tak, vás takhle
2: ten
1: lákal.
2: Ten potlesk mě lákal, ano.
1: A kdy vám poprvé zatleskalo někde publikum?
2: No, to bylo třeba v roce 59, protože v tom 60. už jsem začala,
1: no, to už jste začala
2: jako
1: tady,
2: trochu
1: no.
2: dělat. No, no to už jsem dělala.
1: A
2: zpívala jsem se Zdeňkem Bartákem, to byla vynikající kapela. To byl takový předskokan Karla Vlacha, když jsme byli někde.
1: Nedávno taky.
2: Nesmí se na něj zapomínat, pač to byla vynikající kapela. A vynikající hráči a Karel Vlach vždycky tomu Bartákovi vybíral ty nejlepší muzikanty.
1: Lanaři.
2: Trumpetu, trombón, saxofon, ježišmarja, pak i bicí, tam byli vynikající muzikanti.
1: No, Zdeněk Barták, no nedávno taky bohužel odešel, ano.
2: Ano, ano. Pak ale zase se to tež opakovalo Vlachovi, když Krautec, postavil kapelu a...
1: No, ale naštěstí ti muzikanti skvělí zůstávají.
2: Ale Vlach vždycky šel do školy tam něco a vybral tam zase výborný muzikanty. Zase měl dobrý trumpet, já zase měl na ty bicí žičku, na bicí nádhera, no.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Andřeje, jsi jako střevíček, který se zlomil o koleje.

0: Jsem Jana Rosáka.
1: Když jsou u nás nejrůznější hosté, tak si vybírají písničku nebo muziku, kterou by rádi chtěli poslouchat. A mám takový pocit, že už tady párkrát zaznělo jméno i Ivety Simonové a Milana Chladila, takže si je přáli a my jsme jimi rádi zaspívali a teda zahráli a oni jim zaspívali. Ale koho si sama Iveta Simonová dneska přeje, tak to mě tedy opravdu zajímá. Tak kdo vám udělá radost?
2: Vůbec nevím.
1: Je to nějaký světový zpěvák?
2: No, ten Karel Gott, to s tím jsme šli, co on začal, totiž Karel Gott chodil do Slovanského domu tančit.
1: Tančit?
2: Tancovat, jo, tam, jak tam kluci skákali, no jo, takže on nás poslouchal, on chodil do Slovanského domu si zatancovat a slyšel tu kapelu toho Bartáka mě.
1: No a potom zpíval ve Vltavě. Říkal,
2: jo, a pak byl ve Vltavě. No ale tohle to tam chodil jako kluk a tam tancovali. A když tam udělali nějaký rychlejší pohyb a to, tak v tom slovanském byli vyhazovači. To byli dva pánové po každé straně toho sálu a jakmile viděl tam, že se někdo víc pohybuje, tak okamžitě ven ze sálu, aby si šel odpočinout na hodinku, na půl hodinu.
1: Bystřejší pohyb a ven.
2: A ven, to se všechno muselo být solidní. No a já jsem jezdila tramvaj před Slovanským domem, tam jezdila tramvaj samozřejmě, tam taky byla zastávka, já šla tam s ramínkem, tak jsem šla do té tramvaje a těch poznámek těch kluků. Vždycky jsem stála zády, dívala jsem se jako z okna to. A to bylo nepředstavitelné. A pak pěšky, přece jenom přes dvě ulice jsem šla sama v noci, třeba to bylo taky prodloužená, nebo já nevím, ples, v jednu, ve dvě, takže to jsem se děsně bála, no ale taxíkem jet, no tak mám půl honoráře pryč, tak to jsem šla, kdyby mě tam už krytili, tak jsem chodila pěšky.
1: No, ale já se vrátím zpátky k tomu, koho byste si dneska chtěla nechat zahrát.
2: Toho zaspívat. Karla.
1: No, Karla, toho Karla Gotta, jo.
2: No, jo.
1: No tak dobře, dáme Karla Gotta.
2: Karla
1: tak
2: Gotta.
1: My si ho budeme představovat, jak dělá ty rychlejší pohyby
2: ano,
1: v tom lovcovací.
2: Jo, to bylo krásný.
1: Dobře, tak Karle, máš slovo.

0: Andem Jana Rosáka.
1: My jsme si o tom, myslím, už s Ivetou Simonovou při její minulé návštěvě v Tandemu povídali, ale já se rád zmíním znovu o té, přímo bych řekl, osudové spolupráci, osudovém setkání s Milanem Chladilem. Vzpomenete si, paní Iveto, na tu úplně první písničku, kterou jste s Milanem zaspívala?
2: Velice těžce, ale myslím, že to bylo Až budeš má, ať léta plynou srdce mé. A to byl Rudolf Cortés a Alanovi sestry.
1: Jo, a vy jste to po nich naspívali.
2: Vlach řekl, nebudeme pro ně psát aranže, uvidíme, jak jim tohle to bude, jak to bude ladit. A my jsme to zpívali na té veřejné rozhlasové nahrávce, to bylo i s publikem a tak. A já jsem se ani neodvážila toho Karla Vlacha zeptat, jestli se to dalo poslouchat. Milan šel za Vlachem, říkal, hele šéfe, dalo se to poslouchat. A Vlach říkal, a jo, a dokonce vám to ladilo. To byla jediná pochvala za těch 50 let, co
1: koukám, že on se moc teda nepřechválil.
2: Ne, ten nás nepřechválil.
1: A on byl vždycky takovejhle?
2: Vždycky, jo, jo, jo, takový, no, dobrý, jo, no, jo.
1: Takový střídmej trošku, no. A malinko onikal, ale vám ne, že jo?
2: Onikal, no nejdřív mě onikal, pak nám začal tykat a my jsme říkali, pane Vlach, já do smrti, na veřejnosti samozřejmě, protože jsem jednou slyšela kluky v autobuse, jak si dělali legraci, když Vlachovi někdo tykal, nějaká dívka, nebo na který měl třeba zájem, a teď ona mu tyká, hele Karle, a tohle. A teď jsem slyšela ty poznámky celý kapely, tak jsem si říkala, nikdy v životě, nikdy. Pan Vlach, a prostě byl to pan Vlach, žádnej strejda, to jsem nesnášela. To nebyl, Vlach nebyl strejda vůbec.
1: Kdo to vymyslel, ten strejda Vlach?
2: Já nevím, všichni mu říkali v divadle v Karlíně, hele, on strejda tohle. No strejda nebyl ten Vlach.
1: Nepak, to byl.
2: Ale oni si ho takhle přizpůsobili, ono to bylo ličtější.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Bandem Jana Rosáka.
1: Iveta Simonová je neuvěřitelně vitální, nejenom, že sama pořád zpívá, jak už jsem říkal, denně u klavíru byla v kondici, ale taky chodí na koncerty kolegů, případně, no skoro jsem řekl konkurentů, ale Tony Bennett, na jehož koncertu jste byla, tak to není konkurent, že jo?
2: Nádhera, byli jsme šťastní, jo. No, tam byl Pepík Zima, já, tady náš manažer Pavel Skalický a tak a byli jsme šťastní, že to slyšíme a že vidíme to Tony Bennetta
1: a chodíte
2: z jeho partí. No, tak
1: víc chodím, na ty koncerty ještě?
2: No, sporadicky.
1: No, tak ono to je taky
2: sporadicky.
1: Sedět tam takhle dlouho.
2: Taxíka. Přece jenom v těch 90. je někde znát.
1: No, víte co?
2: I když se jim bráním, jako...
1: Bráníte se jim úžasně, ale já vám teď udělám fever takovej, nemusíte nikam do taxiku, stačí zůstat sedět a my vám toho Tony Bennetta naservírujeme jako na zlatým podnose.
2: Jo.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tak, jak často jezdíte ještě na koncerty, paní Veto?
2: No tak jezdím tak sporadicky, ale strašně ráda. Já potřebuju to publikum, já potřebuju ty lidi a já jsem šťastná, že přijdou. Samozřejmě, že to je kategorie, moje věková kategorie, ale jsem šťastná.
1: No samozřejmě, teď máme červen, tak co vás čeká? Jako, víte, kam pojedete v nejbližší době třeba?
2: No tak jsem tam něco mám v diáři, ale už opravdu jenom tak jen tak na Mátkově, nebo kde třeba říkají, ale ona už to odřekla dvakrát abych, poněvadž si říkám, že už to nezvládnu třeba, když je to někde daleko, nebo jako jsem měla, já nevím, nebo Budějovice, nebo já nevím, už se toho trochu bojím, abych tam dojela v pořádku a tak.
1: A jak dlouhý máte koncert potom? Jak dlouho zpíváte?
2: No hodinu a půl. No, tak s povídáním a já mám co povídat a tak.
1: No samozřejmě.
2: A hlavně ten můj sňatek s tím publikem to tenkrát řekl. Václav Štekl to řekl. Já už vím, jak to s tebou je. Ty se vdala za publikum a já jsem na něj zůstala úplně koukat. Ale asi jo.
1: Loni oslavila Iveta Simonová 90. Myslím si, že se s tím věkem vyrovnáváte fantasticky. Děláte proto něco i jako fyzicky, že třeba cvičit?
2: No tak ono už se tomu nedá říct cvičení, ale tak jako narovnání. Na tu podlahu si denně lehnu, abych aspoň ty záda, abych se trošku protáhla a těch pár cviků, abych nazvedla ty nohy a vůbec, abych jako trošičku se dostala do formy, ale to je velice skromný takový. Nemůže, ale vždycky si musím lehnout na tu podlahu a tak. Nejde to vstát a jít, hned se vrhnout na kafe. To nemůžu. Nejdřív musím na tu podlahu, protože už by se mi pak nechtělo. To už já se znám zase. Takže nejdřív se vrhnu na podlahu, pak ne. Ale jo, na ty čtyři se vždycky jako dostanu. Protože sestřenice třeba moje daleko mladší nemůžou už na ty čtyři a nezvednou se, kdežto já prosím. Se zvednu.
1: Figuru si držíte fantasticky. Jak to, dietu nějakou? Nebo?
2: Ne. Ta dieta přijde sama, protože člověk onemocní a už má dietu, že ani neví o tom, že...
1: Čili vy nepodleháte dietám vůbec?
2: Ne.
1: A nikdy jste neměla problémy třeba s jako
2: no s tak jo, vždycky jsem chtěla být štíhlejší, no to jo. Ale ona už sama ta kostra napovídá, že to tak ta štíhlonka, jak se mi vždycky líbějí ty holky, tak to nejsem. No.
1: Ale já si myslím, že člověk v určitým věku by neměl s tou štíhlostí to přehánět, protože potom ho potkávají kamarádi a říkají, ty seš nějaký nemocnej.
2: No právě.
1: Že jo?
2: to je... No a ta nemoc, to je ruku v ruce s těmi léty.
1: To je pravda.
2: A léta jdou vážení.
1: To je pravda, to byl velice hezký pořad, který jako byl na vás ušitej. Tak jo. Já to zaťukám, že se vás pořád drží skvělá kondice a já už se teď těším, že vás budeme poslouchat ještě drahná léta.
2: Děkuji mnohokrát.
1: Mějte se moc hezky, paní Veto.
2: Mám velikou radost. Děkuji mnohokrát a přeji všechno nejkrásnější posluchačům a aby mi zůstali věrni.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Jo, na volně, to můžu. To je v podstatě příběh mýho tchána. Je to inženýr geometr, který pracoval jako voják z povolání tamhle v Dobružce a vyprávěl nám, jak měli jakéhosi politruka, který zrovna neoplýval velkým vzděláním, ale přesto tyhle ty inženýry z té geodezie a tyhle ty geodety školil. Byl to jako velice uvědomělý člen strany, takže když mělo přijít třeba slovo Lenin, tak ho to tak dojalo, že třeba soudruh Lenin v roce 19. A pofňukával. Mně se to zdálo směšný a historka zajímavá. A vyprávěl jsem jí jednou kolegovi Švejdovi, Mírovi, ten báječný tenor Národního divadla. Jeli jsme na kulturní zájezd do Mongolska, do Ulan-Bátaru a tam se nám přehodil samozřejmě ten čas, že jo. Takže sice se setmilo, my jsme si lehli, já jsem usnul a najednou v té noci vidím, jak Míra Švejda stojí u okna. Já musím předeslat, že před tím hotelem Ulan-Bátar byla velká socha Lenina, jak ukazuje k těm lepším zítřkům s tou nataženou pravou rukou. A já jsem se probudil a říkal, Míro, prosím tě, co blázníš, když je noc, co děláš? A on se jak na mě v tým měsíčním světle podíval a říkal, Lenin, a ukazoval tam na tu sochu.
3: Solista opery Národního divadla v Praze Bohuslav Maršík na estrádách či podobných kratochvílích nevystupuje, ale společnost kolegy a kamarády pobavit umí. Historkami nejenom o Leninovi, ale především operou Buffa i vyprávěním o tom, jak se k ní vlastně dostal.
2: První setkání se zpěvem bylo v kostele u svatého Pankráce na Pankráci. Do kostela mě přivedli rodiče jako věřící, tak jsme chodili na každý svátek, každou neděli do kostela. Tam jsme chodívali a tam se provozovaly ty kostelní zpěvy samozřejmě a jednou úplně zcela náhodou stála vedle mě, později teda přítelkyně, kamarádka Něža Kopečková a ta se školila pěvecky už předtím, takže něco o tom věděla. A když jsme vyšli z kostela, tak Něža povídá, poslíš, nechtěl bys se učit zpívat? Já jsem stála vedle tebe a slyšela jsem tě, ty máš docela pěkný hlas. No a já v té době jsem žádný hobby neměl, žádného koníčka, nezbíral jsem ani známky, na motýly jsem holky taky nezval. Takže jsem řekl, no proč ne, tak můžu to zkusit. Takže mi doporučila pana profesora Jaromíra Soukupa na Vinohradech. A tam jsem začal.
3: Do příběhu ještě nutno uvést zástupce ctěného publika, páně Maršíkova kamaráda, lékaře docenta Bohuslava Mrzenu a prozradit, že přispěje i unikátní, leč velmi amatérskou nahrávkou, ale zajímavou svědectvím, že oba pánové zpívali v tom kostele už téměř před půl stoletím spolu. Příběh Buffa se může rozvinout.
4: Kamarádi. Člověk může být hodně přátel, ale má málo skutečných kamarádů a my jsme skutečně kamarádi byli. A skuteční kamarádi. No a spojovalo mnohé. Jednak jsme měli stejná křestní jména, stejné iniciály, byli jsme víceméně stejně staří. A pak to byl ten pankrácký kůr. Rodiče byli zbožní, chodili do kostela, oni s ním chodili na kůr, kde já jsem tehdy hrával amatérsky na varhany a zakladali jsme jakýsi pěvecký sbor, v kterém byla vůdcí silový zmíněná Něža. A on jako basista měl samozřejmě dispozice pro hlavní a stěžejní.

0: nějakou těžkou árii se naučit ve velkém rozsahu. Vím, že to nebylo v pořádku, že jo. Ovšem objevil u mě ten hlavový tón, což je velice důležité, aby to člověku znělo. No a u toho jsem navštěvoval v podstatě až do vojny.
1: No byl samozřejmě úplně normální kluk, my jsme tenkrát se od sebe mnoho nelišili. Víte, rodiče nepatřili mezi bohaté, ani moji, ani jeho. No, většina našich rodičů nepatřilo, tehdy bohatých lidí moc nebylo. Takže my jsme byli na tom všichni stejně. Manchesterové kaloty, montgomeráky takzvané, potom baloňáky v letě. No a v zimě zimníček, takové zvláštní klobouky jsme nosili, Stetsony, takové sirečky vlastně na hlavách. A on byl děsný srandista, jestli to tak mohu říct. Vždycky bavil společnost, a to i v dobách nejvážnější, když šlo o něco, bylo to na provedení při mši, tak on svými různými tichými poznámkami trošičku rozesmával okolí, což mě jako varhaníkovi způsobil mockrát. Ale nebudu tady glosovat, nebo nebudu tady citovat to, co mi často říkal, už jako poloprofesionál.
0: No tak samozřejmě, že já jsem netušil, co mě čeká. Já jsem o tom vůbec nic nevěděl. Já jsem se o to nijak nezajímal. Já vím, že jenom na 9 letce jsme měli báječného učitele zpěvu. Horší to bylo, když nás učil matematiku, to už byla, to už tak báječný nebyl, aspoň pro mě ne. Tak ten nás učil zpívat národní písně i čtyřhlasně, takže tam jsem měl jakousi takovou průpravu. Já jsem zpíval rád, ale on mě jako dost tišil, jo. Na té 9 letce. Já jsem absolvoval 9 letku v roce 52. Nabídka jako škola a učení byla velice pestrá. Byl to horník, hutník, zedník a tu a tam pro nějakou dívku, gymnázium nebo nějaká ekonomická škola. Já jsem si napsal celou řadu, jako o co bych měl zájem, například o lesnickou školu, dokonce jsem, tuším, tam měl i paroplavbu a takovéhle věci. A ovšem to jsem neměl vůbec šanci. Takže tam zbylo nějaké jedno místo ve výcvikovém středisku ministerstva spojů. Netušil jsem, co to je. Až potom, když jsem teda do toho střediska výcvikového nastoupil, původně to měla být 3 letá škola s maturitou, pak to udělali na 2 letou a tato škola se zabývala poštovním provozem. To znamená poštovní přepážky, doručovací služba, řízení malých pošt a tak dále. Všechno kolem toho poštovního provozu. Takže to jsem absolvoval v Karlových Varech, tam jsem začínal rok a 2. rok jsem dělal ve Znojmě. Ale to už jsem zpíval, to už jsem jako o tom něco věděl. No a vojna, nemám nač vzpomínat, se zpívá v jedné opeře, takže já opravdu nemám nač vzpomínat. Ovšem je fakt, že díky tomu vyškolenému hlasu, školil jsem se už 2 roky, jsem zachraňoval manšaft nebo družstvo nebo rotu před neustálým během. My jsme buď seděli, leželi a nebo běželi. Já jsem totiž, nevím, čí zásluhou nastoupil takzvané vnitřní stráži. Dodnes je mi to záhodou, proč tam jsem se objevil, ale je to tak. Tam díky tomu zpěvu, když jsem začal zpívat, mohli jsme zpívat a když jsme zpívali, tak jsme nemuseli běžet. Takže já jsem všechny ty Geroje Čapájevy a takovýhle ty písničky, co jsme znali v té době, tak to jsem využil a kluci mi za to byli velice vděční. Tam jsem taky, bohužel až tam, na vojně v tom přijímači, jsem si podal žádost do AUZu a do vojsk vnitra do toho souboru, ale bohužel nedostalo se to dál jak na prapor, protože oni věděli, že tam bych jim mohl dělat jakousi kulturní práci, takže mi to zatrli. Takže jsem 26 měsíců, 24 hodin stál na stráži a hlídal proti vnitřnímu nepříteli elektrárnu nebo takzvané Stalinovy závody v Litvínově nebo chemičku nebo výrobnu bomb tamhle u Teplic. A druhých 24 hodin jsme se věnovali. Založil jsem tam takovou malinkou skupinku, hráli jsme, no na co kdo uměl, kytara, bicí, já samozřejmě i zpěv, no a tím jsme se i živili částečně o sobotách nebo nedělích na takzvaných čajích. A byl konec vojny, já jsem v tom období po vyučení a mezi vojnou jsem jezdil ve vlakových poštách. To znamená, já jsem jezdil ten turnus Praha-Che, Praha-Děčín, Praha-Trutnov, Praha-Liberec, Praha-Hanušovice. Já bych býval našel i zalíbení v té pošťácké práci. A bohužel mi to vedení nevyšlo vstříc, takže já jsem začal navštěvovat školu, vyšší školu, zaměřením na poštovní provoz, ale bohužel při těch nočních jízdách to nešlo dělat, takže jsem se pokusil o konkurs do Národního divadla do sboru. Ten jsem neudělal.

0: On už tenkrát byl členem našeho sboru a to víte, to byly hrozné problémy, protože on měl vždycky turnus, když jsme měli zkoušku. Takže se stávalo, že on byl pouze na generálce a to někdy sotva a pak přišel rovnou na premiéru nebo na první provedení, což dělalo značné potíže pro sespívání a samozřejmě i pro práci celého sboru.
1: Přišel jsem domů, já jsem totiž statoval od 15 let v Národním divadle. Táta mě sem zavedl. Byl dlouholetým statistou Národního divadla a jak jednou čuchne někdo k těm šminkám a k těm kulisám a k tomu prostředí, tak to nenechá člověka chladným. A přišel jsem domů a táta tenkrát říkal, no podívej se, zkus udělat zkoušky na konzervatoř, já vím, že ti je 21, protože jsem přišel z vojny a já tě teda budu ještě 6 let živit. Bohužel netuším, že za pár let zemře ve věku 52 let.
0: Ano, jeho tatínek byl vášnivý statista a já musím přiznat, že on, jeho tatínek i tedy Slávek, mě přivedli také na projekt Národního divadla, že jsme spolu statovali v Aidě. Já jsem pak ještě mnohokrát na těchto projektech vystoupil jako statista na poslední den své poslední státnice na fakultě. Pak už jsem tam nikdy nepřišel, protože statisté patří studentům a důchodcům. Možná, že bych tam teď zase mohl přijít.
1: Takže potom jsme s matkou a se sestrama, který jsou mladší a které studovali ještě, tak jsme měli opravdu ten chlebíček velice tvrdý. No ale tu konzervatoř teda udělal jsem přijímací zkoušky, byl jsem přijat a začal jsem studovat a musím říct, že jsem měl štěstí na profesory, začínal jsem u profesora Berlíka, po jeho odchodu do penze jsem byl krátce u Jaroslava Horáčka a absolvoval jsem u Teodora Šrubaře, který mi dal strašně moc a v podstatě jemu já vděčím za celou tu moji kariéru.

0: A teď co dál? Oženil jsem se na škole, manželka také je zpěvačka, byla báječná zpěvačka, vysoká koloraturka. Bohužel manželství dvou kumštířů, to je vždycky řada nesnází. Manželka v podstatě svoji kariéru, pro kterou měla zrovna takové dispozice jako já, tak obětovala v podstatě té kariéře mé. Šla za mnou v Liberci za hlídání dětí, protože jsme museli mít denní babičku a večerní babičku, tak to na to padlo z těch bídných našich platů, padlo auto, že jo, tenkrát v té hodnotě. Udělal jsem konkurs do Liberce, neboť tam se uvolnilo místo zrovna basisty a zrovna ten obor, který já v podstatě celý život dělám, to je ten bufo obor, na což jsem hrdý, protože rozplakat lidi je snaží podle mě jak rozespát dneska.
1: Bufo, ano, to jsou jeho vděčné role, on tomu má dispozici i svou postavou a také svou letorou. Já jsem ho v těch vážných rolích také viděl, ale skutečně raději vidím doktora Bartola. I s ním jsem ho viděl několikrát a jako velký inkvizitor je role pro mě poněkud šedá, sice pěvecky krásná, ale u srdce to příliš nevezme. Jeho první vystoupení v Národním divadle, pardon, ve Smetanově divadle, tehdy byl právě Bonifác, to ještě jako host přijel z Liberce a tenkrát jsem už cítil, že se mi splnil takový můj sen, abych ho slyšel na předních prknech, ať tedy v tehdejším Smetanově a posléze v Národním divadle, což se mi do dnešního dne splnilo mnohokrát. Prakticky všechny jeho premiéry jsem viděl a slyšel samozřejmě.
0: No, je to především velice náročný, fyzicky náročný, co se ten Bartolo, Kecal, Dom Pasquale, dáme Purkrabí, co se naběhají, naskáčou, co grima, co gest, to je všechno velice fyzicky náročný a bohužel i kritika, i lidé říkají, no, oni dělají legraci, ale ono, co se týče not, tak rozsahem jsou zrovna tak nároční. Kecal se zpívá ve dvou oktávách, Purkrabí taky, dole G, nahoře E, to jsou všechno velice nároční i pěvecky, i herecký role. A ono, když někdo tam dělá legraci, tak lidi to tak jako neocení. Je to velice těžký a málo oceňovaný. Jo, ti závažní umělci, ti tragédii, o tom se hovoří a to jsou sáhodlouhý recenze, ale bohužel u nás, u komiků, to tak nevychází. Já miluji Lazebníka Sevilského, protože tvrdím, že to je nejlepší bufa, jaká byla kdy napsána. No a mě potkalo to štěstí, že jsem se s doktorem Bartolem setkal už v Liberci a potom ve dvojím nastudování, myslím, že ve dvojím nastudování v Národním divadle. Takže já doktora Bartola jsem zpíval, mám to přesně, ale teďko to z hlavy odhadu na takových 230krát až 250 představení jenom doktor Bartolo. Takže to byla moje nejlepší role, do které jsem chodil nejradši, protože odezva u diváku byla vždycky pěkná a samozřejmě Kecal, z kterého jsem měl vždycky respekt a vždycky mám. A hlavně já Kecela cítím jako takového toho upovídaného, řekl bych, holiče třeba, ukecanýho, ulítanýho, plnýho gest a to je i fyzická námaha značná.
1: On je originální skutečně tím svým přístupem, tou legrací, která není doceňována. A samozřejmě pojetí téže role v různými interprety je různé. Já to mohu srovnávat, protože já jsem zažil těch Kecalů v Národním divadle mnoho. A samozřejmě někteří pro mě jsou stále symboly a někteří byli takovými, kteří přišli, zaspívali a odešli. Ale samozřejmě já to prožívám jinak, než jsem poslouchal mockrát, 10krát pana Hakena s velkou úctou, s nábožností. Ale u něho to beru jako, když tam přijde můj kamarád a něco mi tam vypráví a dělá skopičiny, tak já se bavím víc než třeba při nějaké veselohře jiného typu.

0: Bylo to 8,5 roku práce, kde jsem udělal, tady kdybych se podíval do svých zápisů, já si vedu statistiku, tak jsem tam udělal na 800, možná víc jak 800 představení. Postilion z Longimo a Marta a takové, to se dává jenom na oblasti, nebo dávalo. Tenkrát to jsem vážil o takových 50 kilo víc, míň. To, co jsem dokonce říkal profesoru Jiřímu Powerovi, aby koukal složit nějakou operu o zvířatech, protože díky těm mým 135 kilům už nebudu za chvíli moc hrát lidi vůbec. Takže jsem si tam vyzkoušel seriózní obor, bufo obor a vysoké role a nízké role, takže tomu Liberci jsem za dost vděčný. Tam jsme byli 8,5 roku. A kolega Vavruška, já nevím, jestli to myslel upřímně, nebo jestli se mě chtěl zbavit, říkal, člověče, ty už tady nemáš co dělat, to už to, co umíš, to už přesahuje tadyhle tu oblast a měl by si se pokusit udělat konkurs třeba někam do Ostravy nebo do Prahy. Pavel Červinka mi taky doporučil dělat konkurs do Ostravy. Tam jsem nastudoval jako konkurzní práci Dona Paskvala. Hostoval jsem tam v opeře Prodaná nevěsta jako Kecal a třikrát mě zvalo k předzpívání Národní divadlo, ale já bohužel tím, že jsem byl hodně zaměstnán v Liberci, jsem třikrát tu nabídku musel zrušit. Musel jsem zpívat, musel jsem studovat. No a byl takhle červen, konec sezóny a opět přišlo pozvání k předzpívání. A já už jsem toho měl za tu sezonu plný zuby, jednak hodně představení, ale už jsem nechtěl to dál odříkat, říkal, já to už musím absolvovat za každou cenu, ať to dopadne jak chce. No a přišel jsem do Prahy ke konkurzu a ač jsem už v Národní divadle předtím hostoval a ač mě znali profesoři, kteří mě učili, tak jsem si musel stoupnout na jevišti Národního divadla, tam zasedla v hledišti komise v čele s Přemyslem Kočím a teď mě začali nejdřív zkoušet hlasový rozsah, jo, jaký mám, jestli můžu nahoru, kam můžu až dolů, no a potom jsem jim zaspíval. A tady zase zahrálo štěstí, kterého bych řekl, že nemám přehršli v životě, ale tenkrát to tak bylo. Zkoušeli mi rozsah a já jsem v té době mýval potíže s hlubokou polohou, s těmi nejhlubšími tóny E, S, i to D dole, to jsem mýval jenom svátečně. A když mi zkoušeli ten hlasový rozsah, tak mě už se zdálo, jako, že to je hodně hluboký tón, ale přesto se mi ozval a docela dobře zněl. A když jsem odcházel od toho konkurzu, tak mě na klavír doprovázel při něm dirigent Národního divadla a já s ním jsem si už tenkrát tykal. Říkám, Přemku, prosím tě, co jsem to zpíval dole, to bylo už dost hluboký. A on říká, no to si zpíval dole D, jaká ne, to je teda klika, člověče, já ho mám dvakrát za rok a zrovna se mi to povede na konkurzu, jo. Tak takový byl můj začátek vlastně v Národním divadle.
1: Nevím, že by mezi jeho předky se nějaký talent vyskytl, ale jak jeho sourozenci, sourozenkyně, tak jeho rodiče žádní vynikající hudebníci nebyli. Takže tady se ty geny asi trošičku poschromáždili jinak. Ale ta píle, ta byla u něj obrovská. Víte, on přistupuje ke všemu s nesmírnou precízností, pečlivostí. A i když zpíval ku příkladu na našem setkání studentů lékařské fakulty po 20 letech, on to prožíval. Tam zpíval toho doktora Bartola, pochopitelně jsme lékaři, tak on tam přišel jako lékař taky. Ale ten jeho smysl pro detaily, pro drobnosti, kterými on vyniká i při, řekl bych, představení, které je už ohrané, tak on do toho vkládá stále něco nového, nebo on to skutečně prožívá. Ne takový ten zaměstnanecký poměr, od do a co za to.
0: Je celkem o mě známo, že jsem pořádal jakási setkání nebo mejdánky pro solisty Národního divadla, kde jsem vařil i pro 100 lidí, že? Takže to bylo segedínský guláš a to jsem vařil z 15 kilo masa, jo, nebo obyčejný hovězí guláš, nebo perkel, nebo dokonce pilav jsem dělal, ale to bylo všechno množství 15-18 kilo masa, že jo, 7 kilo cibule a takovýhle dávky. Takže samozřejmě, že jsem to nedělal sám, zase jsem měl kolem sebe partu báječných kolegů, kteří hlavně mi pomáhali krájet. Nakrájet 15 kilo nebo 18 kilo hovězího masa, to není legrace, takže Libuška Márová, Dana Šouno, Kornová, Bortlova, Luděk Vele a Pavel Červinka, Jirka C a Jarda Březina. Možná, že na někoho zapomenu, oni mi to vyčtou samozřejmě, ale s nima jsem dělal báječný večery, bylo všeho dost, pití a ta parta se dávala dohromady. Bohužel tohle se vytratilo.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Těch nabídek, no, řada a žádná znema nic. Můj Vilém voněl chleb.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Hezký čtvrtek vám přeji a jsem ráda, že vás dnes s Kolotočem pozveme do kouzelných prostor zámku v Brtnici na Vysočině. Podle receptu našich prababiček pak připravíme polévku s názvem Komisařka. Dozvíte se, jak je to s vrácením zboží a jeho dopravou a nabídneme také tipy na nevšední květinovou vazbu.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Zámků vyšperkovaných nábytkem, vzácnými lustry a drahými koberci je spousta. V Brtnici na Vysočině můžete zažít atmosféru památky, která dlouhá léta chátrala a jejíž inventář z části zmizel a z části je uložený někde jinde. Přesto si historické prostory zachovaly úžasné kouzlo a rozhodně stojí za návštěvu, jak zjistila naše redaktorka Irena Šarounová.
1: S průvodkyní Eliškou Pacnerovou stojím na nádvoří zámku v Brtnici. Je tady trávník, tam ty dveře vypadají jak do nějaké dílny.
2: Za socialismu se zde opravovaly auta.
1: Pojďme si teď povědět něco o historii. Tady žil rod Kolalto.
2: Kolaltové tady byly až do roku 1947.
1: Vím, že mnozí brtničtí si ještě Kolalty pamatují, nebo alespoň pamatovali.
2: Ano, ano, právě tady bydlel ten poslední majitel zámku, Oktavián, který měl syna Malfreda a ten tady chodil do školy, takže mu říkali místní Freddy.
1: Brtnický zámek je hodně velký.
2: Třetí největší zámek na Vysočině po Jaroměřicích nad Rokytnou a Telči. Celá plocha areálu činí skoro 7000 metrů čtverečních. Teď se přemístíme do konírny.
1: Koně tam nemáte.
2: Koně tady už bohužel nejsou.
1: Tam na tom konci je jeviště.
2: Protože toto je největší sál na zámku Brtnice, tak se tady každoročně konají akce. Jsou to buď koncerty vážné hudby, divadelní představení anebo představení pro děti. Tyto akce tady pořádá pan Eduardo Garcia Salas, houslový virtuos a koncert mistr v hudebním divadle Karlín v Praze.
1: Musíme se vrátit zpátky na nádvoří. Tady v tom průchodu jsou dveře a vidím kamenné točité schodiště. Jsme v prvním patře a dlouhá chodba se spoustou dveří.
2: Tady byly údajně pokoje pro hosty.
1: A tady je ta enfiláda. My jsme si před chvílí řekli, že enfiláda je takový ten průhled spoustou místností, protože ty dveře jsou jedny za druhými.
2: Je to jeden z nejhezčích pohledů tady na zámku Brtnice.
1: A dívám se tady v rohu té místnosti, to je nějaká studna. Co to je za otvor?
2: To je historická výlevka, protože se sem voda nosila ručně.
1: A teď se otáčím a vidím krásná kachlová kamna
2: z 19. století, která jsou plně funkční.
1: A tady ta veliká skříň, to bylo na potraviny.
2: Toto je historická lednička z 19. století.
1: Funguje, můžeme se podívat dovnitř?
2: Určitě. Jak můžete vidět nahoru, tak tam se sypal led do meziprostor a potom se tímto kohoutkem vypouštěla voda.
1: Tak velikou jsem ještě neviděla. To se nikomu nepovedlo odnést, jak je těžká. Stoupáme nahoru. Zbytky parketové podlahy.
2: Jsou to parkety od České parketárny Březina u Plas. Zachovaly se dokonce i s originálním štítkem na rubu.
1: Je zajímavé, že v těch místnostech je vždycky třeba jenom jedna věc. Tady stojí starý gramofon, vedle dětský kočárek.
2: Tady byly dětské pokoje, v této místnosti měla pokoj Alexandra Kolalto.
1: Před námi velký sál, dokonce s kulečníkem nebo biliárem, já to nerozeznám.
2: Dřív to tady býval hudební sál, ale také sál předků, protože tady viselo na 200 obrazů předků Kolaltů.
1: Sestupujeme na arkády, vidíme studnu s kovanou mříží.
2: Jí se také říká císařská a to z toho důvodu, že když sem přijel císař Ferdinand II., tak byl nemocný, ale poté, co pil vodu z této kašny, tak se uzdravil. Tady se nacházíme v nejstarší části zámku, to postavili ještě Valštejnové.
1: Kolik má zámek místností?
2: 130.
1: Jsme zpátky na nádvoří a naše prohlídka končí.
0: Říká redaktorka Irena Šarounová, která se zámkem v Brtnici prošla s průvodkyní Eliškou Pacnerovou.

kytice rytmus nemají, zpíváme twist jen pro vás. Jde o to, kdo to tomu může říct.

0: Pravidelně se v jazykovém koutku zabýváme novými výrazy, které pronikají do naší mateřštiny. Tentokrát zabrousíme do politického žargonu a podíváme se na složeniny slov. Pokračuje kolega Stanislav Jurík.
1: Členství České republiky v Evropské unii je pro nás dneska už samozřejmostí a odráží se i v jazyce. Pronikne i do dnešního jazykového koutku, ve kterém se budeme zabývat slovem vnitrounijní a některými jemu podobnými slovy. Téma rozebere Martin Prošek. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den. Inspirací pro tento koutek byl prostý dotaz, jestli slovo vnitrounijní je správné a lze ho použít. Na tento dotaz se dá stručně a jasně odpovědět, že ano. Složenin s první částí vnitro máme v češtině řadu, jsou součástí běžné spisovné slovní zásoby a vnitrounijní k nim můžeme řadit zrovna tak. Ještě také můžeme podotknout, že se píše dohromady jako jedno slovo.
1: A co vlastně slovo vnitrounijní znamená, nebo jak se používá?
2: Jak je už asi jasné z významu jeho jednotlivých částí, používá se pro označení všeho, co se odehrává uvnitř Unie, platí uvnitř Unie, nebo široce řečeno prostě existuje uvnitř Unie, a to pochopitelně hlavně uvnitř Evropské unie. Nejčastěji se v této souvislosti hovoří například o vnitrounijním obchodě, vnitrounijních smlouvách, ale také o šarvátkách či sporech na jedné straně, solidaritě na straně druhé a podobně. Nejčastěji se se složeninou vnitrounijní setkáme v publicistice.
1: Která další podobná slova nám členství v Evropské unii do češtiny přineslo?
2: Z těch významově nejbližších můžeme zmínit třeba složeninu celounijní, která nepatří k nejčastějším a najde se ve společensko-politicko-ekonomických kontextech. S její pomocí se hovoří například o celounijních platidlech, fondech, daních, zákazech, průzkumech a také o věcech, které se rozhodují nebo prostě probírají na celounijní úrovni.
1: Toto slovo najdeme také nejčastěji v publicistice.
2: Ano, ano, vlastně to platí prakticky o všech slovech, o kterých dnes mluvíme. No a na závěr bychom si mohli zmínit ještě složeniny, které označují přístupy k Evropské unii a názory na ní. Mám tím na mysli slova prounijní a protiunijní. Prounijní nebo protiunijní může být třeba nálada, kampaň, rétorika, kurz, orientace, nebo třeba také některá z národních vlád Evropské unie.
1: Myslíte, že podobná slova týkající se Evropské unie budou v češtině spíš přibývat?
2: To se nedá úplně snadno odhadnout, ale vzhledem k tomu, že podle údajů v Českém národním korpusu nejsou zmíněné a ani ostatní složeniny z částí unijní moc frekventované a jsou omezené převážně na publicistiku, nezdá se, že jsou nebo že by mohly být v budoucnu zrovna na vzestupu.
1: Jazykový koutek, složeniny z unijní a Martin Prošek. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tolik dnešní jazykový koutek, který připravil kolega Stanislav Jurík. Jste s pohodou a za chvíli dáme slovo našim předkům, od kterých si vypůjčíme recept na polévku s názvem komisařka. Pokud máte doma starší už stvrdlý chléb, bude se vám do tohoto receptu hodit. Už za chvíli.

0: Víte, co to jsou zaklechtané polévky? Pozorní posluchači už jistě vědí, že následující minuty patří kuchyni našich předků a etnoložce Vladimíře Jakoubějové. Kolega Jaroslav Hoření se zajímal hlavně o polévku s názvem komisařka, do které zužitkujeme stvrdlý chléb.
1: Nesmíme zapomenout na polévky z mléka, podmáslí či syrovátky, tedy takzvané polévky zaklechtané, jak se jim říkalo. Polévky zasypané moukou, žitnou či pšeničnou nebo takzvanou hraškou, což byl tlučený sušený hrách. Zeleninové i masité polévky se také zahušťovaly jížkou ze sádla a mouky. Mouka však byla drahá, hlavně ta bílá, a protože se s ní zvláště v zimě šetřilo, nahrazovali hospodyně mouku pečivem, buď s tvrdlými žemlemi nebo chlebem. My si dnes jeden takový recept z našeho regionu připomeneme a bude to takzvaná komisařka.
2: Moc se mi líbí, jak si hospodyně dřív vystačili s málem a prakticky všechno zužitkovali. Nic nepřišlo na zmar. No a pak samozřejmě kouzelné jsou i ty názvy těch polévek, se kterými jsme se setkali.
1: Komisařka nám připomene komisárek, tak se říkalo chlebu, a tenhle ten název ještě je známý. Byl to vlastně chleb, který se nepekl v peci, ale pekl se v troubě. Malý chlebík. Když bylo něčeho nedostatek a zbylo třeba jenom málo mouky, nebo když bylo potřeba napéct rychle nějaké pečivo, protože chleba se jinak obvykle pekl jenom jednou za týden a byla s tím spojená větší práce, ale někdy se stalo, že toho chleba bylo méně, takže ten komisárek se třeba upekl na rychlo. A ten stvrdlý chléb vlastně se také zužitkovával, proto asi ta komisařka, že se připravuje ze stvrdlého suchého chleba.
2: Pojďme vařit.
1: Na komisařku budeme potřebovat 4 až 6 krajíčků suchého chleba, jednu větší mrkev, čtvrtku kapusty, kousek celeru, jednu větší cibuli, 2 lžíce sádla, hovězí vývar, muškátový květ, zázvor a jedno vajíčko. Krajíčky chleba na sádle osmažíme do zlatova. Pak je dáme do hrnce, zalijeme masovým vývarem nebo vodou a přidáme dobře očištěnou zeleninu. Oloupanou, nadrobno nakrájenou cibuli osmažíme na sádle a přidáme do polévky povařit. Rozvařený chléb prolisujeme, zeleninu nakrájíme nadrobno a vše okořeníme solí, muškátovým květem a zázvorem. Do polévky můžeme přidat ještě rozšlehané vajíčko.
2: Muškátový květ a zázvor, poměrně neobvyklé koření, bych řekl, na tu dobu.
1: Muškátový květ a zázvor se dovážely do Čech. Samozřejmě tady se nepěstovalo toto koření, ale bylo to koření, které se kupovalo na trhu a uchovávalo se v takových těch šuplíčcích v každé rodině nebo v sáčcích, které se ještě dávaly do plechových schránek, protože nesmělo vyčpět. A to koření se nepoužívalo v takovém množství, ale některé pokrmy se bez něho připravit nedaly. A my známe řadu takových receptů na zapékané těstoviny, které babičky by bez muškátového květu určitě nevařily, nepřipravovaly. Takže někde v té schránce doma vždycky trochu toho koření zůstalo, tak jako třeba šafrán, který byl taky strašně vzácný a nahrazoval se různými náhražkami ze sušených ocůnů a podobně. Protože babičky si prostě uměly poradit, jak docílit té chuti, byť nám to nerostlo na zahrádce.
0: Říká sběratelka receptů našich předků, etnoložka Vladimíra Jakoubějová. Za mikrofonem byl i redaktor Jaroslav Hoření. Tady je vaše pohoda a teď taky Marie Rotrová a Milan Drobný.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: až bude večer.
1: 3:30 posloucháte Kolotoč a teď odpovíme na váš posluchačský dotaz, který se týká vrácení zboží a jeho dopravy. Na váš e-mail odpovídá dobrý rádce Josef Černý.
2: Dnešní dotaz je od internetového prodejce. Ten poskytuje kupujícímu při objednávce nad 2000 korun dopravu zdarma a zajímalo by ho, jestli v případě, kdy kupující vrátí zboží v rámci 14 denní potřeby a chce je poslat jiné, musí mu také poskytnout dopravu zdarma. Pane posluchači, pokud by si spotřebitel objednal boty, doma by zjistil, že jsou mu malé a požadoval by výměnu za jiné, potom je to jeho chyba a dopravu si musí uhradit sám. Jestliže ale odstupuje od smlouvy a objedná si něco jiného, potom objednáním nového výrobku vzniká nová smlouva a pokud splní vaše podmínky, má opět nárok na dopravu zdarma.
1: Radí Josef Černý a další dobrou radu vám v Kolotoči nabídneme opět v úterý ve stejném čase. A na nás už za pár minut čeká překrásná a originální letní květinová vazba, kterou pro nás vytvoří známý florista Petr Kopáč a má pro nás spoustu inspirace, jak si kytici vytvořit i doma.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Letní květiny přímo vybízejí k tomu, abychom z nich vytvořili kytici a přenesli si tu svěží krásu domů. Hortenzie, růže, nevěstin závoj, všechno je v plném květu, ale chce to nápad, který celou květinovou vazbu osvěží a bude originální. Jeden takový tip přidá známý český florista Petr Kopáč, který přinesl velmi nevšední kytici naší hobbyredaktorce Jitce Slezákové.
1: Napadlo by vás, milí posluchači, že do květiny by mohl přijít taky citrón, kolečka citrónu a té kytce to sluší. Popište.
2: No, je to tak, citrón nebo jakékoliv ovoce se třeba taky dá zakombinovat do kytice a je to možná trošku svěžejší a zajímavější než takové ty klasické uzeninové kytice, které se dávají taky občas pánům a je to už trochu okoukaný. Tak proč třeba tam nedat citróny? Je to vlastně půlka citrónu, ten je zabalený v potravinové folii, ze spodu je napíchnutá špejle a vlastně takový citrón nahrazuje jeden květ, takže se s tím pracuje úplně stejně, jako kdyby to byly květiny. Ta folie tam není zbytečně, protože ovoce obecně vydává plyn etylen, ten rostlinám škodí, takže proto je to i zabalené do toho, aby ten plyn právě neunikal.
1: A veškeré ovoce?
2: Každé ovoce.
1: Každé zelenina. Ovoce, takže opravdu s tím ovocem v kombinaci s květinami, květinám tak, to nedělá.
2: Dokonce, když
1: dobře.
2: Někdo třeba dává květinu do sklepa na noc, aby mu vydržela a má tam brambory nebo jablka, tak to taky není dobrý. Ten plyn tam opravdu je.
1: Tak to je zásadní věc hned na začátku, ale pokročíme ještě dál k té květině, když tak, Petře, můžeme klidně tu kytici vzít takhle do ruky, abychom já vám ji takhle podržím.
2: Je to vlastně kulatá kytice a je tam materiál, který jsem ráno nazbíral na zahradě. Takže je tam střezalka, je tam nevěstin závoj, je tam heřmánek, rudbek je třapatka. Tak. Kousek hortenzie vlastně tam taky je. Jsou to věci, které teď jsou momentálně všechny dostupné a přesto ta kytice působí, myslím si, hezky, veselé a nemuseli bychom se za ní stydět v žádném květinářství.
1: No to rozhodně ne. A tady ty bílé drobné kvítky, tomu se říká nevěstin závoj.
2: Nevěstin závoj, správně to šáter.
1: Takováhle třeba by mohla být i svatební výzdoba. Žlutá, bílá, veselé barvy.
2: Žlutá, bílá, to jsou podle mě nejkrásnější kombinace barev, jsou to papežské barvy a barvy Vatikánu, ale proč by nemohla být žlutá, bílá na svatbu? Určitě ano. A když by nevěsta byla odvážná, klidně i s těmi citróny.
1: A vy tady máte ještě další takovou drobnou vychytávku na párty. To jsou mnohem menší kytičky, to už musím mluvit ve zdrobnělinách, v takových drobných vázičkách.
2: To
1: žlutý.
2: Jsou taky citróny.
1: A jo, to je taky
2: to
1: citrón.
2: Je taky citrón.
1: Vázička jako citrón.
2: Tak to je zase citrón, kde z té spodní části jsem udělal jenom malinkatý skrojek, aby to prostě stálo na něčem. Vrchní část jsem zase mírně odříznul, vydlabal jsem vlastně ten vnitřek, který použiju v kuchyni na něco. Dovnitř je vložená malá kostka, kousek té aranžovací hmoty. No a pak jsou tam zase vypíchané ty samé věci, hortenzie, třezalka, kontryhel a heřmánek a je to takový malý bochánek vlastně na vrchu toho citrónu. Můžete sloužit jako ozdoba stolu na párty, můžete jich udělat několik, udělat řadu, můžete to použít jako jmenovku třeba na svatbu nebo na nějakou rodinnou událost, kde třeba na štěnový list napíšete fixem jméno toho, kdo se tam má posadit a přiložíte to k tomu nebo to zapíchnete do toho.
0: Dobré tipy na nevšední květinovou vazbu dal redaktorce Jitce Slezákové florista Petr Kopáč. A teď Jiří Korn a Helena Vondráčková, já na bráchu blues.
3: Haló, platící diváci, tenhle song jsme přivezli až ze sluné Itálie. Prego.

mi řek, kasu uděláme teď. Jašku, do toho jdu napůl se svou sestrou, ta nám bude dělat zeď. A

0: platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát Já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, Já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu Já na bráchu blues. Jde se na to. Uno, dva.

když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pálnicí a na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tý, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Půně už nemůže apat, schromil ho ten věčnej chvat.

vai Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: V chráněné krajinné oblasti Broumovsko letos opustilo 5 hnízd 14 sokolích mláďat. Za dobu novodobého pozorování jde o nadprůměrný počet. Sokoly letos na Broumovsku zahnízdily tradičně v Adršpašsko-Teplických skalách, Broumovských stěnách i na hoře Ostaš. Sokoly potřebují k hnízdění klid. Ochranáři proto každoročně zakazují na jaře vstup do vybraných turisticky navštěvovaných lokalit ve skalách. Tato omezení letos už skončila. Na Broumovsku se sokoly začaly znovu objevovat v 90. letech minulého století. První pár zahnízdil kolem roku 2000. Sokol stěhovavý je velký zhruba jako vrána a dožívá se až 20 let. Živí se převážně ptáky do velikosti holuba, které loví za letu. Tak ať se mladým sokolům ve volné přírodě dobře daří, no a vám přeji hezký zbytek dnešního dne, milí posluchači.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdo špatný, dost možná, že

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu se dnes vracíme na stránky knihy spisovatele Josefa Tomana z doby antického Říma Po nás potopa.

Zdálo se, že zlatý věk Říma se vrátil. Nebylo bídy, nebylo nářku. Císař byl věru požehnáním a pýchou lidského pokolení. Slavnosti se střídaly se slavnostmi. Otevřely se brány Taurovy arény a velkého cirku. Po lodích i po silnicích se vezla do Říma stáda zubrů, medvědů, lvů, tygrů. Z bestiárií v podzemí velikého cirku se celé noci ozývalo řvaní šelem, ten dávno neslyšený zvuk, který lahodil římským uším a sliboval skvělou podívanou. Trestanci, odsouzenci i otroci gladiátoři nastupovali proti travé zvěři s krátkým mečem nebo kopím a nebo trojzubcem a sítí. Krev šelem se mísila s lidskou krví, žlutý písek rudl, císař a statisíce lidí jásali. Na hostinách teklo nemíšené víno proudem a nepředkládala se jen polovička kance jako za Tiberia, ale třeba pět kanců. V Puteolách se stavěla císařova jachta z cedrového dřeva. Příď i záď byla pobita zlatými deskami, na palubě kryté triklínium, peristyl, bazén a zahrada, v níž rostly palmy a oranžovníky. Císař omračoval své přátele i všechen lid. Omračoval sebe sama. Sám nad sebou žasl, jaké divy přepichu a nádhery dovede vymyslet. Opojení z moci zachvátilo císaře, opojení z požitků jeho dvůr, opojení z plného břicha lid.

V den svých 25. narozenin Gaius Caesar náhle onemocněl. Řím žil už čtvrtý týden ve znamení smutku, nářku i naděje, císařský palác v péči onemocného. U Caesarova lože se střídali lékaři, střídali se i ošetřovatelé. Makro i Lucius takřka neopouštěli palác. Celé dny, celé noci čekala Valérie na Lucia. Věděla, že je stále u císaře, přesto však byla jista, že si pro ní může udělat chvilku. Mučila ji žárlivost. Dala Lucia sledovat svým člověkem. Špech jí přinesl zlou zprávu. Je stále na palatinu u císaře, ale několikrát byl za tmy v Aviolově paláci maskován plebejským šatem. Valérie netušila, že byl na císařův příkaz vyjednávat koupy Aviolova skvostného letohrádku v Anciu, domnívala se, že tajně navštěvuje Torquátu. Zkoumala Špeha. Sloužil Valérii léta, byl jí oddán jako pes. Přinesla stříbrnou skříňku a vysypala na stůl své šperky. Bylo to bohatství. Byl to statek a vinice a stádo hovat. Byl to blahobyt na dosmrti. Sklonila se k Špehovu obličeji popsanému hlubokými zářezy a šeptala sliby i výhrušky. Kývl a přísahal u Jova hromovládce. Splním a smlčím. Pak odešel dravčím krokem. Hodiny se vlekly jako roky. Valérie čekala. Hlídala každý šelest. Srdce jí bušilo v hrdle. Nemohla spát. O půlnoci jí otrokyně ohlásila Špeha. Spod pláště vytáhl zakrvavenou dýku. Do srdce. Bezpečná rána, má paní. Podala muži stříbrnou skříňku těžkou zlatem a drahokamy. Neděsila se vraždy, ale představy, že by vražda, kterou na Torquátě spáchala, byla marná. Co když ji Lucius už nechce? Pak by život byl bezcenný. Musí mluvit s Luciem dřív, než se dozví o Torquátině smrti. Poslala otroka Alcibiáda s listem, aby Lucius přišel hned. Hned. Hned. Lucius přečetl list. Váhal. Uražená ješitnost se stavila do cesty touze.

0: Příliš jsem tě milovala. Nemohu bez tebe být. Teď jsi jen můj.
1: Nechápal.
0: Nemohla jsem dýchat, dokud dýchala ona.
1: Naráz pochopil. Odmrštil Valérii od sebe.
2: Co jsi udělala? Mluv.
0: Já musela. Příliš tě miluji. A proto nesměla žít.
2: Proč jsi to udělala?
0: Chci tě jen pro sebe. Ona mi tě brala. Vím, že stajně za nocí chodil do Aviolova paláce. Proto jsem ji... Protože tě šíleně miluju.
1: Byl bez sebe zděšením a lítostí. I pro bezcitného Lucia to bylo příliš.
2: Nevěstky milují bláznivě každého, kdo jim hodí denár.
1: On ví. Krev se jí zastavila a pak se navalila k srdci. On ví. Ale od koho? Byl prý nedávno v Lupanáru u Venuši na pupku. A tam jsou nové holky z Alexandrie. Svět se s ní propadl. Zesinala ve tváři. Slzy jí vytryskly z očí. Je konec všemu.
0: Bála jsem se ti to říci. Bála jsem se o tvou lásku. Tebe prvního jsem opravdu milovala. Přísahám ti to u Afrodity. A to děvče... Žárlivost je nejvyšší důkaz lásky. Pochop to, Lucie. Zapomeň na to, co bylo. Zapomeň i na to zlé, co jsem včera... Všechno ti vynahradím láskou. Budu ti věrná jako pes, budu tvá věc, budu ti sloužit, jenom mě neodháněj. Udělám pro tebe všecko, všecko. Udělám ti ráj na zemi, Lucie. Smiluj se nade mnou, můj jediný.
1: Padla na kolena, objímala Luciovi nohy. Odstrčili od sebe, netečný k jejímu pláči. Necítil k ní už nic, ani trochu lítosti. Naopak rostla v něm zášť. Podvodnice. Chtěla se zločinem na Torkvátě vetřít do starého rodu. Být římskou paní. Ženou člena císařské rady. Viděla, že jim nepohnula svým pláčem. Připomněla si propast, která se na ní šklebila, kdykoliv je Lucius vzal do náruče. Stále vědomí, že on je urozený šlechtic a ona dcerou honáka volů. Zoufalství se v ní měnilo v nenávist.
0: Neslyšíš. Nechceš slyšet. Nechceš pochopit. Chceš mne odkopnout jako děvku. Ale zapomínáš, kdo jsem. Zapomínáš, co můžu. Já dobře vím, jak jsi chystal s otcem a s ostatními senátory spiknutí nejen proti Tiberiovi, ale i proti Kaligulovi.
3: Můžeš to dokázat?
2: Udej mne! Císař se ti vysměje!
0: Císař, císař! Kdo je tu císařem? Ty nevíš, že když chce něco můj otec, řekne to Enii. A tak Kaligulovi. Makro vládne říší. Ne tvůj Gaius. Makro je císař. Proto strčil svou ženu Kaligulovi do postele. Proto se s ní rozvedl, aby byla císařovnou. To byl jeho plán.
1: Chrlila dál svou řeč ve výbuchu vášně, ale Lucius už nevnímal. Užasl nad tím, co mu Valériina hysterie prozradila. Neměl iluze o tom, jakými intrikami a podlostmi vedly cesty římských aristokratů a boháčů za cílem. Znal je, sám nebyl jiný. Ale toto bylo přes příliš. Makro sám nasadil svou ženu Kaligulovi do postele. Co chce dosáhnout? Trůn? Pak ho přejel mráz. Podle toho i on s Valérií byl součástí plánu.
0: Nahradím ti náruč stažen, můj nejdražší.
2: Ale já ti nechci nahrazovat náruč stamužů, kterým se zdávala.
1: Ucoula. V rozšířených očích kmitaly blesky záští. Byla to tvář medúzy věštící smrt. Lucius pochopil. Ovládl se však, pokrčil rameny a odešel. Za císařovou sestrou Livilou. V císařském paláci ho

0: čekaly dvě zprávy. Dýka Torkvátina vraha nezasáhla srdce. Lékaři ujistili Avielu, že jeho dcera, ač těžce zraněna, se uzdraví. A druhá? Gaius Caesar se vůčihledně zotavuje. Císaři bylo den ze dne lépe. Den před říjnovými kalendami, po měsíční zlé nemoci, vstal z lože. Ačkoliv lékaři mluvili o horečkách z nachlazení, císaře pronásledovala domněnka, že byl otráven. Znova a znova probíral v mysli, kdo mu v dnech před nemocí nosil nápoje a pokrmy. Úzkostlivě zkoumal, kdo mu mohl podat jed. Tma byla neproniknutelná. Císař sedal v křesle a spod přivřených víček zapadlých očí číhal jako šelma po lidech, kteří k němu vešli. Vážil jejich pohyby, zkoušel je, měl je žertem k tomu, aby se napili z jeho číše první, ale nemohl nic objevit. Začal nedůvěřovat všem, začal podezřívat všechny. Strach se mu vplížil do mysli. Bude se pokus o jeho otrávení opakovat? Císař vstával i uléhal rozechvěn. Den mu byl úzkostlivým napětím. Noc, kdy se přidala jeho stará nespavost, mukou. Zvonil zlato příborů, zvonil křišťál pohárů, zvonil smích císařovny Énie i Valériin, hlasil chechtot Makrónův. První společenská večeře po císařově uzdravení probíhala v duchu srdečného veselí. Kaligula byl ve výtečné náladě. Až náhle pověděl, že jako dobrý hospodář zamýšlí poohlédnout se po nových zdrojích příjmů, aby se naplnilo vyprázdněné erárium. Neboť nechce škudlit na lidu a jeho oblíbených hrách, nechce zavádět daně ani zmenšovat příděly peněz a obilí nezaměstnaným davům. Ale potřebuje peníze, zlato, mnoho zlata. Bohové, jak šťastná situace pro nás, pomyslel si Makro i jeho dcera téměř současně. Nabídneme mu Aviolovi miliony. Makro hned začal. I on už delší čas myslí na to též. Mimo to však mu jde i o bezpečí císařovo. Jaká proradnost, že za všecku dobrotu a neskonalou laskavost se mohou najít lidé, kteří proti blahovládci snují pikle. Bylo to podivné. Makrónův úvod tak závažný, proslovený s velikou přesvědčivostí a oddaností k císaři, nevzbudil v Kaligulovi strach z piklů, nýbrž zvědavost, ba i trochu podezíravosti.
1: Už od tvého nastoupení na trůn sleduju pozorně nitky, které jsem zachytil. Nitky chystaného spiknutí některých senátorských opozičníků kdysi proti Tiberiovi. Sám o tom víš už dávno, můj Cezare. Víš však velmi málo. Spiknutí se netýkalo jen Tiberia, ale i tebe, můj Gáje. Jsou proto neklamné důkazy. A co horšího, spiknutí tajně pokračuje i dnes.
2: No dál, můj nevě. Fakta. Jména.
1: Namísto Servia Curiona, jehož sebevražda se dnes ukazuje v pravém světle, nastoupil senátor Aviola. Tento, po císaři nejbohatší člověk římského impéria, budiš obžalován z velezrady a z úkladu proti císaři. Jeho majetek a statky budeš zabaveny ve prospěch císařovy pokladny.
2: Čtvrtinu pak dostane udavač.
1: Nejsem udavač, můj Gáje. Obžalovávám senátora Aviolu z vlastenecké povinnosti. Z lásky k tobě, můj drahý.
0: Nastalo ticho. Makro dlouze pil, jako by mu ukrutně vyprahlo v hrdle. Énie pochopila, že toto vše je nejen Makrónovo, ale i Valériino dílo. Hleděla na ní s úžasem, děsem i obdivem. Nepovedlo se jí zavraždit Torquátu dýkou vraha? A hle, hned na to jde se stejnou zběsilostí. Císař myslel na Macronova slova o Aviolovi. Nejbohatší člověk impéria, jeho majetek budiž konfiskován ve prospěch císařovy pokladny, Macro zabíjí jednou ranou dvě mouchy. Císaři vrazí zlato a žárlivé dcerušce vyhoví v její touze zničit Torquátu. Úžasné, jak miluje svou dceru, jak Valérie miluje Lucia a nenávidí Aviolovu dceru. Císař se zachvěl, kdyby tak jednou tihle dva začali hrát o mou hlavu.
2: Přednesl jsi mi těžké obvinění, můj Névie. Uvážím je, poradím se. Poradím se s Curionem.
3: Oh, s tím.
2: Co pak je milá Valérie?
3: Lucius Curio? Pochybuji, že ti poradí dobře, můj Cezare. Nevím, bojím se to říci, ale nevěřila bych mu být na tvém místě.
0: Císař se bavil. Aha, tak už ví Olivile. Nebo oni neví a mstí se Luciovi, že ji nechal.
2: Proč je Lucius nehoden mé důvěry? Pověz, milá, proč mu nemám věřit?
0: Valérie zvedla k císaři jiskřící oči. Zastřeným hlasem začala, jak jí její lidé donesli, že oba Curionové vedli spiknutí proti Tiberiovi a Caligulovi, jak poslali vraha na Capri a jak Gaius Caesar jen Macronovou péčí unikl smrti.
2: Jak víš, že šlo o mou hlavu?
3: Od Lucia přímo, sám mi to řekl.
2: Pověděla jsi to hned otci?
3: Hned ne, můj Cezare, pro bohy odpusť mi to. Milovala jsem ho, bála jsem se, že by ho otec dal popravit. Ale když si onemocněl, lekla jsem se, nevznikla li tvá choroba z úkladu spěklenců a letěla jsem k otci.
1: Já zahájil pátrání sám. Tebe jsem nesměl v nemoci rozrušit. Dalo to hodně práce. Získal jsem lidi, podplatil otroky, vyslal špehy. Po třech týdnech jsem zjistil, jak měl Lucius smluveným způsobem oznámit zprávu spiklencům.
2: Jaký to byl smluvený způsob?
1: Za Aviolovou zahradou na Céliu stojí starý dub. Je to místo, kam měli všichni spiklenci blízko. Dub má v kmeni dutinu na první pohled neviditelnou, ale moji lidé ji našli. V ní bylo toto kovové pouzdro, do něhož se zprávy vkládaly. Tenhle ten váleček. Nejzávažnější je však zpráva, kterou mi donesli moji špehové minulý týden. Lucius Curio zneužívá tvé přízně, Cezare. Za tmy v obleku plebejce donáší tajné zprávy z Palatínu spiklenci Aviolovi. Čtyři moji lidé ho několikrát sledovali odtud až do Aviolova paláce.
2: A dále?
1: Uplatil jsem Aviolova dozorce otroků. Ten vyslechl hovor Avioli s Luciem. Šeptali si o tobě. Padlo i datum činu. O nonách hřínových. Tak hovořili před týdnem. Tehdy jsem ještě nesměl ohrozit tvé zdraví. Proto s tebou o tom hovořím až dnes.
0: Císař dlouho mlčel. Byl rozpolcen. Macronovo udání prohlédl. Lucius jednal s Aviolou na císařův příkaz, ale strach o život ho nutil nevěřit ani Luciovi. Énie zvedla své velké černé oči ke Caligulovi a prohlásila, že Gája ještě jako prince varovala před Curionem. Nelíbil se jí pro svou nesmírnou ctižádost. Takoví lidé nemývají páteř a jsou zákeřní. Všichni tři říkají totéž, pomyslel si Caligula. Je to dobré? Je to zlé? Jak se dopídit pravdy?
2: Nevie. Až se Lucius vrátí do Říma, dej ho zatknout a pošli ke mně.
1: A co s Aviolou?
2: Napřed Lucia, potom Aviolu a teď víno.
0: Z křišťálových číší s rudým jádrem vína šlehaly blesky, míhaly se, křížily se z blesky ženských očí, vytvářeli jiskřící mřížový, za nímž čtyři lidé hráli o své sny. oklívu Viktorie sehnal na palatín Lucius. Sotva seskočil z koně, vyvstali před ním naráz 4 germánští obři s meči v rukou a důstojník stráže, který prohlásil, že Lucia zatýká. Šel mezi 4 hromotluky shrbený, vyděšený, úzkost v očích. Stanul před císařem. Pokyn ruky a stráže zmizely. Tvář Cezarova byla neproniknutelná. Byli spolu sami.
2: Odpusť mi, drahý můj žert. Vím, nevhodný žert, ale ty mi ten rozmar promineš. Pověz nejprve, jak si pořídil?
4: Úmluva s Avielou o výměnu letohrádku je skoro hotová. Přijede k tobě sám dojednat podrobnosti.
2: Včera jsem večeřil s Macronem a Valerií. Macro obvinil Avielu, že chystá proti mně spiknutí. Macro radí postavit Avielu před hrdelní soud.
4: Chce jeho miliony. Vždycky po nich bažil. Ale možná, že jeho zlato nabídne tobě a spokojí se se zničením Avielovy rodiny, protože v tom je ještě něco jiného.
2: Co? Mluv.
4: Měl jsem před několika dny zlý výstup s Valérií. Nad to vím, že ona poslala vraha na Avielovu dceru. Řekl jsem jí své mnění. Chápeš? Ona kvůli mně poštvala svého otce proti Aviolovi. No to je její pomsta. Aviola je nevinen.
2: Ty tvrdíš, že je Aviola nevinen. Že je to Macronova pomsta. A co mi radíš?
4: Udělej Aviolu svým finančním poradcem.
2: Jsi blázen.
4: Teď myslím na Řím. Stát potřebuje peníze. Aviolovi miliony? To by byla jen krátkodobá pomoc. Dáš bankéře soudu a jeho hlava padne. Konfiskací Aviolova majetku získáš hodně, má mnoho milionů. Ale což zařídit to tak, aby císařská a státní pokladna skrze něho dostávala stovky milionů stále? Trvale? Rozumíš mi, můj nejdražší?
2: Abys ho měl často vedle sebe, tady, v mém paláci. Abyste mohli kout pikle těsně za mými zády a ve vhodné chvíli mne poslat za Tiberiem.
4: Co to mluvíš, můj Gáje? Ty mi nevěříš, můj milovaný Cezare.
2: Mlč o lásce ke mně. Vím, co zdomlouval se svým otcem tenkrát, tady v zahradě při hostině. Nahlas jste mluvili o Serviově šálu, potichu o tom, že dáte zavraždit Tiberia i mne. I mne.
4: Pochop to, carisime. Můj otec chtěl po Tiberiově smrti republiku, ale já ne. Když si odjížděl za Tiberiem, potkal jsem tě před branou paláce, šel jsem tě varovat. Ty jsi ale nezastavil koně, jel zdál.
2: Zradil jsi mne.
4: Otce jsem zradil, ne tebe. A zabil jsem ho tím. Dodnes se matce nemohu podívat do očí, nechodím domů ani spát. Všecko z lásky k tobě, při všech bozích přísahám.
2: Nepřísahej, mám důkazy. Znáš tohle pouzdro?
4: Smilování, můj Cezar. Ano, znám to pouzdro, ale od Tiberiovy smrti jsem je neviděl. Nedal jsem ti svou legii, aby tě chránila. Nevedl jsem jí na římská fóra, když jsi byl ještě v Mizénu u mrtvoli Tiberiovi, aby tě moji vojáci provolali císařem. Já jsem tvůj věrný a oddaný, ne Macro.
2: Co tím chceš říci?
4: Valérie mi prozradila, jakou špinavou hru s tebou hraje Macro. A odpust mi, že ti udělám bolest, ale nemohu to zamlčet. S ním i císařovna Énie. Valérie mi řekla doslovně, ty nevíš, kdo vládne císařem. Macro tu vládne, ne tvůj Gaius. To byl otcův plán, že sám nasadil svou ženu do císařovy postele.
0: Caligula se svezl do křesla. Byl Luciovými slovy smrtelně uražen. Vzpomínky mu šlehaly myslí a všecky dávali Luciovi za pravdu. Kradmé pohledy, které si Macro s Énií vyměňovali nad jeho ložem v nemoci. Éniina zastíraná nechuť, když jí objímal. Pravdu má Lucius, pravdu. A náhle se Kaligulovi v mysli objevila jistota. Ti dva ho chtěli otrávit.
2: Jsem ti vděčen, Lucie. Ty jsi opravdu přítel nejvěrnější.
0: Kaligula stiskl Luciovi ruku. Oči měl propadlé, bezlesklé, jakoby z matného skla. Byla v nich podivná mlha a v ní těkaly drobné žhavé tečky. Podvod, který na něm Makro s Énií spáchali, ho rozuřil. Více ho však trýznila představa, jak ti dva, když sebou zmítal v horečce, se za některými dveřmi svíjeli v oběti. Jak se mu pak smáli. Nikdy nemohla být Kaligulova ješitnost a pýcha zasažena krutěji. On je přece víc než orientální despotové. Císař je víc než farao, který byl bůh na zemi. On, vladař největší říše, kterou svět poznal, on je větší bůh. A oni se mu smáli. Oni si s ním troufali hrát záškodnickou hru. Císař Gaius se před Luciovýma očima proměňoval. Vpadlé oči zapadly nyní ještě hloub a rysy v tváři nápadně zhrubly. Jeho šedobledá kůže byla až průsvitná. Seděl zapadlý v křesle, ústa sevřená, tichý, zlověstně mlčící. I okolo něho bylo ticho jako na dně propasti. Lucius stál u něho nerozhodně, pln zděšení a hrůzy.

0: Znovu jsme dnes společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Srovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali mimo jiných Petr Svojtka, Petr Haničinec, Josef Vinklář, František Hanus, Radovan Lukavský, Jorga Kotrbová anebo Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: vám. Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
1: Posloucháte Pohodovou hodinku.
2: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
1: legendárních textařů
2: a hvězdných interpretů.
1: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
2: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodová hodinka.
0: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

Oskars Ja, dnes mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích. Tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Kolega Boris Riegler proslul svou empatií a otázkami, které se vyznačovaly takovou zvláštní upřímnou naléhavostí. Obojí zhusta uplatnil v autorském cyklu Klobouk. Dva starší klobouky, ale žádný výprodej Borise Rieglera z roku 1997 vám teď nabízíme.

Každý herec vám potvrdí, že rekvizita dělá charakter. Vezmi do ruky hůl a začneš kulhat. Nasaď si šaškovský nos a rázem se ti zachce dělat skopičiny. Posaď si na hlavu cylindr a v tu ránu je z tebe fešák. Takovou moc má rekvizita. Cylindr dodá lesku, šarmu, elegance a ty se cítíš být jiným člověkem. Nevím, která síla řídila, že si Jiří Anderle vytáhl z nablízkaného cylindru z 33 otázek právě tu, která by byla vhodná tak pro filozofa a ne pro malíře a grafika. No jen si to představte, že byste byli na jeho místě a okamžitě bezprostředně měli odpovídat: panečku, to není žádný met. Jak to mistr Anderle nakonec zvládl, posoudíte už sami, ale já mám proto své vlastní vysvětlení. V ateliéru, kde jsme natáčeli, opodál v kleci byla totiž papouščice zvaná Žaninka. A okamžik předtím, než jsme začali natáčet, si zpívala první takty malé noční hudby od Mozarta. No ale když začal hovořit její pán, mistr Anderle, Žaninka už ani nepípla. Tak možná, že právě před ní, před Žaninkou, si malíř nechtěl uříznout ostudu.

0: Sladoučka, hladoučka.
1: No tak to začínáme opravdu slibně, ten klobouk. Já nevím, jestli znáte pravidla této hry, ale mimochodem ten cylindr, jak se vám líbí?
0: To je velmi půvabný předmět, mystický předmět. To lesklý hedvábí je nesmírně sugestivní a mě to evokuje varieté, obrazy Františka Tichého a evokuje mě to dokonce vzpomínku na dětství, kdy právě v hospodě u Jirkovských v Pavlíkově u Rakovníka přišel na jeviště. Ta hospoda byla tak malá, že se tam říkalo v prdeli.
1: Jo, to nebudeme stříhat, ale to je krásný. A místopisné určení.
0: No, to je literatura faktu. A já se do dneška vidím, jak dceru pana strážmistra Demečka, tenhle ten muž s tímto cylindrem, nevím, jak to udělal, jak to víte, děti. My jsme na to čuměli, on jí uspal a pak se vznášela a tímhletím cylindrem pod tou levitující dcerou strážmistra Demečka mával.
1: To prý vymyslel profesor Levit. Tu levitaci. Poslyšte, helejte, ať to nezdržujeme. Tahejte.
0: To ne? Jsem zvědav. A jestli se mi to nebude líbit, tady je 13.
1: No to není špatný číslo, poslyšte.
0: Já nevěřím na nešťastnou třináctku, já věřím na šťastnou třináctku, čili tady máme zrada jako morální poklesek.
1: No, to je téma pro malíře, pro grafika, pro filozofa, pro pána, který má rád hudbu.
0: A víte, že přesně tyhle otázky jsem se dost bál, aby to nebyla taková otázka, která... Ona je to otázka poměrně velmi abstraktní. A my malíři přece jenom myslíme konkrétně, ale zrada jako morální poklesek, byl bych velmi neupřímnej, kdybych řekl, že jsem nezradil. Vždycky každý člověk má tisíc jaksi pohnutek k tomu, aby zradil. Hmm. Že už v dětství člověk zrazoval tím, že chodil za školu. Hmm. Že...
1: Pak přišli Němci, tak se zase zrazovalo, ne?
0: Ano.
1: Pak přišli komunisti.
0: Jo, to je právě to, že...
1: Legraci, samozřejmě.
0: Ne, pane redaktore, to je velice vážná věc, protože žijeme v době, my jsme prakticky narození stejně, já jsem 36. ročník a shodli jsme se, že vy jste pouze o rok mladší. Já jsem to počítal nedávno, my jsme prožili řadu zlomů a za každým zlomem, tím historickým, byla zrada.
1: Jistě.
0: Vážený příteli, já vám řeknu příběh, který je nesmírně charakteristický. Když jsme s Černým divadlem přijeli do Edinburgu v roce 1962 na festival divadelní, kde Černý divadlo Jirky Srnce mělo ten první velký úspěch, tak jsme přišli do penzionu v Edinburgu, ve hlavním městě Skotska, a tam majitelka penzionu nás přivítala velkým dortem, na kterém hořely svíčky, a představte si, že se rozplakala. Já i když teď si na ten příběh vzpomínám, tak jsem i teď hluboce dojat a řekla jednu věc. Tuto větu řekla: vážení, nezlobte se na nás, co jsme vám v roce 38 udělali. My Skotové jsme ze zradou anglické vlády nikdy nesouhlasili. A rozplakala se. Já teď mám bohužel.
1: Já vás vystřídám, pane Anderle. Já jsem tohleto prožil v Leningradě za bílých nocí s jedním rusáčkem, který se mě omluvil jako dělník z Putilovky bývalý, Rudý, jo? Se mě omluvil za 68. Jak se to trapně opakuje?

0: Příběh vojáka Igora Stravinského, tady kvetla kultura ohromným způsobem. Takže já jsem se potom na 8 let vytratil ze scény výtvarného umění, abych se obloukem do ní navrátil, protože Jiří Trnka byl v roce 68 povolán jako profesor Vysoké školy umělecko-průmyslové a požádal mě, abych mu dělal asistenta. Čili já jsem nastoupil v roce 69 k Jiřímu Trnkovi na Vysokou školu umělecko-průmyslovou jako asistent, čili to bylo v těch, samozřejmě v té době tý hysterický, těch hysterických začátků, takzvané normalizace. Víte, co vám řeknu? Že ten Jiří Trnka to byl tak moudrý člověk a my jsme spolu měli tak hezký vztahy. On... Tady se potvrdilo, jak je, když je skutečně velký člověk, velký duch, velký umělec, že to je především nesmírně prostý člověk. On se nikdy ani náznak nějakého povyšování nade mnou. Naopak se ke mně tak úplně až otcovsky přiblížil a bylo zajímavé, že taky dojemná rozprava. On potom zakrátko zemřel, ale... Žaninko, zaspívej na malou noční hudbu, aby ses taky v rádiu prezentovala. Papoušek, no. Jednou jsme odpoledne seděli a pan Trnka řekl, tak teď přijde nadvláda těch největších nýmandů, který budou každému závidět, všecko přiškrtí, protože oni budou mít tu moc a bude to hrozný a tato země už se z toho nikdy nespamatuje. Je pravda, že pan Trnka tenkrát mluvil pesimisticky velmi, že tak až úplně tragicky se jeho proroctví nenaplnilo, ačkoliv ten dnešek, který prožíváme, protože co bychom si říkali, zanedlouho přijde listopad a bude to 8 let od toho zvonění klíčů.
1: 8 let jsem u vás loužil.
0: A kdyby někdo mě byl řekl tenkrát, že za 8 let budeme jenom tam, kde dneska jsme, tak by mě to asi příliš nepotěšilo. To je realita. Ovšem, je třeba si uvědomit, ty okolnosti, co je tato země? Tato země, jaká je tato země? Tato země má těžce nemocnou minulost. To je otázka dlouhodobá. To, co se všechno děje, ty negativní jevy, kterých je mnoho, jsou důsledkem té těžce nemocné minulosti. Ale přesto považuji za zázrak, a vy, pane redaktore, mě jistě dáte za pravdu, že, a tak bych si přál, aby jsme to všichni brali, že jsme se vůbec dožili toho zlomu. Protože my prožíváme fenomén, zlomový období, tak zásadní, který se odehrává jednou za mnoho let. To je to pozitivum, čili... snažme se obrátit všechno to negativní v pozitivní hybnou sílu a říkejme si, a zaplať pámu, že se odhalili ty grázlové, který nechali zkrachovat ty banky.
1: No, zrada jako morální poklesek. Možná, že to je právě takový trest pro ten český národ, že tolikrát zrazoval, morálně se nezachoval tak úplně košer, jak bychom řekli, tak teď to máme. Nezdá se vám to tak?
0: No,
1: to abyste se pohyboval v rámci své otázky.
0: To je, ano, děkuju za navrácení, ano, správně. To je ta odplata, nebo vlastně to je ten přirozený vlastně zákon toho, za co platíme teď, za ty morální poklesky, za tu nedostatečnou, pořád se mluví o tom jako cesta do Evropy. Já jsem vždycky udiven, když slyším obrovská díla hudebních titánů, kteří nejenom, že jsou v Evropě, ale jsou ve světě. Dneska kde je nejhranější skladatel vážné hudby na světě? Antonín Dvořák. Že jo? My jsme vlastně ve světě, ale přesto se snažíme takzvaně dostat do Evropy.
1: Poslyšte, pane Anderle, jestli vůbec toho Dvořáka, ale do té Evropy vemou, víte, co?
0: Co oni myslíte? Nás nechtějí,
1: Co?
0: oni nás nechtějí.
1: Američani ho nebudou chtít?

0: Američani ho budou chtít, protože to je jejich skladatel národní. Vždyť kdo no tak... co si vzal na měsíc přece astronaut americký, Novosvětskou, že? Když přistál na měsíci, myslím, že to byl Armstrong nebo kdo. Ale tady jde o to, teď jsme se dostali k nesmírně zajímavému bodu. Kroužíme sice kolem otázky zrada, jak je to tam
1: na... Důsledně se vyhýbáme. Zrada jako morální poklesek.
0: Morální poklesek. Je totiž ten fenomén Evropy je nesmírně zvláštní. Fenomén Evropy vám najednou vyvstane jako na dlani, když vystartujete z ruzínského letiště a letíte třeba směr Amerika. Tu evropskou náves přeletíte za několik minut. To jste za pár minut jste nad Frankfurtem, potom jste nad Bruselem, potom jste nad Londýnem a Evropa je v tahu. Čili nutně potom letíte 5 hodin na oceánem a zase to letadlo šplhá dolů k tomu New Yorku další 3 hodiny. Ale z toho vyplývá jedna zásadní věc. Evropa v tom globálním měřítku je vlastně malá náves. Tady se velký národy především zlížejí sami v sobě. Francouzi sami v sobě. Ty jsou nemocní sebeláskou. Britové. Uvážíme-li, že každý, kdo se narodí ve Francii, dostává do vínku světový jazyk.
1: No a na tý návsi ne? Ale řekněte mi, na tý návsi hrajeme naše Folianty anebo Marišu?
0: Ne, my teďko hrajeme jiné představení. Já říkám, že to je Laterna Magica skřížená se zvonokosama.
1: Je to Laterna nebo Latrína?
0: Ne, je to Laterna, protože ta Laterna jako, nebuďme zase až tak příkří, ta Laterna je taková mámivá hra těch světel. Já bych se vrátil k tomu fenoménu Evropa, jo? Protože vy jste říkal, jestli toho Dvořáka do Evropy vezmou.
1: A to by měl být pokus o for.
0: Ale... Víte, oni nás nijak zvlášť moc nechtí, protože když se zeptáte běžného Francouze, kde leží La Bohème, neboli Čechy, tak on a priori první La Bohème ve francouzštině znamená, bohužel, cikán. A za druhé je Francouzovi naprosto jedno, ten řekne, to je tam někde daleko, co je ta Budapešť, nebo Kyjev, nebo Bělehrad.
1: Čím dál tím lepší.
0: Ano, protože oni nás zařazují mezi Slovany do východní Evropy a teď přijde věta, která je zásadní. Evropan západní odmítá nebo vůbec neslyší na termín Evropa střední. Evropa střední je veliký kulturní fenomén. My máme to štěstí, že do tohoto teritoria patříme. Evropy střední patříme. Děláme-li bilanci, které kulturní velikány dala Evropa střední světu, ten výčet je fantasmagorický. Včetně hudebních velikánů, jako byl teda náš Leoš Janáček, Antonín Dvořák, Josef Suk, Martinu, zcela zákonitě do fenoménu střední Evropa patří i Franz Kafka, Gustav Mahler. To je tak specifický teritorium, který je doslova nabitý přejemnělými vášněmi.
1: A proč jsme my Češi tolikrát zrazovali? I sami sebe. Proč? Že jsme malí? Že jsme jaksi na pokraji dění? Nebo... Vždyť to není pravda. Vždyť Masaryk to říkal jinak.
0: No, proč jsme zrazovali nebo sami sebe? Mi, sami sebe.
1: Nepřichází potom... Po té zradě vždycky kocovina. Jak jste ji prožíval v životě?
0: Já jsem se snažil především nezradit sám sebe. Víte, to je to nejhorší, co by se mě mohlo stát, že bych zradil sám sebe. Proto já, až budu opouštět tento svět, tak je to obrovská deviza, že já mám svědomí čistý. Což je skutečně zázrak po těch mnoha zlomových období. A proč Češi zrazovali sami sebe? Já se osobně domnívám, že to je trošičku nadsazený, protože zrada patří k člověku, ať je to Rakušan, nebo Nor, nebo...
1: Eskimák.
0: Lidi jsou jenom lidi a dělají chyby a zrazují se, dělají chybné výkony a Čili u nás to bylo o to bolestivější, právě proto my kolem toho pořád kroužíme. My jsme křižovatkou Evropy. Naše generace měla to štěstí, že naší generaci učili kantoři odchovaní morálkou císaře pána a první republiky. Nestor, kunzhistoriku, V.V. Štech, pan profesor V.V. Štech, který mě v prvním ročníku Akademie výtvarných umění učil dějiny umění, tak když někdo žehral na dobu, jaká je, tak vzpomínáte si na pana profesora Štecha, on mluvil takovým roztřeseným hlasem.
1: A jak to řekl?
0: A řekl na to toto, ale mladí, ale pánové, situace v této zemi je neměná a stejná od roku 1620. Musíme si uvědomit, že jsme křižovatkou Evropy. No a slova profesora V.V. Štecha, jak jsou dnes aktuální?

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Každý herec vám potvrdí, že rekvizita dělá charakter. Vezmi do ruky hůl a začneš kulhat. Nasaď si šaškovský nos a rázem se ti zachce dělat skopičiny. Posaď si na hlavu cylindr a v tu ránu je z tebe fešák. Takovou moc má rekvizita. Cylindr dodá lesku, šarmu, elegance a ty se cítíš být jiným člověkem.

si, že 50 je u žen věk napováženou, ale jsou výjimky, které potvrzují pravidlo. A já vám hned jednu takovou zlatou výjimku představím. Paní Ivone Přenosilová, kterou my starší známe jako jedinečnou interpretku písní Roň slzy, Sklípek a nebo Boty proti lásce. Ti mladší zas paní Ivone znají z Rádia Svobodná Evropa, kde pracuje jako redaktorka. Vím, co se sluší a patří, a proto se, byť úplně poslední, stavím do řady gratulantů. A chcete-li se, vážení, ke mně přidat, máte jedinečnou možnost, třeba hned poslechem našeho klobouku.

0: Tohle to je náš klobouk, cylindr, vidíte, že už je trošku orvaný. 102 roky letos má. Pokuste si vytáhnout otázku, nějaké to číslo a tady...
1: Při maturitě.
0: Tak počkejte, ale trošku s tím takhle
1: musíme... Já se ani na to nevidím.
0: Musíme šamanit, tak?
1: Tak hlejte 10.
0: Desítku. Račte si prosím najít a přečíst nahlas do mikrofonu, co to je za otázku.
1: Kdy mě trápily výčitky a proč? No, výčitky mě trápily průběžně celý život, protože myslím, že člověk, který nemá výčitky, tak je asi trošku duchem dlého, ale to jsou takové drobnosti, jako že jsem to mohla udělat trošku jinak, nebo že tohle. Já myslím, že výčitky prohánějí lidstvo celou dobu, takže nějakou konkrétní velkou výčitku si neumím představit, ale výčitky jsem samozřejmě měla.
0: No ale máte na to 20 minut.
1: Já nemůžu o výčitkách mluvit 20 minut, jsou malé výčitky, že jsem se třeba víc nevěnovala svým rodičům, že jsem myslela, že to budou věčně, že jsem potom najednou stála před tím, že oba za sebou zemřeli zakrátko a měla jsem výčitky i vůči svému synovi, že jsem třeba příliš často zvýšila hlas, když to nebylo zapotřebí, ale on měl tedy opravdu talent člověka vytočit, takže...
0: Jako nasírat, jak se říká babinku.
1: No, bylo to dramatické někdy mezi námi, ale nutno říct, že jsem měla třeba i výčitky, když jsem někomu něco slíbila nedodržela, což je málo kdy, tedy já se myslím dost člověk pečlivý. Takže těch výčitek je za ten život mnoho, některé jsou větší a zůstávají s vámi celý život, a některé jsou menší a ty se pak přecházejí nebo se tolerují.
0: A pojďme teď tedy analyzovat tu jednu za druhou. Tak maminka, přeci inteligentní člověk jako vy ví, že věčně rodiče tu nebudou, že budou jednou starý a že je povinen co si jim dát. Řekněte mi, proč my, ne, to není jenom vy, stejně tak já a mnoho jiných, proč my tohleto v mládí nevíme, proč to nerespektujeme a proč je nám to potom líto a proč potom musíme mít výčitky?
1: No asi proto, protože každý člověk, čím mladší, tím sobečtější. A právě s tím přibývajícím věkem sice to sobectví poněkud ustupuje, ale pak jsou vlastní problémy a musí se s nimi člověk potýkat. U mě byla taky ta záležitost, že jsem se ze Svobodnou Evropou odstěhovala sem. Rodiče zůstali v Mnichově. To jsou věci, které nejsou řešitelné, přesto tam výčitky jsou. Čili my jsme se viděli málo kdy, jenom velice sporadicky a občas mě šly na nervy a já jsem si pak vyčítala, že jsem nebyla tolerantnější k ním a že jsem to nepřešla třeba nějaké výtky, že jsem naopak ještě se zadřela taky a to jsou věci, které vás potom provázejí celý život, protože teď už si nikdy s nima o tom nepopovím.
0: A nebála jste se nebo nebojíte se, že vlastně jste si zadělala na to, aby vám to syn jednou takhle vrátil?
1: Podívejte se, já si nedělám iluze o svém synovi a já myslím, že rodiče by si neměli dělat iluze, protože to je okruh, který se neustále vrací. Že vždycky jsou děti poněkud sobečtější vůči svým rodičům, protože od nich očekávají, když už si mě teda sem do toho světa dal,
0: tak se laskavě starý.
1: Já jsem se sem nemusela teda nutně tady objevit. Čili to jsou věci, které možná potom teprve člověk ocení, když už je to neřešitelné. Ale pravdou je, že jsou momenty, kdy si říkám, stejně si nemohla nic jiného udělat. Takže tu výčitku já si snažím trošičku jako vyrovnávat.
0: Mě překvapuje to, že jste neměla výčitky z toho, že jste opustila svou rodnou zem. To mě překvapuje. Já jsem tu zůstal a vím, co to obnáší. Ujišťuji vás. No a přesto nevím, jestli bych... Možná, že mě pronásledovali, že bych asi prchnul, ale no to neměla jste vůbec třeba takhle v noci, nezdálo se vám někdy o Čechách? O
1: já jsem odešla na základě toho, že jsem podepsala 2000 slov a že ten psychoteror existoval ještě za dob pražského jara, teda vůbec z toho našeho takzvaného obrodného období. Ano. A když potom přišla okupace, tak jsem si žádné výčitky nedělala, protože mě bylo 21 a měla jsem strach. Měla jsem strach, že ti, kteří mě volali, kteří mě vyhrožovali, že budou mít zelenou a že mě opravdu někdo veme kamenem, nebo co já vím, co mě všechno naslibovali.
0: Jak jste o tom přesvědčila maminku?
1: tam nebylo co řešit,
0: protože...
1: Přeci
0: starší člověk už nerad opouští známá teritoria, abych tak řekl.
1: No, moji rodiče šli tam, kde jsem byla já, my jsme měli nesmírnou soudržnost, samozřejmě.
0: Takže vlastně maminka triumfovala ve své výchově oproti
1: Nikoliv,
0: vám třeba,
1: ne,
0: dneska jste maminka?
1: Dominantní byl můj otec vždycky.
0: A čím to bylo? Co byl ten magnet toho tatínka, že byla taková autorita?
1: No tak, jednak jeho povaha a za druhý on... teda mě vedl k tvrdé výchově, dalo mi se říct až vojenské výchově, proto mu vděčím za určité věci, jako třeba dochvilnost. Můj otec byl prostě dříve voják a ono se to přece jenom odrazilo i...
0: Jako český důstojník, jo?
1: Ano, on byl v anglické armádě potom. Mm-hmm. Za to byl taky zavřen. Ta jeho výchova byla velice tvrdá, musím říct.
0: I na děvče?
1: No, on si přál mi vždycky syna a tak se mu to trošku zvrtlo. Nicméně snažil se mě vychovávat jako kluka.
0: No to mohlo být ale nebezpečný. Co kdybyste třeba dneska byla majorem?
1: No tak, to by se asi těžko stalo, ale on to myslel spíš jako s tím, že byl velice tvrdý. Já jsem nesměla to, co směli ostatní. A to, že maminka jezdila na ty zájezdy i prostě po tom, co mě bylo 18 let, to byla podmínka mého otce, že?
0: Vzala jste si z té výchovy pro dnešního chlapce svého. Vzala jste si něco?
1: Ano.
0: Přicházíte na to, že třeba... A teď jsem se zachovala přesně jako táta.
1: Jo,
0: a
1: jo.
0: A když si to člověk uvědomí.
1: Někdy spíš jako máma tedy, spíš ta ustrašenost a vystrašenost. Ale rozhodně jsem se chtěla vyvarovat těch chyb, které jejíž důsledky a následky nesou dodnes. Že jo? Ta příliš tvrdá výchova mého otce. To jsem rozhodně nechtěla. Nechtěla jsem vychovávat dítě v té úplné volnosti, která se objevila teď v posledních 20-30 letech. Chtěla jsem to skloubit hodně lásky, ale taky jisté linie. Jestli se mi to zdařilo, to nevím, protože to ukáže až čas.
0: Mm-hmm. No a řekněte mi k těm výčitkám svědomí ještě. Když jste teda opustila tu vlast, tak jste přeci musela mít tu nějaké, jak se říká, ty pupeční šňůry. Nedá se to tak jako úplně přestřihnout, i když je člověk mladý. Stávalo se vám, že třeba se vám zastesklo?
1: Že jste třeba
0: řekla, Ježíš, teď je jaro, začíná. Jak to na té kampě musí být krásný?
1: No, podívejte se, ono to je taky otázka věku. Já se domnívám, že já, když jsem odcházela, jak mě bylo 21 a moje priority byly prostě trošku někde jinde, než když bych odcházela, když mě 40. Nutno přiznat, že opustit třeba Mnichov, kde jsem žila 26 let, bylo nepoměrně těžší, protože to byla delší část mého života, taky dá se říct intenzivnější, protože to rané dětství si člověk vlastně nepamatuje. Přiznejme si tedy, že skutečně ten intenzivní život jsem žila v tom Mnichově.
0: A paní Přenosilová, ta otázka, já se ještě jednou, než dovolíte, k ní vrátím, já ji takhle přečtu. Kdy mě trápily výčitky? Na to jste odpověděla, ale proč? Položila jste si někdy otázku, proč nás lidi trápí výčitky? Proč musíme jaksi platit tuto daň, která je někdy velice tvrdá? Oba asi
1: no, protože
0: víme.
1: Nejsme zvěřátka a přemýšlíme.
0: Ale proč jsme si vůbec na ty výčitky, já už to opakuju, podruhý zadělali? Proč jsme se jaksi dopustili toho morálního poklesku, který nás potom žene do těch výčitek?
1: A tak to nemusí být zrovna morální poklesek. Výčitky mohou být všeho druhu, to nemusí být spojeno s nějakou zradou nebo něco, co by bylo skutečně dramatické. Jsou malé výčitky, které si člověk dělá, pak jsou ty velké výčitky. Nutno přiznat, že člověk, které výčitky nemá, tak je podle mě naprosto bezcenný.
0: A sakra. To znamená, kdybych žil příkladný život světce, takový otec scholastikus, je ty kořínky.
1: A tady si nemyslíte, že ten člověk fousky, nemá výčitky?
0: Ty bílý fousky v lese.
1: Tak každý bych... člověk má výčitky.
0: Myslíte, že to musí být? Že...
1: No každý člověk, který je přemýšlivý a který nese jistou zodpovědnost, tak musí výčitky nutně mít.
0: Že to jsou jaksi
1: to je
0: průvodci
1: života,
0: života?
1: Samozřejmě.
0: Jak by se s ním dalo zacházet, nebo jak by se člověk mohl ubránit?
1: Dá se vyřešit, že se člověk omluví třeba při nějaké drobnosti, když má potom výčitky, že já jsem prostě tomu člověkovi nevěnoval tolik času, co by potřeboval, když se na mě obrátil s prosbou, tak pak lze říct, víš co, já jsem byla tenkrát taky ve stresu, nebo co, to jsou věci, které jsou řešitelné. Velké výčitky, že bych někoho zradila, nemám, protože to, co jsem doposud řekla, to jsou věci, které provází život. No takhle se to prostě vyvíjelo a jinak to nešlo. Já mám výčitky z toho, že jsem nemohla u té maminky třeba být déle, protože zase jsem musela do práce a že během měsíce pak zemřela. My jsme měli vesmě krásný pohovor s maminkou, než jsem odjížděla a...
0: Z Mnichova.
1: Ano. A já jsem měla takový pocit, že tam bylo mnoho věcí, které mezi námi nikdy nebyly vyslovené. A tím, že maminka cítila jistě takovou jistou uvolněnost z toho, že tatínek tam není, kterého měla špundus. Takže mi říkala věci o svém životě, které já nevěděla. Já jsem říkala, mami, já za měsíc přijedu a budeme v tom pokračovat. A to je věc, která mě mrzí, ale to byl osud, že se mamince prostě stala ta nehoda v nemocnici a od té doby prostě bohužel to s ní šlo dolů.
0: Kdy jste naposledy někoho třeba nějak zranila? Nebo třeba jste mu ublížila nevědomky?
1: No třeba svýmu synovi si myslím v poslední době, protože jsem se nechtěně dostala do velkých osobních problémů a nevěnovala se mu tolik péče a intenzity jeho starostem, jako těm, které převládaly momentálně.
0: Kolik jim let, aby jsme si
1: 18 mu bude.
0: No tak to je, to je velmi ožehavý věk.
1: Je to, ale já
0: maminko.
1: Zase, já jsem zase s ním tu svoji kauzu prohovořila, protože zase naštěstí už je mu 18 let. A hoch měl pochopení. Samozřejmě, že to, když dostanete osudovou ránu, tak se s tím člověk musí vypořádávat a najednou prostě jsem měla ty priority starostí jinde. Mojí prioritou byl vždycky můj syn a najednou se to všechno zvrtlo a ty priority najednou začaly být někde úplně jinde.
0: Jste to vyměnila
1: v tom osobním...
0: za nějakou hodnotu?
1: Jak myslíte?
0: No vyměnila jako třeba, že byste syna vyměnila třeba za rozhlas. Že ta vaše vášeň pro tu svobodnou Evropu jde tak daleko, že obětujete i chlapce.
1: To je blbost. Já jsem zdůraznila, že to byla osobní záležitost a velice šokující pro mě. A v ten moment já nebyla schopna vnímat jeho starosti tak bedlivě, jak jsem činila doposud.
0: A paní Přenosilová, řekněte mi ještě, když teda ublížíte a jste si toho vědoma a máte výčitky a dovedete se s nima vypořádat, dáváte těm lidem nějaké takové bonbonky, takové náplasti, takové hojivé obkladky, které maminka mě dávala třeba, když jsem měl teplotu na čelo? To bylo velice příjemné, jestli třeba slovem je povzbudíte, jestli jim koupíte, takhle já jsem se k tobě tak ošklivě zachovala, prosím tě, nezlob se, vem si bude mě ten svetr, on ti půjde.
1: No tak se svetrama
0: já se chci s dárkama,
1: ne. Žádné výkopné, ne. Já se to snažím řešit verbálně, že řeknu, prosím tě, pochop jednu věc, já jsem tehdy a tehdy prostě nemohla, stala se ta a ta věc, prostě nešlo to řešit a já se omlouvám a já myslím, že člověk, který řekne, promiň, udělal jsem chybu, omlouvám se, že dobře, jestli to ten druhý člověk potom taky chápe, to už je potom o něčem jiném, ale že to je to maximum, co lze udělat v tomto případě. Přiznat tu vinu, přiznat chybu.
0: A co když to nestačí? Co když on to neveme, nepochopí?
1: No tak pak se nedá nic
0: jak
1: dělat.
0: Jak si empaticky to od vás nekoupí, tak co potom? A celý život o sobě bude mít a bude říkat, ta Přenosilová ta mě tenkrát provedla takovou věc, to já jí nemůžu nikdy odpustit. To se stává.
1: Stává se a já si nedomnívám, že jsem někomu něco takového provedla, že by mě to do smrti nezapomněl.
0: Ne?
1: Ne.
0: Tak vy jste strašně úžasně učesaný člověk vnitřně, ne? Řekněte mi ještě nakonec, když jste byla 26 let v Mnichově, řekněte tři takové nějaké moudrosti, které my Češi neumíme ještě přijmout. Teď vidíte, v čem žijem, že jo? Teď.
1: No, ten rozdíl je markantní. Ten rozdíl je ovšem ten, že tam, když to budu porovnávat poválečná situace v Německu, tam byl hyenismus, tam byl černý trh, tam byl binec, tam byly špinavé peníze, všecko to, co se dneska tady odehrává, byl tam samozřejmě se musela vybudovat nová garnitura politiků, ekonomů, to tam všecko nebylo, bylo to spojené s nacismem, čili ti nacisté, pokud nebyli pozavíráni, tak museli jít pryč, ale je známo, že i v té první poválečné vládě seděli lidé, kteří byli v partaji, ale zase byli svým způsobem tak fundovaní a nedělali vyloženě nějaké
0: levoty.
1: No tak prostě nebyli SSáci třeba. že byli v té vládě a to se ví. A nutno přiznat, že to trvalo mnoho let, než lidi i právě v tom Německu, o tom můžu mluvit snad nejlépe, se naučili té slušnosti vůči sobě. To samozřejmě přicházelo potom s tím vývojem, který začal být velice pozitivní, ten
0: hospodářský
1: vývoj. Dodnes jsou v Německu velice vážení pánové, kteří začali v oboru, o kterém by jistě dneska rádi nemluvili. Ale takhle to vypadá a já se domnívám, že když se díváme dneska na tu situaci v České republice, tak to má ten logický vývoj, že samozřejmě se stanou chyby, že se dělají chyby a musí se to konzolidovat všechno. A zaplať pámu, si říkám, že tu máme tak moudrého a vyrovnaného pana prezidenta, který opravdu působí jako vážka na těch vahách a že díky tomu, že je tady ještě spousta jiných chytrých lidí, že se ta krize s tím způsobem vyřeší. Ale ke krizi dojít muselo. Tady nemohlo přece všechno po 50 letech bolševika najednou fungovat jako na západě.
0: A proč my Češi se tomu tak strašně podivujeme?
1: Ale já si nemyslím, že se podivují jenom Češi. Samozřejmě, že někteří byli nedočkaví a mysleli, že za 2 roky se stane zázrak a budou žít jako třeba, já nevím, v tom západním Německu, to přece reálně myslící člověk nemůže. Tato země byla zhuntovaná jak morálně, tak ekonomicky. A pakliže se vláda snaží nějakým způsobem toto řešit, ono těch problémů je tolik, že ty priority, které oni třeba považují za důležité, považuje normální občan za naprosto sekundární. Protože on chce, aby se mu dařilo tak dobře.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

U posledního červnového Textempore přeje pěkný poslech vám všem, jako vždy tuze rád František Novotný. Podle úvodu jistě tušíte, že dnes budou mít solo prázdniny. Dva měsíce, kdy vonavý čas nespěchá. Tak než začnete hubovat ratolesti kvůli vysvědčení, zkuste najít ta svoje a vyměnit případné škarohlícké pohledy třeba za vůni lip na venkovské návsi. V knížce Blažení jsem si dovolil nabídnout proč. Nejvíc a nejraději trhám lipový květ na jedné návsi v jižních Čechách. Sice na mě prší malí černí broučci, kteří nikomu neubližují, ale já spíš musím dávat pozor, abych omámentou vůní netrhal za chvíli i včely. Právě díky nim bych našel tuhle náves i postlepu, protože už zdaleka je slyšet, jak si stromy zpívají. A když vezmeme i léčivou moc těch drobných kvítků, nedovedu si představit krásnější strom pro symbol národa. Snad jen kdyby ta drobná kvítka dokázala vyléčit i závist, netoleranci, pýchu, hloupost a další choroby, kterými občas všichni nastydneme. Tak až půjdete teď někdy kolem staré lípy, zkuste se dotknout její kůry, zkuste zavřít oči, zkuste se zasnít a poslouchejte, co vám bude zpívat. A najednou možná zjistíte, že vaše uchvátané a znavené srdce slyší zase tóny, které vám hladily dušičku, když se vám ještě vešla do dlaně. A když to jen trochu půjde, nechte naslouchat své děti a vnuky. Určitě se to vyplatí jim i vám.

Pánové Uhlíř a Svěrák vzdali hold prázdninám na venkově a já nikdy nezapomenu, jak voněly louky mého dětství kolem kostelních Střemelic a Turkovic. A za nejkrásnější kytičku ve váze pokládám tu, kterou nabídne louka. Třeba taková, o jaké zpívá pěkně Zdena Lorencová.

Na nebi modré věru nechybělo, tisíce zvonků pod rábymi jí mělo a řekl bych, že byla až na dno rybníku. Ty jsi modré oči měla, proto jsi si vzpomněla při našem toulání tu modrou okliku. Samozřejmě, že loukou se můžeme toulat, můžeme na ní obracet seno, ale můžeme na ní jen tak ležet a snít, dívat se na bílá oblaka a rámovat z nich obrazy naší fantazie, tak jako Pepa Nos.

a každodenních zmatků, s myšlenkou na krásu, ukrytou někde hluboko v oblacích.

0: oblaků.
1: Vždycky jsem se těšil, jak se synem Petrem o prázdninách sedneme na kolo a pojedeme na takové naše známé tajné místo na maliny a ostružiny. A poté akupunktuře se vrátíme nejen s barevnými ústy, ale i plnou bandičkou, která přijde ke cti při západu slunce s cukrem nebo ještě se smetanou a nebo jen tak. Zkrátka, maliny patří k prázdninám, jak potvrdí Milan Chladil v písničce, kterou složil Norman Spen, a českým textem opatřil Ivo Fischer.

A jak bychom mohli zapomenout na borůvky? Letos se prý vydařili tak hrnaně. Já si vám na hudební mapě dovolím nabídnout jako tip jeden velmi slavný vrch. Pan Armstrong kornet naladil, kolena měknou vzpomínkami. Ten vrcholek, ten tajný cíl, pro tebe modré z nebe dámy. Až přijde čas lehkých dívčích blues, až bude léto plné sladkých slůvek, ten vrch si bude zpívat blues a budeš celá od borůvek.

To byl legendární Louis Armstrong v legendární písničce a my bychom neměli zapomenout ani na jiná prázdninová povyražení. Když se řekne háček, rybář bude mít jasno, co na něm chce vidět, stejně jako luštitel hádanek ví, že jde o jistou záludnost a v prstech ho ukáže paní, která umí háčkovat. Všichni se však mohou octnout na háčku s pádnem v ruce a prožít z vodní hladiny stejné objevy jako Kryštof Kolumbus, udělat zkoušky odvahy, díky jimž se lidé vodního bratrstva zdraví přátelským ahoj. Pokud si ovšem jako Ivan Mládek nevyberete, co by zadáka, jen dubendu. My se o prázdninách uslyšíme v reprízách, tak dovolte, abych vám poděkoval za milou společnost, popřál věru milostivé léto, buďte blaženi, dávejte na sebe pozor a už teď se znovu naslyšenou těší váš František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

bylo k smíchu všecko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat, za ruku jít se svým strýčkem, z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít, jak tehdy

Padli, jen jim srazil hlavu se mnou na oslavu, sjezdil všechna zádadlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za

Tak jako dřív, a můj byt je prázdný. Denně domů utíkám, tak jako dřív.

jako dřív, tvůj talíř je prázdný. Denně tomu nevěřím a není div,

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Poslyšte strašlivou píseň o dívce jménem Sejdy.

0: pane, ale jak se stalo, že jsem vám zřejmě špatně rozuměl, netrefil jsem.
1: Ještě jednou. Těmahle dveřma, rovnou doleva.

0: je tady.
1: Vy jste tady zase?
2: Obávám se, že teď už mě nebudete mít asi rád. Ale na chodbě se nesvítí, já to nenašel.
1: Ještě jednou a naposled. Těmahle dveřma. Rovnou doleva. 20 kroků přes dvůr. A tam to každej musí najít.
2: Děkuji vám z celého srdce.

0: Kterej darebák znečistil zborovnu.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Na 35. schůzce Toulek českou minulostí narazíme na člověka, jehož jméno znají jenom zasvěcenci, historici ku příkladu, neboť upadlo do zapomenutí, jak se stává mnohým, protože jen nečetným se dostává té cti, že na ně jejich národ, než kvůli ještě početnější lidské společenství, nezapomíná. Vskutku málo kdo si povšimne jednoho jména, vtesaného na čestném místě průčelí Pražského národního muzea. To zlaté písmo naznačuje, že dřívější generace si jeho památky vážily víc než dnešní, ale přesto tu památku uchovat nedokázali. Neboť komu dnes alespoň něco přibližného napoví jméno?
2: Řehoř Hrubý z Jelení.
1: Jak dopadnou v přísném soudu dějin další zde uvedená jména, to se možná ukáže mnohem dřív než za dalších 500 let. Patří autorům a průvodcům tímto seriálem, který pro druhý program Českého rozhlasu připravujeme v Českém rozhlase Brno.
0: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, jakož i režisér
5: Jaromír Ostrý.
1: Ti všichni jsou se inspirováni Petrem Horou Hořejšem. Vás zvou ku poslechu tohoto dílu, nazvaného
2: Žádný nemůže uražen býti více od jiného, než sám od sebe. Řehoř Hrubý z Jelení urozenému a statečnému panu Mikuláši z Černčic pozdravení. Znaje vaši, pane Mikuláši milý, dobrotivost, kterou každému a zvláště dobrému okazujete, a že opravou moudrost a dobrotu první a největší péči máte, tuto řeč svatého Jana Zlatoustého pracně nyní ode mne z latinského jazyka v český vyloženou, raději jsem vám, nežli komu jinému oddal a poslal. Ona, jak titul její napřed položený ukazuje, oznamuje a tohoto dovozuje, že žádný nemůže uražen býti více od jiného, než sám od sebe. A že nic člověku nemůže uškoditi, neuškodí-li sobě sám. Divná věc a rozumu každého dosti odporná, neb když jest to tak, proč jsou zámkové na vysokých horách nebo vrších pevně zdělaní? Proč tvrze a města valy zdmi a věžemi ohrazená? Proč děla mnohá a rozličná, prakové velcí s vysokými švanky? Proč odění a zbraň všelikterá, když žádný člověka nemůže více uraziti, ani mu jak může více uškoditi, než toliko on sobě sám? A ty všechny věci nahoře jmenované ne proto jsou, abychom sami před sebou bezpeční byli, ale abychom těch, kdo nám uškoditi a nás uraziti chtějí lstí a mocí, snáze se uvarovati mohli. Nadarmo tedy to všecko jest, co lidé k obraně své, aby uraženi býti nemohli, vymyslili a nalezli.
4: Tak tahle ta slova...
0: Mimochodem, přes archaičnost jazyka slova nadmíru moderní.
4: Napsal v dopise jakémusi panu z Černčic pisatel jménem Řehoř Hrubý z Jelení léta páně roku 1497.
1: Kdo ví, jestli ten dotyčný urozený a statečný pan Mikuláš, o jehož rodě víme leda to, že měl v erbu Leknínový list a svého času mu patřilo i město Kunštát? Kdo ví, jestli ta slova vůbec pochopil?
0: My toho vůbec málo víme o panu Řehořovi.
1: No tak známe aspoň jméno, o kolika jeho současnících nevíme ani tak málo.
0: To je pravda. Víme o něm proto, že psal.
4: Tedy on více překládal, než psal.
0: Což neznamená v době, ve které žil, právě málo.
1: Aspoň se můžeme domnívat, odkud asi pocházel.
4: No, schválně.
1: Z Jeleního. Odkud odinut?
4: Výtečný postřeh. Shledávám však na něm drobnou vadu na kráse.
1: Hm, Jakou?
4: My totiž nevíme, kde to jelení hledat.
0: V českých zemích můžeme sice vypátrat několik míst s tímto jménem.
4: Ale ani u jednoho nemáme důvod, proč bychom je mohli spojovat právě s Řehořem Hrubým.
0: Svým původem to byl drobný venkovský šlechtic a patřil mu patrně nevelký statek kdesi na Lounsku.
1: Jelení?
0: Na Lounsku však žádné jelení nikdy nebylo a není. Jeho majetek se musel jmenovat jinak.
4: Neznáme ani rok, kdy se pan Řehoř narodil.
1: Dokonalá tma?
4: Přijít mý. Snad mohl přijít na svět někdy kolem roku 1460.
1: A kde nabyl vzdělání? Nějaké přece musel mít, když dovedl psát.
0: Samá voda.
4: Za to bezpečně víme.
1: Aspoň něco.
4: Že Hrubý byl přesvědčeným stoupencem víry pod obojí.
1: Co Čech, to stoupenec. Že nás to tak vždycky bralo.
4: K pod obojím tehdy ostatně patřila většina obyvatel království.
0: Jeho manželka však ne. Byla vyznání římského, tedy pod jednou.
4: To je zhruba všechno, co se o ní dá zjistit.
1: Chabý materiál. Žádný inspektor by s takovým raportem u kriminálního rady neuspěl.
0: No, něco by se přece jenom našlo. Jejich manželství bylo zřejmě velice tolerantní. Řehoř svou ženu nikdy nepřemlouval, aby se dala k těm jeho...
1: Nýbrž?
2: Aby se stala sama pod obojí od sebe, majíc rozum a milujíc svou duši.
1: Tak aspoň nějaké zprávy o blízkých příbuzných by nebyly, o sourozencích například, nebo o dětech?
4: S jedním dítětem můžeme posloužit.
0: Byl jím Zikmund.
4: Jediný syn.
0: Pozdější klasický jazykovědec a proslavený bazilejský vydavatel antických autorů.
4: Tatí ho poslal za vzděláním do Prahy, kde ho svěřil péči správce jedné novoměstské školy.
0: Tím nebyl nikdo jiný než zprvu bakalář a později mistr Václav Písecký, jeden z významných profesorů na Pražské univerzitě.
1: Pro pořádnou mozaiku je těch kamínků ze života našeho hrdiny však nějak pořád málo. A to ještě kdo ví, jestli pan Řehoř nějakým hrdinou vůbec byl.
4: V té době, když dal svého potomka na studia, prodal nebo pronajal svůj venkovský statek a odstěhoval se natrvalo do Prahy.
1: Třeba chtěl mít nad tím svým studentem kontrolu. Víme dobře, jak bujný a nevázaný může být život studentský.
4: Ale odkud pak to víme?
1: Ve zkušenosti, tedy jiných.
4: Všichni máme podobné zkušenosti.
1: Jiných.
0: Hotovo.

0: Už si tím sepisováním dosti vydělal.
1: Kolik?
0: Tolik, aby mohl svému synovi dopřát studia v Itálii.
2: Zároveň financoval studijní pobyt i mistru Václavu Píseckému jako synovu průvodci.
3: Štědrý sponzor.
4: Abyste tomu rozumět, ráčil. Každý člověk od přirození svého má jakousi moc a nepmožnost. Kdyby jí jediné chtěl k dobrému užívati. Moc ta nic jiného není než všeliká ctnost, tak jak lidé obyčejně mluvíce říkávají. Ctnostný člověk, to jest mocné a silné dobré mysli. A ctnost nic jiného není, že moc jakási mysli nebo duše, již se hřích, který odporný jest ctnosti, od duše zahání, anebo již se hřích přemáhá. Takovou ctností je pokora. Ta dusí a přemáhá v duši hřích, pýchy a hrdosti. A při každé ctnosti jest trpělivost. Kdo tu ctnost, to jest trpělivost, má, přede všemi zlými a protivnými věcmi a hříchy jest bezpečen. Rozuměj tak, že mu v mysli vášně zlé nebo hnutí jakákoliv zlá nic nemohou uškoditi. Kdo té moc mysli zbaven jest, v každou zlost a v hřích nebo v nepravost vženou ho mysli zlé a přemohou jej. Proti žádné protivné a odporné věci jakékoliv, buď světské nebo tělesné, buď vidomé nebo nevidomé, žádný takový bez pochybení a bez úrazu smrtelného neobstojí. A každá zvláště nenadálá velmi ho vzbouří a v nepravosti daleko zavede. A zase, kdož trpělivostí jest oděn a ohrazen, roven jest oné skále tvrdé, která žádnými mořskými vlnobitími nikdy se nemůže ohnouti.
5: No, něco podobného si říkám pokaždé, když se vzteknu a posléze vychladnu.
2: Pan Řehoř taky zřejmě moc dobře věděl, o čem píše.
0: On to psal dost možná právě o sobě.
2: Tenkrát vůbec zavládla jakási móda psát.
5: O sobě?
2: To taky, ale hlavně česky.
0: Nečinili tak však všichni, kdo brali s předem jistým úmyslem péro do ruky?
2: Mnozí, byť se jim jazyk v ústech obracel po česku, kladli na papír či pergamen slůvka a slova výhradně latinská.
0: Jako ku příkladu pan Bohuslav Hasištenský z Lobkovic.
5: S nímž a s jeho bratrem cestopiscem jsme měli tu čest se na své pouti dějinami už potkat.
0: Kolem pana Hasištejnského vznikla jakási družina.
2: Říkejme ji ku příkladu tvůrčí kolektiv Hasištejn.
0: Která začala psát jaksi pro vlastní potěšení.
5: Ano, tak to je úděl leckterého českého autora.
0: Používali přitom výhradně jazyka latinského. Náramně se totiž snažili přiblížit antické dokonalosti svých vzorů.
2: Znělo to vznešeně.
0: Znělo to ušlechtile.
2: A pro většinu Čechů naprosto nesrozumitelně.
0: I když ku příkladu básně Bohuslava Hasištejnského...
2: Jedna z nich, óda oslavující Karla IV. A způsob, kterak založil Karlovy Vary, je umístěna u karlovarského tržního pramene...
0: Ty básně dokážou zapálit cit i v moderní hrudi.
4: Olorino miseri requiscite lecto.
5: Obávám se, že takto přednášeny nezapálí vůbec nic. Lepší bude český překlad.
4: Jen si odpočívejte, vy ubozí, na hebkém lůžku. Líbejte rudé rty, když máte k tomu své právo. Žerty si vymýšlejte a vzněcujte milostné půtky. Vášnivě tiskněte dívčí ňadra a k hebunkým údům přimkněte svoje údy. Nechť země jen otročí chřtánu. Cokoliv rodí se na jasném nebi, to nechť mu slouží. Dále jen utlačujte nevinné, pyšně se chlubte praotci rodičů svých. Však přijde čas... V němž tyto slasti soudce černého pekla v pláč promění. V žalostný nářek. Satanáš.
5: No, vida. V rámci mravního naučení se nám dostane i jistých informací erotického charakteru.
0: Nějakou dobu patřil k těmto nadšencům a latinským veršotepcům i vzdělanec, humanista, právník a také...
4: Místopísař Království Českého.
0: Viktorín Kornel ze Všehrt.
2: Ten ale hasištejnský kolektiv opustil.
5: Mě

0: něco proti erotice?
1: To snad ani ne, ale byl proto, aby se psalo česky.
2: Poté, co se král Vladislav usnesl,
3: aby vše od dnešního dne v desky zemské, buď větší nebo menší, v trhové nebo zápisné, památné i půhonné,
2: prostě do všech veřejných dokumentů,
3: všecko česky psáno bylo. A to věčně, aby tak držáno bylo, zachováno.
2: Tak tedy poté se zařekl i pan Viktorín, i když to byl jinak známý odpůrce všelijakých novot potvorných.
3: Já v tom veliké škody neznám, jen to, abychom jazyk svůj, poněvadž jsme Čechové, drželi i rozšiřovali. Nepsou toho i jiní národové všichni pilni. A německy se učíce, abychom česky psali i mluvili a v obyčejích českých trvajíce, abychom se v horší neměnili.
0: V celku chválihodné myšlenky, i když tak nějak samozřejmé.
1: V našem století jdu zajista, leč nebylo tomu tak vždycky.
2: Ani pro doktora Viktorína Cornela to nebylo tak docela snadné rozhodnutí.
0: Jaké rozhodnutí učinil onen jurisdoktor?
2: Že bude psát od té doby česky, jenom česky a basta.
0: To fakt řekl?
2: Nejenom řekl, ale napsal, jakému si knězi Jírovi v roce 1494.
1: A když už jednou takový závazek uzavřel, tak ho taky dodržoval.
2: Na svou podporu uváděl řadu příkladů, jak to prospívá sousedům Němcům. Jejich rozkvět pokládal za důsledek toho, že
3: téměř všechny knihy pohanské i křesťanské z latinských jeden jazyk druhým vykládajíce německými učinili. Kdežto my snad ještě žádných nemáme.
0: Ano, u nás v té době
1: kde nic, tu nic.
2: Proto pan Viktorín Cornel výslovně prosazoval překládání antických autorů, ať už pohanských nebo křesťanských, do češtiny, protože mimo jiné tím se dosáhne vyšší hmotné i mravní úrovně společnosti než
3: denní kázání zákona a pravdy boží a nábožný zpěv, jejichž neúčinnost lze u nás považovat i za prokázanou.
1: A ještě chtěl pan Viktorín dokázat, že se čeština hravě vyrovná všem klasickým jazykům, že to, co se v nich vyjádří, dá se stejně dobře povědět i česky.
0: Dá se předpokládat, že sám šel příkladem.
2: Tak to zrovna potvrdit nemůžeme.
1: Místopísař království českého měl na starosti trošku jiné psaní než překlady starých Římanů.
2: Ale horlivě podporoval každého, kdo se do takovéto práce pustil.
0: I našeho Řehoře Hrubého z Jelení.
2: Toho pochválil jako prvního.
3: Neboť on dal příklad těm, kteří nic jiného nečiníce žádnými zemskými ani městskými běhy, žádnými obecnými ani domácími překážkami zaneseni nejsouce.
0: Jakože jejich energii neužírá žádná politika tak, jak bez pochyby užírala pana Cornela, takže se budou moci věnovat překladatelské činnosti s větším úspěchem než on.
3: Dobře-li jsem vše přeložil, čili zle, jiným to rozeznati poroučím, kteří jazyku latinskému lépe nežli já rozumějí a kteří znají, jak má jeden jazyk v druhý překládán býti. Jestliže bych kde v čem chybil, prosím, nechť mi odpustí. Úmysl dobrý můj více nežli to mé nedostatečné přeložení snad váží. Neb tu práci, ku které mě žádný nehnal, žádný nenabízel, já jsem dobrovolně na sebe vzal, abych dospělost svou v jazyku latinském a výmluvnost v řeči české a okrasu okázal. Nechť se ti tím chlubí, ač i to špatně jest, kteří toho hodně mají. U mne toho obojího velmi málo jest.
0: Inu, darmotlach a chlubil pan Řehoř zrovna nebyl. Všechna čest.
1: To tedy fakt nebyl a máme na to důkazy.
2: Důkazů máme mnohem víc než těch o jeho životě, protože on toho sepsal víc než dost.
1: Žil sice v době, která už znala knih tisk.
2: Mohl se narodit zhruba 10 let po jeho vynálezu.
1: Ale většina jeho knih byla opsána ručně.
2: Mnohé z nich přímo rukou pana Řehoře Hrubého.
0: Proč to dělal? Na takovou práci si přece mohl už tenkrát zjednat profesionálního písaře.
2: Mohl, ale neudělal to. Přepisoval své práce vlastní rukou.
0: Kde se naučil řemeslné zručnosti školených písařů knih?
2: To je další otázka, na kterou neznáme odpověď.
1: Rozhodně se však knih písařskou profesí neživil.
2: A kdo ví, jestli u vlastnoručně napsaných kodexů počítal s nějakým tím honorářem?
0: Na rozdíl od nás.
2: Ono mu šlo spíš o něco jiného a ti, ke kterým se svými dedikacemi obracel, nemuseli být jeho slovy vždycky natolik nadšení, aby radostně spěchali jej odměnit.
3: V některých věcech, které v mém spisování se nacházejí, a zvláště při konci, prosím, neurážejte se. Ačkoliv jsou nectné, oplzlé, obselé, hanebné a mrzké, nectnými a oplzlými nepronášejí se slovy. Když nevedou k ničemu zlému, ale odstrašují od něho, nic nemohou uškodit i poctivému člověku, nýbrž nemálo prospívají jemu. Též i tyto řeči dobrý v dobré sobě obrátí. Zlý pak, hledí-li skrze na to skrze své pohoršení a ne pro své poučení, jest sám nečistý. A také, čeho se nestydí křesťančtí kněží páchati, proč bychom my váhali to slyšeti nebo čísti?
1: Pak se Řehoř seznámil s Erasmem Rotterdamským.
2: Na rozdíl od něj byl jeho nizozemský kolega, spisovatel o něco mladší a mnohem proslulejší, a to přímo světoznámě.
1: Někdy na začátku 16. století sepsal chválu bláznovství.
2: A i když drtivá většina toho, co vymysleli jeho současníci, upadla nenávratně do zapomenutí, chválu bláznovství tento osud nepotkal.
0: Jak by mohl? Na mozek, v němž se vylíhly myšlenky, které zaujaly i schudlého českého zemánka Řehoře z Jeleního, na ty se nezapomíná ani dnes.
3: Kdyby se někdo pokusil strhnout i masky hercům vystupujícím na jevišti a ukázat divákům jejich skutečný a přirozený vzhled, zdaž by tím neskazil celou hru. A nezasloužil by si, aby jej všichni jako šílence vyprovodili z divadla kamením. Tak by se totiž ukázal náhle nový a docela jiný obraz. Kdo před chvílí ještě představoval ženu, objevil by se jako muž. Z jinocha by byl stařec, z krále otrok, z boha najednou ubohý človíček. Zmařit tento klam, to znamená vpravdě zkazit celou hru. Neboť právě tento klam, tato přetvářka, je to, co poutá oči diváků. Je snad celý lidský život něco jiného než jakási divadelní hra, v níž každý vystupuje v jiné masce a svou úlohu hraje tak dlouho, dokud její ředitel neodvolá z jeviště? Tento ředitel dává přitom témuž herci vystoupit i v různém přestrojení. Takže kdo včera hrál krále oděného Nachem, dnes hraje otroka v cárech.
1: Chvála bláznovství vyšla poprvé tiskem v Paříži roku 1509.
2: Pravděpodobně bez vědomí autora.
1: A způsobila mezi vzdělanci senzaci a autorovi nejeden problém.
2: Řehoř Hrubý byl vůbec první, kdo chválu bláznovství přeložil do národního jazyka, a to z prvního pařížského vydání v době, kdy jiné vydání ještě neexistovalo.
1: Ten překlad měl hotov během necelých 2 let.
2: Dalšího vydání do národního jazyka do francouzštiny se Erasmova chvála dočkala až po dalším desetiletí. Překlady do dalších evropských jazyků jsou ještě mnohem pozdější.
0: Ve své předmluvě Řehoř dokázal, že moc dobře ví, co to vlastně přeložilo.
3: Ten Erasmus, kněz římský a muž v mnohé moudrosti a v rozličném umění, nad jiné všecky tyto časy dospělí, v řeči své pod bláznovstvím lidským divnou i božskou i lidskou moudrost jaksi skryl, kterou žádný gruntovně a úplně nemůže v ní spatřiti. By pak, sa náramně učený, měl zrak vtipu nejostřejší. Nebude-li horlivý pravdy milovník a nepotupí-li v pravdě tohoto světa marností a světských rozkoší. Mně pak, ačkoliv jest všecko v té řeči divné, však toto jest nejdivnější. že jako nejprve dosti široce a dlouze přirozené a obyčejné všech lidí bláznovství s náramnou výmluvností vypravuje, tak naposledy divně a právě oznamuje to zbláznění, které jest nadběh lidský přirozené a z milosti Ducha Svatého pochází. O blaze tomu, kdož se tak zblázní. Neb se v tom bláznovství okazuje i zdejší, i onoho světa blahoslavenství.
2: Stejně jako datum Řehořova narození, neznáme ani čas jeho smrti.
1: Snad to bylo roku 1514.
2: Aspoň profesor Pražské univerzity mistr Prokop Lupáč uvádí jako datum jeho úmrtí 7. březen toho roku.
1: Zatímco jeden z Řehořových rukopisů je datován 16. září roku 1516.
2: Ať tak či onak, jedno je jisté. Byl to muž se schopností svobodně myslet, s odvahou domýšlet a domýšlené vyslovovat.
1: Měl sílu prát se s omezeností a myšlenkovou pohodlností.
2: Citlivě vnímal potřeby společnosti a umění a uměl jim sloužit vytrvale na svém místě a bezezřetele na osobní prospěch.
1: Věřil v moc kultury při zličťování světa.
0: Musel to být moudrý pán, moudřejší než mnozí, kteří za moudré bývají považováni, protože rozuměl bláznovství. Musel mu rozumět, když dokázal přeložit i tato Erasmova slova.
3: Dovedně v pravý čas bláznem se tvářit, toť nejvyšší moudr.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: přeju za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě
1: být. Až se v bílém půjdu vdát.
2: Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvídek na plášť.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy.

jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: 60. na pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: Hezký den a dobrý poslech Tandemu vám opět přeje Jan Rosák. Práce člověka drží. Neumím si vůbec představit, že bych přestala pracovat, to říká můj dnešní host. No, když si tohle řekne někdo v 50, tak to není nijak výjimečné, ale v 90? No, vdala jsem se za publikum, říká. Hostem Tandemu je totiž dneska zpěvačka s nezaměnitelným sametovým hlasem Iveta Simonová. Vítám vás, paní Simonová. Dobře.
4: Ano, děkuji mnohokrát. Jsem ráda tomu pozvání a přeji všechno nejkrásnější do dnešního dne a našim posluchačům, nebo mým posluchačům.
3: Správně, i našim, ano. Tu 90 oslavila paní Iveta loni, ale jak říká, jede dál, jako by se nechumililo. Denně mimochodem zpívá u klavíru, aby byla pořád v kondici. A o tom, že opravdu je v kondici, vás přesvědčí i dnešní Tandem, ke kterému všem přeju hezkou chvilku u rádia.
2: Tandem.

0: Tak, paní Jevěto, byste u nás byla před drahnými léty, to je 11 let.
1: 11 let,
0: no, ale vy jste se vůbec nezměnila, ale loni jste mimo jiné oslavila taky významné jubileum.
1: No, oslavila, no tak já to neslavím vůbec, já to nesnáším.
0: Ty lidi kolem vás to začali všichni slavit.
1: Kolem mě to slavili, ale byli velice laskaví, protože jsme to rychle, tak nějak jsem to ukončila, já to prostě nesnáším. Ne, jak si, že by mě vadili, jak si ten věk vadil, nebo něco takového, ne, to je naprosto v pořádku, ale nechci slavit. Já jsem nikdy to neslavila.
0: Nevím, jestli to máte tak jako já taky nemám rád, když se to točí kolem mě.
1: Ne,
0: jako,
1: já taky.
0: Jo, že jo, no.
1: Když slaví druhý, jsem šťastná, ale sama něco slavit a ono teda ten můj věk slavit, to už jako...
0: No,
1: ten už se slaví sám.
0: To nechte na nás, my si myslíme, že to je obdivuhodný. Ale víte, co mě teda opravdu hodně zaujalo, že, nevím, jestli jste to fakticky řekla, že prý jste i vlastně po, já nevím, 70 letech vystupování měla z toho vystoupení narozeninového obavy. Je to možný, že máte pořád nějakou trénu?
1: No, měla jsem příšerný obavy, protože já jsem ten den, nebo den předtím, ale myslím, ten den jsem přišla z nemocnice. Takže, jako znáte to, ono, týden v nemocnici a to, takže to jsem nebyla ve svý kůži vůbec. Já jsem to nechtěla nějak...
0: Prý jste to chtěla zrušit dokonce.
1: No, chtěla jsem to zrušit, protože jsem se opravdu necítila dobře a tak, ale dali mě dohromady a zase trochu funguju, no.
0: Dali vás fantasticky dohromady, protože fungujete úžasně a vypadáte, no, prostě senzačně. Ale to si myslím, že teď to je nošení dříví do lesa a sov do Aten říkat vám, že jste opravdu pořád kočka a to naši posluchači dobře vědí.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Iveta Simonová, ta by mohla vyprávět, co to je mít nádhernou kariéru. Je to pravda, že jste naspívala za tu dobu, co teda stojíte na jevišti a taky ve studiích přes 500 písniček?
2: No, tak to bylo jistě přes 600. Pan Miloslav Ducháč, ten měl prostě měl křestní listy od každé skladby, která se nahrála tady, nebo v televizi, nebo v gramofonech. Ale to se nám ztratilo a tak nějak... prostě už to nemám. Ale jo, natočila, bač, já jsem tady byla od roku 60.
1: Myslíte...
2: V roce 60 tady v rozhlase jsem poprvé
1: tady
2: zpívala.
1: Ve studiu A už, tady, jo.
2: Ano, to ve studiu něco. A nahoře. A to byl ten pořad, který moderoval Vladimír Dvořák. Posloucháte orchestr Karla Vlacha. Bylo 14 hodin v neděli, vždycky se to vysílalo. A tak. A sem jsme to chodili točit. A mě tenkrát Vlach pozval. A byl to pátek, dneska je taky pátek. Já jsem si určila je sama prostě, že pátek je můj šťastný den.
1: Poslyšte.
2: A od té doby pátek je...
1: A vzpomínáte si, paní Iveto, která to byla třeba písnička,
2: ale
1: kterou jste tady začínala?
2: To se nedá zapomenout. Byla to z Bílé srpnové neděle. Václav Trojan a František Hrubín. Mám ráda měsíc bílý, až kránu chodí spát. Líbej mě ještě chvíli. A měj mě taky rád. Já si ty texty pamatuju. Nepamatuju se, co jsem měla předevčírem k obědu, až když dám kuchaři volno, tak už mám chleba s máslem. A to si pamatuju, ale jinak si pamatuju docela všechno.
1: Počkejte, vy chcete říct, že když říkám, že jste natočila 600 písní, že si pamatujete všechny texty?
2: No tak všechny taky, to bych si vymyslela. Vidíte, teď jsem potřebovala název písničky, která se mi strašně líbí. Je to duet, ale já myslím, že ho najdem.
1: No, to nepochybně, ale dejme tomu, já nevím, zapátráte v paměti třeba písničky, které jste zpívala před těmi, já nevím, dejme tomu, 50 lety, na ty pořád ještě?
2: No, tak to
1: pořád ještě to naskočí.
2: Moje srdce housle jsou, to bylo druhý natáčení, co jsem zpívala. A to bylo s houslema a to bylo krásný solo Monkere, ten violon, no. A teď ty housle, jo, a já po něm to opakovala, nebo oni po mně, já už nevím, no prostě je to krásná, Lisie Mboje to zpívala, ta nahrávka se mi tenkrát líbila, takže Vlach, no a hlavně Malásek to dovolil, že a přišel taky hrát na klavír solo nějaký tam k té skladbě, takže jsem byla časná, no.
1: A vzpomenete si třeba, kterou písničku jste poprvé zpívala v televizi?
2: No tak to asi ne, tak to nevím.
1: To ještě nebyly.
2: To byly písničky na zítra.
1: To
2: byly ty písničky.
1: To ještě nebylo s Milanem Chladilem, že jo?
2: No, to už dělal Milan, jo, to už dělal.
1: Vy jste rovnou začali zpívat ty duety?
2: No, Milan tady byl už v tom 60. A byl rok přede mnou angažovaný u Vlacha, tedy samozřejmě nepsaná smlouva na celý život, zrovna jako já, to jsem nevěděla, jak to skončí, já jsem měla utéct z té smlouvy.
1: Proč, proboha?
2: Nevím, no tak jako...

0: Muzika ti mít doma a v práci, si myslím,
1: si neodpočinula
0: je
1: od nich
0: toho
1: teda.
0: Všeho je příliš, čeho je příliš, toho je moc.
1: No, tak o spolupráci s Milanem Chladilem a s Karlem Vlachem si určitě popovídáme, protože my jsme tandem a to je vlastně tandemová spolupráce, ale neměla jste třeba před muzikanty, tenkrát se natáčelo totiž dohromady s muzikanty,
0: to jsme měli, já jsem vlastně první duet měla s Richardem Adamem, to musím připomenout, a to byl Příběh naší lásky.
1: Z Adamem?
0: Nejkrásnější byl s Richardem Adamem a to bylo právě s kapelou, živě, když někdo se splet, buď v kapele nebo ve zpěvu, tak se řeklo sorry a celý se to točilo, ne, že by se nastavila od poloviny nebo ten text,
1: No.
0: Celá věc se musela zase znovu předehrát a tohle. Bylo to jako náročný, ale natočili jsme to. Příběh naší lásky nejkrásnější byl, jako by její básník pro nás vymyslel. Vsadě kvety růže. Skrýval tam. Taky mi nenaskakuje.
1: Dneska já slyšel, že prý někteří zpěváci zpívají nebo respektive nahrávají ty písničky i po slovech. Že třeba jako po větách to je běžný, jo, ale že je dokonce slova.
0: To nebývalo, no ale teďka jsou ty snímky dokonalý a krásný a tak, no.
1: Ale ty vaše snímky, ty mají duši. Však poslechneme si to zrovna teď zase.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tandemu mám dneska mimořádně milého hosta, zpěvačku Ivetu Simonovou. A já bych docela rád teď z vás vytáhnul takovou zajímavou informaci. Vy jste oslavila 90. Mnozí si vůbec nedovedou představit před těmi 90 lety, kdo tenkrát byl, dejme tomu, ve Flóru, takže...
2: Salačová, Inka Zemánková, no to byly hvězdy, ano.
1: K ním zhlížela taky?
2: No samozřejmě, Inka Zemánková byla nádherná a ještě mě říkala, hele, pojď se mnou do Polska, ale já jsem se bála, ta Inka, tak jako slunečnice, každý den a teď utrhla celý publikum, tak jsem se neodvážila. Vůbec jsem, já si mi říkala, já ti děkuju, ale nepojedu.
1: Vy jste se bála vedle ní vystupovat?
2: Jo, já jsem se bála. No tak Inka opravdu to měla v krvi, Svinka to. Vlasta Průchová, no to bylo jako později, jako to ne, ta byla mladší.
1: Když jste byla malá holčička, hrála jste si na to, že budete zpěvačka? Já se pamatuju, moje manželka, i když to jako nechtěla být zpěvačka, ale si hrála, že je zpěvačka. Se švihadlem. Do toho držet,
2: no tak to byly naše pomůcky sportovní, kde by jsme vzali. Já měla taky švihadlo.
1: A taky jste si hrála na to, že budete zpěvačka?
2: No ani ne, já jsem chtěla být tanečnice. Tak jsem vždycky tančila, když dědeček pustil nějakou dechovku, nebo já nevím, co se to poslouchal. A chtěla jsem, aby ho hodně tleskali.
1: Jo, jako babička
2: jako
1: z
2: publikum, jo. Babička z dědňáka, teta, jo.
1: Čili ten potlesk takhle, vás takhle
2: ten
1: lákal.
2: Ten potlesk mě lákal, ano.
1: A kdy vám poprvé zatleskalo někde publikum?
2: No, to bylo třeba v roce 59, protože v tom 60. už jsem začala,
1: no, to už jste začala
2: jako
1: tady,
2: trochu dělat. No, to už jsem dělala.
1: A
2: zpívala jsem se Zdeňkem Bartákem, to byla vynikající kapela. To byl takový předskokan Karla Vlacha, když jsme byli někde.
1: Nedávno taky.
2: Nesmí se na něj zapomínat, mač to byla vynikající kapela. A vynikající hráči a Karel Vlach vždycky tomu Bartákovi vybíral ty nejlepší muzikanty. Trumpetu, trombon, saxofon, ježišmarja, pak i bicí, tam byli vynikající muzikanti.
1: No, Zdeněk Barták, no nedávno taky bohužel odešel, ano.
2: Ano, ano. Pak ale zase se to tež opakovalo Vlachovi, když Krautec, postavil kapelu a...
1: No, ale naštěstí ti muzikanti skvělí zůstávají.
2: Ale Vlach vždycky šel do školy tam něco a vybral tam zase výborný muzikanty. Zase měl dobrý trumpet. Já zase měl na ty bicí žičku, na bicí nádhera, no.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

jako jedle samý sval, mi lásku věčnou sliboval. Já vím, máš rád své pohodlí, však kdybychom se dohodli, nebyl by každý z nás tak sám. A netěšil se Bůh ví kam, tak se mi zdá, že nakonec

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Když jsou u nás nejrůznější hosté, tak si vybírají písničku nebo muziku, kterou by rádi chtěli poslouchat. A mám takový pocit, že už tady párkrát zaznělo jméno i Ivety Simonové a Milana Chladila, takže si je přáli a my jsme jimi rádi zaspívali a teda zahráli a oni jim zaspívali. Ale koho si sama Iveta Simonová dneska přeje, tak to mě tedy opravdu zajímá. Tak kdo vám udělá radost?
2: Vůbec nevím.
1: Je to nějaký světový zpěvák?
2: No, ten Karel Gott, to s tím jsme šli, co on začal, totiž Karel Gott chodil do Slovanského domu tančit.
1: Tančit?
2: Tancovat, jo, tam,
1: jako ještě
2: jak tam kluci skákali, no jo, takže on nás poslouchal, on chodil do Slovanského domu si zatancovat a slyšel tu kapelu toho Bartáka mě.
1: No a potom zpíval ve Vltavě. Říkal,
2: jo, a pak byl ve Vltavě. No ale tohle to tam chodil jako kluk a tam tancovali. A když tam udělali nějaký rychlejší pohyb a to, tak v tom slovanském byli vyhazovači. To byli dva pánové po každé straně toho sálu a jakmile viděl tam, že se někdo víc pohybuje, tak okamžitě ven ze sálu, aby si šel odpočinout na hodinku, na půl hodinu.
1: Bystřejší pohyb a ven.
2: A ven, to se všechno muselo být solidní. No a já jsem jezdila tramvaj před Slovanským domem, tam jezdila tramvaj samozřejmě, tam taky byla zastávka, já šla tam s ramínkem, tak jsem šla do té tramvaje a těch poznámek těch kluků. Vždycky jsem stála zády, dívala jsem se jako z okna to. A to bylo nepředstavitelné. A pak pěšky, přece jenom přes dvě ulice jsem šla sama v noci, třeba to bylo taky prodloužená, nebo já nevím, ples, v jednu, ve dvě, takže to jsem se děsně bála, no ale taxíkem jet, no tak mám půl honoráře pryč, tak to jsem šla, kdyby mě tam uškrtili, tak jsem chodila pěšky.
1: No, ale já se vrátím zpátky k tomu, koho byste si dneska chtěla nechat zahrát.
2: Toho zaspívat. Karla.
1: No, Karla, toho Karla Gotta,
2: no, jo.
1: No tak dobře, dáme Karla Gotta.
2: Karla
1: tak
2: Gotta.
1: My si ho budeme představovat, jak dělá ty rychlejší pohyby
2: ano,
1: v tom lovcovacím.
2: Jo, to bylo krásný.
1: Dobře, tak Karle, máš slovo.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: My jsme si o tom, myslím, už s Ivetou Simonovou při její minulé návštěvě v Tandemu povídali, ale já se rád zmíním znovu o té, přímo bych řekl, osudové spolupráci, osudovém setkání s Milanem Chladilem. Vzpomenete si, paní Iveto, na tu úplně první písničku, kterou jste s Milanem zaspívala?
2: Velice těžce, ale myslím, že to bylo Až budeš má, ať léta plynou srdce mé. A to byl Rudolf Cortez a Alanovi sestry.
1: Jo, a vy jste to po nich naspívali.
2: Karel Vlach řekl, nebudeme pro ně psát aranže, uvidíme, jak jim tohle to bude, jak to bude ladit. A my jsme to zpívali na té veřejné rozhlasové nahrávce, to bylo i s publikem a tak. A já jsem se ani neodvážila toho Karla Vlacha zeptat, jestli se to dalo poslouchat. Milan šel za Vlachem, říkal, hele šéfe, dalo se to poslouchat. A Vlach říkal, a jo, a dokonce vám to ladilo. To byla jediná pochvala za těch 50 let, co
1: koukám, že on se moc teda nepřechválil.
2: Ne, ten nás nepřechválil.
1: A on byl vždycky takovejhle.
2: Vždycky, jo, ne. jo, takový, no, dobrý, jo,
1: trošku, no. A malinko onikal, ale vám ne, že jo?
2: Onikal, no nejdřív mě onikal, pak nám jo. Začal tykat a my jsme říkali, pane Vlach, já do smrti na veřejnosti samozřejmě, protože jsem jednou slyšela kluky v autobuse, jak si dělali legraci, když Vlachovi někdo tykal, nějaká dívka, nebo na který měl třeba zájem, a teď ona mu tyká, a hele, Karle, a tohle. A teď jsem slyšela ty poznámky celý kapely, tak jsem si říkala, nikdy v životě, nikdy. Pan Vlach, a prostě byl to pan Vlach, žádnej strejda, to jsem nesnášela. To nebyl, Vlach nebyl strejda vůbec.
1: Kdo to vymyslel, ten strejda Vlach?
2: Já nevím, všichni mu říkali v divadle v Karlíně, hele, on strejda tohle. No, strejda nebyl ten Vlach.
1: Nepak, to byl...
2: Ale oni si ho takhle přizpůsobili, ono to bylo ličtější.

0: 60. na Pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na Pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Iveta Simonová je neuvěřitelně vitální, nejenom, že sama pořád zpívá, jak už jsem říkal, denně u klavíru byla v kondici, ale taky chodí na koncerty kolegů, případně, no skoro jsem řekl konkurentů, ale Tony Bennett, na jehož koncertu jste byla, tak to není konkurent, že jo,
2: nádhera,
1: je to navíc chlap.
2: Nádhera, byli jsme šťastní, jo. No, tam byl Pepík Zima, já, tady náš manažer Pavel Skalický a tak a byli jsme šťastní, že to slyšíme a že vidíme to Tony Bennetta
1: a chodíte z jeho
2: partí. No, tak
1: víc chodím, na ty koncerty ještě?
2: No, sporadicky.
1: No, tak ono to je taky
2: sporadicky.
1: Sedět tam taky, takhle dlouho. No, tak
2: taxíka to přece jenom v těch 90. je někde znát.
1: No, víte co?
2: I když se jim bráním, jako...
1: Bráníte se jim úžasně, ale já vám teď udělám fever takovej, nemusíte nikam do taxiku, stačí, když zůstat sedět a my vám toho Tony Bennetta naservírujeme jako na zlatým podnose.
2: Yeah.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Tak, jak často jezdíte ještě na koncerty, paní Veto?
2: No tak jezdím tak sporadicky, ale strašně ráda. Já potřebuju to publikum, já potřebuju ty lidi a já jsem šťastná, že přijdou. Samozřejmě, že to je kategorie, moje věková kategorie, ale jsem šťastná.
1: No samozřejmě, teď máme červen, tak co vás čeká? Jako? Víte, kam pojedete v nejbližší době třeba?
2: No tak jsem tam něco mám v diáři, ale už opravdu jenom tak jen tak na Mátkově, nebo kde třeba říkají, ale ona už to odřekla dvakrát a poněvadž si říkám, že už to nezvládnu třeba, když je to někde daleko, nebo jako jsem měla, já nevím, nebo Budějovice, nebo já nevím. Už se toho trochu bojím, abych tam dojela v pořádku a tak.
1: A jak dlouhý máte koncert potom? Jak dlouho zpíváte?
2: No hodinu a půl. No, tak s povídáním a já mám co povídat a tak.
1: No samozřejmě.
2: A hlavně ten můj sňatek s tím publikem to tenkrát řekl. Václav Štekl to řekl. Já už vím, jak to s tebou je. Ty se vdala za publikum a já jsem na něj zůstala úplně koukat. Ale asi jo.
1: Loni oslavila Iveta Simonová 90. Myslím si, že se s tím věkem vyrovnáváte fantasticky. Děláte proto něco i jako fyzicky, že třeba cvičíte?
2: No tak ono už se tomu nedá říct cvičení, ale tak jako narovnání. Na tu podlahu si denně lehnu, abych aspoň ty záda, abych se trošku protáhla a těch pár cviků, abych nazvedla ty nohy a vůbec, abych jako trošičku se dostala do formy, ale to je velice skromný takový. Nemůže, ale vždycky si musím lehnout na tu podlahu a tak. Nejde to vstát a jít, hned se vrhnout na kafe. To nemůžu. Nejdřív musím na tu podlahu, protože už by se mi pak nechtělo. To už já se znám zase. Takže nejdřív se vrhnu na podlahu, pak ne. Ale jo, na ty čtyři se vždycky jako dostanu. Protože sestřenice třeba moje daleko mladší nemůžou už na ty čtyři a nezvednou se, kdežto já prosím. Se zvednu.
1: Figuru si držíte fantasticky. Jak to, dietu nějakou?
2: Nebo? Ne. Ta dieta přijde sama, protože člověk onemocní a už má dietu, že ani neví o tom, že...
1: Čili vy nepodleháte dietám vůbec?
2: Ne.
1: A nikdy jste neměla problémy třeba si jako
2: no tak jo, vždycky váhu? Jsem chtěla být štíhlejší, no to jo. Ale ona už sama ta kostra napovídá, že to tak ta štíhlonka, jak se mi vždycky líbějí ty holky, tak to nejsem. No.
1: Ale já si myslím, že člověk určitým věku by neměl s tou štíhlostí to přehánět, protože potom ho potkávají kamarádi a říkají, ty seš nějaký nemocnej.
2: No právě.
1: Že jo?
2: to je... No a ta nemoc, to je ruku v ruce s těmi léty.
1: To je pravda.
2: A léta jdou vážení.
1: To je pravda, to byl velice hezký pořad, který jako byl na vás ušitej. Tak jo. Já to zaťukám, že se vás pořád drží skvělá kondice a já už se teď těším, že vás budeme poslouchat ještě drahná léta.
2: Děkuji mnohokrát.
1: Mějte se moc hezky, paní
2: Veto. Mám velikou radost. Děkuji mnohokrát a přeji všechno nejkrásnější posluchačům a aby mi zůstali věrni.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Právě jsme zahráli usměvavou, hravou polku Antonína Žváčka, která má příhodné jméno Zvonečková. Hrála zlatá muzika Jiřího Eliáška. Chci věřit tomu, že máte za sebou vlídný den. Alespoň ze srdce bych vám to, vážení posluchači, přála. Všem, kteří na takový dobrý den teprve čekají, držím palce, aby se dočkali brzy. V každém případě by to ale chtělo, tak jako po každém jídle, sladkou tečku, co říkáte? Tady v rozhlase cukrátka nemáme, ale za to dobrých skladeb lidové a dechové hudby je tady veliká zásoba a můžeme vám mnoho pěkného pustit do ouška. Abychom vám padli do noty, to si přeje Pavlína Filipovská. Tak třeba o slovo se hlásí Bujará, populární polka Karla Valdaufa, Mládí nevybouřené. Hraje budějská kapela Ády Školky, zpívá Helena Hínová. Karel Vacek přispěje valčíkem, Až se jednou potkáme. Svatava Černá a Pavel Beneš budou zpívat s českou muzikou. Díky tangu Vlasty Dvořáka okusíme sílu opravdového citu a touhy. Text připojila Hana Čiháková. Přijď ke mně, lásko má. Zpívat budou Ivana Jelínková a Milan Černohous. S Veselkou Ladislava Kubeše.

Není to určitě poprvé, ale zajisté se rádi svižně projdeme za zvuku rázného pochodu Jiřího Voldána. Většině troubili. Zlatá muzika Jiřího Eliáška doprovodí vokální soubor Lubomíra Pánka. Pochodem jsme udělali lecos prospěšného pro naše zdraví a tak si teď můžeme s chutí poskočit i v rytmu polky. Ovšem, autoři Rudolf Miška a textař Bohuslav Nádvorník nám k tanci nasadí ještě brýle mámení. Ivana Sajnerová a Ivan Trnka zaspívají s dechovým orchestrem Karla Waldaufa. Potom nás Vlasta Dvořák zase vezme za srdce. A to svým valčíkem. To on mistrně ovládá a jsme rádi, že nám občas připomene, abychom si uvědomovali a vnímali i to, co nám připadá samozřejmé. Dnes například nás upozorní na to, jak je krásná ta česká země.

0: Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou.
1: Jako vždycky jsme v tuto chvíli na Moravě, abychom okusili i zdejší pěkné muziky a pozdravili se s přáteli. Odvážíme si vždycky hezké hudební dárky. Ku příkladu skladbu Jana Němce a Jaroslava Fuxy, k níž text napsala Vlasta Kružíková. Je to Zahrádka zelená, kterou zpívá a hraje Moravěnka. Jiří Vrána nám nachystal valčík s textem Barbory Štromerové Široký potůček. Zpívají Marta a Martina Horkých a Karel Blaha hraje Stříbrňanka Vojtěcha Horkého. A na zpáteční cestu jsme obdrželi ještě krásnou lidovou písničku Včera u studánky. Ivana Slabáková a Daniela Češková budou zpívat s Moravankou, kterou řídí Jan Slabák.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.
2: V Čechách už na nás čeká Aleš Vénovák s veselou polkou, kterou otextoval Svatopluk Radešínský. Vem kde vem, zpívá a hraje veselka Ladislava Kubeše. Petrus Kartner je autorem oblíbeného valčíku Hospůdko známá, k němuž text připsal Miloš Dražil. Ve tříčtvrtečním rytmu budou zpívat Monika Piteková a Sláva Kubát, hraje Březovanka Jiřího Vojtěcha. Jaromír Vejvoda a textaři Ladislav Jacura a Jarka Motl jsou autory polky Ty to víš. Zpívají Svatava Černá a Josef Opelt, hraje dechová hudba Antonína Votavy.

A teď už jenom pár slov na rozloučenou a samozřejmě kus pěkné hudby, kterou máte rádi. Vážení a milí, děkujeme vám za pozornost, kterou jste pořadu U muziky věnovali a těšíme se, že nám přízeň zachováte i příště. Na vaši milou společnost se těší a všechno dobré upřímně přeje Pavlína Filipovská. A už následuje hezká hudba, kterou jsme pro vás na rozloučenou přichystali. Bude to směs s názvem Ještě tu poslední. A jsou tu zastoupeni slavní a oblíbení autoři. Karel Vacek, František Kmoch, Jaroslav Jankovec a Jaromír Vejvoda. Z textařů jmenujme alespoň Karla Melíška a Ladislava Jacoru. Zpívá sbor z Otrokovic, hraje šestka Slávy Kunsta.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Jo, na volninu to můžu. To je v podstatě příběh mýho tchána. Je to inženýr geometr, který pracoval jako voják z povolání tam v Dobružce a vyprávěl nám, jak měli jakéhosi politruka, který zrovna neoplýval velkým vzděláním, ale přesto tyhle ty inženýry z té geodezie a tyhle ty geodety školil. Byl to jako velice uvědomělý člen strany, takže když mělo přijít třeba slovo Lenin, tak ho to tak dojalo, že třeba soudruh Lenin v roce 19. A pofňukával, mně se to zdálo směšný a historka zajímavá a vyprávěl jsem jí jednou kolegovi Švejdovi, Mírovi, ten báječný tenor Národního divadla. Jeli jsme na kulturní zájezd do Mongolska, do Ulan-Bátaru a tam se nám přehodil samozřejmě ten čas, že jo. Takže sice se setmilo, my jsme si lehli, já jsem usnul a najednou v té noci vidím, jak Míra Švejda stojí u okna. Já musím předeslat, že před tím hotelem Ulan-Bátar byla velká socha Lenina, jak ukazuje k těm lepším zítřkům s tou nataženou pravou rukou. A já jsem se probudil a říkal, Míro, prosím tě, co blázníš, když je noc, co děláš? A on se jak na mě v tým měsíčním světle podíval a říkal, Lenin, a ukazoval tam na tu sochu.
3: Solista opery Národního divadla v Praze Bohuslav Maršík na estrádách či podobných kratochvílích nevystupuje, ale společnost kolegy a kamarády pobavit umí. Historkami nejenom o Leninovi, ale především operou Bufa i vyprávěním o tom, jak se k ní vlastně dostal.
2: První setkání se zpěvem bylo v kostele u svatého Pankráce na Pankráci. Do kostela mě přivedli rodiče jako věřící, tak jsme chodili na každý svátek, každou neděli do kostela. Tam jsme chodívali a tam se provozovaly ty kostelní zpěvy samozřejmě a jednou úplně zcela náhodou stála vedle mě, později teda přítelkyně, kamarádka Něža Kopečková a ta se školila pěvecky už předtím, takže něco o tom věděla. A když jsme vyšli z kostela, tak Něža povídá, poslíš, nechtěl bys se učit zpívat? Já jsem stála vedle tebe, slyšela jsem tě, ty máš docela pěkný hlas. No a já v té době jsem žádný hobby neměl, žádného koníčka, nezbíral jsem ani známky, na motýly jsem holky taky nezval. Takže jsem řekl, no proč ne, tak můžu to zkusit. Takže mi doporučila pana profesora Jaromíra Soukupa na Vinohradech. A tam jsem začal.
3: Do příběhu ještě nutno uvést zástupce ctěného publika, páně Maršíkova kamaráda, lékaře docenta Bohuslava Mrzenu a prozradit, že přispěje i unikátní, leč velmi amatérskou nahrávkou, ale zajímavou svědectvím, že oba pánové zpívali v tom kostele už téměř před půl stoletím spolu. Příběh Bufa se může rozvinout.
4: Kamarádi, člověk může být hodně přátel, ale má málo skutečných kamarádů a my jsme skutečně kamarádi byli. A skuteční kamarádi. No a spojovalo mnohé. Jednak jsme měli stejná křestní jména, stejné iniciály, byli jsme víceméně stejně staří. A pak to byl ten pankrácký kůr. Rodiče byli zbožní, chodili do kostela, oni s ním chodili na kůr, kde já jsem tehdy hrával amatérsky na varhany a zakladali jsme jakýsi pěvecký sbor, v kterém byla vůdčí silou zmíněná Něža. A on jako basista měl samozřejmě dispozice pro hlavní a stěžejní role. No a jeho první role vůbec byl Kristus v Kašparových paších podle svatého Matouše.
5: Umučení pána těho Ježíše Krista podle setání svatého Matouše z onoho času, když lidí z učeníky do chytrátové Getsemaní a řekl učeníkům svým, poté se zkuto a spodejím na to a pomodlím se.
2: Já jsem absolvoval na 3-4 hodiny a už jsem dostal za úkol nějakou těžkou árii se naučit ve velkém rozsahu. Vím, že to nebylo v pořádku, že jo. Ovšem objevil u mě ten hlavový tón, což je velice důležité, aby to člověku znělo. No a u toho jsem navštěvoval v podstatě až do vojny.
4: To byl samozřejmě úplně normální kluk, my jsme tenkrát se od sebe mnoho nelišili. Víte, rodiče nepatřili mezi bohaté, ani moji, ani jeho. No, většina našich rodičů nepatřilo, tehdy bohatých lidí moc nebylo. Takže my jsme byli na tom všichni stejně. Manchesterové kaloty, montgomeráky takzvané, potom baloňáky v letě. No a v zimě zimníček, takové zvláštní klobouky jsme nosili, Stetsony, takové syrečky vlastně na hlavách. A on byl děsný srandista, jestli to tak mohu říct. Vždycky bavil společnost, a to i v dobách nejvážnější, když šlo o něco, bylo to na provedení při mši, tak on svými různými tichými poznámkami trošičku rozesmával okolí, což mě jako Varhaníkovi způsobil moc krát. Ale nebudu tady glosovat, nebo nebudu tady citovat to, co mi často říkal, už jako poloprofesionál.
2: No tak samozřejmě, že já jsem netušil, co mě čeká, já jsem o tom vůbec nic nevěděl, já jsem se o to nějak nezajímal. Já vím, že jenom na 9 letech jsme měli báječného učitele zpěvu, horší to bylo, když nás učil matematiku, to už byla, to už tak báječný nebyl, aspoň pro mě ne, tak ten nás učil zpívat národní písně i čtyřhlasně, takže tam jsem měl jakousi takovou průpravu, já jsem zpíval rád, ale on mě jako dost tišil, jo, na té 9 letech. Já jsem absolvoval 9 letku v roce 52. Nabídka jako škola a učení byla velice pestrá. Byl to horník, hutník, zedník a tu a tam pro nějakou dívku, gymnázium nebo nějaká ekonomická škola. Já jsem si napsal celou řadu, jako o co bych měl zájem, například o lesnickou školu, dokonce jsem, tuším, tam měl i paroplavbu a takovéhle věci. Ovšem to jsem neměl vůbec šanci. Takže tam zbylo nějaké jedno místo ve výcvikovém středisku ministerstva spojů. Netušil jsem, co to je. Až potom, když jsem teda do toho střediska výcvikového nastoupil, původně to měla být 3 letá škola maturitou, pak to udělali na 2 letou a tato škola se zabývala poštovním provozem, to znamená poštovní přepážky, doručovací služba, řízení malých pošt a tak dále. Všechno kolem toho poštovního provozu. Takže to jsem absolvoval v Karlových Varech, tam jsem začínal rok a druhý rok jsem dělal ve Znojmě. Ale to už jsem zpíval, to už jsem jako o tom něco věděl. No a vojna, nemám nač vzpomínat, se zpívá v jedné opeře, takže já opravdu nemám nač vzpomínat. Ovšem je fakt, že díky tomu vyškolenému hlasu, školil jsem se už 2 roky, jsem zachraňoval manšaft nebo družstvo nebo rotu před neustálým během. My jsme buď seděli, leželi a nebo běželi. Já jsem totiž, nevím, čí zásluhou nastoupil takzvané vnitřní stráže. Dodnes je mi to záhodou, proč tam jsem se objevil, ale je to tak. Tam díky tomu zpěvu, když jsem začal zpívat, mohli jsme zpívat a když jsme zpívali, tak jsme nemuseli běžet. Takže já jsem všechny ty Geroje Čapájevy a takovýhle ty písničky, co jsme znali v té době, tak to jsem využil a kluci mi za to byli velice vděční. Tam jsem taky, bohužel až tam, na vojně v tom přijímači, jsem si podal žádost do AUZu a do ministerstva vnitra, do toho souboru, ale bohužel nedostalo se to dál jak na prapor, protože oni věděli, že tam bych jim mohl dělat jakousi kulturní práci, takže mi to zatrli. Takže se 26 měsíců, 24 hodin stál na stráži a hlídal proti vnitřnímu nepříteli elektrárnu nebo takzvané Stalinovy závody v Litvínově nebo chemičku nebo výrobnu bomb tam u Teplic. A druhých 24 hodin jsme se věnovali. Založil jsem tam takovou malinkou skupinku, hráli jsme, no na co kdo uměl, kytara, bicí, já samozřejmě i zpěv, no a tím jsme se i živili částečně o sobotách nebo nedělích na takzvaných čajích. A byl konec vojny, já jsem v tom období po vyučení a mezi vojnou jsem jezdil ve vlakových poštách. To znamená, já jsem jezdil ten turnus Praha-Che, Praha-Děčín, Praha-Trutnov, Praha-Liberec, Praha-Hanušovice. Já bych býval našel i zalíbení v té ti pošťácký práci. A bohužel mi to vedení nevyšlo vstříc, takže já jsem začal navštěvovat školu, vyšší školu, zaměřením na poštovní provoz, ale bohužel při těch nočních jízdách to nešlo dělat, takže jsem se pokusil o konkurs do Národního divadla do sboru. Ten jsem neudělal.
4: On už tenkrát byl členem našeho sboru a to víte, to byly hrozné problémy, protože on měl vždycky turnus, když jsme měli zkoušku. Takže se stávalo, že on byl pouze na generálce a to někdy sotva a pak přišel rovnou na premiéru nebo na první provedení, což dělalo značné potíže pro sespívání a samozřejmě i pro práci celého sboru.
2: Přišel jsem domů, já jsem totiž statoval od 15 let v Národním divadle. Táta mě jsem zavedl. Byl dlouholetým statistou Národního divadla a to jak jednou čuchne někdo k těm šminkám a k těm kulisám a k tomu prostředí, tak to nenechá člověka chladným. A přišel jsem domů a táta tenkrát říkal, no podívej se, zkus udělat zkoušky na konzervatoř, já vím, že ti je 21, protože jsem přišel z vojny a já tě teda budu ještě 6 let živit. Bohužel.

ale tu konzervatoř teda udělal jsem přijímací zkoušky, byl jsem přijat a začal jsem studovat a musím říct, že jsem měl štěstí na profesory, začínal jsem u profesora Berlíka, po jeho odchodu do penze jsem byl krátce u Jaroslava Horáčka a absolvoval jsem u Teodora Šrubaře, který mi dal strašně moc a v podstatě jemu já vděčím za celou tu moji kariéru.

0: A teď co dál? Oženil jsem se na škole, manželka také je zpěvačka, byla báječná zpěvačka, vysoká koloraturka. Bohužel manželství dvou kumštýřů, to je vždycky řada nesnází. Manželka v podstatě svoji kariéru, pro kterou měla zrovna takové dispozice jako já, tak obětovala v podstatě té kariéře mé. Šla za mnou v Liberci za hlídání dětí, protože jsme museli mít denní babičku a večerní babičku, tak to na to padlo z těch bídných našich platů, padlo auto, že jo, tenkrát v té hodnotě. Udělal jsem konkurs do Liberce, neboť tam se uvolnilo místo zrovna basisty a zrovna ten obor, který já v podstatě celý život dělám, to je ten bufo obor, na což jsem hrdý, protože rozplakat lidi je snaží podle mě jak rozespát dneska.
1: Bufo, ano, to jsou jeho děčné role, on tomu má dispozici i svou postavou a také svou letorou. Já jsem ho v těch vážných rolích také viděl, ale skutečně raději vidím doktora Bartola. I s ním jsem ho viděl několikrát a jako velký inkvizitor je role pro mě poněkud šedá, sice pěvecky krásná, ale u srdce to příliš nevezme. Jeho první vystoupení v Národním divadle, pardon, ve Smetanově divadle, tehdy byl právě Bonifác, to ještě jako host přijel z Liberce a tenkrát jsem už cítil, že se mi splnil takový můj sen, abych ho slyšel na předních prknech, ať tedy v tehdejším Smetanově a posléze v Národním divadle, což se mi do dnešního dne splnilo mnohokrát. Prakticky všechny jeho premiéry jsem viděl a slyšel samozřejmě.
0: No, je to především velice náročný, fyzicky náročný, co se ten Bartolo, Kecal, Dom Pasquale, dáme Purkrabí, co se naběhají, naskáčou, co grima, co gest, to je všechno velice fyzicky náročné a bohužel i kritika, i lidé říkají, no, oni dělají legraci, ale ono, co se týče not, tak rozsahem jsou zrovna tak nároční. Kecal se zpívá ve dvou oktávách, Purkrabí taky, dole G, nahoře E, to jsou všechno velice nároční i pěvecky, i herecký role. A ono, když někdo tam dělá legraci, tak lidi to tak jako neocení. Je to velice těžký a málo oceňovaný. Jo, ti závažní umělci, ti tragédii, o tom se hovoří a to jsou sáhodlouhý recenze, ale bohužel u nás, u komiků, to tak nevychází. Já miluju Lazebníka Sevilského, protože tvrdím, že to je nejlepší bufa, jaká byla kdy napsána. No a mě potkalo to štěstí, že jsem se s doktorem Bartolem setkal už v Liberci a potom ve dvojím nastudování v Národním divadle. Takže já doktora Bartola jsem zpíval, mám to přesně, ale teďko to z hlavy odhadu na takových 230krát až 250 představit jenom doktor Bartolo. Takže to byla moje nejlepší role, do které jsem chodil nejradši, protože

0: Odezva u diváku byla vždycky pěkná a samozřejmě Kecal, z kterého jsem měl vždycky respekt a vždycky mám. A hlavně já Kecala cítím jako takového toho upovídaného, řekl bych, holiče třeba, ukecanýho, ulítanýho, plnýho gest, a to je i fyzická námaha značná.
1: On je originální skutečně tím svým přístupem, tou legrací, která není doceňována. A samozřejmě pojetí téže role v různým interprety je různé. Já to mohu srovnávat, protože já jsem zažil těch Kecalů v Národním divadle mnoho. A samozřejmě někteří pro mě jsou stále symboly, a někteří byli takovými, kteří přišli, zaspívali a odešli. Ale samozřejmě já to prožívám jinak, než jsem poslouchal mockrát, 10krát pana Hakena. S velkou úctou, s nábožností. Ale u něho to beru jako, když tam přijde můj kamarád a něco mi tam vypráví a dělá skopičiny, tak já se bavím víc než třeba při nějaké veselohře jiného typu.

0: Bylo to 8,5 roku práce, kde jsem udělal, tady kdybych se podíval do svých zápisů, já si vedu statistiku, tak jsem tam udělal na 800, možná víc jak 800 představení, Postillion z Longimo a Marta a takové, to se dává jenom na oblasti, nebo dávalo. Tenkrát to jsem vážil o takových 50 kilo míň. To, co jsem dokonce říkal profesoru Jiřímu Powerovi, aby koukal složit nějakou operu o zvířatech, protože díky těm mým 135 kilům už nebudu za chvíli moc hrát lidi vůbec. Takže jsem si tam vyzkoušel seriózní obor, bufo obor a vysoké role a nízké role. Takže tomu Liberci jsem zadost vděčný. Tam jsme byli 8,5 roku. A kolega Vavruška, já nevím, jestli to myslel upřímně, nebo jestli se mě chtěl zbavit, říkal, člověče, ty už tady nemáš co dělat, to už to, co umíš, to už přesahuje tadyhle tu oblast a měl by si se pokusit udělat konkurs třeba někam do Ostravy nebo do Prahy. Pavel Červinka mi taky doporučil dělat konkurs do Ostravy. Tam jsem nastudoval jako konkurzní práci Dona Pasquala. Hostoval jsem tam v opeře Prodaná nevěsta jako Kecal a třikrát mě zvalo k předzpívání Národní divadlo, ale já bohužel tím, že jsem byl hodně zaměstnán v Liberci, jsem třikrát tu nabídku musel zrušit. Musel jsem zpívat, musel jsem studovat. No a byl takhle červen, konec sezóny a opět přišlo pozvání k předzpívání. A já už jsem toho měl za tu sezonu plný zuby, jednak hodně představení, ale už jsem nechtěl to dál odříkat, říkal, já to už musím absolvovat za každou cenu, ať to dopadne jak chce. No a přišel jsem do Prahy ke konkurzu a ač jsem už v Národní divadle předtím hostoval a ač mě znali profesoři, kteří mě učili, tak jsem si musel stoupnout na jevišti Národního divadla, tam zasedla v hledišti komise v čele s Přemyslem Kočím a teď mě začali nejdřív zkoušet hlasový rozsah, jo, jaký mám, jestli můžu nahoru, kam můžu až dolů, no a potom jsem jim zaspíval. A tady zase zahrálo štěstí, kterého bych řekl, že nemám přehršli v životě, ale tenkrát to tak bylo. Zkoušeli mi rozsah a já jsem v té době mýval potíže s hlubokou polohou, s těmi nejhlubšími tóny E, S, i to D dole, to jsem mýval jenom svátečně. A když mi zkoušeli ten hlasový rozsah, tak mě už se zdálo, jako, že to je hodně hluboký tón, ale přesto se mi ozval a docela dobře zněl. A když jsem odcházel od toho konkurzu, tak mě na klavír doprovázel při něm dirigent Národního divadla a já s ním jsem si už tenkrát tykal. Říkám, Přemku, prosím tě, co jsem to zpíval dole, to bylo už dost hluboký. A on říká, no to si zpíval dole D, jak on, to je teda klika, člověče, já ho mám dvakrát za rok a zrovna se mi to povede na konkurzu, jo. Tak takový byl můj začátek vlastně v Národním divadle.
1: Nevím, že by mezi jeho předky se nějaký talent vyskytl, ale jak jeho sourozenci, sourozenkyně, tak jeho rodiče žádní vynikající hudebníci nebyli. Takže tady se ty geny asi trošičku poschromáždili jinak. Ale ta píle, ta byla u něj obrovská. Víte, on přistupuje ke všemu s nesmírnou precízností, pečlivostí. A i když zpíval ku příkladu na našem setkání studentů lékařské fakulty po 20 letech, on to prožíval. Tam zpíval toho doktora Bartola, pochopitelně, my jsme lékaři, tak on tam přišel jako lékař taky. Ale ten jeho smysl pro detaily, pro drobnosti, kterými on vyniká i při, řekl bych, představení, které je už ohrané, tak on do toho vkládá stále něco nového, nebo on to skutečně prožívá. Ne takový ten zaměstnanecký poměr, od do a co za to.
0: Je celkem o mě známo, že jsem pořádal jakási setkání nebo mejdánky pro solisty Národního divadla, kde jsem vařil i pro 100 lidí, že? Takže to bylo segedínský guláš a to jsem vařil z 15 kilo masa, jo, nebo obyčejný hovězí guláš, nebo perkel, nebo dokonce pilav jsem dělal, ale to bylo všechno množství 15-18 kilo masa, že jo, 7 kilo cibule a takovýhle dávky. Takže samozřejmě, že jsem to nedělal sám, zase jsem měl kolem sebe partu báječných kolegů, kteří hlavně mi pomáhali krájet. Nakrájet 15 kilo nebo 18 kilo hovězího masa, to není legrace, takže Libuška Márová, Dana Šou, Kounová, Bortlova, Luděk Vele a Pavel Červinka, Jirka C. a Jarda Březina. Možná, že na někoho zapomenu, oni mi to vyčtou samozřejmě, ale s nima jsem dělal báječný večery, bylo všeho dost, pití a ta parta se dávala dohromady. Bohužel tohle se vytratilo.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Když někdo z vás tu naspaměť umí pár nižných slov a s tím i not, co jak vítr v korunách jabloní šumí, ať mi je poví, mě přijdou vhod. Až najdu autory, kteří mě napíší milostnou písničku, já nechci hit,

mlčet jak zlatý důl, kde se už nefárá, a být tak útulná jak denní bar. Já sto písní znám, a když se tak dívám, jedna se druhé podobá. Nikdo tu netuší, že dneska zpívám pro tebe, pro sebe a pro oba. Až najdu autory, kteří mě napíší písničku o lásce, tichou jak dech. Zdvořile poprosím, ať si s ní pospíší, času je málo.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu se dnes vracíme na stránky knihy spisovatele Josefa Tomana z doby antického Říma Po nás potopa.

Zdálo se, že zlatý věk Říma se vrátil. Nebylo bídy, nebylo nářku. Císař byl věru požehnáním a pýchou lidského pokolení. Slavnosti se střídaly se slavnostmi. Otevřely se brány Taurovy arény a velkého cirku. Po lodích i po silnicích se vezla do Říma stáda zubrů, medvědů, lvů, tygrů. Z bestiárií v podzemí velikého cirku se celé noci ozývalo řvaní šelem, ten dávno neslyšený zvuk, který lahodil římským uším a sliboval skvělou podívanou. Trestanci, odsouzenci i otroci gladiátoři nastupovali proti travé zvěři s krátkým mečem nebo kopím a nebo trojzubcem a sítí. Krev šelem se mísila s lidskou krví, žlutý písek rudl, císař a statisíce lidí jásali. Na hostinách teklo nemíšené víno proudem a nepředkládala se jen polovička kance jako za Tiberia, ale třeba pět kanců. V Puteolách se stavěla císařova jachta z cedrového dřeva. Příď i záď byla pobita zlatými deskami, na palubě kryté triklínium, peristyl, bazén a zahrada, v níž rostly palmy a oranžovníky. Císař omračoval své přátele i všechen lid. Omračoval sebe sama. Sám nad sebou žasl, jaké divy přepichu a nádhery dovede vymyslet. Opojení z moci zachvátilo císaře, opojení z požitků jeho dvůr, opojení z plného břicha

0: V den svých 25. narozenin Gaius Caesar náhle onemocněl. Řím žil už čtvrtý týden ve znamení smutku, nářku i naděje, císařský palác v péči onemocného. U Caesarova lože se střídali lékaři, střídali se i ošetřovatelé. Makro i Lucius takřka neopouštěli palác. Celé dny, celé noci čekala Valérie na Lucia. Věděla, že je stále u císaře, přesto však byla jista, že si pro ní může udělat chvilku. Mučila ji žárlivost. Dala Lucia sledovat svým člověkem. Špech jí přinesl zlou zprávu. Je stále na palatinu u císaře, ale několikrát byl za tmy v Aviolově paláci maskován plebejským šatem. Valérie netušila, že byl na císařův příkaz vyjednávat koupy Aviolova skvostného letohrádku v Anciu. Domnívala se, že tajně navštěvuje Torquátu. Zkoumala špeha. Sloužil Valérii léta, byl jí oddán jako pes. Přinesla stříbrnou skříňku a vysypala na stůl své šperky. Bylo to bohatství. Byl to statek a vinice a stádo hovat. Byl to blahobyt na dosmrti. Sklonila se k špehovu obličeji popsanému hlubokými zářezy a šeptala sliby i výhrušky. Kývl a přísahal ujova hromovládce. Splním a smlčím. Pak odešel dravčím krokem. Hodiny se vlekly jako roky. Valérie čekala. Hlídala každý šelest. Srdce jí bušilo v hrdle. Nemohla spát. O půlnoci jí otrokyně ohlásila špeha. Spod pláště vytáhl zakrvavenou dýku. Do srdce. Bezpečná rána, má paní. Podala muži stříbrnou skříňku těžkou zlatem a drahokamy. Neděsila se vraždy, ale představy, že by vražda, kterou na Torquátě spáchala, byla marná. Co když je Lucius už nechce? Pak by život byl bezcenný. Musí mluvit s Luciem dřív, než se dozví o Torquátině smrti. Poslala otroka Alcibiáda s listem, aby Lucius přišel hned. Hned. Hned. Lucius přečetl list, váhal. Uražená ješitnost se stavila do cesty touze. Vzkázal však Valérii, že přijde. Šel, pýcha mu svazovala nohy, žádost poté ženě ho hnala. Padla mu do náručí, vzlikala radostí. Cítil, jak ho Valérie miluje, sám spitý, slastí a láskou.
1: Miluješ mne, Lucie?
2: Tebe. Jedinou.
1: Proč si mne nechceš vzít za ženu? Proč to oddaluješ? Na Torquátu nevzpomínej, tu si nevezmeš.
0: Nemyslel na Torquátu. Myslel už na Livilu, císařovu sestru, a na sen o purpurovém plášti.
1: Příliš jsem tě milovala. Nemohu bez tebe být. Teď jsi jen můj.
0: Nechápal.
1: Nemohla jsem dýchat, dokud dýchala ona.
0: Naráz pochopil. Odmrštil Valérii od sebe.
2: Co jsi udělala? Mluv.
1: Já musela. Příliš tě miluji. A proto nesměla žít.
2: Proč jsi to udělala?
1: Chci tě jen pro sebe. Ona mi tě brala. Vím, že stajně za nocí chodil do Aviolova paláce. Proto jsem ji... Protože tě šíleně miluju.
0: Byl bez sebe zděšením a lítostí. I pro bezcitného Lucia to bylo příliš.
2: Nevěstky milují bláznivě každého, kdo jim hodí denár.
0: On ví. Krev se jí zastavila a pak se navalila k srdci. On ví. Ale od koho? Byl prý nedávno v Lupanáru u Venuši na pupku. A tam jsou nové holky z Alexandrie. Svět se s ní propadl. Zesinala ve tváři. Slzy jí vytryskly z očí. Je konec všemu.
1: Bála jsem se ti to říci. Bála jsem se o tvou lásku. Tebe prvního jsem opravdu milovala, přísahám ti to u Afrodity. A to děvče, žárlivost je nejvyšší důkaz lásky, pochop to, Lucie. Zapomeň na to, co bylo. Zapomeň i na to zlé, co jsem včera... Všechno ti vynahradím láskou. Budu ti věrná jako pes, budu tvá věc, budu ti sloužit, jenom mě neodháněj. Udělám pro tebe všecko, všecko. Udělám ti ráj na zemi, Lucie. Smiluj se nade mnou, můj jediný.
0: Padla na kolena, objímala Luciovi nohy. Odstrčili od sebe, netečný k jejímu pláči. Necítil k ní už nic, ani trochu lítosti. Naopak rostla v něm zášť. Podvodnice. Chtěla se zločinem na Torkvátě vetřít do starého rodu, být římskou paní, ženou člena císařské rady. Viděla, že jim nepohnula svým pláčem. Připomněla si propast, která se na ní šklebila, kdykoliv je Lucius vzal do náruče. Stále vědomí, že on je urozený šlechtic a ona dcerou honáka volů. Zoufalství se v ní měnilo v nenávist.
1: Neslyšíš? Nechceš slyšet? Nechceš pochopit? Chceš mne odkopnout jako děvku? Ale zapomínáš, kdo jsem? Zapomínáš, co můžu? Já dobře vím, jak jsi chystal s otcem a s ostatními senátory spiknutí nejen proti Tiberiovi, ale i proti Kaligulovi.
2: Můžeš to dokázat? Udej mne! Císař se ti vysměje.
1: Císař, císař, kdo je tu císařem? Ty nevíš, že když chce něco můj otec, řekne to Enii. A tak Kaligulovi. Makro vládne říší, ne tvůj Gaius. Makro je císař. Proto strčil svou ženu Kaligulovi do postele. Proto se s ní rozvedl, aby byla císařovnou. To byl jeho plán.
0: Chrlila dál svou řeč ve výbuchu vášně, ale Lucius už nevnímal. Užasl nad tím, co mu Valeriina hysterie prozradila. Neměl iluze o tom, jakými intrikami a podlostmi vedly cesty římských aristokratů a boháčů za cílem. Znal je, sám nebyl jiný. Ale toto bylo přes příliš. Makro sám nasadil svou ženu Kaligulovi do postele. Co chce dosáhnout? Trůn? Pak ho přejel mráz. Podle toho i on s Valerií byl součástí plánu.
1: Nahradím ti náruč stažen, můj nejdražší.
2: Ale já ti nechci nahrazovat náruč stamužů, kterým se zdávala.
0: Ucoula. V rozšířených očích kmitaly blesky záští. Byla to tvář medúzy věštící smrt. Lucius pochopil. Ovládl se však, pokrčil rameny a odešel. Za císařovou sestrou Livilou. V císařském paláci ho čekali

0: Kaři mluvili o horečkách z nachlazení. Císaře pronásledovala domněnka, že byl otráven. Znova a znova probíral v mysli, kdo mu v dnech před nemocí nosil nápoje a pokrmy. Úzkostlivě zkoumal, kdo mu mohl podat jed. Tma byla neproniknutelná. Císař sedal v křesle a z podpřivřených víček zapadlých očí číhal jako šelma po lidech, kteří k němu vešli. Vážil jejich pohyby, zkoušel je, měl je žertem k tomu, aby se napili z jeho číše první, ale nemohl nic objevit. Začal nedůvěřovat všem, začal podezřívat všechny. Strach se mu vplížil do mysli. Bude se pokus o jeho otrávení opakovat? Císař vstával i uléhal rozechvěn. Den mu byl úzkostlivým napětím. Noc, kdy se přidala jeho stará nespavost, mukou. Zvonil zlato příborů, zvonil křišťál pohárů, zvonil smích císařovny Énie i Valériin, hlasil chechtot Makrónův. První společenská večeře po císařově uzdravení probíhala v duchu srdečného veselí. Kaligula byl ve výtečné náladě. Až náhle pověděl, že jako dobrý hospodář zamýšlí poohlédnout se po nových zdrojích příjmů, aby se naplnilo vyprázdněné erárium, neboť nechce škudlit na lidu a jeho oblíbených hrách, nechce zavádět daně ani zmenšovat příděly peněz a obilí nezaměstnaným davům. Ale potřebuje peníze, zlato, mnoho zlata. Bohové, jak šťastná situace pro nás, pomyslel si Makro i jeho dcera téměř současně. Nabídneme mu Aviolovi miliony. Makro hned začal. I on už delší čas myslí na to též. Mimo to však mu jde i o bezpečí císařovo. Jaká proradnost, že za všecku dobrotu a neskonalou laskavost se mohou najít lidé, kteří proti blahovládci snují pikle. Bylo to podivné. Makrónův úvod, tak závažný, proslovený s velikou přesvědčivostí a oddaností k císaři, nevzbudil v Kaligulovi strach z piklů, nýbrž zvědavost, ba i trochu podezíravosti.
1: Už od tvého nastoupení na trůn sleduju pozorně nitky, které jsem zachytil. Nitky chystaného spiknutí některých senátorských opozičníků kdysi proti Tiberiovi. Sám o tom víš už dávno, můj Cezare. Víš však velmi málo. Spiknutí se netýkalo jen Tiberia, ale i tebe, můj Gáje. Jsou proto neklamné důkazy. A co horšího, spiknutí tajně pokračuje i dnes.
2: No dál, můj nevě. Fakta. Jména.
1: Na místo Servia Curiona, jehož sebevražda se dnes ukazuje v pravém světle, nastoupil senátor Aviola. Tento, po císaři nejbohatší člověk římského impéria, budiš obžalován z velezrady a z úkladů proti císaři. Jeho majetek a statky budteš zabaveny ve prospěch císařovy pokladny.
2: Čtvrtinu pak dostane udavač.
1: Nejsem udavač, můj Gáje. Obžalovávám senátora Aviolu z vlastenecké povinnosti. Z lásky k tobě, můj drahý.
0: Nastalo ticho. Makro dlouze pil, jako by mu ukrutně vyprahlo v hrdle. Énie pochopila, že toto vše je nejen Makrónovo, ale i Valériino dílo. Hleděla na ní s úžasem, děsem i obdivem. Nepovedlo se jí zavraždit Torquátu dýkou vraha? A hle, hned na to jde se stejnou zběsilostí. Císař myslel na Makrónova slova o Aviolovi. Nejbohatší člověk impéria, jeho majetek budiš konfiskován ve prospěch císařovy pokladny, Makro zabíjí jednou ranou dvě mouchy. Císaři vrazí zlato a žárlivé dcerušce vyhoví v její touze zničit Torquátu. Úžasné, jak miluje svou dceru, jak Valérie miluje Lucia a nenávidí Aviolovu dceru.

0: Císař se zachvěl. Kdyby tak jednou tihle dva začali hrát o mou hlavu.
1: Přednesl jsi mi těžké obvinění, můj Névie. Uvážím je, poradím se. Poradím se s Curionem.
2: Oh, s tím.
1: Co pak je milá Valérie?
2: Lucius Curio? Pochybuji, že ti poradí dobře, můj Cezare. Nevím, bojím se to říci, ale nevěřila bych mu být na tvém místě.
0: Císař se bavil. Aha, tak už ví o Livile. Nebo oni neví a mstí se Luciovi, že ji nechal.
1: Proč je Lucius nehoden mé důvěry? Pověz, milá, proč mu nemám věřit?
0: Valérie zvedla k císaři jiskřící oči. Zastřeným hlasem začala, jak jí její lidé donesli, že oba Curionové vedli spiknutí proti Tiberiovi a Caligulovi, jak poslali vraha na Capri a jak Gaius Caesar jen Macronovou péčí unikl smrti.
1: Jak víš, že šlo o mou hlavu?
2: Od Lucia přímo. Sám mi to řekl.
1: Pověděla jsi to hned otci?
2: Hned ne, můj Cezare. Pro bohy, odpusť mi to. Milovala jsem ho. Bála jsem se, že by ho otec dal popravit. Ale když si onemocnil, lekla jsem se, nevznikla-li tvá choroba z úkladu spiklenců a letěla jsem k otci.
3: Já zahájil pátrání sám. Tebe jsem nesměl v nemoci rozrušit. Dalo to hodně práce. Získal jsem lidi, podplatil otroky, vyslal špehy. Po třech týdnech jsem zjistil, jak měl Lucius smluveným způsobem oznámit zprávu spiklencům.
1: Jaký to byl smluvený způsob?
3: Za Aviolovou zahradou na Céliu stojí starý dub. Je to místo, kam měli všichni spiklenci blízko. Dub má v kmeni dutinu na první pohled neviditelnou, ale moji lidé ji našli. V ní bylo toto kovové pouzdro, do něhož se zprávy vkládaly. Tenhle ten váleček. Nejzávažnější je však zpráva, kterou mi donesli moji špehové minulý týden. Lucius Curio zneužívá tvé přízně, Cezare. Za tmy v obleku plebejce donáší tajné zprávy z Palatínu spiklenci Aviolovi. Čtyři moji lidé ho několikrát sledovali odtud až do Aviolova paláce.
1: A dále?
3: Uplatil jsem Aviolova dozorce otroků. Ten vyslechl hovor Avioli s Luciem. Šeptali si o tobě. Padlo i datum činu. O nonách hřínových. Tak hovořili před týdnem. Tehdy jsem ještě nesměl ohrozit tvé zdraví. Proto s tebou o tom hovořím až dnes.
0: Císař dlouho mlčel. Byl rozpolcen. Macronovo udání prohlédl. Lucius jednal s Aviolou na císařův příkaz, ale strach o život ho nutil nevěřit ani Luciovi. Énie zvedla své velké černé oči ke Caligulovi a prohlásila, že Gája ještě jako prince varovala před Curionem. Nelíbil se jí pro svou nesmírnou ctižádost. Takoví lidé nemývají páteř a jsou zákeřní. Všichni tři říkají totéž, pomyslel si Caligula. Je to dobré? Je to zlé? Jak se dopídit pravdy?
1: Nevie. Až se Lucius vrátí do Říma, dej ho zatknout a pošli ke mně.
3: A co s Aviolou?
1: Napřed Lucia, potom Aviolu a teď víno.
0: Z křišťálových číší s rudým jádrem vína šlehaly blesky, míhaly se, křížily se z blesky ženských očí, vytvářely jiskřící mřížový, za nímž čtyři lidé hráli o své sny. Po klívu Viktorie se hnal na Palatín Lucius. Sotva se skočil z koně, vyvstali před ním naráz čtyři germánští obři s meči v rukou a důstojník stráže, který prohlásil, že Lucia zatýká. Šel mezi čtyřmi hromotluky shrbený, vyděšený, úzkost v očích. Stanul před císařem. Pokyn ruky a stráže zmizely. Tvář Cezarova byla neproniknutelná. Byli spolu sami.
1: Odpusť mi, drahý můj žert. Vím, nevhodný žert, ale ty mi ten rozmar promineš. Pověz nejprve, jak jsi pořídil?
4: Úmluva s Avielou o výměnu letohrádku je skoro hotová. Přijede k tobě sám dojednat podrobnosti.
1: Včera jsem večeřil s Macronem a Valérií. Makro obvinil Aviolu, že chystá proti mně spiknutí. Makro radí postavit Aviolu před hrdelní soud.
4: Chce jeho miliony. Vždycky po nich bažil. Ale možná, že jeho zlato nabídne tobě a spokojí se se zničením Aviolovy rodiny, protože v tom je ještě něco jiného.
1: Co? Mluv.
4: Měl jsem před několika dny zlý výstup s Valérií. Nad to vím, že ona poslala vraha na Aviolovu dceru. Řekl jsem jí své mnění. Chápeš? Ona kvůli mně poštvala svého otce proti Aviolovi. No to je její pomsta. Aviola je nevinen.
1: Ty tvrdíš, že je Aviola nevinen. Že je to Macronova pomsta. A co mi radíš?
4: Udělej Aviolu svým finančním poradcem.
1: Jsi blázen.
4: Teď myslím na Řím. Stát potřebuje peníze. Aviolovi miliony? To by byla jen krátkodobá pomoc. Dáš bankéře soudu a jeho hlava padne. Konfiskací Aviolova majetku získáš hodně, má mnoho milionů. Ale což zařídit to tak, aby císařská a státní pokladna skrze něho dostávala stovky milionů stále? Trvale. Rozumíš mi, můj nejdražší?
1: Abys ho měl často vedle sebe, tady, v mém paláci. Abyste mohli kout pikle těsně za mými zády a ve vhodné chvíli mne poslat za Tiberiem.
4: Co to mluvíš, můj Gáje? Ty mi nevěříš, můj milovaný Cezare.
1: Mlč o lásce ke mně. Vím, co zdomlouval se svým otcem tenkrát, tady v zahradě při hostině. Nahlas jste mluvili o Servijově šálu, potichu o tom, že dáte zavraždit Tiberia i mne. I mne.
4: Pochop to, carisime. Můj otec chtěl po Tiberiově smrti republiku, ale já ne. Když si odjížděl za Tiberiem, potkal jsem tě před branou paláce, šel jsem tě varovat. Ty jsi ale nezastavil koně, jel zdál.
1: Zradil jsi mne.
4: Otce jsem zradil, ne tebe. A zabil jsem ho tím. Dodnes se matce nemohu podívat do očí, nechodím domů ani spát. Všecko z lásky k tobě, při všech bozích přísahám.
1: Nepřísahej, mám důkazy. Znáš tohle pouzdro?
4: Smilování, můj Cezare. Ano, znám to pouzdro, ale od Tiberiovy smrti jsem je neviděl. Nedal jsem ti svou legii, aby tě chránila. Nevedl jsem jí na římská fóra, když jsi byl ještě v Mizénu u mrtvoli Tiberiovi, aby tě moji vojáci provolali císařem. Já jsem tvůj věrný a oddaný, ne Makro.
1: Co tím chceš říci?
4: Valérie mi prozradila, jakou špinavou hru s tebou hraje Makro, a odpust mi, že ti udělám bolest, ale nemohu to zamlčet. S ním i císařovna Énie. Valérie mi řekla doslovně, ty nevíš, kdo vládne císařem. Makro tu vládne, ne tvůj Gaius. To byl otcův plán, že sám nasadil svou ženu do císařovy postele.
0: Caligula se svezl do křesla. Byl Luciovými slovy smrtelně uražen. Vzpomínky mu šlehaly myslí a všecky dávali Luciovi za pravdu. Kradmé pohledy, které si Makro s Énií vyměňovali nad jeho ložem v nemoci. Éniina zastíraná nechuť, když jí objímal. Pravdu má Lucius, pravdu. A náhle se Caligulovi v mysli objevila jistota. Ti dva ho chtěli otrávit.
1: Jsem ti vděčen, Lucie. Ty jsi opravdu přítel nejvěrnější.
0: Caligula stiskl Luciovi ruku. Oči měl propadlé, bezlesklé, jakoby z matného skla. Byla v nich podivná mlha a v ní těkaly drobné žhavé tečky. Podvod, který na něm Makros Énii spáchali, ho rozuřil.

Více ho však trýznila představa, jak ti dva, když sebou zmítal v horečce, se za některými dveřmi svíjeli v oběti. Jak se mu pak smáli. Nikdy nemohla být Caligulova ješitnost a pýcha zasažena krutěji. On je přece víc než orientální despotové. Císař je víc než farao, který byl bůh na zemi. On, vladař největší říše, kterou svět poznal, on je větší bůh. A oni se mu smáli. Oni si s ním troufali hrát záškodnickou hru. Císař Gaius se před Luciovýma očima proměňoval. Vpadlé oči zapadly nyní ještě hloub a rysy v tváři nápadně zhrubly. Jeho šedobledá kůže byla až průsvitná. Seděl zapadlý v křesle, ústa sevřená, tichý, zlověstně mlčící. I okolo něho bylo ticho jako na dně propasti. Lucius stál u něho nerozhodně, pln zděšení a hrůzy.

0: Znovu jsme dnes společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Srovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali mimo jiných Petr Svojitka, Petr Haničinec, Josef Vinklář, František Hanus, Radovan Lukavský, Jorga Kotrbová anebo Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trupte nám trumpety a muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky
1: také mezi 6. a 7. hodinou ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

U posledního červnového Textempore přeje pěkný poslech vám všem, jako vždy tuze rád František Novotný. Podle úvodu jistě tušíte, že dnes budou mít solo prázdniny. 2 měsíce, kdy vonavý čas nespěchá.

Tak než začnete hubovat ratolesty kvůli vysvědčení, zkuste najít ta svoje a vyměnit případné škarohlícké pohledy třeba za vůni lip na venkovské návsi. V knížce Blažení jsem si dovolil nabídnout proč. Nejvíc a nejraději trhám lipový květ na jedné návsi v jižních Čechách. Sice na mě prší malí černí broučci, kteří nikomu neubližují, ale já spíš musím dávat pozor, abych omámentou vůní netrhal za chvíli i včely. Právě díky nim bych našel tuhle náves i po slepu, protože už zdaleka je slyšet, jak si stromy zpívají. A když vezmeme i léčivou moc těch drobných kvítků, nedovedu si představit krásnější strom pro symbol národa. Snad jen kdyby ta drobná kvítka dokázala vyléčit i závist, netoleranci, pýchu, hloupost a další choroby, kterými občas všichni nastydneme. Tak až půjdete teď někdy kolem staré lípy, zkuste se dotknout její kůry, zkuste zavřít oči, zkuste se zasnít a poslouchejte, co vám bude zpívat. A najednou možná zjistíte, že vaše uchvátané a znavené srdce slyší zase tóny, které vám hladily dušičku, když se vám ještě vešla do dlaně. A když to jen trochu půjde, nechte naslouchat své děti a vnuky. Určitě se to vyplatí jim i vám.

Pánové Uhlíř a Svěrák vzdali hold prázdninám na venkově a já nikdy nezapomenu, jak voněly louky mého dětství kolem kostelních Střemelic a Turkovic. A za nejkrásnější kytičku ve váze pokládám tu, kterou nabídne louka. Třeba taková, o jaké zpívá pěkně Zdena Lorencová.

Na nebi modré věru nechybělo, tisíce zvonků pod rábymi jí mělo a řekl bych, že byla až na dno rybníků. Ty jsi modré oči měla, proto jsi si vzpomněla při našem toulání tu modrou okliku. Samozřejmě, že loukou se můžeme toulat, můžeme na ní obracet seno, ale můžeme na ní jen tak ležet a snít, dívat se na bílá oblaka a rámovat z nich obrazy naší fantazie, tak jako Pepa Nos.

každodenních zmatků, s myšlenkou na krásu, ukrytou někde hluboko v oblacích.

0: oblaků.
1: Vždycky jsem se těšil, jak se synem Petrem o prázdninách sedneme na kolo a pojedeme na takové naše známé tajné místo na maliny a ostružiny. A poté akupunktuře se vrátíme nejen s barevnými ústy, ale i plnou bandičkou, která přijde ke cti při západu slunce s cukrem nebo ještě se smetanou a nebo jen tak. Zkrátka, maliny patří k prázdninám, jak potvrdí Milan Chladil v písničce, kterou složil Norman Spen, a českým textem opatřil Ivo Fischer.

borůvky. Letos se prý vydařili tak hrnaně. Já si vám na hudební mapě dovolím nabídnout jako tip jeden velmi slavný vrch. Pan Armstrong kornet naladil, kolena měknou vzpomínkami. Ten vrcholek, ten tajný cíl, pro tebe modré z nebe dámy. Až přijde čas lehkých dívčích blues, až bude léto plné sladkých slůvek, ten vrch si bude zpívat blues a budeš celá od borůvek.

To byl legendární Louis Armstrong v legendární písničce a my bychom neměli zapomenout ani na jiná prázdninová povyražení. Když se řekne háček, rybář bude mít jasno, co na něm chce vidět, stejně jako luštitel hádanek ví, že jde o jistou záludnost a v prstech ho ukáže paní, která umí háčkovat. Všichni se však mohou octnout na háčku s pádnem v ruce a prožít z vodní hladiny stejné objevy jako Kryštof Kolumbus, udělat zkoušky odvahy, díky jimž se lidé vodního bratrstva zdraví přátelským ahoj. Pokud si ovšem jako Ivan Mládek nevyberete, co by zadáka, jen dubendu. My se o prázdninách uslyšíme v reprízách, tak dovolte, abych vám poděkoval za milou společnost, popřál věru milostivé léto, buďte blaženi, dávejte na sebe pozor a už teď se znovu naslyšenou těší váš František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale po každé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Ota Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Ladíte vlny Českého rozhlasu, kde ani dnes nebude chybět noční linka. A o čem si spolu budeme dnes povídat? O vzpomínkách na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Budeme se ohlížet zpět, zavzpomínáme na vaše školní léta. Vzpomenete si na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti? Co pěkného jste zažili? Kde, kdy a s kým to bylo? Možná máte prázdninových zážitků více? Podělte se s námi všemi. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900, nebo můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz, a jak dobře víte, tak na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Návrh vašeho tématu můžete také zavolat na záznamník, ten má číslo 221 553 770. Příjemný a pokud možno nerušený večer přeje Jana Chládková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás budu ptát na vzpomínky na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Prázdniny, zastaralé vakace nebo pokleslé vagace, ještě dříve férie, jsou období volna na základních, středních či vysokých školách. Hlavní školní prázdniny v roce 2026 začínají v sobotu 27. června a potrvají do pondělí 31. srpna. Kdo se dovolal dnes na linku 731 800 900 jako první? Tou první volající je paní Vlasta z Ústí nad Labem, kterou srdečně zvu a vítám. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže mě už je 80, jo. Jako děti jsme jezdili k babičce do Nevida a tam prostě bych řekla, jsme měli spoustu zážitků, jo.
0: Ano.
1: Chodili jsme na maliny, chodili jsme s tetou teda na dřevo a takovýhle věci. Ale já bohužel, já jsem neměla volat, protože
0: proč?
1: Já nemám nejhezčí zážitek, ale nejhorší.
0: Aha.
1: Mě pokousal tam u babičky teda sousedový pes.
0: Aha.
1: Rozrachnul mi obě nohy.
0: A dopadlo to pak dobře, aspoň paní Vlasto, vylečila jste se?
1: No, prostě my to zašili. Bylo to blbý, jakože tam ta věsnice byla u Rokyca, v Rokycelech mě poslali do nemocnice až do Plzně. No tam si mě teda chtěli nechat, no ale zase strejda zase od maminčiny strany tam pro mě přišel a vzali mě do.
0: Paní Vlasto, a díky této příhodě, tomu zážitku, jako bála jste se potom v dospělosti psů?
1: Teda, jak bych řekla, já jsem se pak bála i bzukotu mouchy.
0: A potom v dospělosti taky máte strach ze psa?
1: Prosím?
0: Jestli máte strach, nebo měla jste strach, jako i v dospělosti, potom třeba, když jste viděla nějakého psa puštěného bez vodítka?
1: Ne, tak to už určitě ne, protože my jsme měli jako německýho ovčáka. Jo?
0: Tak to je dobře.
1: A to jsem se nebála. No a jinak teda, jak bych to řekla, jako dospělí jsme měli spoustu psů, jo, velkýho, malýho, a taky jsme měli třeba velkýho knírače, jo, a to jsem se prostě nebála.
0: Tak to jsem moc ráda, že vás ta příhoda z dětství neodradila, protože Bůh ví, co kdo komu tomu psovi udělal. No a prostě...
1: No ne, ono to bylo od sousedů a tam ta jejich dcera toho psa mlátila klacky.
0: Je, tak to, no, tak to se potom člověk nemůže divit.
1: No a on teda, když tam se vrhnul na ní, tak se vrhnul na mě.
0: No, děkuju paní Vlasto za vaši příhodu z dětství, i když říkám, není to ta nejveselější, ale takový je život, jsou tam i jiné příhody, že jo? Nejenom veselé.
1: Ano,
0: tak moc krát děkuju.
1: Ano.
0: Děkuju a zdravím do Ústí nad Labem, do mého studentského města. Děkuju.
1: No, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Já přidám ještě zprávu krátkou, která přišla přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka od paní Petry Skladna a ta píše: Dobrý den, mám zážitek, když jsem v Kácově za chatičkou spadla holým zadkem do kopřiv. Na to tedy nikdy nezapomenu. To věřím, paní Petro. Ale moje babička říkala, když jsem chodila na kopřivy, tehdy jsme měli snad kachny, já nevím, teta husy a tak, tak říkala: Prosím tě, to vůbec nevadí, protože když tě ty kopřivy pošlehají, tak to získáš na kráse. Tak paní Petro, předpokládám, že jste krásná i v dospělosti. Teď už další písnička. Bude nás zpívat Viana Bartošová, Dotek lásky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční lince vzpomínáme na vaše nejkrásnější zážitky z prázdnin. Vyptávám se vás na zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. Co pěkného jste zažili? Vyptávat se budu i paní Ivety, která nám volá z Olomouce. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, krásnou noc a zážitky z prázdnin. Tak kdybych to pojala, já mám tři pejsky doma a když jsem byla jako mladá děvčica, jo, tak jsem jezdila na kole na Poděbrady se koupat.
0: Ano.
1: Krásné zážitky jsem měla. Už tím, že jsem se tam jela vykoupat, opalovat, jo, krásné zážitky s prázdnin. A jinak, když jsem byla v manželství, měli jsme dvě děti, holčičky, tak krásné zážitky s prázdnin. Tak já jsem pro ty holky chtěla to nejlepší.
0: Ano.
1: Oni měli atopický ekzém, ano, tak já jsem každý rok šetřila a to už jsem tam jednou říkala teď do noční linky, jo, aby je vyvězla k tomu moři.
0: Kam pak jste jezdili?

0: zase k tomu moři. Já to nechcu, já se tam nebudu pražit na slunci, vždycky nadával. Já říkám, ale holčičky to potřebují, mají atopický ekzém a tak dál. Takže Kanárské ostrovy, Malta, třikrát jsme byli na Maltě. A to bylo vedro, to vám povídám. Na té Maltě to bylo vedro jako teď.
1: Teď chci říct, víte? Vedro jako teď tady u nás, že jo, v tyhle dny.
0: Přesně tak. Tak na to teď vzpomínám. Tady ty vedra, to bylo na Maltě. Ježiš. A já už jsem tam nemohla vydržet. My jsme tam byli tak na 3-4 týdny a já vám něco povím. Já už jsem tam nemohla vydržet to vedro.
1: A pomohlo to dcerám, paní Iveto, vaše zájezdy
0: ano.
1: k moři. No a to
0: ano.
1: je důležité, to
0: já
1: je důležité.
0: Já jsem vám to jednou povídala, že já jsem jim vyléčila atopický ekzém. Ty holky dneska, to už jsou mladý ženský, jo, už mají leta. Já jsem jim vyléčila atopický ekzém.
1: Perfektně.
0: Kanárské ostrovy, Malta, třikrát na Maltě, Řecko, Itálie. Já jsem Malta, jo, jsem si říkala, Řecko. Já jsem každý rok šetřila. Já jsem stará už. Já jsem žila za socializmu. Já jsem každý rok šetřila, tak.
1: A paní Iveto, jestli holky, pak vám to vrátili holky, jestli pak s vámi taky potom někam jeli zase v té dospělosti, když už oni mohli vás někam vzít,
0: no,
1: vyvezli vás?
0: No to teda nejeli, to teda, říkám pravdu,
1: ano.
0: To teda nejeli, tedy, ale já v duši věřím, že oni to v srdci cítí, jedna je v Praze,
1: ano.
0: Já jsem tady Olomouc Radíkov,
1: ano.
0: My jsme od sebe daleko, jo. Ona má holčičku, já mám jednu jedinou vnučku. Já když slyším ty ženy, jak říkají v tom rádiu, že mají 10 vnoučat nebo 15 pravnoučat, já tomu nemohu uvěřit. Jo, já pláču v duši. Já mám jednu jedinou.
1: No to zaplať pán Bůh za tu jednu. No, nikdo já nemá žádnou.
0: Ano.
1: Je to tak, paní Iveto?
0: A tu holčičku vidím jednou za rok.
1: Paní Iveto, tak vám přeju, abyste ji viděla častěji. Moc vám děkuju za váš příspěvek do noční linky. A teď už přečtu další zprávu, kterou nám napsal Sváťa, a ten napsal: krásný pohodový večer vám, paní Jano, i všem linkařům. Tak a budu výjimečně stručný. Na dětství a prázdniny rád vzpomínám. Prožíval jsem je u babičky v Kácově, krásném městysu v Posázaví. Tak jdem na to, než to zapomenu. Koupání v Sázavě, skoky do jezu, hašení lesa po průjezdu parního vlaku, hraní volejbal, péče o drůbež, králíky, prasátko, brigády v lesní školce, sběr malin, lesních jahod, hub za přísného dozoru babičky. Na chytání ryb za dozoru strejdy. A víte co? Stačí. Podrobnosti třeba příště, napsal Sváťa. Teď už Pavel Bobek nám bude zpívat. Drž se zpátky, chlapče můj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomene si ještě paní Marie, která nám volá z Hradce Králové na prázdninový zážitek, který se jí nikdy nevymazal z paměti. Co pěkného zažila? Kde, kdy a s kým to bylo? Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Jsem ráda, že jsem se dovolala. A vzpomínám, že už kdysi jsem na toto téma s vámi mluvila.
0: Ano, tak to už musí být dávno. Ano.
1: Budeme vzpomínat na rok 1952,
0: ano.
1: Kdy jsem končila osmou třídu. Tehda jsme končili dvě třídy, osmá a devátá. A přeskakovalo to, že osmá třída od toho roku pak nějak dlouho končila, chodilo se osm let. A jako nejlepší žáky vybrali na Měšťance kluka a holku, a ta holka jsem byla teda já.
0: Ano.
1: A dostali jsme 3týdenní pobyt do tábora v Olivětíně.
0: Mm-hmm.
1: Tehda jsme prostě nebyli na vesnici peníze, bylo to chudo docela.
0: Mm-hmm.
1: A naši na to neměli, aby něco koupili.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem byla hrozně překvapená na 3 týdny dovolený. Jela jsem tam se starostmi, protože jsem nebyla zvyklá takovou dobu být
0: mimo domov. Mm-hmm.
1: Samozřejmě. Bylo to velice nádherný. A měla jsem sice už ve škole svou první lásku od 6. třídy a představte si, tam byl kluk, který hrál na kytaru. Zpíval. Pro celý tábor zpívali jsme. No a co budu prostě v těch 14 letech, jaký byly tehda lásky, to se nedá teďka srovnat s těma dle mladejma. Bylo to tak nádherný, že opravdu jsme se do sebe zamilovali. A když jsem se vrátila, tak pak jsme se několikrát teda setkali, jezdili jsme se koupat v Hradci Králové do lázní a tam jsme se setkali. Jelikož ta moje školní láska nějako to všechno přebyla.
0: Aha.
1: A představte si, že jsem se k ní vrátila, tu jsem si vzala. I když do dneška na toto místo vzpomínám, jak to bylo nádherný a s tou první láskou jsem žila 62 let potom, teď jsem vdova.
0: Hmm.
1: A vzpomínám na to všechno, jak to bylo tehda nádherný proti dneska těm mladým, nebyly telefony, nebylo nic nikde.
0: Ano, ano.
1: Prostě bylo to strašně krásný. A představte si, že jsem chodila k lékaři, který měl stejný jméno jako jeden kluk taky tam, ne ten to, o kterým mluvím.
0: Ano.
1: A já mu říkám, pane doktore, můžu se vás zeptat, jestli váš tatínek nebyl někdy jako dítě
0: na táboře
1: v Olivětíně, a on mě říká, představte si, že jo, že mě o tom vypravuje taky. No, bylo
0: náhoda.
1: To strašně krásný. Nebudu to víc rozvádět. Vzpomínám na to i po tolika letech, když už mě je 88 let.
0: Tak to muselo být nádherné.
1: A říkám si, že snad jsme my to měli, i když nebylo nikde nic, to prostě byly jenom rádi a nebyly televize, nebylo nic. I že jsme snad to dětství měli zajímavější, než mají dneska ty dnešní, který si dají do uší hraní a prostě no.
0: Víte, paní Maruško, když vás takhle poslouchám, ne, jako na to reaguju, máte pravdu, protože sice víme do sekundy, co se děje na druhém konci světa, ale nevíme, co se děje vedle u sousedů. Úplně jsme prostě změnili kompletně způsob života a nevím, jestli je to zrovna ten nejlepší způsob. Podle mě ne.
1: Ano, máte pravdu. Teď poslouchat zprávy. Dneska zemětřesení dneska to hlásí zase. Ty hrůzy, co se dějou teďka ty mladí. Já kdybych doma byla tenkrát řekla, že se mně něco na učitele nelíbí.
0: To bychom dostali, přesně
1: ano,
0: tak.
1: Tak jsem dostala pár cacek. Ale dneska jsou děti takový, no ono teda ta šikana asi mezi dětma je to zvláštní prostě. teď, aby se báli rodiče o ty děti, když každou chvíli slyšíte, vystěhovali školu nebo zavřeli to. Je to strašný. No a prostě už si to nedovedu ani v hlavě srovnat. Nechci dlouho...
0: Děkuju, paní Maruško, děkuju za vaše vzpomínky.
1: Ráda poslouchám a mám vás strašně moc ráda všechny tam.
0: Děkujeme, paní Marie. Zdravíme.
1: A přeju vám dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A šťastný příští den.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 29 minut po 23. hodině a stále si budeme pamatovat nebo vzpomínat na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. Vyptávám se vás, co pěkného jste zažili, kde a kdy a s kým to bylo. A dovolala se i paní, tuším, Ivana, protože jsem dobře nerozuměla, z Pardubic, a říkala mi, že se dovolala úplně poprvé. Je to tak, paní Ivano? Dobrý večer.
1: Ano, ano. Jsem Iva, to je jedno.
0: Iva, dobrý ne, večer, Ivana, paní Ivo.
1: To je dobrý večer. Mě to vyburcovalo, protože já nejkrásnější prázdniny prožila v 47. roce v Lovosicích.
0: A no ano, jo, já miluju.
1: Já musím zavolat.
0: To jste hodná.
1: Nejkrásnější prázdniny u babičky v cukrovaru, tam ve vile, tam byla taková krásná vila, park u toho byl. No to už tam vůbec není. My
0: bohužel, bohužel.
1: Podívat. Smutně mě bylo, to byla nádherné prázdniny. Strejda kropil ty zahrady, nebo ten park, a my jsme si tam hráli. Nádherné prázdniny, ale bylo to 47. rok, kdy byly ty vedra. To byly to, jak nám pomohli údajně Rusové z toho, no to je jedno. Zkrátka byly hrozný vedra, takže pořád musel kropit, aby jsme vůbec tam mohli dejchat. A chodilo se přes koleje,
0: ano,
1: přes takovej nadjezd,
0: ano,
1: taková lávka. A to jsem jednou utíkala pro mlíko, to se ještě s butelkou chodilo pro mlíko. Mě bylo 10 a pochytla mě bouška a na ty přes tu trať, vím, že mě babička utíkali naproti, kde se bály.
0: Bály, že jo, ano.
1: No, takové, no, krásný prázdniny, celý 2 měsíce, nemůžu na to zapomenout, a pak jsem tam ještě jezdila, ještě už jako zase slečna babičce, ale ta už bydlela potom tam.
0: Kde pak?
1: Za parkem, no, jako ke kostelu a,
0: jo, jo,
1: a do hlavní ulice a za Národní výbor, nebo jak se to jmenovalo, byl na rohu.
0: Vím, pořád je tam.
1: No a naproti vím, že byl pan doktor Lojhar se jmenoval.
0: A pořád to tak, paní Ivo, je, pořád to tak je.
1: Byli jsme tam před 5 lety se podívat, syn mě tam ves, abych si ty okna prohlídla, kde jsem tam byla. Ale smutno mě bylo, jak ten cukrovar je úplně
0: zničený. Ten lehnul takzvaně úplně. No a bohužel, úplně. Tam paní Ivo vzniknul jako restaurace, že jo, a ubytování a to. A teď je to všecko zavřené. Jako mně je to taky strašně moc líto, protože je pravda, že se zlepšili hodně k lepšímu Lovosice. To je pravda,
1: ano,
0: prostě.
1: Ano.
0: Ale na druhou stranu je tam skoro všechno uzavřeno, zavřené. A tak je mi taky někdy smutno, když se tam vracím.
1: Ale my jsme tam, paní Chládko, a byli ještě v tom cukrovaru, teda před těmi 5 lety na obědě.
0: No vidíte, tak teď je to všecko zavřené.
1: A tam bylo, že tam se mnou aspoň ještě šli, abych to trochu tam si ty vzpomínky. Nádherný prázdniny a ty Lovosice, já na ně pořád stejně myslím, protože to byly moje první prázdniny. Já jsem byla z Přelouče, nikdy jsme žádný prázdniny, to byla válka, v ten 47. rok byl první, že mě maminka tam teda dovezla vlakem, tenkrát celý den máhem jsme jeli,
0: to je,
1: se přesedalo. No, moc hezký prázdniny. Zdravím vás, nechci zrovna.
0: A já moc děkuju za krásnou vzpomínku.
1: A já vždycky, když mi vysíláte, tak si vždycky říkám, bylo sice. Moc krát děkuju a moc vás mám ráda.
0: Moc děkuju. Mějte já, paní Ivo. Dobrou noc.
1: Nashledanou.
0: Tak paní Iva mi samozřejmě udělala velkou radost, protože já jsem patriot úplně šílený. Přitom já vlastně jsem v Lovosicích bydlela, pravda, tak do 20. Potom jsem 5 let jezdila do Ústí na fakultu, ale samozřejmě jsem se vracela k rodičům na víkend. Takže dejme tomu do 25. Ale od těch 25 let jsem vlastně Pražák a stejně jsem srdcem v Lovosicích v Českém Středohoří. Prostě to tam miluju. Miluju to tam a jsem moc ráda, že se tam zlepšilo ovzduší, protože to tam bylo opravdu k nežití, ten sever. Moji rodiče se ale museli odstěhovat do hor, protože jsem byla pořád pořád nemocná. A doktor potom řekl, buď to teda to nějak přebije ta holka, anebo se musíte odstěhovat. Tak naše byly nešťastný, protože tam oba měli práci, že jo, a rodinu a tak dále. No tak já jsem to přebyla, statečně zůstali jsme, no a na Lovosice nedám dopustit. A já už jsem to tady několikrát říkala, že ať už jsem byla kdekoliv v cizině, tak jsem vždycky říkala, že žiju v nejkrásnějším městě na světě a vždycky to ty lidi chtěli vidět a pak tak jako na mě nevěřícně koukali, jako to myslíš vážně. A já jsem vždycky říkala, samozřejmě, že to myslím vážně, protože to je město mého dětství, mého mládí, to nejkrásnější období a na to přece nejraději vzpomínáte a proto to tam máte tak rádi. Alespoň tedy já, nevím jak vy. Tak teď už nechám zase prostor pro vás, ale to až po písničce, kterou nám bude zpívat Lucie Bílá, Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: společně dnes vzpomínáme na prázdninové zážitky, které se vám nikdy nevymazaly z paměti. Vyptávám se, co jste zažili, kde, kdy a s kým to bylo. Tak a vyptávat se v tuto chvíli budu na lince 731 800 900 i paní Ivety z Teplic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jano. Zdravím i všechny posluchače noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak mé nejhezčí vzpomínky jsou z prázdnin ze Slovenska z Bratislavy, kde žila moje babička, maminka mojí maminky. Žili v bytě se strejdou Karlem, to byly velké cihlové domy, 10 jich tam bylo.
0: Uh-huh.
1: A tyto domy se dostaly i dokonce do klipu skupiny Elán, že natočili této ulici záběry. No a babička s tedou měli velkou zahradu, zahrádkářské kolonii a velkou chatu novou tam pak postavili. No a tam jsme vždycky trávili, že jo, většinu času, aby jsme nebyli zavřeni v bytě. No a tak tam měli velikánskou třešeň vysokou, pak i ořech velký, pak nezapomenu na ty velké keře rybízu červeného i tmavého. Plno zeleniny tam pěstovali, květin.
0: Hmm.
1: A dokonce měli i mandloň, jo, že jsem teda viděla, jak vlastně vyrůstá i mandloň, jak roste.
0: Ano.
1: Tak krásně růžově kvete, hezky voní. Pak měli velké broskve na broskvy, no prostě nádhera. No a zase strejda, druhý syn babičky, strejda Joška, ten zase se staral o různé aktivity, aby jsme zažívali o prázdninách. Tak jsme jezdili se koupat třeba i na Zlaté písky, nebo zase od tety z práce, to byly chemické závody, tak ty měli vlastní koupaliště kryté, uh-huh. Taky tam jsme hodně chodili na tohle koupaliště. No a pořádali jsme různé výlety do přírody, i tam se to jmenovalo jako Koliba, kde byl kolibský vysílač Slovenské televize.
0: Ano, ano.
1: Takže tam kolem byly lesy různé, takže tam jsme chodili. Tam jsme jednou se dostali na takové místo, že najednou tam bylo takové velké hejno komárů, jo, že jsme museli holem utíkat pryč, aby jsme nebyli poštípaní, že prostě ten jeden rok se tam najednou takhle
0: vyrojili, ano.
1: No. No a pak jsme i chodili třeba po různých památkách, jako i na hradě jsme se byli podívat, nebo přes Dunaj, jak byl vystaven nový most Slovenského národního povstání a nahoře je otáčivá restaurace. Tak to byla taky zajímavost v té době pro mě. No potom mě uchvátili tamnější trhy, tam byla i velká tržnice, i venkovní trhy, i jako krytá tržnice a tam prostě ovoce, papriky se dovážely i z toho, z Maďarska tam přišli prodávat soukromníci, ale to máme takový velký kusy, že jsme je nikdy neviděli, tak velký papriky, my jsme se je pak vezli i domů, no a ve vlaku pak to vonilo paprikama a i oštěpky jsme vozili a velký kulatý chleba byl výborný z trhu. Takže to prostě bylo nezapomenutelné. I mám nafocené taky květiny, jako kytice, jak tam prodávali v těch tržnicích, i na tom tržišti vždycky. No, tam se prostě, tam člověk sehnal všechno možné, i jako živou drůbež, i jako už vykuchanou, oškubanou, i kvašáky výborné tam prodávali. Tak to jsou takové zážitky, co
0: a
1: prostě
0: vzpomínky, že jo? A z dětství si to člověk pamatuje, utkví mu to.
1: A i do zoologické zahradě jsem tak několikrát jsme se šli podívat, že tam mají taky pěknou velikou. No a když jsme třeba zrovna přes to léto, který člen měl narozeniny, tak jaké velké oslavy se pořádali, dobré jídlo se navařilo, napeklo se, že jo, všelaké to, ty zákusky, koláče, no prostě to byly nezapomenutelné hostiny a i jsem si jako mohla vyzkoušet práci ve vinohradě, kde se jako okopával vinohrad a plelo se, no takže to bylo taky zase nějaká to zajímavost, ale i právě tam prodávali Jihoslávci zmrzlinu, měli tam svoji výrobnu, ale to byla tak výborná a třeba i 10 i více druhů zmrzlin a velké kopce dávali.
0: A tehda, jo, že jo, to byla vzácnost, když byla
1: to
0: dobrá zmrzlina, ano.
1: Jak jste si jednou dávali, no to byly, a ta chuť, jo, třeba ano. I punčová, jo, že prostě byla taková růžová, rozinky v tom, jo, že nezapomenutelný tyhle zážitky opravdu, no, že na to člověk nezapomene nikdy a furt si to můžu pak připomínat.
0: A jestli pak jste, paní Iveto, se tam vrátila třeba teď v téhle době?
1: No No, tak naposledy jsem tam byla v roce 2008 a teď se tam chystám, že příští rok budu mít kulaté narozeniny, tak ještě tam mám bratrance a sestřenice a jednu tetu právě od toho strejdy Jošku, ženu, takže bych se tam chtěla podívat zase, no. Že,
0: tak přeju krásné zážitky, abyste zavzpomínala.
1: I třeba Petržalce na té druhé straně Dunaje, tam byl vždycky velký Luna Park přes léto, plno všelijakých atrakcí, houpačky, já tam nejradši jezdila na těch autíčkách, protože já moc tady ty houpačky jako kolotočené jako nesnáším, takže vždycky jsem se tam povozila na těchto autíčkách a i takové zajímavé balonky dřív měly jako ve tvaru zajíce, jo, že takový dlouhý uši
0: ano,
1: měl
0: ano, pamatuju
1: ten balónek,
0: si.
1: Tak to bylo taky no, nádherný.
0: Moc děkuji, paní Iveto, za vaše krásné vzpomínky.
1: Jako nějakého zpěváka nebo herce.
0: A zdravím do Teplic.
1: Juru Kukuru jsem tam potkala taky, no, takže ty zážitky jsou prostě nesmazatelné.
0: Děkuji moc za ně. Naslyšenou. Dáme zase šanci někomu jinému, ale to až po písničce Marie Rotrové Lakomá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Stále posloucháte Noční linku, já jsem ráda, že telefonujete na toto téma, kdy se vás ptám, jestli si vzpomenete na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. A vítám i paní Ludmilu. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer, Janičko. Jsem ráda, že vás těším a povím vám můj příběh.
0: Ano.
1: My jsme měli chatu za Brnem na Říčkách. Byla to chata mojí tety, to byla sestra mého tatínka.
0: Ano.
1: A druhá teta, to byla taky sestra a oni to měli, ta chata byla postavená za války v 42. roce. Byla ale krásná, do dneška stojí. A nádherně se tam bydlelo. Mm-hmm. A oni neměli, ta jedna teta neměla děti vůbec. A ta druhá, ta měla o 10 roků staršího syna. Takže bratranec o 10 roků starší než já.
0: Ano.
1: Takže teď už mi 84, mě bylo 74. A oni si nás brali každý rok na tu chatu. 15. července vždycky byla oni měli to celozávodní dovolený. Oni dělali všichni v Modetě.
0: Ano, ano, ano.
1: Modeta Jihlava a bylo to v Brně. A tak se si nás tam brali. A můžu vám říct, že to neskutečné vzpomínky mám na to, jak oni se nám věnovali. Ta teta jedna měla, umřela v 92 letech a ona byla, oni jí říkali Božka. Ona si vždycky, to byly ty lehátka, takový ty ještě to je, myslím, teďka ty
0: nafukovačky. Jo, takhle. Ano.
1: Ano. A tak první fotku, co jsem našla, tak jsem tam seděla v tom lehátkovým křesle, měla jsem kudrnatý vlásky na kohouta a měla jsem nožky, jsem šoulala po trávě a papala jsem nějaký sušenky.
0: Aha.
1: A ona vždycky si nás posadila kolem sebe a četla nám pohádky. A po obědě, a ona vždycky, chlapi vždycky, Božka, pojď číst už, děcka už čekají. A to byly dvě děti z jedné chaty, ze druhé strany, z té další strany. A tak nás tam bylo tak 6 dětí a ona nám četla. Večer, my jsme tam nebyla elektrika, takže my jsme měli takovou to bylo na petrolej,
0: ano.
1: Lampa, která měla punčošku. A to vždycky napumpovali a ta punčoška krásně to rozzářila. A tam jsme četli zase na pokračování, bylo nás 5, to nám zase strýček jeden četl. A byli jsme tam 14 dní a vždycky po týdnu, když už nám docházeli ty potraviny, tak jsme chodili pěšky přes les. A 2 kilometry v lese, 2 kilometry do dědiny, tam do jedné Ochoz u Brna. Tam jsme chodili nakoupit. Tam jsme vždycky měli oběd, koupili nám oběd a zase jsme šli zpátky. Potom tam byl jeden pán tam chodil a to bylo tak, počkejte, měla jsem se 52, tak v 60. roku.
0: Mm-hmm.
1: A tam chodil pán s kolem.
0: Ano.
1: Představte si v tom lese a měl tam, a prodával ovoce a to vždycky křičel. Tešně, tešinke. Máte. Já jsem se vždycky smála.
0: No to jo.
1: A oni, my máme dost, pane. A on vždycky, jo, máte dost. A co ti tam zvedu, také mají dost. Pamatuju do dneška. A když to vykládám svojí vnoučatům, jsem to vykládala. A když už to vykládám pravnoučatům. A když jsou ještě maličky. Tak se musím tomu strašně smát. Naučili mě plavat, protože 10 minut byl rybník. Naučili mě plavat a tak jako mě vedli k tomu zálesářství. Jsem v té chatě měla strašný dobrý vztah. Nerada jsem se s ním loučila.
0: Věřím.
1: Ale potom jsem ji nechala bratrovi, protože oni potom zemřeli a my jsme to dostali jako já půlku a on půlku a nedělala to dobře.
0: Rozumím.
1: takže jsem mu to v tu půlku nechala a on tam myslím ani nejezdí, nevím to.
0: Ale vzpomínky jsou krásné, přesně tak, paní Ludmilo. A to je fajn, protože jak zpívá skupina Holky, že vzpomínky nám zůstanou, to je prostě pravda. Ty nám nikdo nevezme.
1: Ano, ano, to je pravda.
0: Moc děkuji za vaše vyprávění.
1: Děkuji moc za odpovědi dneska.
0: A já děkuji moc. Dobrou noc, dobrá naslyšenou.
1: Dobrou noc, mějte se hezky. Zdravím všechny.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Michal. V 90. letech, kdy jsem byl malý chlapec, jsem v létě cestoval s rodiči po Evropě. To tehdy cestování ještě nebylo masovou záležitostí. Těch zážitků mám. Třeba v Paříži za námi jela v autě Helena Růžičková, když tam natáčeli komedii Trhala fialky dynamitem. A těch fotek. Mám v albu momentku, jak mi před pařížskou katedrálou Notre Dame bere vítr z hlavy čepici. Mám tam i fotku, jak nás na náměstí svatého Marka obklopují holuby. A nebo tu, jak sedím na lavičce v dánském Legolandu a líbám dámu, která je celá z kostek lega. A právě na výlet do Dánska vzpomínám nejčastěji. Třeba jak jsme se večer po příjezdu do města Vejle šli projít do lesa a před námi se nečekaně otevřelo širé moře. Donedávna jsem měl za to, že jsem byl u Severního moře, ale on to byl fjord moře Baltského. A také jsem se marně snažil na internetu vyhledat ten hotel, v němž jsme bydleli. Už není, koho se zeptat. Máma nežije a táta si to nepamatuje. Ani dánsky se na to postěžovat nemůžu. Dánská výslovnost je nesmírně těžká a nikdy jsem ji úplně nezvládl, napsal Michal. Samozřejmě děkuji Michale i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už Olympik nám bude hrát a zpívat Kufr.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kufr ve mě vyvolal prázdninový zážitek. Teď naposledy, když jsem letěla, tak jsem měla tak narvaný kufr. Já to neumím prostě, i když jedu na 3 dny, na týden, na 14 dní, tak mi vždycky nadávají všichni moji spolucestující. Říkají, prosím tě, zbal si nějaký malej kufr a ne ten velký. No tak snad příště. Tak to se teď dělám legraci. Já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 pana Bohumíra, který nám volá ze Šternberka, a i jeho se budu ptát na prázdninové zážitky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pane Bohumíre, ano, ano, ano, já taky vás zdravím srdečně.
1: Já mám takový zážitek, že třeba v 5. třídě jsem byl u tety ve Skrbení na prázdninách a oni měli hospodářství a měli spoustu práce. A oni mě jednou řekli, že když se zabijí prase, tak to bývaly takové velké hrnce, vám řeknu takové merez hrnce, kde vlezlo asi, kde se rozpustilo asi 30 nebo 40 litrů sádla. A jak to sádlo začalo tuhnout, tak do toho dávali klobásy.
0: Aha.
1: A že ty klobásy jsou velice dobrý. A představte si, oni jednou odjeli na pole s kravama, to měli krávy.
0: Ano.
1: A já jsem měl dlouho chvíli, tak jsem měl chuť na ty klobásy. Já. A teď jsem vzal žičku, ono to bylo v takové komoře a ono v létě bylo horko, tak ono to sádlo nebylo tak tuhý, jako, ale nic jako tomu nebylo.
0: Ano.
1: A já jsem vzal velkou, tak to byla taková velká lžíce a začal jsem do toho sádla rýpat. Já vám furt na ty klobásy nemohl narazit.
0: Ano, ano.
1: A já jsem vytáhl všechny hrnce, kredence a to sádlo
0: tam
1: se
0: dával
1: do toho.
0: Já. Rozumím.
1: A no to vám byla hrůza. Já jsem byl celé domaštěný od toho. Já.
0: Našel jste ty klobásy?
1: Až na dně, teď jsem uviděl tu klobásu, jako já, a ona byla tak zatočená, že to šlo, bych řekl, ke kraju toho hrnce, ale až důle, jako já. A teď jsem vám tu klobásu vytáhl a jsem se díval, tam byly 3 hrnce a toho sádla. A já napřed, než jsem tu klobásu snědl, teda než bych ji snědl, tak já jsem to sádlo musel dát naspátek, jako já.
0: Ano, ano.
1: A já jsem prostě to musel dělat tak, aby to oni nepoznali, jako já.
0: Podařilo se. Podařilo se.
1: No, já jsem si vám s tím tak dlouho hrál, že jsem ani neslyšel, že oni přijeli a teď tam slyšeli, jak si čustění, jako já, tak otevřeli ty dveře, no pro pána Jána. Teta říká, teda, no toto, ty dostaneš na zadek, jako já. Teda já jsem vám dostal od toho stresa, on měl tam takové, oni měli takového chlupatého psa, Běla se to jmenovala, Běla se jmenovala, ona mě aj poslouchala. Ale on to byl takový bičik malý, jako já, on vám mě spráská, ale
0: stric,
1: z lásky, jako
0: stric,
1: já.
0: Ano.
1: Ne, že by mě to, jako já. Ale pak to dlouho vykládali jako celé rodině a
0: jak jste si poradil, že jo? Jak jste si hezky poradil. Ale to je zážitek.
1: Já jsem si vzpomněl, že jako děcka o prázdninách většinou rodiče nikdo nás neviděl. A my jsme se jezdili koupat na Hrubou Moravu, na Litovelsku. A tam byla Mlýnské potok, to se oddělovalo, tak tam jsme jezdívávali pod sprav a chytávali jsme štiky. A na těch kolích, to byly, jsme měli obyčejný kola, tak jediný bazén byl v náměstí na Hané. Tak polňačkama jsme všude různě a jenom se dostat do náměstí. A tam byl bazén, dneska už to je tam zrušený, jako.
0: Mm-hmm.
1: Ale tam byl bazén a po pravé straně kopce, jako já, lesy, tak ta voda bývala vždycky studená, ledová. No my vám takové kus na kolich 10-15 kilometrů, a dojeli a kdo první vleze do té vody, to byla katastrofa, tak jsme se tam navzájem naházeli
0: a bylo to.
1: Veselí jsme jeli naspátek.
0: No moc děkuji i vám, pane Bohumíre, za hezké vyprávění a přeji krásnou dobrou noc do Šternberka.
1: A taky.
0: Děkuju, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Před chvílí, konkrétně před 6 minutami, byla půlnoc a my jsme se přesunuli do pátku 26. června a mě bude stále zajímat na to, nebo vzpomínky vaše na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Ohlížíme se zpět, vzpomínáme na vaše školní léta, já se vás vyptávám na zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti, co pěkného jste zažili, kde, kdy a s kým to bylo. A tak dále, a tak dále. No a vy vyprávíte a vyprávíte krásně. Tak doufám, že to tak bude pokračovat i v té druhé hodině. Paní Martina z Brna mi například napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka toto. Dobrý večer, dnešní noční linka nebo téma noční linky mě připomnělo, že můj nezapomenutelný prázdninový zážitek trvá už 35 let. Bylo to na táboře, kam jsem přijela na návštěvu. Připojila jsem se k jednomu oddílu, šla s nimi na puťák, dokázala nemožné a vracela jsem se po týdnu jako vyměněná. Vzhledem k tomu, že v té době chodili kluci ještě na vojnu, naše zamilovanost musela projít i touto zkouškou. A zkoušku jsme zvládli na výbornou. Z oné zamilovanosti se po 2 letech stalo manželství, které trvá stále. Všechny moc zdravím a všem dětem přeji krásné prázdniny plné úplně obyčejných radostí a zážitků. Mějte se krásně, napsala Martina z Brna. Já se budu těšit samozřejmě po písničce, kterou vám bude zpívat Karel Gott, Kam se schoulíš, na váš další telefonát na čísle 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I pana Josefa z Kopřivnice se budu vyptávat na prázdninový zážitek, na který nikdy nezapomene. Krásný dobrý večer.
1: Můj zážitek je ten, že mám kamaráda Oldu Němca z Kopřivnice. Je to včelař,
0: ano.
1: Slyšíme se?
0: Ano, ano.
1: Je to včelař, pan Oli Němec.
0: Ano.
1: Mám ho velice rád a zážitek mám takový, že mě zachránil život.
0: A jak se to stalo, pane Josefe? Jak vám zachránil pan Olin život?
1: Když zachránil život takový, že předtím jsem měl špatné manželství, no a on mě z toho dostal. A teď žiju velice dobrý život, no a pan Olin Němec je z Kopřivnice, je to včelař a je velice dobrý člověk.
0: A na nějaký ten zážitek z dětství si vzpomenete, pane Josefe?
1: Jo, zážitek z dětství, já jsem měl celkem dobrý zážitek z dětství, nemůžu to, prostě mám dobrý zážitek z dětství, no, ale co bych chtěl poděkovat Oldo.
0: Já se moc omlouvám, pane Josefe, ale protože bychom se oddálili od tématu, už jsme poděkovali panu Olinovi a já jsem se vás ptala, jestli si vzpomenete na nějaký zážitek z dětství. Omlouvám se, ale musíme dát šanci zase někomu dalšímu, kdo se dovolá k tématu. Teď už Marika Gombitová, Koloseum.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stále mě zajímají vzpomínky na nejkrásnější zážitky z prázdnin a vzpomínat v tuto chvíli budeme s paní Květou z Barteskova. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, mě 93 roku.
0: Ano.
1: A na své prázdniny u babiček, já jsem totiž obě babičky měla v Křenovicích, protože moji rodiče byli rodáci z Křenovic, na týden zapomenu do smrti.
0: Ano.
1: Jezdila jsem tam od 4 let a jezdili jsme 3. Moje o rok mladší sestra, o rok mladší sestřenka a já. Bylo to nádherný. Bydleli jsme u babičky maminčiny maminky a ráno, když jsme vstali, tak jsme běželi kousek dál, bydlela druhá babička, zjistit, co bude vařit k obědu.
0: Která babička toho, bude co, že jo, co vařit, že jo?
1: Ano, babička, maminčina maminka vařila taková prostší jídla, kdežto u babičky druhé, tatínkové maminky, tam bylo plno drůbe, že tam bývaly kačeny a králičci a kuřata. Takže vždycky jsme si to vybrali a řekli jsme, babi, nech nám to na večeři, my budeme k babičce a my si s tím dolky sníme večer. U babičky té maminčiny maminky byl báječný zvyk, tam se vždycky v 5 hodin vzali stoličky a babička říkala, jdeme na ulic.
0: Aha.
1: Všichni. A tam se sešlo nejmít takových 20 tetiček, babiček.
0: A.

0: No.
1: Babička seděla v čele, dědeček seděl na židli a kouřil fajfku a babička byla úžasná vypravěčka. Babička vyprávěla, my jsme ani nedutali.
0: A poslouchali.
1: Bylo to báječný. My jsme na té ulici i večeřeli. Babička nám byla ochotná vařit každé speciální jídlo. Jedna chtěla od oběda v dolky, druhá chtěla krupičku, třetí chtěla vajíčka. Babička, vždycky moje maminka a teta říkali, proč je tak, babi, rozvazuješ? Ona říkala, děti mají jíst to, na co mají chuť. Byla úžasná.
0: To teda.
1: No a ještě jeden zážitek. My jsme byli takový činorodý holčičky a já jsem napsala divadelní hru, pohádku. My jsme to zecvičili, jsme se namaskovali a prodávali jsme za oknem
0: lístky
1: za korunu.
0: Ano.
1: A celá ulice
0: šla na divadlo.
1: To
0: je ale krásné, bylo paní Květo.
1: Velice jednoduchý příběh o Janečkovi, který se potkal s Bílama a my jsme byli tři, takže sestra hrála Janečka a my jsme byli dvě Bílí, ale byli jsme taky dědeček a babička. A začínalo to s dědečkem a s babičkou a my jsme dědečka a dědečkovi udělali fousti a krásně, teda to jsem dělala já, a jsme ho namaskovali a hráli. Potom jsme odešli a Janeček chodil a chodil a my jsme se převlékali za ty Bílí, jenomže ty fousy nešli smazat. Tak ona vždycky víl a válko, přijíždí. A já jsem vysočila hlavu, říkala jsem, nedojí umít fousa. Takže s tím bylo i trochu legrace.
0: Tak.
1: A bývaly to úžasné zážitky. Na to do smrti nezapomeň.
0: To vám věřím, paní Květo. A já vám moc děkuju za vaše vyprávění. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Paní Květa ve mně vyvolala vzpomínku, kdy moje maminka jezdila jako vychovatelka s dětmi do školy v přírodě. Já jsem ji vždycky obdivovala, ona milovala malé děti od první do páté třídy, jak to s nima uměla. No a když jsem byla v páté třídě, tak maminka mě vzala s sebou, i když to byly jiné třídy, tak abych jela s nimi. No a já už opravdu od těch dětských let jsem měla ty komediantské sklony. A tak jsem tam nacvičila, přesně mi to paní Květa připomněla, pohádku, kdy jsem tam hrála na piano, režírovala jsem to, hrála jsem v tom. No prostě tři v jednom. Ale celou třídu jsem do toho zapojila. Všichni hráli a celá tehdá vesnice, byly to tuším Nové Hamry u Karlových Varů, se přišla podívat. Bylo to v místní hospodě a já na to tak ráda vzpomínám. To jsou jako opravdu ty nezapomenutelné zážitky, kdy si to užijete. Nejde o žádné drama, nejde o nic vážného a přitom se všichni baví, je legrace a tak by to asi mělo být. No. Trošku to mizí, ale nebudeme plakat. Já si myslím, že se zase k tomu vrátíme, protože ono nám nic jiného v podstatě nezbyde. Jinak nás ta umělá inteligence sežere. Pan František ze Židlochovic napsal. Dobrý večer, paní Janičko. O prázdninách jsme pomáhali rodičům hlavně na žních. Každou přestávku jsme využili dostat se k rybníku, kde se koupala děcka, co nepomáhala rodičům o žních. Taky jsme tam chytali ryby. Chodilo se ve 4 hodiny ráno do lesa na houby. Žně se zvládaly bez cizí pomoci, ale byla to fuška pro nás děcka. Dvakrát jsem byl na prázdninách, co jsem se včera zmínil v noční lince. To naše děcka tolik povinností o prázdninách neměli. Píše František ze Židlochovic. Děkuju i za váš příspěvek, Františku. A teď už Michal Tučný, Cesty toulaví. Jak se to hodí k dnešnímu tématu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kam vedly v dětství cesty toulavý pana Pavla, který nám volá z Byšiček od Bělehradu, to se dozvíme právě teď a budeme vzpomínat. Dobrý večer, pane Pavle.
1: No určitě, to budeme vzpomínat krásně, protože já nevím, já jsem byl malinký chlapeček ještě a se svým dědečkem jsem chodil na houby od svých 5 let, jo, takže jako...
0: A jste dobrý houbař, naučil vás dědeček rozeznávat houby?
1: Já jsem prašivkář.
0: Aha, takže umíte.
1: Já jsem mluvil s Palouky Nelnejovou, tak jsem mi říkal, jako, jak to je s těma pršivkama, ale to se obtejte jí, protože to jako, to se nenechá vysílat. A i když jo, to je. Ne, já jsem říkal, ona říkala, já jenom sbírám, co má dole. Ty?
0: Mech, jako takový ten mech, že jo, ano.
1: No a ona říkala, a co má dole ty takový ty?
0: Čárky.
1: Proužky.
0: Ano.
1: Čárky. Tak to ne, já jsem říkal, podívej se, Paulo, postav se přes zrcadlo, až se vykoupeš, podívej se nahoru, dolů, máš čárku, seš prašivka.
0: Tak koukala.
1: Ona teda, to bylo jediný, kdy mě týkala, jo, protože já jí týkám, ona mě vyká, a to je jedno, ale já jsem milovník přírody, protože teďka tady nade mnou lítají ty...
0: Světlušky?
1: Takový ty největší ptáci evropský.
0: Nevím, co máte na mysli, pane Pavle, neumím číst myšlenky.
1: A víte, jak vypadá jeřáb?
0: Cože? Vy tam máte jeřáby?
1: No my tady máme jeřáby. Teďka šel kůk a šli tam dva rodiče a před nima dvě malinký jeřábci ještě takový menší, no.
0: Mm-hmm. No a když teda zaspomínáme ještě, Pavle, na to dětství, ať se vrátíme k tématu, aby posluchači nenadávali.
1: Já úplně miluju dětství, protože když jsem byl na tom na Vlkánově, tak jednou přijeli sestřenice z Hořic, ráno ve 4 hodiny jsme vstali a už jsme mzeli na houby, jo. A já, když jsem se narodil, tak dědečkovi bylo 80 let a prostě to byla, i když maminka říkala, no, on s ním chodí na houby,
0: co když se ztratí, že jo?
1: aby to s dětkem nešlehlo, že jo, nebo to, ale tak on se dožil do 90, to je jako dobrý, ale...
0: Takže máte dobrý kořeny, ano.
1: No ale zase to bylo takový, on je naučil, kde jakou bylinu, co kde bylo, prostě jo, co rostlo, takže já všechno vím. A když jsme přišli a byl tam nějaký takový přerostlej hřib, to říkal, ne, Pavlíku, to tady necháme. Ten tady necháme na semeno. Ne, jako když
0: sebra
1: vidím
0: to.
1: Ty návaný stromy, nebo já nevím, ty tenisový stoly narovaný těma hřibama, prostě ty lidi dělají, ať si to uvědomějí, prostě vemu si domů. Já vždycky vemu košiček, čubu a jdeme, když mám košiček plný, tak jdeme domů prostě. A je to, a jinak jako prostě to, protože já jsem milovník přírody, úplně šílený, jo, to jako. Takže jako...
0: Prostě vzpomínáte na dědu, jak vás naučil houbařit a že se vyznáte v přírodě i všechny ty rostliny. Tak moc děkuji za vaše vzpomínky, pane Pavle, a taky zdravíme do Byšiček. Tak to byl pan Pavel z Byšiček, teď už Richard Milil a rozeznávám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakup.

0: Vzpomínat na nejkrásnější zážitky z prázdnin budeme i s paní Olgou, která nám volá od Přerova. Krásný dobrý večer, paní Olgo.
1: Ano, dobrý večer, zdravím vás, paní Aničko. Tak já mám 80 let, je mi,
0: ano.
1: Takže vzpomínky mám jako... Jezdila jsem na prázdniny k babičkám. Jednu jsem měla ve městě, jednu na vesnici, takže to jsem vlastně měla takové rozdělné prázdniny. Ta na vesnici, že jak to bylo, měla kravičku, prasátko, kozy, kousíček pole, jsme chodili na mandelinky. Vzpomínám si aj, že jsem jako obily se sklízelo, tak se ty snopy stavěly. Pak když to doli přijela mlátička, se to vymlátilo. Tak na vesnici to bylo takový, jak všude jinde, že?
0: Ano.
1: A ta druhá ve městě, tak tam jsem měla sestřenici, tak tam to zase bylo úplně jinak. Ale já mám nejlepší vzpomínky na prázdniny z roku 1971, to mi bylo 25, já to hned vysvětlím,
0: ano.
1: Proč prázdniny, proč jsem byla učitelka a prázdniny jsem teda měla. Měla jsem volno, tak jako děti.
0: Ano.
1: A na začátku prázdnin jsem se seznámila právě se svým manželem.
0: Mm-hmm.
1: A za rok, teda budoucím, ano, za rok jsme už byli manželé, no a prožili jsme spolu necelých 50 let, protože potom mi umřel. Takže to je taková moje troška domlina k prázdninám.
0: Paní Olgo, a kde jste se seznámili s manželem na začátku prázdnin?
1: Jak jsme se seznámili, tak bylo to ke konci školního roku. On jezdil do práce stejným vlakem jako já,
0: ano.
1: Ale já nás tam jezdilo moc, tak já jsem si ho jako vůbec jako nevšimla. No protože věděl, že už budou prázdniny, no tak mě musel potom ten poslední teda oslovit, no a tak už to začalo.
0: Tak takhle to vzniklo a tolik let jste spolu byli.
1: Ano.
0: Moc děkuju.
1: Tak já taky děkuji. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka pan Bohumír. O prázdninách bylo pro nás koupání živlem. Na řece Moravě jsme se vydováděli, ať už to bylo u splavu či na Hrubé Moravě mezi Lhotou a Stření, nebo se pozbírali kola a polňačkami do náměšti na Hané. Tam bylo koupaliště. Jinak jsme prorajzovali po okolí, co se dalo. Vzpomínám na tábor ve Zlatých horách. Tam jsme poprvé uviděli světlušky v lese cestou večerní skina. A těch bylo požehnaně. Nebo jsme šli ve skupině na maliny a narušili jsme nečekaně rojvoz. Hrůza byly všude a těch žihadel, co jsme pochytali. Hromady písku nestačily, jak jsme se váleli, napsal Bohumír. Pane Bohumíre, tak to já se taky vzpomínám na ten roj lesních vos a musím teda říct, nevím, jestli to byly včely nebo vosy, to už se nepamatuju, ale pěkně nás honili po lese a pěkně nás poštípali. Takže rozumím. Teď už ale dítě Štěstěny, Petr Spálený a Zdeněk Rytíř nám budou zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční lince jsme se ohlíželi, vzpomínali jsme na školní léta, ptala jsem se na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti, a vyptávat se budu i paní Vlastiny, která nám volá z Krnova.
1: Vůbec ne, ani
0: to. Paní Vlastino, krásný dobrý večer, teď jsme ve vysílání.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Janičko.
0: Paní Vlastino, tak vzpomenete si.
1: Moc vás pozdravuju všechny.
0: Ano, ano.
1: A všechny posluchače. A já bych si řekla svůj případ.
0: Ano.
1: Já jsem na Váchách ve Velkých Karlovicích tetičku.
0: Ano.
1: Strašně hodnou. Rejstriček, oba dva byli strašně hodní. A tatínek mě nasadil na vlak, měl jsem 9 roků a cestovala jsem do Karlovic. Do Velké Karlovic. No ale docestovala jsem. Povedlo se mi to a začala jsem jezdit vždycky oprázněná na týden. Tetička mě měla jak svoju, říká si moje děcka, ty mi nic nepomůžou, a já jsem jí pomáhala vařit, okopávat zahrádku, brambory okopávat, krávu dojít, jo. To byly takové fakt krásné prázdniny pro mě.
0: Rozumím.
1: No, já měla jsem tam kamaráda, Zatíčko, Ladička, kterýho jsem poznala, měl 10 a já 9 let. Celý život, jestli jsem tam volali, psali, když jsem přijela do Karlovic, tak v momentě byl u tetičky, že tady je Vlastička. No je. No já říkám, no ty jsi hodný, že jsi přišel za mnou. Jo, a my jsme byli celý život jen kamarádi.
0: Ano.
1: Žádné zamilování nebylo. Jako
0: velké přátelství mezi vámi.
1: Přátelství, takové krásné přátelství. A ta tetička s tím stričkem, ke mně se chovali tak strašně hezky. Taky měli svojich 9 děcek. A já jsem měla bratranka, teda bratranka bratra, který měl tatínek za spolu, na kterého měl.
0: Ano, ano.
1: No a on byl muzikant, a on byl starší ode mě, že? A my jsme s bratrankama chodili na zábavu, nebo jsme tam u tetičky hráli a zpívali pod oknem. Ale když jsme šli na zábavu, tak on tam hrával. No a jednou už jsem měla, já nevím, 21 roku, ještě jsem byla svobodná. A on, jestli by se šla projít. A já říkám, ale co by ne, tam je horko, tak jo. A to bylo tam nádražím v lesíku, úplně na vrchu. To bylo na různém místě, ale nevadí. Tak jsem šla. A teď on mě chytil a chtěl mě dát pusu.
0: Ano.
1: A já říkám, a to bude jaká pusa? Sesterská? A on teď vyvolil oči. Říká, co to říkáte? Já říkám, no jaká to bude pusa? Kamarádská anebo sesterská? Jak sesterská? Ty blázinku, já jsem tvoje sestra.
0: Je.
1: Ty se nevlastní, ale jsou.
0: Ale jsem. To se podivoval.
1: A on říká, Vlastičko, po zábavě jdeš k nám, protože byl tak šťastný.
0: Že jste se potkali, že jo, že jste se poznali, rozumím. No moc děkuju, no, paní Vlastino, i za vaše vyprávění. Děkuju, přeju krásný dobrý večer. Já přidám zprávu, kterou ještě napsal pan Mojmír ze Svitav. Dneska jsem celý den jezdil s kamarády evangelíky po jejich kostelích na Krásné Vysočině a přitom jsme probírali také dětské tábory. Jako starý komediant jsem na nich hrál s dětmi na Velkou Moravu. Byli jsme s kolegou já Metoděj a on Cyril, jindy jsem byl prorok Mojžíš a prchali jsme z Egypta. Nebo si děti přivezli oblíbené plyšáky, nastala potopa světa, tak jsme měli Noémovu archu a tentokrát jsme zachránili i dinosaury. Škoda, už na to nemám sílu. Hezký večer, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Na závěr jsem si nechala zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka paní Iveta, a ta píše. Vzpomněla jsem na pobyt s dětmi s dětským domovem. Vezmu to ve zkratce. Noční hra, děti se všechny vrátily bez úhony, jen vychovatelky skončily špinavé, vyválené v jediné louži v okrese, protože mysleli, že na ně útočí divoká prasata. A ještě jeden zážitek. Sbírali jsme s kolegou svíčky označující cestu noční hry. Slepý chlapec žadonil, abychom jej vzali sebou. I stalo se. Kráčíme spokojeně po cestě k domovu, když Tom se před námi uklonil živý plot. My oba vyjekli a ten chlapec se bezelsně jen zeptal, co se děje. A za plotem se chechtali domorodci. Prý co strašit děti, to není zábava, ale vedoucí. Hezké prázdniny a dobrou noc, napsala Iveta. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to 21. července, a mě bude zajímat, zda věříte v osud. Dnes už noční linka s mým brněnským kolegou Borkem Kapitánčikem, ten má téma kyla dolů, nejen do plavek. Pokud se vám před letními prázdninami ježí vlasy při pohledu na plavky a plánujete schodit nějaké to kilo, tak jakou cestu k tomu zvolíte? Tak to si budete povídat dnes s Borkem. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Na 35. schůzce Toulek českou minulostí narazíme na člověka, jehož jméno znají jenom zasvěcenci, historici ku příkladu, neboť upadlo do zapomenutí, jak se stává mnohým, protože jen nečetným se dostává té cti, že na ně jejich národ, než kvůli ještě početnější lidské společenství, nezapomíná. V skutku málo kdo si povšimne jednoho jména, vtesaného na čestném místě průčelí Pražského národního muzea. To zlaté písmo naznačuje, že dřívější generace si jeho památky vážily víc než dnešní, ale přesto tu památku uchovat nedokázali. Neboť komu dnes alespoň něco přibližného napoví jméno?
2: Řehoř Hrubý z Jelení.
1: Jak dopadnou v přísném soudu dějin další zde uvedená jména, to se možná ukáže mnohem dřív než za dalších 500 let. Patří autorům a průvodcům tímto seriálem, který pro druhý program Českého rozhlasu připravujeme v Českém rozhlase Brno.
0: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, jakož i režisér
5: Jaromír Ostrý.
1: Ti všichni jsou se inspirováni Petrem Horou Hořejšem. Vás zvou ku poslechu tohoto dílu, nazvaného
2: Žádný nemůže uražen býti více od jiného, než sám od sebe. Řehoř Hrubý z Jelení, urozenému a statečnému panu Mikuláši z Černčic pozdravení. Znaje vaši, pane Mikuláši milý, dobrotivost, kterou každému a zvláště dobrému okazujete, a že opravou moudrost a dobrotu první a největší péči máte, tuto řeč svatého Jana Zlatoustého, pracně nyní ode mne z latinského jazyka v český vyloženou, raději jsem vám, nežli komu jinému oddal a poslal. Ona, jak titul její napřed položený ukazuje, oznamuje a tohoto dovozuje, že žádný nemůže uražen být více od jiného, než sám od sebe. A že nic člověku nemůže uškoditi, neuškodí-li sobě sám. Divná věc a rozumu každého dosti odporná, neb když jest to tak, proč jsou zámkové na vysokých horách nebo vrších pevně zdělaní? Proč tvrze a města valy zdmi a věžemi ohrazená? Proč děla mnohá a rozličná, prakové velcí s vysokými švanky? Proč odění a zbraň všelikterá, když žádný člověka nemůže více uraziti, ani mu jak může více uškoditi, než toliko on sobě sám? A ty všecky věci nahoře jmenované ne proto jsou, abychom sami před sebou bezpeční byli, ale abychom těch, kdo nám uškoditi a nás uraziti chtějí lstí a mocí, snázej se uvarovati mohli. Nadarmo tedy to všecko jest, co lidé k obraně své, aby uraženi býti nemohli, vymyslili a nalezli.
4: Tak tahle ta slova...
0: Mimochodem, přes archaičnost jazyka slova nadmíru moderní.
4: Napsal v dopise jakémusi panu z Černčic pisatel jménem Řehoř Hrubý z Jelení léta páně roku 1497.
1: Kdo ví, jestli ten dotyčný urozený a statečný pan Mikuláš, o jehož rodě víme leda to, že měl v erbu Leknínový list a svého času mu patřilo i město Kunštát? Kdo ví, jestli ta slova vůbec pochopil?
0: My toho vůbec málo víme o panu Řehořovi.
1: No tak známe aspoň jméno, o kolika jeho současnících nevíme ani tak málo.
0: To je pravda. Víme o něm proto, že psal.
4: Tedy on více překládal, než psal.
0: Což neznamená v době, ve které žil, právě málo.
1: Aspoň se můžeme domnívat, odkud asi pocházel.
4: No, schválně.
1: Z Jeleního. Odkud odinut?
4: Výtečný postřeh. Shledávám však na něm drobnou vadu na kráse.
1: Hm, Jakou?
4: My totiž nevíme, kde to jelení hledat.
0: V českých zemích můžeme sice vypátrat několik míst s tímto jménem.
4: Ale ani u jednoho nemáme důvod, proč bychom je mohli spojovat právě s Řehořem Hrubým.
0: Svým původem to byl drobný venkovský šlechtic a patřil mu patrně nevelký statek kdesi na Lounsku.
1: Jelení?
0: Na Lounsku však žádné jelení nikdy nebylo a není. Jeho majetek se musel jmenovat jinak.
4: Neznáme ani rok, kdy se pan Řehoř narodil.
1: Dokonalá tma?
4: Přijít mi. Snad mohl přijít na svět někdy kolem roku 1460.
1: A kde nabyl vzdělání? Nějaké přece musel mít, když dovedl psát.
0: Samá voda.
4: Za to bezpečně víme.
1: Aspoň něco.
4: Že Hrubý byl přesvědčeným stoupencem víry pod obojí.
1: Co Čech, to stoupenec. Že nás to tak vždycky bralo.
4: K pod obojím tehdy ostatně patřila většina obyvatel království.
0: Jeho manželka však ne. Byla vyznání římského, tedy pod jednou.
4: To je zhruba všechno, co se o ní dá zjistit.
1: Chabý materiál. Žádný inspektor by s takovým raportem u kriminálního rady neuspěl.
0: No, něco by se přece jenom našlo. Jejich manželství bylo zřejmě velice tolerantní. Řehoř svou ženu nikdy nepřemlouval, aby se dala k těm jeho...
1: Nýbrž?
2: Aby se stala sama pod obojí od sebe, majíc rozum a milujíc svou duši.
1: Tak aspoň nějaké zprávy o blízkých příbuzných by nebyly, o sourozencích například, nebo o dětech?
4: S jedním dítětem můžeme posloužit.
0: Byl jím Zikmund.
4: Jediný syn.
0: Pozdější klasický jazykovědec a proslavený bazilejský vydavatel antických autorů.
4: Tatík ho poslal za vzděláním do Prahy, kde ho svěřil péči správce jedné novoměstské školy.
0: Tím nebyl nikdo jiný než zprvu bakalář a později mistr Václav Písecký, jeden z významných profesorů na Pražské univerzitě.
1: Pro pořádnou mozaiku je těch kamínků ze života našeho hrdiny však nějak pořád málo. A to ještě kdo ví, jestli pan Řehoř nějakým hrdinou vůbec byl.
4: V té době, když dal svého potomka na studia, prodal nebo pronajal svůj venkovský statek a odstěhoval se natrvalo do Prahy.
1: Třeba chtěl mít nad tím svým studentem kontrolu. Víme dobře, jak bujný a nevázaný může být život studentský.
4: Ale odkud pak to víme?
1: Ve zkušenosti, tedy jiných.
4: Všichni máme podobné zkušenosti.
1: Jiných.
0: Hotovost, kterou za prodej stržil, nebo to možná byl příjem z pronájmu, zřejmě stačila k živobytí rodiny, protože Hrubý nepřijal žádné zaměstnání, ani je nehledal, ale víme, že si naopak sám cenil nabité nezávislosti.
4: Veřejně činný však nebyl.
1: Proč?
4: Neměl na politiku čas.
1: No tak už to lze nalézt zrnko skutečné moudrosti.
4: Každou volnou chvilku věnoval literatuře.
1: Četl hodně?
4: Nejenom četl, on se vám dal i do psaní.
1: Inu nelehký úděl zvolil sobě.
0: Ku podivu si tím sepisováním dosti vydělal.
1: Kolik?
0: Tolik, aby mohl svému synovi dopřát studia v Itálii.
4: Zároveň financoval studijní pobyt i mistru Václavu Píseckému jako synovu průvodci.
1: Štědrý sponzor.
2: Abyste tomu rozumět, ráčil. Každý člověk od přirození svého má jakousi moc a nepmožnost. Kdyby jí jediné chtěl k dobrému užívati. Moc ta nic jiného není než všeliká ctnost, tak jak lidé obyčejně mluvíce říkávají. Ctnostný člověk, to jest mocné a silné dobré mysli. A ctnost nic jiného není, že moc jakási mysli nebo duše, již se hřích, který odporný jest ctnosti, od duše zahání, anebo již se hřích přemáhá. Takovou ctností je pokora. Ta dusí a přemáhá v duši hřích pýchy a hrdosti. A při každé ctnosti jest trpělivost. Kdo tu ctnost, to jest trpělivost má, přede všemi zlými a protivnými věcmi a hříchy jest bezpečen. Rozuměj tak, že mu v mysli vášně zlé nebo hnutí jakákoliv zlá nic nemohou uškodit. Kdo té moc mysli zbaven jest, v každou zlost a v hřích nebo v nepravost vženou ho mysli zlé a přemohou jej. Proti žádné protivné a odporné věci jakékoliv, buď světské nebo tělesné, buď vidomé nebo nevidomé, žádný takový bez pochybení a bez úrazu smrtelného neobstojí. A každá zvláště nenadálá velmi ho vzbouří a v nepravosti daleko zavede. A zase, kdož trpělivostí jest oděn a ohrazen, roven jest oné skále tvrdé, která žádnými mořskými vlnobitími nikdy se nemůže ohnouti.
5: No, něco podobného si říkám pokaždé, když se vzteknu a posléze vychladnu.
4: Pan Řehoř taky zřejmě moc dobře věděl, o čem píše.
0: On to psal dost možná právě o sobě.
4: Tenkrát vůbec zavládla jakási móda psát.
5: O sobě?
4: To taky, ale hlavně česky.
0: Nečinili tak však všichni, kdo brali s předem jistým úmyslem péro do ruky?
4: Mnozí, byť se jim jazyk v ústech obracel po česku, kladli na papír či pergamen slůvka a slova výhradně latinská.
0: Jako ku příkladu pan Bohuslav Hasištenský z Lobkovic.
5: S nímž a s jeho bratrem cestopiscem jsme měli tu čest se na své pouti dějinami už potkat.
0: Kolem pana Hasištejnského vznikla jakási družina.
4: Říkejme ji ku příkladu tvůrčí kolektiv Hasištejn.
0: Která začala psát jaksi pro vlastní potěšení.
5: Ano, tak to je úděl leckterého českého autora.
0: Používali přitom výhradně jazyka latinského. Náramně se totiž snažili přiblížit antické dokonalosti svých vzorů.
4: Znělo to vznešeně.
0: Znělo to ušlechtile.
4: A pro většinu Čechů naprosto nesrozumitelně.
0: I když ku příkladu básně Bohuslava Hasištejnského...
4: Jedna z nich, óda oslavující Karla IV. A způsob, kterak založil Karlovy Vary, je umístěna u karlovarského tržního pramene...
0: Ty básně dokážou zapálit cit i v moderní hrudi.
2: Olorino miseri requiscite lecto.
5: Obávám se, že takto přednášeny nezapálí vůbec nic. Lepší bude český překlad.
2: Jen si odpočívejte vy ubozí na hebkém lůžku. Líbejte rudé rty, když máte k tomu své právo. Žerty si vymýšlejte a vzněcujte milostné půdky. Vášnivě tiskněte dívčí ňadra a k hebunkým údům přimkněte svoje údy. Nechť země jen otročí chřtánu. Cokoliv rodí se na jasném nebi, to nechť mu slouží. Dále jen utlačujte nevinné, pyšně se chlubte praotci rodičů svých. Však přijde čas... V němž tyto slasti soudce černého pekla v pláč promění. V žalostný nářek. Satanáš.
5: No, vida. V rámci mravního naučení se nám dostane i jistých informací erotického charakteru.
0: Nějakou dobu patřil k těmto nadšencům a latinským veršotepcům i vzdělanec, humanista, právník a také...
2: Místopísař království českého?
0: Viktorín Kornel ze Všehrt.
4: Ten ale Hasištejnský kolektiv opustil.
5: Měl něco proti erotice?
4: To snad ani ne, ale byl proto, aby se psalo česky.
0: Poté, co se

0: i poněvadž jsme Čechové drželi i rozšiřovali. Nepsou toho i jiní národové všichni pilni a německy se učíce, abychom česky psali i mluvili a v obyčejích českých trvajíce, abychom se v horší neměnili.
1: V celku chválihodné myšlenky, i když tak nějak samozřejmé.
2: V našem století dozajista, leč nebylo tomu tak vždycky.
3: Ani pro doktora Viktorína Cornela to nebylo tak docela snadné rozhodnutí.
1: Jaké rozhodnutí učinil onen jurisdoktor?
3: Že bude psát od té doby česky, jenom česky a basta.
1: To fakt řekl?
3: Nejenom řekl, ale napsal, jakémusi knězi Jírovi v roce 1494.
2: A když už jednou takový závazek uzavřel, tak ho taky dodržoval.
3: Na svou podporu uváděl řadu příkladů, jak to prospívá sousedům Němcům. Jejich rozkvět pokládal za důsledek toho, že
0: téměř všechny knihy pohanské i křesťanské z latinských jeden jazyk druhým vykládajíce německými učinili, kdežto my snad ještě žádných nemáme.
1: Ano, u nás v té době
2: kde nic, tu nic.
3: Proto pan Viktorín Cornel výslovně prosazoval překládání antických autorů, ať už pohanských nebo křesťanských, do češtiny, protože mimo jiné tím se dosáhne vyšší hmotné i mravní úrovně společnosti než
0: denní kázání zákona a pravdy boží a nábožný zpěv, jejichž neúčinnost lze u nás považovat i za prokázanou.
2: A ještě chtěl pan Viktorín dokázat, že se čeština hravě vyrovná všem klasickým jazykům, že to, co se v nich vyjádří, dá se stejně dobře povědět i česky.
1: Dá se předpokládat, že sám šel příkladem.
3: Tak to zrovna potvrdit nemůžeme.
2: Místopísař království českého měl na starosti trošku jiné psaní než překlady starých Římanů.
3: Ale horlivě podporoval každého, kdo se do takovéto práce pustil.
1: I našeho Řehoře Hrubého z Jelení.
3: Toho pochválil jako prvního.
0: Neboť on dal příklad těm, kteří nic jiného nečiníce žádnými zemskými ani městskými běhy, žádnými obecnými ani domácími překážkami zaneseni nejsouce.
1: Jakože jejich energii neužírá žádná politika tak, jak bez pochyby užírala pana Cornela, takže se budou moci věnovat překladatelské činnosti s větším úspěchem než on.
0: Dobře-li jsem vše přeložil, čili zle, jiným to rozeznati poroučím, kteří jazyku latinskému lépe nežli já rozumějí a kteří znají, jak má jeden jazyk v druhý překládán býti. Jestliže bych kde v čem chybil, prosím, nechť mi odpustí. Úmysl dobrý můj více nežli to mé nedostatečné přeložení snad váží. Neb tu práci, ku které mě žádný nehnal, žádný nenabízel, já jsem dobrovolně na sebe vzal, abych dospělost svou v jazyku latinském a výmluvnost v řeči české a okrasu okázal. Nechť se ti tím chlubí, ač i to špatně jest, kteří toho hodně mají. U mne toho obojího velmi málo jest.
1: Inu, darmotlach a chlubil pan Řehoř zrovna nebyl. Všechna čest.
2: To tedy fakt nebyl a máme na to důkazy.
3: Důkazů máme mnohem víc než těch o jeho životě, protože on toho sepsal víc než dost.
2: Žil sice v době, která už znala knih tisk.
3: Mohl se narodit zhruba 10 let po jeho vynálezu.
2: Ale většina jeho knih byla opsána ručně.
3: Mnohé z nich přímo rukou pana Řehoře Hrubého.
1: Proč to dělal? Na takovou práci si přece mohl už tenkrát zjednat profesionálního písaře.
3: Mohl, ale neudělal to. Přepisoval své práce vlastní rukou.
1: Kde se naučil řemeslné zručnosti školených písařů knih?
3: To je další otázka, na kterou neznáme odpověď.
2: Rozhodně se však knih písařskou profesí neživil.
3: A kdo ví, jestli u vlastnoručně napsaných kodexů počítal s nějakým tím honorářem?
1: Na rozdíl od nás.
3: Ono mu šlo spíš o něco jiného a ti, ke kterým se svými dedikacemi obracel, nemuseli být jeho slovy vždycky natolik nadšení, aby radostně spěchali jej odměnit.
0: V některých věcech, které v mém spisování se nacházejí, a zvláště při konci, prosím, neurážejte se. ačkoliv jsou nectné, oplzlé, obselé, hanebné a mrzké,

0: Necnými a oplzlými nepronášejí se slovy. Když nevedou k ničemu zlému, ale odstrašují od něho, nic nemohou uškodit poctivému člověku, nýbrž nemálo prospívají jemu. Též i tyto řeči dobrý v dobré sobě obrátí. Zlý pak, hledí-li skrze na to skrze své pohoršení a ne pro své poučení, jest sám nečistý. A také, čeho se nestydí křesťančtí kněží páchati, proč bychom my váhali to slyšeti nebo čísti.
1: Pak se Řehoř seznámil s Erasmem Rotterdamským.
2: Na rozdíl od něj byl jeho nizozemský kolega spisovatel o něco mladší a mnohem proslulejší, a to přímo světoznámě.
1: Někdy na začátku 16. století sepsal Chválu bláznovství.
2: A i když drtivá většina toho, co vymysleli jeho současníci, upadla nenávratně do zapomenutí, Chválu bláznovství tento osud nepotkal.
3: Jak by mohl na mozek, v němž se vylíhly myšlenky, které zaujaly i schudlého českého zemánka Řehoře z Jeleního, na ty se nezapomíná ani dnes.
0: Kdyby se někdo pokusil strhnout i masky hercům vystupujícím na jevišti a ukázat divákům jejich skutečný a přirozený vzhled, zdaž by tím neskazil celou hru a nezasloužil by si, aby jej všichni jako šílence vyprovodili z divadla kamením. Tak by se totiž ukázal náhle nový a docela jiný obraz. Kdo před chvílí ještě představoval ženu, objevil by se jako muž. Z jinocha by byl stařec, z krále otrok, z boha najednou ubohý človíček. Zmařit tento klam, to znamená vpravdě zkazit celou hru. Neboť právě tento klam, tato přetvářka, je to, co poutá oči diváků. Je snad celý lidský život něco jiného než jakási divadelní hra, v níž každý vystupuje v jiné masce a svou úlohu hraje tak dlouho, dokud její ředitel neodvolá z jeviště? Tento ředitel dává přitom témuž herci vystoupiti v různém přestrojení. Takže kdo včera hrál krále oděného Nachem, dnes hraje otroka v cárech.
1: Chvála bláznovství vyšla poprvé tiskem v Paříži roku 1509.
2: Pravděpodobně bez vědomí autora.
1: A způsobila mezi vzdělanci senzaci a autorovi nejeden problém.
2: Řehoř Hrubý byl vůbec první, kdo Chválu bláznovství přeložil do národního jazyka. A to z prvního pařížského vydání v době, kdy jiné vydání ještě neexistovalo.
1: Ten překlad měl hotov během necelých 2 let.
2: Dalšího vydání do národního jazyka do francouzštiny se Erasmova chvála dočkala až po dalším desetiletí. Překlady do dalších evropských jazyků jsou ještě mnohem pozdější.
3: Ve své předmluvě Řehoř dokázal, že moc dobře ví, co to vlastně přeložilo.
0: Ten Erasmus, kněz římský a muž v mnohé moudrosti a v rozličném umění, nad jiné všecky tyto časy dospělí, v řeči své pod bláznovstvím lidským divnou i božskou i lidskou moudrost jaksi skryl, kterou žádný gruntovně a úplně nemůže v ní spatřiti. By pak, sa náramně učený, měl zrak vtipu nejostřejší. Nebude-li horlivý pravdy milovník a nepotupí-li v pravdě tohoto světa marností a světských rozkoší. Mně pak, ačkoliv jest všecko v té řeči divné, však toto jest nejdivnější, že jako nejprve dosti široce a dlouze přirozené a obyčejné všech lidí bláznovství s náramnou výmluvností vypravuje, tak naposledy divně a právě oznamuje to zbláznění, které jest nadběh lidský přirozené a z milosti Ducha Svatého pochází. O blaze tomu, kdož se tak zblázní. Neb se v tom bláznovství okazuje i zdejší i onoho světa blahoslavenství.
2: Stejně jako datum Řehořova narození, neznáme ani čas jeho smrti.
1: Snad to bylo roku 1514.
2: Aspoň profesor Pražské univerzity mistr Prokop Lupáč uvádí jako datum jeho úmrtí 7. březen toho roku.
1: Zatímco jeden z Řehořových rukopisů je datován 16. září roku 1516.
2: Ať tak či onak, jedno je jisté. Byl to muž se schopností svobodně myslet, s odvahou domýšlet a domýšlené vyslovovat.
1: Měl sílu prát se s omezeností a myšlenkovou pohodlností.
2: Citlivě vnímal potřeby společnosti a umění a uměl jim sloužit vytrvale na svém místě a bezezřetele na osobní prospěch.
1: Věřil v moc kultury při zličťování světa.
3: Musel to být moudrý pán, moudřejší než mnozí, kteří za moudré bývají považováni, protože rozuměl bláznovství. Musel mu rozumět, když dokázal přeložit i tato Erasmova slova.
0: Dovedně v pravý čas bláznem se tvářit, toť nejvyšší moudrý.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky. Zpátky si dám tenhle film. Přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

Píseň Nám dovol zpívat jsem na úvod našeho dnešního setkání vybral proto, že bych vás rád dnes pozval na zajímavé koncerty a muzikály, na které se v tomto roce můžete těšit a na které se můžete do hlavního města vypravit. A jak se sami přesvědčíte, je skutečně z čeho vybírat. Už za pár dnů, ve středu 9. dubna, se v pražském divadle Hibernia uskuteční slavnostní premiéra muzikálu Antoaneta, královna Francie. Tragický příběh dcery císařovny Marie Terezie ožije v romantickém muzikálovém dramatu. Scénáři